0: makovou panenku?
1: To víš. A odvedeš si ji a s kým si budu koulet,
0: pomyslela si Barka a ukázala Emanuelovi na druhou stranu. A on lítal a hledal, kdo ví, kudy lítal, kdo ví, kde hledal. Najednou slyší, jak někdo povídá pavučinkovým hlasem.
1: Jen račte, vítám tě, Emanueli.
0: A Emanuel uvízl v široširé síti. Nejdřív si myslel, že je to jenom malá nehoda. Smekl cylindr a slušně řekl, promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
1: Líp si to ani nemohl říct,
0: povídá pavouk Karkoška, co přiběhl z kouta sítě. A vzal Emanuelovi cylindr z ruky a posadil si ho na zkoušku na hlavu.
1: To je můj cylindr, řekl Emanuel. Už ho nebudeš potřebovat. Líčím tady na mouchy i na motýly a co tak přiletí. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde ta 7, tak tě sním.
0: Pohodlně se posadil a čekal, až mu přijde 7. chuť. Bylo tichoučko, Karkoška čekal, až mu přijde pravá chuť a Emanuel tam byl docela zapletený do sítě. A v tom se až z hora z Borovice ozval hlásek a volá Emanueli, pojď honem nahoru, než mě veverka Barka porazí oříškem. A na to zavolání a pro velikou starost o makovou panenku se Emanuel vyvlíkl z pavoučího předení takovou silou, že to pavouka Karkošku převrhlo 8 nohama nahoru. Potom motýl Emanuel doletěl k veverčímu hnízdu, vzal makovou panenku do náruče a nesl ji domů na makové pole.

0: Už jsem měl koloběžku a nemám nic.
1: Aspoň budeš mít víc času na učení.
0: A to mám ležet celý dny v učení nebo co?
1: Nikdo neříká, abys v něm ležel.
0: Tak v něm mám snad sedět.
1: Stačí, když do něho budeš aspoň 2 hodiny denně koukat. Že ano, aby jsi vyplnil mezery ve svých vědomostech a přestal domů nosit poznámky v žákajdě. No nemám pravdu, Žeričku?
2: Jo!
0: No když nebudu mít žádný pohyb, tak tělesně zakrním. Nemám pravdu, Žeričku?
2: Jo!
1: Už jsem řekl, kolečko z koloběžky zabavuju v zájmu tvýho zdraví. Víš, Žeričku?
2: Jo, jo!
0: No tomu nerozumím, ty taky ne, víš, Žeriku?
1: Protože na tý koloběžce lítáš jako třešti trdlo. A já mám doma schnout starostma, kdy vlítneš pod nějaký auto? No nemám pravdu, Žeričku?
2: Jo!
0: No prosím, takhle se na tom nedá. To není plynulá jízda, to je trhanec.
1: Tak ty se budeš ještě vztekat za to, že se člověk stará o tvý zdraví?
0: Se můžu starat sám.
1: No prosím, seš už konečně dost velký, můžeš se skutečně o sebe postarat sám, Žano. Konec konců, taky pro sebe potřebuju trochu klidu.
0: Co to děláš?
1: Potřebuju si upevnit zdraví.
0: A to si ho chceš upevňovat tím, že budeš tu Almaru šoupat sem a tam?
1: Nikoliv tím, že chci mít pokoj.
0: Jaký pokoj?
1: Svůj. Tak, Almarou, přepažíme tenhle ten pokoj a je to.
0: Já koukej, Žeriku, podívej, co tvůj pán provádí.
1: Žeriku, moc nekoukej a pomoz mi. Všechny věci, které má Hurvínek v mém pokoji, mu přestěhuj do jeho pokoje.
0: To jako budem bydlet v rozděleném bytě?
1: Přesně tak. Jinak bych musel být hlupák praštěný pytlem ovsa, kdybych měl mlčky přecházet všechny tvoje darebnosti.
0: A to všechno kvůli jednomu kolečku?
1: Ano, abych já si konečně mohl upevňovat zdraví a abych tě přitom nerušil, že ano.
0: To bych rád věděl, jak budeš upevňovat svý zdraví mým kolečkem z koloběžky.
1: To je má starost.
0: Takže, Ričku, tadyhle ty taťuldovy svršky můžeš odnést do jeho pokoje. A s kým bude bydlet Žerik?
1: Žerik v pásmu nikoho. Přesně tadyhle, kde stojí Almara. A zítra sem dám ještě závěs. Žeričku, spokojen? Tady aspoň budeš mít přehled, jak si kdo z nás vede, víš?
0: A jak se budem ráno budit?
1: Každej sám.
0: A kdo bude dělat snídani?
1: Každej sám.
0: A kdo bude uklízet?
1: Každej sám.
0: A kdo dostane vejprask, když nebudu mít úkoly?
1: Každej sám. Už chceš snad na ten vejprask zálohu?
0: Přeci každej sám. Mánička, dále.
3: Juhu, Hurvínku, co to děláš?
0: Jak vidíš, sportuju.
3: Na neúplné koloběžce.
0: Přesně tak. Sleduješ jízdu zvanou trhanec, také dupanec, jinak houpanec.
3: Jej, Danánky, Hurvínku, vy přestavujete byt.
1: To už abych měl konečně jednou pokoj. Pro sebe a taky od Hurvínka. Víš, Máničko? Promiň, ale teď mám nutnou práci, musím si utužovat zdraví, ano?
3: Ano. Hurvínku, půjdeš ven.
0: No se zeptej.
3: A proč já?
0: No jo, bude to tak lepší.
3: Jak myslíš? S tím pane Spejble! Neslyší.
0: No taťula už si asi utužuje svý zdraví. Musíš přidat na hlase.
1: Promiň, co pak je, Máni?
3: S tím může jít Hurvínek ven.
1: Ne, z toho dneska nic nebude. Hurvínek má domácí vězení. Víš, promiň, Máničko?
3: Ano, co zproved?
0: Ale měl jsem smůlu, málem jsem vlít s koloběžkou pod auto. Řidič nedával pozor.
3: Hurvínku, nesváděj nic na řidiče. Však tě znám, to se nedivím, že ti pan Spejbl zabavil koloběžku.
0: Kdyby mi jenom zabavil, tak by to bylo šmafu, jenomže on mi ji rozebral.
3: A to kolečko někam schoval.
0: Prostě ho zabavil a prohlásil, ty si se dvěma kolečky zdraví ničíš, já si však s jedním budu zdraví upevňovat, takže tomu vůbec nerozumím.
3: Je, vždyť je to jasné, ty moulíku zmoulová.
0: Co je jasné, řekni.
3: Ale nepovím, přemýšlej taky trochu sám. Radši mi řekni, co bys teď potřeboval.
0: No přeci dostat to kolečko zpátky. Když taťuldovi slíbím, že budu dodržovat předpisy o silničním provozu, tak mi zase dovolí drandit koloběžku.
3: Tak to už zařídím, to je maličkost. Mám totiž báječný nápad. Pane Spejble! Pane Spejble!
1: Ano, Máničko.
3: A nemohla bych aspoň jít vyvenčit Žerička?
1: Jo, to můžeš, Máničko.
3: Tak děkuju, pane Svejble. Žeričku, jdeme, pojď.
0: Co chceš dělat, Máni?
3: Dej se překvapit, chlapče.
0: To by mě zajímalo, co má Mánička za lubem. Tvářila se jako mistryně světa. Co tam ten taťula? Tatí? Taťuldo, co to tady vyrábíš?
1: Co bych? Nevidíš?
0: A teď vidím, proč jsi mi to kolečko zabavil. Moc dobře to vidím, ty si vyrábíš odtučňovací kolečko.
1: Už zase budeš vyčítat? Jde otevřít.
0: Je otevříno. Dále!
3: Přichystala jsem vám malé překvapení.
1: Cože?
3: No, tady to kolečko je pro vás, pane Spejble, z mého kočárku, protože moje panenka Zuzka dorostla a tak už si s kočárkem nehraju.
0: Zatímco já z koloběžky ještě nevyrost.
3: No, a protože se Hurvínek zavázal, že bude při jízdě dodržovat předpisy o silničním provozu, abyste netrnul strachy, že ho něco přejede.
0: Můžeš mi klíďo, píďo, kolečko ke koloběžce vrátit.
1: No tak prýma, aspoň spolu nemusíme žít v rozděleném bytě.
3: A tak je to správné, protože všecko všecinko je třeba brát s humorem a sportovně.
0: To jde se výmání.

0: štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, skiškne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
1: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe.
0: A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: No teď je s chroustem ámen, už ho ryba spolkne, ale ne. Koukejte, najednou se zdvihla z bahna jakási příšera, strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč? Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh.
4: Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano? Zasykla na břehu chroustovi do ucha.
3: Ano. Blekotal namočený chroust a přitom stříkala voda z úst jako z vodotrysku.
4: Jste nějaký strážník? Otázala se příšera.
3: Ne, nejsem, já jsem chroust.
4: Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi.
3: Já nechytám, ale tam. Ukazoval na cestičku. Ten pán chytá.
4: Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli.
3: Už ho máš, chrouste? Kde je? Bu. Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop.
4: Já už něco vidím. Zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku. Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody, zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde je celá louže, to se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?
3: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
4: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pilu to byly včely.

0: Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
1: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
0: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel.
1: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
0: Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal se obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
2: Je, Krtku, ty jsi...

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákalo a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen strpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
4: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo. Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty.
3: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
4: Spadnu. Mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
3: Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
4: Mami, čím budu?
3: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
4: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
3: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
4: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu kominíkem.
3: Nemůžeš být kominíkem, kominík je kominík a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
4: A budu kominíkem, umiňovalo si sluníčko. Budu, budu, budu a hned. A hopla,
3: posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat kominíka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
4: Nač byste volali kominíka?
3: Křičelo na ně z komína.
4: Komíník jsem přece já.
3: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
4: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
3: A spustilo se do komína. Buci, buci, buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý kominík, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. pod slunečníkem položili žolíky a opřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu. Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
4: Když já chtělo být kominíkem,
3: fňukalo, ale slunečník řekl.
5: Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny.
3: A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny rostly, no, jako z vody.

Sněhurka. Jednoho dávného zimního dne se to mělo k takové kráse, až se jedna královna, co právě seděla s vyšíváním u okna a celá u vytržení sledovala tisíce sněhových vloček, které se jako drobounká pírka snášely k zemi, bodla jehlou do prstu a na zasněženou okenní římsu skanuli tři krůpěje krve. Tu si královna pomyslela, že by ráda měla takové děťátko, které by bylo rudé jako krev, bílé jako sníh a černé jako okenní rám z ebenového dřeva. Bůh její přání vyslyšel, ale musela za ně zaplatit převysokou cenu. A tak, když porodila vysněné dítě, zemřela. Král dlouho její smrti neželel. Do roka si přivedl novou královnu, mladou a krásnou a velmi pyšnou. Srdce té paní svíral chlad a zášť a k milování měla jen sama sebe a svoji krásnou tvář. Ta královna měla kouzelné zrcadlo, kterého se ptávala. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo nemohlo jinak, než jí dát ujištění, že nad ní krásnější v této zemi není. A královna byla spokojená, protože věděla, že její zrcadlo lhát nemůže. Čas však běžel, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Malá sněhurka rostla do krásy. Bylo jí právě 7 let. Když kouzelné zrcadlo na královninu otázku odpovědělo, jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší sněhurka je nejkrásnější. Tu se měla v srdci mladé královny k panování zloba a nenávist a tak zle ji užírali, že si jednoho dne povolala lovce a dala mu strašlivý úkol – nechť zavede malou sněhurku do hlubokého lesa, tam ji zabije a jako důkaz své paní přinese její játra a plíce. Lovec byl královninou krásou tak okouzlený, že bez reptání souhlasil a zavedl princeznu do lesa. Když však pozvedl dýku, aby dítěti probodl srdce, začala malá sněhurka naříkat, padla na kolena, sepěla své běloučké ruce a prosila o život. A v lovci se pohnulo svědomí. Nesmáčí svou dýku v nevinné krvi. Ať za něj to strašlivé dílo dokoná divá zvěř. Nechal princeznu jít. Zabil divoké sele, vyříznul mu játra i plíce a ty jako důkaz splněného úkolu přinesl královně. Mladá žena se šíleným smíchem poručila vnitřnosti připravit k večeři a kuchaři je upravili opravdu chutně a hosté je u večeře snědli. Zatím sněhurka klopítala v hlubokém lese cestou necestou a dál od rodného zámku. Z povzdálí ji pozorovala divá zvěř s trochou nedůvěry a s trochou překvapení, ale neskřivila jí ani vlásek. Až k večeru došla k chaloupce, která se krčila na úpatí železné hory. Když vešla dovnitř, samým údivem se zajíkla. Tak byla okouzlená vší tou krásou a čistotou, která tu přebývala jako domácí paní. Uprostřed stál stůl, prostřený sněhobílým ubrusem. Na něm leželo 7 talířků, u každého lžička, vidlička, nožík a pohárek. U stěny stálo 7 čistě povlečených postýlek. A protože byla sněhurka po celodenním putování, unavená a žíznivá, sedla si ke stolu a vzala si z každé porce na talíři sousto. Z každého pohárku vypila doušek, pak si chtěla odpočinout a tak postupně vyzkoušela všechny postýlky, ale až v té 7.
ji to ukolébalo ke spaní. Když se úplně setmělo, přišlo do chaloupky 7 trpaslíků. No, takových, co v horách kutají rudu. Rozežali svých 7 světýlek a tu spatřili, že co tu nebyli, někdo jim v chaloupce hospodařil. Tu se jeden každý začali schánět, kdože mu to seděl na jeho stoličce. Kdože to jedl z jeho talířku, kdože to ulomil z jeho chleba, kdože to použil jeho vidličku, kdože to krájel jeho nožíkem, kdože to pil z jeho pohárku a kdože to zválel jeho postýlku. Tak to volali jeden přes druhého a bylo z toho velké starání, bylo z toho veliké halekání, až ten 7. pojednou spatřil ve své postýlce Sněhurku a posvítil na ní. Trpaslíci se zhlukli nad spícím dítětem v úžasu. Dívenka byla tak spanilá. Pak se potichu, aby tu krásu neprobudili, uložili ke spánku. Ten 7. si lehnul do postýlky ke kamarádovi. Ráno, když se Sněhurka probudila, tuze se polekala, ale trpaslíci se k ní měli hezky a tak jim o sobě vše vypověděla. A oni jí nabídli, aby u nich v chaloupce pod Železnou horou zůstala a vypomáhala s domácností. A také jí nabádali, aby se střehla macechy, zvláště když nebudou doma, aby nikomu cizímu neotevírala a nepouštěla ho dovnitř. Královna byla poté u krutánské hostině, na které si pochutnala na sněhurčiných vnitřnostech, opět u vytržení z toho, že je nejkrásnější na světě. Ale za pár dní to v ní zase zle hlodalo a tak měla řeč se svým kouzelným zrcadlem. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A tu se z jeho zrcadlení vynořila odpověď. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u 7 trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu se královna velmi rozhněvala, že jí lovec obelhal a horečně přemýšlela, jak by se Sněhurky pro všechny časy zbavila. Neměla klidu, neměla stání, dokud vše pečlivě nepromyslela a pomocí své čarodějné moci nenastražila zlou lest. Začernila si své líbezné tváře, přestrojila se za starou kramářku a vypravila se k chaloupce 7 trpaslíků na úpatí Železné hory. Když byla na místě, pustila se, jak to umějí jen opravdové kramářky, do tak hlasitého a výřečného vychvalování svého zboží, až důvěřivá Sněhurka vyšla ven a začala si vystavené věci prohlížet. Zalíbila se jí jedna z pestře vyšívaných šněrovaček, kterých tu měla kramářka tolik, až oči přecházely. Macecha se ochotně nabídla, že dívence pomůže při zkoušení a šněrovačku jí utáhla tak pevně, až dítě ztratilo dech a bez života kleslo k zemi. A lesem se nesl kramářčin divoký smích, který ji provázel až na zámek. Večer se vrátili trpaslíci domů a našli ubohou Sněhurku ležet bezdechou na zemi. Tu ji měli za mrtvou, ale když ji zvedali ze země, aby ji uložili na máry, tu si jeden všimnul, že má tuze utaženou šněrovačku a taky povolil. A tu se Sněhurka zhluboka nadechla a vrátila se k životu. Pak vyprávěla, co se jí přihodilo. A trpaslíci jí kárali, že neměla otvírat dveře, protože to jistě byla zlá macecha.
Za nějaký čas se královně opět zdálo její štěstí vrtkavé a tak se o něm chtěla ujistit a šla za svým kouzelným zrcadlem, aby mu přednesla svoji otázku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A to muselo s pravdou ven. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Zlí běsové nabyli nad královnou moci. Zavřela se do své komnaty, kde měla různé čarodějnické náčiní a tam čarovala a zaříkávala tak dlouho, až vyrobila jedovatý hřeben. Pak se opět přestrojila k nepoznání a vydala se k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka ale měla na paměti trpaslíčí nabádání a neotevřela. Ale kramářka si však stoupla na špičky a okénkem ji ukázala tak čarokrásný hřeben, že dívenka neodolala a vzala si ho. Sotva si jim zajela do vlasů, prudký jed začal působit a klesla k zemi. Naštěstí se však už chýlilo k večeru a za pár chvil přišli trpaslíci z hory domů. Když našli ležet Sněhurku bez dechu, hned jim na mysl přišla macecha a začali dítě prohledávat, až našli v jeho vlasech hřeben. Ten vytáhli a ono zase otevřelo oči. Pak Sněhurku opět kárali, že to byla zlá macecha a usilovala o její život. Opět jim musela slíbit, že si vezme ponaučení a nepustí dovnitř ani živáčka. Opět uplynul nějaký čas a marnivou macechu svíraly ukrutné pochybnosti a potřebovala ujištění o své kráse a tak se zeptala kouzelného zrcadla. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A ono nezaváhalo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu přišlo k potřebě veškeré královské čarodějné umění, zlolajné našeptávání zkaženého srdce a ukrutnost křivdou zasažené mysli. Královna vyrobila jablko, které bylo z půly dobré, z druhé půly smrtelně jedovaté. Přestrojila se za prostou selku a spěchala k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka však nechtěla selce otevřít ani za nic a také nic koupit. Tak se jí macecha lichotivě vemlouvala a nakonec jí darovala jedno jablko na ochutnání. Ale Sněhurka dárek odmítla. Tu macecha, ta paní zlořečená, vonavé jablko, na důkaz, že není otrávené, rozkrojila a polovinu před dívenkou snědla. Poté Sněhurka už neváhala a druhou, tu krásnější polovinu jablka, si bez obav vzala a s chutí se do ní zakousla. Sotva se dotknul jed jejich rtů, začal působit a ona bez dechu padla k zemi. A macecha? Ta odcházela s divokým smíchem. Buď si bílá jako sníh, černá jako eben a rudá jako krev. Teď už tě trpaslíci neprobudí, má milá. A sotva přiběhla na zámek, hned se měla k zrcadlu. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, na světě i v zemi zdejší ty jsi, má paní, nejkrásnější. Ukrutné a záštiplné královnino srdce došlo konečně pokoje. Když přišli večer trpaslíci ze Železné hory domů, našli Sněhurku ležet bez dechu na zemi. Ať ji prohlíželi od hlavy k patě, nenašli nic, co by mohlo způsobit její smrt. Položili ji na máry
a po 3 dny a po 3 noci u ní seděli a plakali. Pak ji chtěli pohřbít, ale protože stále vypadala jako živý, spící člověk, tváře měla růžové a byla něžně krásná, vyrobili jí skleněnou rakev, aby na ní bylo ze všech stran vidět. Zlatým písmem napsali na rakev její jméno a původ a pak rakev vynesli na Železnou horu. Každý den držel některý z trpaslíků u Sněhurky stráž, aby ji chránil před zlem. I divá zvěř se přicházela poklonit mrtvé princezně a litovala její smrti. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Sněhurka celý ten čas spala ve skleněné rakvi, stále svěží a krásná, spletí bílou jako sníh, rty rudými jako krev, vlasy černými jako eben. I stalo se jednou, že v tom lese zabloudil jeden princ se svou družinou, až se dostal k chaloupce trpaslíků pod Železnou horou a prosil je o nocleh. A ráno uviděl rakev se Sněhurkou i s tím, co na ní bylo napsáno, a přišlo na něj takové toužení. Mělo ho k bolesti takové soužení, že trpaslíkům sliboval všechno zlato světa, jen když mu rakev se Sněhurkou prodají. Trpaslíci se k tomu neměli, ale když viděli, jak po ní touží a jak se pro ní souží, darovali mu ji. Princ radostí bez sebe poručil služebníkům, aby vzali rakev na ramena a odebrali se s ní do zámku. Jeden z těch služebníků byl jeden takový zneumětel a nešikovců. Zakopl o vyčnívající kořen a poroučel se do mechu. Když sebou rakev tak nečekaně a nešetrně hnula, tu vyskočil Sněhurce z hrdla kus otráveného jablka a otevřela oči, odklopila víko rakve a udiveně se ptala, kde je. Princ se zaradoval, požádal jí o ruku, s čímž ona souhlasila, a chystali velkou svatbu. Ač uplynul tak dlouhý čas, měla se královna stále za nejkrásnější a zrcadla se ptala jen tak ze zvyku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? Až jednoho dne pravilo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší mladá královna, co zrovna slaví s princem svatbu, ta je nejkrásnější. Tu se královna velmi podivila. Na tu svatbu sice obdržela pozvání, ale jet se jí nechtělo. Teď však, když jí zrcadlo o mladé královně pělo chválu, chtěla ji vidět na vlastní oči. Skvostně se vystrojila a vydala se na princův hrad. A když přišla do hodovní síně a pohlédla na mladičkou královnu, tu ke svému údivu poznala Sněhurku a ta poznala ji. A protože zlo musí být odměněno po zásluze, poručili doběla rozžhavit železné boty a železnými kleštěmi je vytáhnout z výhně a pak je mocí obout zlé královně na nohy. V těch železných botách musela pak královna ve svých nádherných šatech před očima té, které tak ublížila, a pro potěchu svatebčanů tancovat, dokud nepadla mrtvá k zemi.

0: Jednou, to už je dávno, ještě jste ani nebyli na světě, šel tatínek koupit mamince dárek k narozeninám. Ještě nevěděl, co to bude, ale už byl rozhodnutý, že něco pěkného. Taky šel sobě koupit nové kalhoty, aby se mamince líbil. A šel se také podívat, jaké jsou k dostání kočárky, protože jste se měli zrovna narodit. Přišel do obchodu, prohlížel si kalhoty a přemýšlel, jestli si má koupit ty zelené nebo ty modré. Voňavku pro maminku už měl, na kočárky se také podíval, takže už jen ty kalhoty. Zalíbily se mu ještě jedny, červené. Sice si říkal, že mu třeba nebudou slušet, ale pak ho napadlo, že jednou může mít také něco veselého. Až budete na světě, že se zrovna vám budou určitě líbit. Najednou se v obchodě ozvalo hlášení. Pozor, pozor, žádáme všechny nakupující, aby se okamžitě sebrali a utíkali rychle domů. V zoologické zahradě se splašila všechna zvířata. Tygři, lvi, sloni, hadi, krokodýly a vůbec utekli a teď pobíhají všude možně. Proto běžte honem domů, ať vás nesežerou, nekousnou nebo tak něco. Konec hlášení. Nastal zmatek. Lidé pobíhali sem a tam, někteří se už chystali, že v obchodě přenocují, než někdo tu divou zvěř pochytá. Ale hned tu bylo další hlášení. Pozor, pozor, zvláštní hlášení. Kdyby tu chtěl někdo zůstat, tak nemůže, protože všichni, co tady pracují, musí jít také domů a dávat pozor, aby se jim do bytu nevplížili jedovatí hadi. Proto budeme zavírat, tak šup, šup, ať už jste všichni pryč. Nedalo se nic dělat, všichni museli jít. Tatínek ještě rychle zaplatil za ty červené kalhoty a šel taky. Lidé kolem něho utíkali, ale tatínek nespěchal. Takového levharta stejně nepředběhnu, říkal si. A tak kráčel v ruce taštičku s voňavkou pro maminku a se svými starými kalhotami, protože ty nové, červené, si hned oblékl. Venku už byl také zmatek. Lidé pobíhali sem a tam, schovávali se v autech, v domech, v průjezdech. Někteří ujížděli pryč a všichni křičeli, pištěli a kolem chodila policie a říkala: jen klid, vážení občané, máme to pod kontrolou. A ta policie měla na sobě masky zvířat, co se prodávají v obchodě. Opiček, vlků, prasátek, kočiček, aby si ji ty divoké šelmy, až se objeví, spletly se zvířaty. A policie s nimi promluví zvířecí řečí, kterou se naučila v policejní škole. Jenomže tím vznikl ještě větší zmatek. Lidé nepoznali, že je to policie v maskách a ještě víc pištěli a utíkali pryč. Netrvalo dlouho a celé náměstí bylo úplně prázdné. Ona se trošku bála i ta policie a zalezla za dveře do domu, i když to jinak nikdy nedělá. Tatínek jde přes náměstí a píská si. A jak tak píská, najednou se k němu ze všech stran začínají slézat hadi. Ti totiž na pískání vždycky přilézají a někdy i tancují. Tatínek se trochu bál, jak by ne, ale věděl, že dokud píská, je to dobré. A tak pískal a pomalu couval ke kašně, co stojí uprostřed náměstí. Pískal a pískal a přitom opatrně lezl na tu kašnu a hadi pořád za ním. Přelezli okraj kašny a spadli do ní. A když tatínek viděl, že všichni hadi už jsou v kašně, přestal pískat, rychle zaklapl mříž a všichni hadi byli polapeni a už nemohli ven. A ze dveří domů na tatínka volala ta policie v maskách zvířátek. My jsme to viděli a zavoláme do zoo a oni si zase ty hady odvezou. Děkujeme na 100 000krát. Není zač, odpověděl tatínek a chtěl jít dál. Ale najednou vidí, že za rohem ulice, kam měl zrovna namířeno, na něho zírají dva krokodýlové a cvakají zubatýma hubama. A je, řekl si, to bude těžká věc. Ale pak ho něco napadlo. Vytáhl z tašky ty svoje staré kalhoty a na každé nohavici udělal suk. Zrovna stál vedle opuštěného stánku, kde prodávali párky v rohlíku. Tatínek ty zasukované nohavice starých kalhot naplnil párky a kalhoty omotal okolo sloupu po uliční lampy. Každému krokodýlovi nastrčil jednu nohavici a jak krokodýlové ty nohavice z párky hltali, úplně se zamotali okolo té lampy, že nemohli tam ani zpět. Zůstali trčet a museli čekat, až je někdo osvobodí. A zase ze dveří domu vystrčila hlavy maskovaná policie a volala na tatínka. Děkujeme na 100 000krát. Ale tatínek neříkal nic, protože se k němu blížili tygr, lev a další dravci a chtěli ho sežrat. Už to vypadalo zle. Ale na poslední chvíli dostal tatínek zase nápad. Vytáhl z tašky tu voňavku pro maminku a celý se postříkal od hlavy k patě. Něco takového šelmy sežrat nemohou, protože to nevoní masem. A šelmám se z té voňavky udělalo tak špatně, že se okamžitě svalili, omdleli a zůstali ležet. Voňavý tatínek ještě stříkl šelmám trochu voňavky pod nos, aby se hned tak neprobudili. Ale maminka, ta by tou voňavkou voněla krásně a nikdo by neomdlel, to jistě ne. Už zbýval jenom slon a ten se právě vynořil z vedlejší ulice a hrnul se na tatínka. Ale sotva tatínka dobře uviděl, začal se strašně smát. Troubil chobotem a nakláněl hlavu. Moc se mu totiž líbily ty tatínkovi červené kalhoty a myslel si, že tatínek je ta červená čepice, co jí slon kdysi nosíval v cirkuse. Natáhl chobot, tatínka zvedl a dal si ho na hlavu. Tatínek neváhal, chytil slona za uši a už ho rovnou řídil do zoologické zahrady. Tam měli strašnou radost a poslali nákladňáky, aby dovezli i ta ostatní zvířata. Omylem sice přibrali i tu policii v maskách zvířátek, ale tu pak zase pustili. Všichni byli rádi, tatínkovi děkovali a taky mu řekli, že kdykoliv může do zoologické přijít i s vámi a s maminkou. Jenom si musíte koupit lístek, ale to se rozumí samo sebou. Tak tam někdy běžte. Ale teď už jděte spát. Ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Mami, jsi ráda, že máme Beníka?
3: To víš, že jsem. Jdi se umít. Už si nehraj.
2: Pojď, Beníku, ať jsi fešák.
3: Luboš má v kamenici tatínka. Mají králíky. A taky kocoura. Vepříka. Jel bys dědu? Dědu jsi si vždycky přál, ne? Tak a už toho mám dost. Zkazit něco hezkýho to dovede každej. Třeba i já nebo Luboš. Ale ty jsi přece prima kluk. A s těma kartáčkama to byl docela dobrý nápad. V každý rodině mají být 3.
2: Vždyť my taky jsme. Ty, já a pes.
4: Zase jsem měla ten naléhavý pocit, že ne já, ale všichni kolem mě si osobují právo rozhodovat o mém životě. Proč mě vždycky všichni chytí do pasti a já musím dělat, co oni chtějí? Proč se jen Luboš vrátil a zasáhl do našeho života jako uragán? Proč se s ním vůbec musím bavit? Abych neranila malého chlapce, musím ho ještě hájit. Už to nesnesu.
5: Poslední generálka, 3. jednání. Prosím se o listy na scénu.
6: Vrať začne postupovat panstvo. Dole bude legrace. Spartaka nám zapíchnou a Frigie pozvedne meč.
3: Co se děje?
7: Dneska jsem čekal 2 hodiny.
3: Nemůžu Vaška ničit násilím, abyste volnověl.
5: Prosím solisty, Spartakus Frigie na scénu.
7: Ani se neukázal. Zrádnější než 8000. Ano, já už to prostě nevydržím.
3: Vašek na tebe čekal 8 let a ty to nevydržíš pár dní.
7: Jenže já musím ráno na vlak.
5: Frigie, na scénu.
3: A co kdyby si ty hory nechali jednou plavat?
7: Můžu nechat ve štychu celou výpravu.
3: Vždycky se přiřítíš jako lavina.
7: Už byla si mě ty, Anu. Já bych nedokázal. Přečíš si v novinách, že se někdo šťastně vrátil, že žije a rovnou mu vysrojit funus.
3: A co jsem měla Vaškovi říct, když se začal ptát po tátovi?
7: Ty jsi na mě čekala ještě rok, než začal mluvit.
3: Ještě 3, než začal myslet.
7: Jestli po tomhle světě chodil kuň, tak jsem to byl já.
3: Nemusíš se omlouvat, dneska jsi mi úplně lhostejný.
7: To neříkej. Na trucování máme 8letýho kluka.
0: Aničko, výstup.
4: Moje nervy napjaté k prasknutí povolily. Na scénu jsem nevtančila. Po točitém schodišti jsem letěla dolů a zůstala viset v provazišti.
8: Moment. Návštěvy jsou ve středu.
7: Já tu mám ženu.
4: Se zlomenou nohou jsem skončila v nemocnici.
7: Vašek se ztratil.
3: Co si to vymýšlíš?
7: Tak jsem zazvonil a řekl jsem mu, že jsi si zlámala nohu, jako by ho popad amok. A než jsem stačil zbalit věci, tak byl kluk v trapu. Hodinu jsem ho hledal po sídlišti.
3: Prosím tě, nejanči, teď už je dávno doma.
7: On už tady byl. V Praze je Bůh ví kolik nemocnic a on se trefí do té jediný správný. Máme to chytrý dítě, viď? Proč se na nás tak dívá?
3: To je moje matka. Dohlídni, ať má úkoly v pořádku, a než odjedeš, tak dej klíče do schránky. Jdi už.
8: To jsou způsoby. Tak vy spolu máte dítě, jo? No to mi teda vysvětl. To byl ten rošťák?
3: Jestli se ti dva nesmíří, já to nepřežiju.
9: V mírném, vlahém večerním svitu se k sobě řadí nepřehledné řetězy vrcholů. Poslední oblaka se převalují nad ledovými velikány. Jen 10 minut si horolezec Hermann Bůhl dopřeje na vrcholu, o který se bojovalo 50 let.
7: Proč si mi neřekl, že máš v nemocnici babičku? Už jak už jsem měl o tebe starost?
9: Na 8000 leží černočerná noc, jedinečná v boji o himalajské velikány. Mezi skalisky, bez stanu, bez jídla a pití, musí přemožitel vrcholu vyčkat do svítání. Ani vánek se ho nedotkne, ani sněhová vločka se mu nepoloží na ramene. Mráz neklesne hlouběji než na 20 stupňů pod nulou. Tak nějak divně, docela divně se chová 8000, která se právě musela podat noze člověka. Zuřiví bohové Nanga Parbatu spí.
7: Zůste na to přes noc, aby si nemusel k Valentům.
9: Vnitřní slunce zalilo sněhová pole. Opatrně vedou paprsky vyčerpaného horolezce dolů. Ale ta cesta zpátky, což pak je bez konce. Ne, kamarádi, jdou mu naproti. Ještě 100 metrů, 50, 10. Padnou si do náruče a po tváři jim stékají slzy radosti. Byl jsem nahoře, kamarádi. Byl to nejkrásnější den mého života.
2: Já jsem dneska nemohl přijít.
7: A proč?
2: Byl jsem po škole.
7: Ale, Maler, co?
2: No, nemohla přijít do školy.
7: A proč?
2: Nechtěl jsem psát co.
7: Tak víš co? Já půjdu do školy místo maminky.
2: Ty přece jedeš zítra ráno dát.
7: Zůstanu tady s tebou.
2: Pojedeš. No. Já to s mámou zařídím. Mají totiž holky. Nemají o kamarádství ani potuchu.
10: A ty jo?
2: Já jo. Já už jsem ten sloh napsal. Co dělá táta? Můj táta je náčelník horské služby. Co řekne, to udělá. Čeká ve tři na mě u školy. Je na něj spolehnutí. Koupil mi psa. Má zkušenosti, neboť je horolezec. Vylezl na 8000. Překonává všechny překážky. Je to dobrý kamarád.
7: Víš, jak se vytrhne klokanovi zub? Sestrojíš vodnické jeřa. Načasuješ nálož dynamitu a...
2: To nebyl klokan, ale verliba.
7: To je přece jedno.
2: Není, protože verlibě musíš dát dynamit. Klokan by přece šel k zubaři.
0: 3, 2, 1.
4: Když se dnes ohlížím zpět, přepadá mě tichá nostalgie a taková zvláštní něha. Možná je to vděčnost mému malému Kolombovi, že se nevzdal a donutil mě všechno přežít a vrátit naše rozdělené životy na společnou cestu.

0: Maničko, vítej.
1: Babinko moje. Ani nevíš, jak jsem ráda, že jsem zase doma.
0: Ale to já taky. No, tak co? Jak bylo ve škole v přírodě?
1: To nebyla škola. To byl odběr krve.
0: Ale prosím tě, jak tomu mám rozumět?
1: No, buď mi pili krev komáři, nebo hurvínek.
0: Ale nepřeháněj, stěžuješ si na něj. A přitom pan Spejbl říkal, že se mu hurvínek v dopise chlubil, že jsi mu dovolila, aby ti dal pusu.
1: Ale on chtěl.
0: A ty nemáš vlastní rozum? Copak jsem ti stokrát neříkala, že máš v takových případech říct jasné ne?
1: No, říkala.
0: No vidíš.
1: A já tě taky poslechla.
0: A nepovídej.
1: Opravdu, bábinko, když se mě Hurvínek zeptal, jestli nejsem proti tomu, aby mě políbil, řekla jsem mu jasné ne.
0: Máničko, prosím tě, ty jsi popletá. A co pak musíš Hurvínka ve všem poslechnout?
1: No, ty by to asi nebudeš věřit, ale Hurvínek naopak poslouchal mě na slovo.
0: Vážně?
1: No ano, jak se ráno vzbudil, tak jsem mu řekla, dnes si dělej, co chceš. No a přesně to on dělal.
0: No, to si umím představit, no. No. A jak jinak?
1: Co jinak?
0: Jaké jste měli počasí?
1: Hezké.
0: No tak to jste měli štěstí. Tady celý ten čas pršelo.
1: No to u nás taky.
0: No tak proč říkáš, že jste měli celý týden hezky?
1: No protože pršelo jenom dvakrát.
0: Ano.
1: No, poprvé 6 dní a podruhé 3.
0: V 7 dnech 9 dní pršelo. Ej, Dana, ne, dítě nešťastné. Chvíli tě nechám s Hurvínkem pohromadě a už neumíš počítat.
1: To víš, Hurvínka nesmíš brát vážně. Je to smolař. S těm jeho počty je to všelijaké. Tváří se, že neumí napočítat do 10 a přitom je to pěkný uličník, no. Ale musím přiznat, že jsme si spolu užili i fůru legrace.
0: No vidíš, a to si při odjezdu vyváděla, že pojede s tebou.
1: No protože mě předtím urazil.
0: Tak proč se s ním udobřila?
1: Nevydržela jsem se dívat na ten jeho šťastný obličej. Však ho ta nálada, jen co jsme se usmířili, taky brzy přišla. Pěkně jsme si zanadávali.
0: Ale Máničko, to se musíte pořád jenom hádat.
1: Musíme.
0: A proč?
1: Protože nás to baví.
0: Ach, no jo, co mám s vámi dělat? No, ale teď už jsi doma, tak si hezky vyčisti zoubky, pořádně se umyj a pak hajdy na kutě.
1: Už se těším, bábinko. Za celý ten týden jsem se ani jednou neumyla.
0: Pro pána Jana. A proč?
1: Protože si Hurvínek z mého mídla udělal bublifuk a zubní pastou si vyznačil cestu z tábora do lesa a zpět.
0: Co ho to napadlo?
1: Prý, aby nezabloudil.
0: Hrůza. A proč si nevzal svoji zubní pastu?
1: On žádnou neměl, to víš. Má smůlu. Pan Spejbl mu místo ní omylem přibalil sardelovou pastu.
0: Ti muži.
1: Viď.
0: Ale na tebe se taky zlobím, Máničko.
1: Proč? Vždyť jsem tu nebyla, tak jsem ti nemohla nic udělat.
0: Slíbila si, že mi o sobě dáš zprávu. A jediný dopis, co nám ze školy v přírodě přišel, napsal Hurvínek. To bys měla vidět, to bylo něco.
1: Lituji, nečetla jsem ho.
0: Lituji, četla jsem ho. Ani spát jsem potom nemohla. Prý vás postihla epidemie. Dostanu vám lezli medvědi. A ve spacím pytli našel Hurvínek krajtu tygrovitou.
1: Já se tě divím, že ho bereš vážně. Vždyť ho znáš, jak si rád vymýšlí.
0: No taky si mi mohla aspoň zatelefonovat.
1: Já jsem Chtěla zavolat, ale nemohla jsem, protože mi Hurvínek rozbil mobil.
0: To je ale uličník. A kdy se to stalo?
1: Když jsem ho s ním praštila po hlavě.
0: A jo, takhle. A co on?
1: Hodil po mně ešus. S polívkou.
0: No to já ale nerozum.
1: Viď?
0: Proč ji nejdřív nesnědl?
1: Co chceš od kluku? Jsou tak brutální.
0: No, a co teprve? Když se z nich stanou muži, vím o tom své.
1: Povídej.
0: Ale není co, škoda slov. Máničko, pro mne jsou muži vzduch.
1: Já bez nich taky nemůžu žít.
0: Ale musím se tě přiznat, když jsi tu nebyla, tak jsem měla veliký zážitek.
1: Já, babinko, svěř se mi, uleví se ti, no.
0: Tuhle se na mě v kavárně koukal nádherný mužský.
1: Fakt? A co ty?
0: No, tak to víš, no. Hezky jsem se na něj usmála.
1: A co on?
0: Nic.
1: Protiva.
0: No, tak jsem alespoň koketně upustila kapesníček.
1: A co on?

0: No, nějak jako Novák bez F.
1: Ale ve slově Novák žádné F není.
0: No, teď říkám, že Novák bez F. Ale on si mě vůbec nevšíma. Kamarádí se jen s tím klukem, co sedí vedle něj v lavici. S takovým tím zrskem.
1: No jo, já vím, koho myslíš. Toho jsem viděla, jak spal Hurvínkovi hlavu do popelnice.
0: No, to je on, no jo, no. Vsázejí se denně s Hurvínkem, kdo ji dokáže strčit hlouběji.
1: No to je uličník. Jaké má jméno?
0: Dlouhý.
1: Jaký?
0: No říkám, že Dlouhý.
1: A to je jedno, že je Dlouhý. Já nespěchám.
0: No ty možná ne, ale já ano. Do té mé milované postýlky.
1: No, to víš, všude dobře.
0: Doma nejlépe. Dobrou.
1: A hezké sny.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo, sládek, kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
2: Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajs.
1: A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek kule.
3: Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
2: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
3: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo

0: rozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli. Bylo jich 7. Já jsem Cipísek. My jsme víly. Řekli víly a jemnými prstíčky odtrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
1: Povíme ti za to pohádku.
0: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
1: Jen se podívej.
0: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
1: Ne, ona přestala.
0: No proč přestala?
1: To nikdo neví.
0: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou. Nikam nechoďte. Já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala. Hledal hluboko v lese řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha. Vstávej! Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
2: A co bych vstával? Já jsem Kule Sládek z Jičína.
0: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou vílám vodu do studánky.
2: Sládek Kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
0: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
2: Jach, udělal Sládek Kule a spal dál.
0: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek Kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už Kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedli a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj po 7. vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Proč se válíš a necvičíš a všechno bys snět? Proč si svoje zdraví ničíš? Tu je odpověď.

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče? Jsi mi dlužen, králi. Půjčil jsem ti před časem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
3: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež.
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal.
4: Když je to lež, tak mi dej půl království.
0: Král sedmilhár se hned chtěl opravit.
4: Ne, ne, ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl. Aha, konečně. Tak mi dej ten sud naplnit zlatem.
0: Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: teď, řekl pan Fousek, když se hluk utišil, se všichni pohodlně usaďte. Myslím, že pro nás má Paddington překvapení. Zatímco si všichni přesouvali židle k jedné stěně, Paddington zaběhl do pracovny a vrátil se s kouzelnickým vybavením. Došlo k menšímu zdržení, když stavěl stolek a tajemnou truhlu, ale brzy bylo vše připraveno. Zhasnuli všechno světla až na malou lampičku a Paddington mávnul hůlkou, aby si zjednal ticho. Dámy a pánové, začal, když nahlédl do návodu, nad následujícím trikem musíte žasnout. Ale vždyť si ještě žádný nepředvedl, mumlal pan Hněvkovský. Paddington jeho poznámku ignoroval a otočil stránku. Na toto kouzlo, oznámil, budu potřebovat vajíčko. Pro pána, lamentovala paní Ptáčková, když běžela do kuchyně, určitě se stane něco příšerného. Paddington položil vejce do prostřed kouzelnického stolu a přikryl ho kapesníkem. Několikrát zamumlal abrakadabra a pak do kapesníku uhodil hůlkou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Alá, hop! Zvolal Paddington a zvedl kapesník. K velkému překvapení všech bylo vejce pryč. Jak jinak, prohlásil pan Hněvkovský vědoucně do potlesku, stačí mít trochu obratné tlapy. Ale na medvěda je to velmi dobré, opravdu velmi dobré. A teď ho zase přičaruj. Paddington byl na sebe pyšný. Uklonil se a sáhl do tajné přihrádky ve stole. Ke svému překvapení našel něco mnohem většího než vajíčko. Vlastně to byla sklenice marmelády. Přesně ta, která mu ráno zmizela, ukázal jí obecenstvu. Potlesk byl ještě bouřlivější. Báječné, plácnul se pan Hněvkovský do kolen. Nechat všechny, ať si myslí, že vytáhne vejce a přitom tam celou dobu má sklenici marmelády. Báječné. Paddington obrátil stránku. A teď, oznámil s červenalý úspěchem, mizející kouzlo. Vzal si vázu těch nejkrásnějších květin paní Fouskové a postavil ji na jídelní stůl vedle tajuplné truhly. Nebyl s tímto trikem tak docela spokojený. Neměl dost času si ho nacvičit, nevěděl přesně, jak truhla funguje a vůbec netušil, kam květiny dát, aby zmizely. Otevřel zadní dvířka truhly a vykoukl ze strany. Malý moment, oznámil a zase zmizel z dohledu. Obecenstvo sedělo mlčky. Trochu zdlouhavé kouzlo, zdá se mi, prohlásil po chvíli pan Hněvkovský. Doufám, že je v pořádku, strachovala se paní Fousková. Je tam tak potichu. No, nemohl se dostat daleko, řekl pan Hněvkovský. Zkusíme zaťukat. Vstál, přešel k truhle, hlasitě na ní zaťukal a zaposlouchal se. Slyším někoho volat, oznámil. Zní to jako Paddington, zkusím to ještě jednou. Zatřásl truhlou a zevnitř se ozvalo zabušení. Vypadá to, že se zavřel uvnitř. Pan Pilich také zaťukal na truhlu a zavolal. Jste v pořádku, pane Fousku?
1: Ne.
0: Ozval se vysoký tlumený hlásek.
1: Je tu tma a nevidím na návod.
0: Výborné kouzlo, řekl pan Hněvkovský, když se jim podařilo Paddingtonovu truhlu otevřít kapesním nožem a vzal si několik sušenek. Mizející medvěd, velmi nezvyklé, jen stále nechápu, k čemu jsou ty květiny. Paddington se na něj podezřívavě zadíval, ale pan Hněvkovský byl plně zaujat sušenkami. Na své další kouzlo budu potřebovat hodinky, oznámil Paddington. Víš to jistě? Znervozněla paní Fousková, nestačilo by něco jiného? Paddington se poradil s návodem, píše se tu hodinky, potvrdil. Pan Fousek si rychle stáhl rukáv přes levé zápěstí. Na neštěstí pan Hněvkovský, který měl po jídle nezvykle dobrou náladu, vstal a nabídl své. Paddington je s povděkem přijal a položil je na stůl. Tohle je skvělé kouzlo, řekl a vytáhl z krabice kladívko. Přikryl hodinky kapesníkem a několikrát do nich udeřil. Panu Hněvkovskému stuhl úsměv na rtech. Doufám, že víš, co děláš, medvěde. Paddington začal vypadat ustaraně. Když otočil stránku, udeřila ho zlověstná slova. je naprosto nezbytné, abyste pro tento trik měli hodinky dvoje. Pomalu nadzvedl roh kapesníku. Několik koleček a střepů se rozkutálelo po stole. Pan Hněvkovský zařval vzteky.
1: Asi jsem zapomněl říct abrakadabra, zapotácel se Paddington.
0: Abrakadabra, zuřil pan Hněvkovský. Abrakadabra, zvedl zbytky hodinek.
1: Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej. Za to někdo šeredně zaplatí.
0: Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl. Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před půl rokem. Měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem. Hloupost, praskal pan Hněvkovský. Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli. Hloupost, já ti... Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz. Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého.
1: Jemine, vylekal se Paddington, to je asi moje zmizelé vejce. Nejspíš se znovu objevilo.
0: Pan Hněvkovský zbrunátnil. V životě mě nikdo takhle neurazil, rozčiloval se. Nikdy. Ve dveřích se otočil a celé společnosti pohrozil prstem. To je naposled, co jsem přišel komukoliv z vás na narozeninovou oslavu.
1: Karle, řekla paní Fousková, když se za panem Hněvkovským zavřeli dveře, vážně by ses neměl smát.
0: Pan Fousek se vší silou snažil udržet vážnou tvář. Když to nejde, vybuchl smíchy, nemůžu si pomoct.
1: Viděli jste, jak se zatvářil, když se rozkutálela všechna ta kolečka? Zeptal se pan Pelich a po tváři se mu řinuli slzy smíchu. Ale stejně, řekl pan Fousek, když se smích utišil, myslím, že bys příště měl zkusit něco méně nebezpečného. Co třeba ten karetní trik, o kterém jste mi vyprávěl, pane Fousku? Zeptal se pan Pelich. Ten, jak roztrháte kartu a pak ji objevíte za něčím uchem.
2: Ano, to zní jako poklidné kouzlo, přidala se paní Fousková. Ukaž nám ho.
1: A nechtěli byste raději další mizející kouzlo, zadoufal Paddington.
0: Určitě ne, zlatíčko, řekla paní Fousková.
1: No, dobrá, zalovil Paddington v krabici. Karetní triky jsou složité, když má jeden tlapky, ale pokusím se.
0: Nabídl balíček panu Pelichovi, který si okázale vytáhl kartu, zapamatoval si ji a vrátil ji zpět. Paddington nad kartami několikrát zamával hůlkou a jednu kartu vytáhl. Bylo to pikové eso.
1: Byla to tahle? Zeptal se pana Pelicha.
0: Pan Pelich si přeleštil brýle a podíval se.
2: No vážně, je to ona?
1: Vsadím se, že jsou všechny karty stejné, pošeptal pan Fousek manželce.
0: Napomenula ho paní Fousková. Podle mě to udělal moc pěkně.
1: Teď přichází ta těžší část, řekl Paddington a kartu roztrhal. Nejsem si úplně jistý, jestli vyjde.
0: Dal kousky pod kapesník a několikrát na něj poklepal hůlkou. Ale, mnul si pan Pelich stranu hlavy, jako by mi něco vyskočilo za uchem, něco studeného a tvrdého. Sáhl si za ucho.
2: No to je neuvěřitelné, řekl a zvedl nablýskaný kulatý předmět. Zlatá libra? Můj narozeninový dárek pro Paddingtona, jak jen se tam mohla dostat?
1: Je!
0: Radoval se Paddington a hrdě si minci prohlížel. To jsem nečekal. Mockrát děkuji, pane Pelichu.
2: Totiž, řekl pan Pelich, obávám se, že je to jen malý dárek, pane Fousku, ale moc mě baví vaše raní rozhovory. Vždy se na ně těším a...
0: Odkašlal si a rozhlédl se. Jsem si jist, že vám všichni přejeme mnoho dalších narozenin. Když souhlasné mručení ustalo, zvedl se pan Fousek a podíval se na hodinky. A teď, řekl, je už dávno čas jít spát, obzvlášť pro tebe, Paddingtone. Tak co kdybychom teď všichni provedli mizející kouzlo?
1: Přál bych si, zamyslel se Paddington, když stál ve dveřích a mával všem na rozloučenou, přál bych si, aby mě teď viděla teta Lucie. Byla by na mě moc pyšná.
0: Měl bys jí o tom všem napsat, navrhla paní Fousková a chytla ho za tlapku. Ale až ráno.
2: dodala spěšně. Nezapomeň, že máš čisté povlečení.
3: Ano,
2: zívil Paddington.
3: Napíšu jí ráno.
2: Bojím se, že teď bych inkoustem zamazal celou postel. Mně se takové věci stávají pořád. Víš ty co, Karle? Řekla paní Fousková, když se dívali za Paddingtonem, který vypadal docela ulepeně a ještě víc než jen docela unaveně. Je pěkné mít doma medvěda.
4: Byl jednou jeden kluk a ten se ze všeho nejvíc bál bouřky. Ale zároveň se mu bouřka strašně líbila. Nakonec se mu líbil i ten strach. Někdy se nemohl bouřky dočkat. Přihrnula se v noci a kluk bosky běží k oknu. A za oknem blesky. Žách, žách. Koukal a nemohl se vynadívat. A pak se snažil bouřce domluvit. Malým bleskům říkal, co z toho máš? Nebo dáš pokoj? Ale když zaburácel dospělejší blesk, nebo takový ten hrozitánský, domlouval mu uctivě, prosím vás, buďte tak laskav. Někdy to pomohlo, někdy ne. Ale to ten kluk ještě netušil, že nejhorší ze všeho jsou kulové blesky. Může se totiž stát, že se vám takový blesk zakutálí pod nohy a je celý namodralý, s ohnivým okrajem, zapálený a nadurděný. A zrovna se zastaví před vámi. Zrovna. A pak si ten blesk z ničeho nic vyskočí na noční stolek. Nebo se skutálí pod peřinu a tam si pod peřinou chvilku zůstane. Klidně. A ve vedlejší posteli třeba leží dědeček. A vy toho dědečka máte strašně rádi. Dědeček spí a kulový blesk se pod peřinou tak jako provaluje. Strašidelně. A vy teď nevíte, co máte dělat, jestli dědečka probudit nebo ho nechat spát. A jak projít kolem peřiny a co vůbec dělat. A v tom se dědeček sám probudí a řekne, Jaroušku, drahý chlapče, namasíruj mě trošku záda, jsem z té bouřky celý polámaný. A co teď? Můžete třeba říct, jakože hned dědečku, jen co donesete králíkům jetel a jdete ke dveřím a v tom se kulový blesk pomalu vykutálí spod peřiny a zastaví se právě přede dveřmi. A před vámi. A tohle všechno, co jsem vám vyprávěl i s tím bleskem pod peřinou a pak přede dveřmi, to se stalo právě tomu klukovi v Kozolupech. A událo se to takhle. Dědeček uviděl blesk a povídá, Jaroušku, drahý vnuku, prosím tě, ten blesk nepřeskakuj, ať pod tebou nebouchne a nerozrazí tě vejpůl. A kdyby se chtěl vykutálet, tak ho nech, ne abys ho chytal nebo zdržoval. A nestrkej do něho, to ti povídám, nerozčiluj mě. Ale blesk se nehýbal, zůstal jako do země vrostlý, jen se tetelil, žhavil do běla a sršel. Uvnitř, jako by se v něm něco vařilo. Ale spíš tak nějak po domácku, jako bramboračka s majoránkou, tak dobrotivě, což je u kulových blesků neslýchané a nevídané. Dědeček si toho domáckého sršení a té dobrotivosti všiml a povídá, to nebude jen tak, tenhle blesk něco chce. On si s námi povídá, slyšíš to, Jaroušku? Jestli on nemá nějaké přání nebo poslání. A vysokým hlasem se zeptal, čeho si žádáš, blesku? A blesk najednou začal tak sympaticky sršet a najednou mu bylo rozumět, a že už ten výstřední život nesnese, že být kulovým bleskem je nesmyslný osud a že by se chtěl zachovat jako svítivá koule a dost. Jaroušek, že je moc milé dítě a dědeček ohromný dobrák a že on je vlastně jako ten kulový blesk, obyčejná elektřina, že v zimě bude topit a svítit a že prostě nebouchne, nebouchne a nebouchne. Od dveří se nehýbal, jen se ještě trochu víc rozzářil. A to sršení uvnitř bylo tak lítostivé a jímavé, že dědeček byl z toho celý smutný. Jenom Jaroušek se zeptal, v zimě budeš topit, dobře. Mít kulový blesk jako kamna, to není náhodou tak špatné. Ale co budeš dělat v létě? A blesk, že se přizpůsobí, jen aby ho u sebe nechali, a zase, že toho marného života má dost. Aby se jim ještě víc zalíbil, začal měnit barvy. Tu zlatou trochu postříbřil, takže vypadal jako stará, docela moudrá hlava, příjemně šedivá. Pak sfialověl a zčervenal a svítil jako svazek jarních řetkviček. Tím dojal i dědečka, takže se ho přestali bát. Jaroušku, řekl dědeček, když někdo vypadá jako řetkvička a voní jako bramboračka, tak bude slušný, i když je to kulový blesk. Nakonec Jarouška napadlo, že by se s kulovým bleskem v létě dal krásně hrát volejbal a že snad ani není tak žhavý, jak se zdá. A blesk řekl, že není, že se začne vnitřně schlazovat. To prý blesk umí. A tak Jaroušek s dědečkem natáhli síť na dvoře a dědeček, že si taky zahraje. Moc do toho blesku, Jaroušku, nebouchej, řekl. Ať není kraťas. A prosím tě, nesmečuj, ať se nám neuzemní. Přidal se k ním ještě nějaký Komenda a žák Pacovský. Byl to krásný zápas, i když ne mistrovský. Ten blesk, která mají v Kozulupech v zimě jako kamna a v létě jako mičudu. Spí pod peřinou a bublá lahodně, spokojeně, přímo přede. A od té doby nebyla v Kozolupech bouřka. Příští rok budou mít vlastní elektrárnu, tak asi volejbal odpadne. Ale hlavně, že jim zůstane to topení, to svícení a ten ozon, který voní jako bramboračka s majoránkou.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: V chaloupce pod lesem se celá léta nehnul čas. Ale od té doby, co k stařečkovi a stařence přibyl makový mužíček, bylo všecko vzhůru nohama. I když to vlastně bylo pořád makové nemluvňátko. Teď u něho stařeček seděl a něco se mu zase honilo hlavou.
7: Tak si myslím, stařenko, že budu makového mužička učit mluvit.
8: Co bys ho učil? Vždyť umí jenom ga-ga-ga a go-go-go. Na mluvení má času dost. Děti rozvazují až v půl druhém roce.
7: Ga-ga-ga mu pro začátek úplně stačí. Tak přece začíná spousta slov?
8: Žádné slovo nezačíná naga. Aspoň žádné užitečné slova.
7: Jak to, že ne? Například... Například,
8: a nevzpomeneš si ani na jedno. Ga-ga-ga není k ničemu. Ga-ga-ga je leda pro kachny.
7: Galoše.
8: Cože?
7: Galoše. Začíná na ga. No, naučím ho galoše.
8: Žádné galoše ho učit nebudeš. Galoše není užitečné slovo. A pak ani je doma nemáme.
7: Tak galoše. Mu je koupíme, galoše. Přijde jaro, spustí se mrholení, makový mužiček si aspoň nenastudí nožičky.
8: A kde bychom na galoše vzali? A potom, když se dá do deště, nebude makový mužiček chodit venku. Jen by se čvachtal v loužích a nanosil by dovnitř blátu. A kde to má věčně uklízet?
7: No, jestli teda, stařenko, nechceš, aby ho naučil galoše, tak ho naučím něco od go, když říká ještě go-go-go. Go-go-go mu pro začátek úplně stačí. Tak přece začíná spousta slov.
8: Žádné slovo nezačíná na go, aspoň ne žádné užitečné slovo.
7: Jak to, že ne?
8: No a jak to, že jo? A které?
7: Hm? Které? Tak například... Například.
8: No, a nevzpomeneš si ani na jedno. Takové slovo už vůbec není. Go, go, go, už není vůbec k ničemu.
7: Gorila.
8: Cože?
7: Gorila. To začíná na go. Makový mužičku, pojď říct dědečkovi gorila.
8: Já tě poženu s gorilou. Načpak makový mužiček potřebuje takové ničemné slovo. Dítě musí nejdřív pojmenovat věci kolem sebe. Musí vědět, že bába je bába a že dědek je dědek. A na gorilu má času dost.
7: Tak já ho naučím říkat goláče.
8: Cože?
7: Goláče, to je přece užitečné slovo a já je rád.
8: A co to je, goláče?
7: No přece koláče. Naučím ho koláče říkat jako goláče, když říká go-go-go. A až budem umět koko-ko, tak ho to přeučím.
8: A to ti teprve nedovolím. Ty ho to naučíš špatně a pak ho to už neodnaučíš. To už ho raději neuž vůbec nic. A já ti to zakazuju.
7: Co? A to je pěkné. A to jsem si dobře vysloužil. Mě chceš zakazovat, abych makového mužička naučil mluvit? Mně, který ti seká dříví, pošívá střechu doškem a nosí vodu až ze studánky? Já jsem poslední, kdo si tvoje zakazování zaslouží. Hněvám se na tebe, babičko, a nemluvím s tebou. A taky, že jdu na dvorek a na vráz a budu tam celý den. Ať třeba nastydnu.
6: Oj, to se stařeček rozhněval. Měl pravdu, že mu stařenka nic zakazovat nemusela. Ale taky mohl přece jen vědět, že ona to tak nemyslela. Že to tak jenom řekla. Však se taky chuděrka celá zamrzela. Nechtěla, aby se hněval, chtěla si ho udobřit. Honem tedy zadělala na pár koláčů, ty dědeček rád. Strčila je do trouby a přiložila do plotny otýpčičku. V kamnech zahučelo a koláče byly, že se mohlo srdce rozkočit. Babička je dala na stůl a šla za stařečkem na dvůr. Stál tam v koutku a trucoval.
9: Staroušku.
8: Staroušku. Pojď dovnitř, staroušku, pojď.
7: Nepůjdu.
8: Pojď dovnitř. Já to tak nemyslela, já to jen tak řekla. Je tu zima, mrzne, ty nachladneš. A já ti udělala překvapení.
7: Jaké překvapení?
9: No však uvidíš, pojď. A už se nehněvej.
6: Stařeček by rád ještě chvilku trucoval, ale o to překvapení nechtěl přece jen přijít. Tak se obrátil a šoural se za stařenkou ke dveřím. Když však otevřeli, čekalo je úplně jiné překvapení, než jak je nachystala stařenka. Čekal je makový mužíček. Stál pod stolem s kočkou slunomžourkou a volal.
1: Go, go, go. Baba,
9: děda,
1: goláče.
7: Jak pak to mluvíš? Neříká se goláče, říká se koláče.
1: Baba, děda, goláče.
7: Povídal jsem, že se říká goláče, nebo jo, se taky pletu.
9: No, stařečku, až začne říkat ko, tak ho to přeučíš.
7: No tak dobře, babičko.
6: A měla pravdu. Za pár dní se naučil makový mužiček říkat ko-ko-ko, stařeček ho naučil vyslovovat koláče a makový mužiček si na goláče už ani nevzpomněl.

Kdysi dávno, kdesi daleko odsud, byl mramorový les. A v něm se čas od času děly neuvěřitelné věci. Jedné sluné a teplé soboty uprostřed léta přiběhla na zelenou mítinu muchomůrka zvaná Tečka. A plakala, a plakala, a plakala. Co se stalo? Vykřikl překvapeně Strakoš, starý a moudrý hřib odstatečného dubu, udivený tím, že muchomůrka zavítala až sem. Zoufalá Tečka měla mokré oči, mokrý kapesník a klobouk nakřivo, takže většinu svých puntíků cestou postrácela. Ráno přiběhl jelen zlatoparoháč, lkala muchomůrka. Funěl a dupal jako smyslů zbavený. Předstíral, že mě neslyší a pošlapal všechny mé kamarádky. Strakoš se zachmuřil. To je vážná věc. Pokýval hlavou a na dlouhou, předlouhou chvíli se odmlčel. Popravdě řečeno, nevěděl si rady. V mramorovém lese se totiž děly poslední dobou samé nevídané věci. Jakoby se s nimi roztrhl pytel. Ale Strakoš uvažoval dál. Muchomůrky zlobí, že s nimi v lese není k vydržení. Potřebovali by potrestat, to ano. Jenže co, když jednoho dne jelen zlatoparoháč pošlape i jiné houby? Co potom? Co pak? A nakonec usoudil. Nebezpečí hrozí všem. A proto musíme jelenímu řádění učinit přítrž. Ovšem ještě v tu samou chvíli zapochyboval o správnosti takového rozhodnutí. Muchomůrky znal až příliš dobře. Věděl, jak se chovají k ostatním houbám, jak se kdy chovali a s největší pravděpodobností se budou chovat i nadále. Bylo mu jasné, že si příliš schovývavosti nezasluhují. Ale odmítnout pomoc je tuze ošemetná věc. A tak rozhodl. Jdeme ke stříbrnému smrku. A vyrazil provázen plačící muchomůrkou. Jak známo, stříbrné smrky jsou nejen stříbrně modrozelené vznešené stromy, ale především mohutné stromy, jejichž kmeny se vypínají do oblak v skutku královsky. V jejich korunách proto hledá úkryt každý, kdo touží po klidném a bezpečném domovu. Stříbrný smrk, jenž vévodil mramorovému lesu, obývala moudrá sova. Vystudovala snad 3 univerzity najednou a byla tudíž ještě vzdělanější nežli Strakoš. Není se čemu divit. Vždyť sovy se dožívají vyššího věku a tak mají na studium více času. Když poutníci dorazili ke stříbrnému smrku, zaklepali uctivě na vrásčitou kůru kmenu. Nikdo se neozval, ale kdo čeká, dočká se. Dočkal se i Strakoš. Po půl hodině se sova konečně objevila. Co pak se stalo tak výjimečného, že vidím pohromadě hřib s muchomůrkou? Zeptala se rozespale. Byla to vskutku moudrá sova. Potom vyslechla celý příběh, pokývala rozčepířenou hlavou a po další půl hodině, kdy vypadala jako, že tak trochu spí a trochu, že přemýšlí, řekla. Jelen zlatoparoháč dostal jelení nemoc. Snaží se udělat z mramorového lesa rovinu. Tato nemoc pochází od holandských jelenů z krajů rovinatých. A po další půl hodině pokračovala. Jediné, co můžete udělat, je sehnat mramorový kořen, jehož odvar by jelena uzdravil. Pak sova odlétla neznámo kam. Lehce se řekne, sežeňte mramorový kořen, ale kde takovou věc hledat? To ani Strakoš, ani muchomůrka nevěděli.
Slyšela jste někdy něco podobného? Ptal se Hřib. Jen vzdychala zoufalá Tečka. Jak máme hledat mramorový kořen, když nevíme, odkud začít? Tak začneme od začátku, rozhodl Hřib a posadil se pod stříbrný smrk. Dal hlavu do dlaní a jal se přemýšlet nahlas. Od začátku? To bych musel začít v našem lese. Náhle vyskočil a samou radostí začal poskakovat. Už to mám. Náš les, mramorový les, mramorový kořen v mramorovém lese. Musíme hledat ten nejstarší, nejsilnější a nejkrásnější kořen, podle kterého dostal náš les své jméno. A měl pravdu. Houby začaly hledat, až našli. Kde, to nikomu neprozradili. Ale druhý den se vařilo, míchalo a ochutnávalo. Sotva les zahalila tma, ukápl strakoš několik slziček vzácné tekutiny, zlatoparoháči na zlatý paroch. Ráno se jelen probudil, táhle zatroubil a odešel na pastvu, jako by se nechumelilo. Všechny muchomůrky pečlivě obešel, některé dokonce i uctivě pozdravil. Muchomůrky si tak oddechly, že byl jejich vzdech slyšet široko daleko. Byly zachráněny a nejen ony, ale také všechny hříbky, lišky, holubinky, bedly i kustřebky, zkrátka houby mramorového lesa. Naštěstí, protože jaký by to byl les, kdyby v něm nerostly houby.

dek. Protože kachna ví zkrátka všechno. Protože kachna ví zkrátka všechno. Protože kafka, kaňka ne, kapsa ne, kachna, protože kachna ví zkrátka všechno.

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle, my přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Cimana, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No, kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No.
2: Sirena!
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš, ty...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Žáno, třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, to ti, ano, jak říkáš, ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí, tatí.
2: O tatí, tatí, bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: Lásku nebeskou.
1: No.
2: Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak, o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejble nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, mia, mia, mia, mia, pic. Pic. Mia, mia, mia, mia, no, mia.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: Ach.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl. Ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón. A rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná. Můj

0: kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
1: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
0: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat. Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš.
1: Padre se rozmáchl proti kopsům ponožek.
0: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo. Já se musel zatraceně ohánět.
1: Na chvilku se zasnil.
0: Jo, chlapče, někdy i kladivem.
1: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
0: Tak, kde to vázne?
1: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodek s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamor senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
0: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
1: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
2: Co je?
0: Budíček, Vasile.
1: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
2: No ne, to je...
1: Zase ticho a pak...
2: Šéfe, jste to vy?
1: Tulamor senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
0: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
1: Tohle už znělo výhružně.
2: To se ví, že jste jedinej šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
0: Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
1: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
0: Bejval.
2: No, já jen jako, že se dlouho nic nedělo.
1: Hájil se zkroušeně Vasil.
0: Ale bude,
1: oznámil mu šéf.
0: Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
1: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
0: Bacha, končím.
1: Zasyčel Tulamor senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení,

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno. Jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal achich ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý jako po koupání. Všichni, co byli zalezlí, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Sluníčko, sázíme, sázíme, co vyroste nevíme, pod neprášky jsou to hrášky, bez debaty.

0: kameníků seděli večer u stolu. Právě dojedli chleba s tvarohem. Věděli, že je dnes konec školního roku a chtěli vidět vysvědčení. Táta se tahal za vousy, maminka skládala talíře, ale nahladila kočku Cilku a Vítek si nohama hrál s princem. Vojtíšek už na kočárku spal. Hned utřu stůl, řekla maminka. A já si vezmu brejle, abych na vysvědčení pořádně viděl, usmál se tatínek.
1: Mám samé jedničky,
0: hlásil Vítek a strkal tatínkovi vysvědčení pod nos. A co ta dvojka ze psaní, všiml si tatínek.
2: Opravdu je tam jedna dvojka, kývala hlavou maminka.
1: Ta dvojka není mezi jednotkami ani vidět,
0: hájil se Vítek. Ani jemu se dvojka ze psaní nelíbila. A proto se na ně radši nedíval. Pes princ tu dvojku nespozoroval, i když prohlížel Vítkovo vysvědčení dost dlouhou chvíli. Za to kočka se vysvědčením nezdržovala. Mrkla na ně jen koutkem oka a dívala se jinam.
3: No tak vysvědčení jsme už viděli, ale já nevím, co bude zítra, řekla maminka. Na tváří bylo vidět, že to opravdu neví.
2: Zítra bude čtvrtek, odpověděla Alena.
3: To je pravda, přikývla maminka. Ale co budeme zítra dělat?
0: Nic, prohlásil Vítek. My máme první den prázdno.
3: Jenomže já musím do práce, připomněla maminka.
2: Já taky musím do práce, oznámil tatínek.
3: A tady zůstane domek s Vojtíškem a se zvířaty, řekla maminka.
0: Babičin domek bude taky prázdný, protože babička pojede zítra ráno do Prahy a vrátí se až večer, dodal tatínek a za vousy se už netahal.
3: Jeden z vás zůstane doma a bude mít na starosti Vojtíška. Druhý půjde k babičce a obstará její zvířata, vysvětlovala maminka.
1: Já si vemu sebou koníka Vinska.
0: Můžeš si vzít Vinska, svolil tatínek. Alespoň se trochu proběhne.
3: Ráno se Vítek probudil poslední. Vojtíšek si hrál na podlaze s několika dřívky, Alena četla u stolu, na dvorku kokrhal kohout a vrkali holuby.
2: Kde je maminka?
3: Zakňural Vítek.
0: V práci, odpověděla Alena.
3: A tatínek? Dožadoval se Vítek.
0: V práci. Alena ani nezdvihla hlavu.
2: A ty? A kde je Vojtíšek? A kde jsem já?
0: Máš už být dávno u babičky a ty tam ještě nejsi, řekla Alena a konečně zdvihla hlavu.
3: Bylo na ní znát, že má na někoho zlost.
0: Zlobila se snad na Vítka?
3: Včera jsem se tě zastal, že máš dvojku z vlastivědy, připomněl Vítek. To už dnes neplatí, odsekla Alena. Ale že mám hlad, to asi víš, domlouval jí Vítek.
0: Najez se u babičky, mračila se Alena. My jsme s Vojtíškem všechno snědli.
3: Tak já jdu k babičce, urazil se Vítek. Měl už na sobě trenýrky, natáhl si přes hlavu tričko a vyrazil ven.
0: Před dveřmi na něj čekal koník Vincek. Uši mu stály jako klacíky, to znamená, že dával pozor. Snad už věděl, že pojede s Vítkem k babičce. Natáčel se tak šikovně, aby na něj mohl Vítek vyskočit. Už s ním uměl jezdit. Jenomže vyskočit na koně Vítek sám od sebe nedokázal. Byl zvyklý, že ho tam tatínek vysadí. Ale tatínek byl v práci a nikdo jiný to neuměl. Nejlepší bude, když Vítek půjde k babičce pěšky. Zastaví se pro vlastíka, protože ho chce vzít sebou. A tak šli spolu. Vítek vpředu, koník vzadu. Zastavili se u domku, kde bydlili vlastíkovi rodiče. Vítek zapískal a Vincek zařechtal. Ze dveří vyšla vlastíkova maminka a řekla: Vlastík ještě spí.
2: Proč spí, divil se Vítek.
0: Slunce už dávno vyšlo a kluci z celé Libice byli vzhůru.
3: Má prázdniny, odpověděla maminka. Chceš mu něco? Aby se mnou šel k babičce. Já mu to řeknu a pošlu ho za tebou, usmála se maminka. A proč nejedeš na Vinskovi? Vincek má taky prázdniny, řekl Vítek a podíval se na Vinska. Koník zařechtal, že to je pravda. Byl asi rád, že má prázdniny, i když o tom nevěděl. Nezastavili se na Vítkově políčku, nevšimli si loďky pana Vávry, nečekali u podjezdu, až pojede vlak. Došli až ke koupališti Koňáku a tam zůstali stát. Ani se nedívali na řeku, věděli, že tam teče jako jindy. Dívali se na cizí hříbě, jak se tam koupe. Běhalo v řece sem a tam, stříkalo na všechny strany, řechtalo na koníka Vinska, aby se šel taky vykoupat. Bylo to hříbě rezavé jako veverka a mělo chlupaté uši. Oči mu svítily, ocas mělo nahoru jako kostelní svíčku. Koník se podíval na Vítka a Vítek se podíval na koníka. Napadlo je, že by měli jít do vody taky. Ale nepůjde tam každý sám, půjdou spolu. Vítek se dostal na koníku v hřbet docela lehce. Nechal vejít Vinska do vody a potom mu skočil ze břehu na záda. Trefil se moc dobře. Hlavu měl nahoře, nohama tiskl koníku v trup a rukama se držel hřívy. A teď si začali hrát s rezavým hříbětem nahoněnou. Běhali dokola v mělké vodě, skákali jako opravdoví koně, stříkali na všechny strany. Vítek křičel a výskal, protože nemohl dělat nic jiného. Musel se držet, aby nespadl do vody. Ryby se jistě divily, co se to na koupališti děje. Jenomže Vítek si vzpomněl, že je vlastně na cestě k babičce. Začal volat na Vinska, ať jde z vody ven. Koník poslechl a vylezl na druhý břeh. Odtud už bylo do babičina domku blízko. Ale když se ohlédli, viděli rezavé hříbě, jak šlo těsně za nimi, jako by patřilo do kameníkovy rodiny. Ale na babičin dvorek Vítek koníky nepustil. Nechali před vrátky. Doporučil jim, aby si hráli nahoněnou. Vincek stál a díval se za Vítkem. Rezavé hříbě k němu přiběhlo a dloublo ho do břicha. Vincek mu to chtěl oplatit a tak začala mezi dvěma koníky opravdová honěna. Vítek už stál na dvorku, ale nemohl dál. Ani pořádně neviděl, ani neslyšel. Slepice kolem něj kdákaly, kohout proti mě skřehotal, holuby mu létaly kolem hlavy, králíci v chlívku dupali a kočka na zápraží mňoukala. Všichni měli hlad.
1: Puste mě, dusinky! No tak, puste mě, dusinky,
3: křičel na ně Vítek. Věděl, že tam má babička zrní. Jenomže holuby nerozuměli a slepice taky ne. Vítek je musel zaplašit rukama a kočku odehnal nohou. Prskla na něj, jako by to ani nebyl Vítek, ale nějaký cizí kluk.
1: Puste mě, dusinky, co pak nevíte, že babička jela do Prahy?
3: Ale dusinky se přece jen dostal. Hodil zrní holubům, hodil zrní slepicím. Všechno zobalo, jen kohout skřehotal dál a díval se po Vítkovi, jako by ho chtěl klovnout.
1: Mě babička něco přiveze, ale tobě ne, kohoute.
3: Kohout natáčel hlavu, aby dobře slyšel, co Vítek povídá. Ale dal si nakonec říct a začal taky hledat zrníčka. Vítek nandal králíkům do kocu seno a kočce přinesl misku mléka. Kočka si sedla, obtočila ocasem přední nohy a začala pít. Jazyček se jí míhal nad mlékem jako malá lopatka.
1: Jestli pak víte, kdo tady má největší hlad?
3: Zeptal se nakonec Vítek hodně nahlas, aby to babičina zvířata dobře slyšela. Ani jedno z nich nezvedlo hlavu, ani jedno neodpovědělo.
1: Já mám největší hlad,
3: prohlásil Vítek a hnal se do světnice. Věděl, že tam najde buchty a taky je tam opravdu našel. Tu první snědl tak rychle, že ani nevěděl, s čím byla. Teprve ve druhé spozoroval mák. Ve třetí byl tvaroh. Byl zvědavý, co bude ve čtvrté, ale to už se nedozvěděl. Venku hvízdal Vlastík a Vítek musel ven. V Vlastík nadskakoval u brangy, jako by měl v kalhotách vosu. Taky trhal hlavou a koulel očima. Vítka hned napadlo, že se něčemu strašně diví.
1: Je, jsou tu dva koníci.
3: To je pravda, přikývl Vítek. A hned je oba spočítal. Vincek a rezavé hříbě. Dva opravdoví koníci. Skákali a řechtali před plotem, jako by měli z něčeho radost.
1: A proč je tady to hříbě?
4: Já mám Vincka. A na čem bys potom jel ty, až já pojedu na Vinskovi?
1: Ty myslíš, že pojedu na hříběti?
4: Ano.
1: A neschodí mě na zem?
4: Třeba tě jednou schodí, ale po druhé tě už neschodí. Zrovna tak, jako ses učil jezdit na kole.
1: Tak jo, pojedeme spolu na koních.
3: Přikývl Vlastík a hned se hrnul k rezavému hříběti. Chtěl se mu vyšplhat na hřbet, jenomže hříbě si ho ani nevšimlo. Poskakovalo, stříhalo ušima a snad se taky trochu smálo. Pořád se ohlíželo po Vinskovi, co dělá. Vlastíku, nejdřív nasednu já na Vinska a potom nasedneš ty na hříbě, řekl Vítek a přitáhl koníka k plotu. Vyšplhal se nahoru a snadno přelezl na Vinsku v hřbet. Sláva, vykřikl Vlastík, protože už věděl, jak se dostane nahoru. A hříbě to vědělo taky. Přitočilo se k plotu a chvilku čekalo, až Vlastík nasedne. Drž se, křičel Vítek. Sám se držel Vinskovi hřívy, jako by to byly opratě. Já se držím, odpověděl Vlastík. Tiskl hříbě okolo krku tak pevně, jako by ho měl nejradši na světě.
1: Je, kam pojedeme? Na výlet! Na koni se jinam nejezdí! To já vím, ale kam až dojedeme, než se vrátíme? To ví jen Vincek a hříbě to neví. Hříbě jde za Vinskem a tomu to stačí. Vítku, řekni Vinskovi, aby se vrátil. A proč? Nám se jde moc pěkně. Já už to dlouho nevydržím. Za chvíli asi spadnu.
3: Vlastík držel hříbě kolem krku, ale nebylo to nic platné. Jednou se svezl hodně napravo a potom zase hodně nalevo. Hříběti se to nelíbilo a chtělo ho setřást. Vlastík se už viděl na zemi. Vítek se ohlédl a viděl, co se děje. Pust hříbě, nebo ho uškrtíš, křičel na Vlastíka. Posaď se rovně jako já a drž se hřívy. Pustím se a spadnu, hučel Vlastík. Ale nakonec přece jen Vítka poslechl. Opřel se o krk hříběte, vzpřímil se, takže měl kolena dopředu a rukama se lehce držel hřívy. Začal volně dýchat a v obličeji najednou vypadal, že se usmívá. Hříbě se na něj ohlédlo a spokojeně zařechtalo. Vítku, řekni Vinskovi, ať jede na výlet hodně daleko. Tak vidíš, zasmál se Vítek a už se o Vlastíka nestaral. Byl rád, že Vincek je kůň, že hezky kluše, že na něm sedí a že Vlastík jede za ním na hříběti. Stromů tady bylo hodně, trávy ještě víc a ptáci zpívali tak hlasitě, jako by měli dojednaný koncert.

0: Za chvilku kluci dorazili k řece. Koníci byli rozběhnutí a byli by snad mohli řeku přeskočit, hlavu nahoru, hřívu do větru, přední nohy skrčit, zadní natáhnout, oca za sebou jako vlečku a byli by letěli vzduchem jako v pohádce. Ale Vincek vyvalil oči, nastražil uši a včas se zarazil. Opřel se nohama o zem a začal se točit do kolečka, jako by chtěl na břehu vyšlapat do lík. Hříbě se točilo taky. Snad, aby si Vincek nemyslel, že to neumí.
1: Mně se točí hlava.
2: Mě taky.
1: Ani nevím, kde je řeka.
2: Já taky ne.
1: A kde jsou mraky?
2: Já taky ne.
1: A kde je zem?
0: Vítek už nestačil odpovědět, protože v tu chvíli se to stalo. Z řeky se ozvalo silné zaržání. Slyšeli to oba kluci? Slyšel ho koník Vincek? Ale nejvíc ho slyšelo hříbě, jako když do něho někdo píchne jehlou. Nejdřív vyhodilo zadkem hezky vysoko a to se Vlastík ještě udržel. Potom se vzepjalo na zadní a to už Vlastík letěl vzduchem jako ptáček. Neletěl moc daleko. Žuchl na zem jako pařízek. Hlava mu nadskočila, ruce se roztáhly, nohy taky. A co měl Vítek dělat? Seskočil z Vincka a hnal se k Vlastíkovi. Koník se asi divil, protože kýval ušima ze zadu dopředu a zase naspátek. Pak dal hlavu dolů a začal se pást. Vítek se naklonil nad Vlastíka. Nejdřív chtěl, aby Vlastík vstal. Když kluk leží, nevypadá jako pořádný kluk. Vlastík musí vstát a pak teprve bude sobě podobný. Jenomže Vlastíkovi se moc vstávat nechtělo. Nejdřív se posadil a hmatal si rukama po hlavě. Nahmatal dvě boule. Jednu nad okem a druhou za uchem.
3: Vstáň, proč nevstáváš?
1: Já nemůžu.
3: Proč nemůžeš?
1: Protože mám dvě boule.
3: Tak se aspoň zasměj.
1: To můžu.
3: Tak vidíš, když se můžeš smát, tak taky můžeš vstát.
0: Vlastík opravdu vstal. Nejdřív se mu zdálo, že se s ním všechno houpá, ale to netrvalo dlouho. Za chvíli stál jako svíčka a najednou chtěl vědět, co se vlastně stalo. Nebylo to moc těžké uhádnout. Vítek se podíval na koupaliště a hned to věděl. Procházela se tam v mělké vodě veliká rezavá kobyla a kolem ní pobíhalo hříbě. Koňská matka zavolala na hříbě a hříbě ji okamžitě poslechlo. Zbavilo se Vlastíka a pelášilo k mámě. Teď si tam spolu ve vodě hráli, dupali ve vodě kopyty, stříkali na sebe, hladili se nozdrami a řechtali tak vesele, jako by se něčemu smáli. To je její hříbě, řekl Vítek a ukazoval na rezavou kobylu. A já jsem myslel, že je moje, odpověděl Vlastík. U babičky se kluci najedli buchet, chtěli chytit kočku, ale to se ví, že ji nechytili. Prohnali po dvoře protivného kohouta, zaplašili holuby, ale taky napumpovali vodu a připravili ke kamnům hraničku dříví, jak to měla babička ráda. Obrátili na dvorku seno, které tam babička sušila, a pak vzali košík a šli k lesu na trávu. Koník Vincek klusal za nimi a strkal hlavu mezi ně, jako by to byl třetí kluk. Škubal taky trávu, ale do košíku ji nedával. Rovnou jí polikal. Když měli košík plný, vzpomněl si Vlastík na bouli. Mám ještě něco na čele? Zeptal si, jako by nevěděl, co tam má. Už skoro nic, odpověděl Vítek. Můžu takhle domů? Můžeš, přikývl Vítek. Vlastík pomohl Vítkovi nést košík trávy až k babičinu domku, ale dovnitř už nešel. Řekl dvakrát ahoj. Jednou Vítkovi, podruhé koníkovi Vinskovi. Podíval se ještě na řeku, jestli tam neuvidí divoké hříbě. Ale voda tam tekla sama. Hříbě bylo pryč a kobyla taky. Plastík začal hvízdat, aby všichni věděli, že je mu to jedno. A šel domů. Vítek začal hvízdat taky, aby bylo vidět, že už je velký kluk. A šel hospodařit do babičina domku. Myslel si přitom, že už je nejvyšší čas, aby se babička vrátila.

0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: krtečku. Jsi náš žampion.
1: Zlatá nit a budiš. Bylo jedno království, ale docela malé, ne větší než velká ves. Uprostřed toho království stál zámek. Pěkný a prostorný, jako velký statek. Královal tu mladý král, jenom pýcha mu trochu stoupla do hlavy a žádná nevěsta, široko daleko, mu nebyla dost vhod. A tak dal rozhlásit, že si vezme za ženu jen takové děvče, které umí z obyčejného lnu upříst zlatou nit. Kdo to jakživ slyšel? Len je len, proto roste na poli. A zlato je zlato, proto ještě nikomu na poli nevyrostlo. Tohle si říkali všichni rozumní lidé v tom malém království a svým dcerám pomyšlení na pěkného mladého krále pěkně od plic rozmluvili. Jenže Janička byla sirotek. Mladý král jí už dávno padl do oka a jak mohla, tak se mu do cesty připletla. A jen slepý by nepoznal, že i on má oči jenom pro to hezké a milé děvče. Janička byla přadlena. S kolovrátkem si dobře rozuměla, ale láska jí hlavu popletla. Jednou si řekla, budiš vůle páně. A zalhala na zámku, že umí spřádat zlatou nit. Hned se za tu lež pánu Bohu omluvila a modlila se za odpuštění všech hříchů světa. Ale slovo se už zpátky vzít nedalo. Mladý král si pro nevěstu přijel kočárem a uvedl ji do jizby, kde všude kolem byla jen hromada lněného pačesí. Dnes tě tu nechám o samotě, povídá, ale zítra, když spředeš zlatou nitku, budou ohlášky a do týdne slavná veselka. Pak král odešel a Janička se posadila k přeslici. Copak kvočná, ta kuřátko vysedí, ale zlatou nitku ještě žádná přadlena, co svět je světem, z obyčejného lnu nespředla.
2: Ach, ouvej, ho řekovala. Noc se přesype a ráno mě můj ženich s ostudou z domu vyžene. Proč si já hříšná o zlaté přízi vymýšlela?
1: A jak tak naříká, otevře se najednou na pár prstů stěna a tou škvírkou se protáhne mužíček. Vousy má dlouhé až k pasu, na hlavě červenou čepičku a kolem těla zástěru. Trochu si poskočí a škodolibě zaspívá. Byla jednou jedna panna, u přeslice uplakaná, uvřete na uvrátku, poženou ji ze statku. Je to tak, je to tak, ale možná naopak. Janička koukala, ani nedutala, jenom nové slzy jí vhrkly do očí. A mužíček spustil. Všechno vím, ale co umím, naučím tě zlaté nitky spřádat, ale něco za to budu žádat. Až se za srok s rokem sejde, moje čapka si tě najde. Ty uhodneš, chá, moje jméno, nepopadneš na koleno. Vezmeš si mě, chá, za muže, a nic ti nepomůže.
2: Pro pána Jána, To by byla smutná veselka s tímhle vousatým trpaslíkem.
1: Ale co pak měla Janička na vybranou? A tak jen v slzách přikývla a chlapíček se posadil k přeslici. Ručičky se mu jen zakmitaly a už z nich vycházela zlatá nit.
2: A přitom si ještě prospěvoval.
1: Tak to na to, tak to na to, bude nitka samé zlato.
2: Janička na něm mohla oči nechat.
1: A jak se tak dívala, prsty se jí rozehrály. Posadila se k přeslici a sama začala nitky spřádat.
2: Ani si nevšimla, že se najednou stěna rozevřela, mužíček s červenou čepičkou se škvírou protáhl a byl ten tam.
1: Předla a předla. Nitek přibývalo, ale co to?
2: Není to sen? Vždyť se všechno lněné pačesí ve zlato proměnilo.
1: Když mladý král ráno přispěchal do jizby, málem že oslepl z toho jasu, jaký předeno vydávalo. Ale když si oči zvykly, popadl Janičku do náručí a začal na svatbu všechno schystávat. Svatba to byla náramná a co je ještě lepší, po hej nepřišlo žádné ouvej. Mladý pár žil ve svornosti a radosti, které ještě přibylo, když se jim narodil synáček. Ale co na plat? Tak jako každá zvonice má svůj zvonec, tak každá písnička má svůj konec. Rok se s rokem sešel a blížila se hodina, kdy si vousatý mužíček přijde buď to pro odpověď, nebo pro nevěstu. Ale jak uhodnout jedno jméno, když jsou jich tisíce? Budiž bych toho pidi mužíka nikdy nepotkala, naříkala Janička. Svého muže milovala, z děcka se těšila, ale přitom měla od samého pláče oči oslepené. Muž by ji rád utěšil a pomohl, ale nevěděl jak. A tak se marně trápil s ní. Jednou to trápení už Janička sama nevydržela a se vším se muži svěřila. Mladý král se dlouho nerozmýšlel a rozhlásil, že dá kus zlata, velký jako tykev, tomu, kdo objeví, najde a přivede pidi mužíka s červenou čepičkou a vousy až do pasu. A rázem všechno, co mělo v království nohy, rozběhlo se do polí a hájů, do lesů a strání. Kde jakou díru, kde jakou skulinu, i to nejmenší myší doupátko lidé prošmejdili, ale kde nic, tu nic. Vousatého pidi mužíka nikdo ani úkratkem nezahlédl. Přišel poslední den. Janička už všechny slzy do dna vyplakala. A král, aby nemusel na to marné trápení hledět, popadl pušku, že snad při lovu na žalost zapomene. Dlouho na srnce ani divočáka nenarazil, prodíral se houštím stále hlouběji, když tu nebe potemnělo, hrom stíhal hrom a za bleskem šel blesk. Takovou bouři, co se strhla, už dlouho nikdo nepamatoval. Pohůnci se rozutekli do jednoho a král zůstal v lese sám. Kam se v takové psotě vrtnout? Nit na jeho šatech nezůstala suchá, zuby drkotaly zimou a nikde v té studené tmě světýlko, nikde ohníček, aby se usušil a nepohodu přečkal. jak tak smutně přemítal, udeřil ho do nosu smolný kouř a vůně uzené klobásky. Který čert to na mne strojí pokušení, řekl si nahlas, ale nedalo mu, aby tu záhadu nevyskoumal. Kouř vycházel z díry v zemi. A když král přiklekl a nakoukl dovnitř, spatřil něco, co jen tak někdo neuvidí. Malou kuchyňku, v té kuchynice stoleček, na stolečku klobásky a za klobáskami mužíčka v červené čepičce a s vousy až do pasu. Plnou pusu měl a ještě si prospěvoval.
3: Byla jednou jedna panna u přeslice uplakaná, byla panna u přeslice uplakaná převelice. Když mé jméno neuhodne, přijdu pro ní v noci ve dne.
1: Když uhodne, nechci ji, vždyť se budíš jmenuji. Víc mladý král vědět nepotřeboval. Zapomněl na nečas, na hromy a blesky a hnal se za Janičkou houští nehouští, až si lovecký kabát potrhal. Ale i kdyby roztrhal i kalhoty, ta zpráva, s kterou domů spěchal, stála za to. Na zámek vtrhl jako velká voda a ve dveřích volal. Netrap se, ten pidi mužík se jmenuje Budiš. Janička stála u kolébky, bledá, jako by z ní všecek život vyprchal. Ale po téhle zprávě zrůžověla jako pivoňka. Už se té noční návštěvy pranic nebála. Odebrala se do jizby a schystala si přeslici, vřeteno a vrátek. Měsíc svítil a Janička zlatou nitku k nitce spřádala, když tu se najednou stěna otevřela a škvírkou se protáhl mužíček v červené čepičce a hned spustil. Tak to na to, předeš nitky samé zlato. Tak to na to, bude hořko? Nebo sladko, buď uhodneš moje jméno, a nebo si chystej věno. Ha, tak uhodneš, jak se jmenuji? Ha.
2: Když jinak nedáš, řekla Janička, zkusím hádat, říkají ti,
1: budiš.
2: A sotva to jméno vyřkla. Mužíček vstekle nožkou přidupl, stěna se znovu otevřela a ten zlostný skřítek se škvírkou do noci protáhl a víckrát se už v kraji neobjevil. Ale od těch dob Janička zlatou nitku už nikdy nespředla. Zelnu měla lněnou, z konopí konopnou, ale naštěstí jí to neubralo. Vždyť se měli s králem rádi. Synáček jim kolébku přerůstal a v jejich malém království to kdákalo, kejhalo, mečelo a bučelo. Veselo bylo každý den. A budiš tak i zůstane.

0: jdou dva šneci po cestě. Jeden říká:
1: pojď, přejdem silnici.
2: Druhý na to:
3: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
4: Jo! To by byla šnečí marmeláda.

0: Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat, řekla malá čarodějnice.
0: Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš zrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když si postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo,
0: řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem.
2: Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Haló, buďte tady,
0: zvolala malá čarodějnice.
2: Podívejte, co se stane?
0: Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali. Chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No, děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení.
2: A já vám hned, milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a...
3: Sofinka.
2: A Sofinka. Jsou to moje holky a ty dneska budou společně s námi i s vámi cvičit. No, my tak ze začátku budeme trošku možná zpívat. Naučíme se text lidové písničky, kterou určitě znáte, a pustíme se do toho hned teď. Piggy, začneš?
0: Já možná začnu někde úplně.
2: Tak jinou tóninu ti zvolím.
0: Víš co?
2: Ne.
0: Možná, že by bylo dobré, kdyby nám Sašenka se Sofinkou dali tu tónínu.
2: Tak holky.
0: Od které se to zpívá.
2: Takže 3, 2, 1, teď.
4: Kolo.

0: jako, co jsou to ty rýnsky, víš, ty, to já, jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem Piggy jako tolik ani nepřemýšlela o textu, já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá, pravá, levá. No holkám, mým se tady moc nechce, já věřím, že vy děti doma cvičíte a my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání,
1: a pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď.

0: udělalo bác. A na bác všechny děti lehněte na zem. Holky ve studiu už také leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem, kopítka nahoru, kopítka...
1: Já se klepu jak brouček, víš, jak nemůžeš...
0: Klepeme dát, děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru, holky, kluci. Teď, Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy, a jdeme ještě jednou. 3, 2...
1: A šlapeme zase.
0: Šlapeme zase, ruce do pasu. 3, 2, 1, teď.
2: Kolo, kolo vrýnský, za 4 vrýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.
0: A ležíme na zádech kopítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoc. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
3: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.
4: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jehlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam 3 nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou

0: hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do pastičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako moped na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, tak, co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky, dáme? Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
1: Tiki kalendář! Dnes je 5. srpna.
2: A svátek slaví Kristián.
1: Kristián je jméno pocházející z řečtiny ze slova Christianos, které znamená křesťan.
2: A to je takový protějšek od Kristýnky.
1: A původní stará česká podoba tohoto jména zněla Krišťan.
2: Ale dnes už se na ní zapomnělo.
1: Milí Kristiánkové, Kristiánové,
3: všechno nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky. Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje. Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí. A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavůňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavůňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavůňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali. Díl, je, vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by jsem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: No, snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil ji zase zpátky na ohradu.
1: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď. Přijdu. Určitě zase brzy přijdu,
0: zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a po každému nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řas jí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
1: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
1: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
1: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zaskuhrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
1: Dám ti kouzelný lék,
0: řekla černá víla čarodějnice.
1: Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp, ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal. A v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
1: Ha, to hledej hříběti.
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
1: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
1: a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy? No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
1: Oh, to je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavuňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám,
0: vzdychla plavůňka a sundala list. Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavůnčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavůňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo.

0: Helgy básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a býložravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl

A miluje nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové pěně.

nudlem, mrkev v housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý.

Vánoční večírek Pipi, dlouhé punčochy. Jednou o vánočních svátcích se v malém městečku přihodilo něco moc zvláštního. Na dveřích radnice přímo na náměstí visel velký plakát a na něm stálo: Pipi, dlouhá punčocha, pořádá dnes večer ve vile Vilekule rozloučení s Vánoci a všechny děti z města k sobě srdečně zve. Pořádně se oblékněte. Pipi to samozřejmě nepsala úplně sama. Jak by si poradila s tak těžkou větou, jako třeba, že pořádá rozloučení s Vánoci? Trochu jí pomohl Tommy. Celý den se před radnicí tlačila spousta dětí a slabikovala si oznámení na plakátě. Když děti dočetly, zavískali nadšením a pak se rozběhly, co jim nohy stačily, domů za maminkami. Hned jim o tom pozvání vyprávěli a žadonili, aby jim dovolili na večíři.

0: Tommy a Annika už sice dávno věděli, že Pippi připravuje vánoční oslavu, ale stejně byli jako natrní. U ničeho pořádně nevydrželi, protože se nemohli dočkat večera. Jinak si přece s Pippi hráli celé dny. Ovšem tentokrát jim řekla, že na přípravu vánoční oslavy chce být sama. O svátcích skoro pořád padal sníh, ale teď, když se zástup dětí vydal na večírek do vily Vilekuly, bylo nebe jako vymetené a plné hvězd. Všude vládlo ticho a klid a byla tak akorát příjemná zima. V čele hloučku dětí kráčel Tommy s Annikou. Když Tommy otevřel zahradní branku vily Vilekuly, skoprněl a málem vykřikl. Co má tohle znamenat? V oknech vily Vilekuly se nesvítilo. Nikde nebylo vidět ani to nejmenší světélko. Dům mezi stromy, které se prohýbaly pod duchnami sněhu, vypadal jako bez života. To děti znepokojilo. Možná jsme přišli jiný den, domýšlel se jeden malý kluk. Oslava třeba bude až zítra. To ale bylo zklamání, když se všichni tak moc těšili. Tomík vyběhl na verandu a zkusil otevřít dveře. Byly zamčené. Jednu holčičku to natolik rozesmutnilo, že se dala do pláče. Nezbylo, než se otočit a jít zase zpátky domů. Děti se obrátili a loudali se k brance. Byla to taková zasmušilá skupinka, která se ze všech sil snažila nedat najevo, jak moc je jí to líto. V tom k dětem přihopkal pan Nilsson, Pippina opička, oblečený do teplé kombinézy. Tu mu ušila sama Pippi, aby ve sněhu a mraze neprochladl. Pan Nilsson vyskočil Tomíkovi na rameno a podal mu lísteček papíru. Uvidíte, že Pippi pro nás vymyslela nějaké překvapení, vykřikl Tomík nadšeně a četl, co stálo na papírku. Tam bylo velkými tiskacími písmeny. Jděte po stopě a snězte jí. Po jaké stopě? A jak si vysvětlit, že jí mají sníst? Co pak se dá stopa jíst? Koukejte, zvolal Tomík. Tamhle, podívejte se do sněhu. A opravdu, na bílém sněhu se kroutila jasná červená stopa. Byla z červených karamel a ztrácela se za rohem vily Vilekuly. Netrvalo snad ani minutku a děti stopu vybílili až k domu. A hned za rohem, tam jim bonbóny samým překvapením v krku málem zaskočily. To je ale strom, vydechla Annika. Takový nádherný vánoční stromeček. A skutečně, bylo to tak. U Pippi na zahradě rostlo mnoho stromů a blízko domu se tyčil vysoký, temně zelený, krásný smrk. Teď doslova zářil záplavou plamínků. Ne nějakými malými vánočními svíčičkami, ale mohutnými svícemi, které osvětlovaly celou zahradu. A na stromě nebyly jen svíčky. Visely tam i ohromní perníkoví panáčci, velké košíčky z lesklého staniolu, obrovské podkovy z karamelu, bonbóny zabalené do střapatých pozlátek a všude malé žlutomodré vlaječky. A co bylo ze všeho nejbáječnější? Smrk byl ověšený spoustou balíčků. Děti nejdřív docela o ně měli. Ale hned potom vykřikli nadšením. Ta Pippi je tak hodná! Ano, ale kde vlastně Pippi je? Do té chvíle po ní nebylo ani vidu, ani slechu. Vedle smrku stál velký domek ze sněhu, který Pipi postavila spolu s Tomíkem a Anikou. V okénkách domku se svítilo a ve vchodu se najednou objevila zrzavá hlava.
1: Je tu někdo, kdo by si dal horkou čokoládu s dortíkem, než se pustíme do vánočního tance kolem stromu?
0: Vítala všechny Pipi.
2: No jistě, že děti měly chuť na čokoládu a dortíky.
0: A jedno po druhém vlezli do sněhového domečku.
3: Piggy reklama!
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
3: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
3: Piggy reklama!
5: Jonáš. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je, a neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Jonášovi.
6: Já v posteli nebudu a nebudu a nebudu.
5: Vztekal se, když ho přivezli. Nic mi není, jsem zdravý jako ryba a chci domů. Jenže pan doktor zavrtěl hlavou. Necháme si tě tady na pozorování, Jonáši, a basta. Pak mu dali pruhované pyžamo, ve kterém vypadal jako vězeň. Bylo mu velké a nemělo všechny knoflíky. V nemocnici byl Jonáš sám. Táta zůstat nemohl, protože je pilot a lítá po celém světě. Pilotuje i dálkové lety přes oceán a tam za sebe náhradu jen tak nenajde. Máma musela zůstat doma s malým bráchou, kterému jsou teprve 2 měsíce, a ještě pije mámino mlíčko. A tak se stalo, že s Jonášem v nemocnici nikdo být nemohl. Tvářil se, že mu to nevadí. Ve vězení je každej sám. Ale bylo mu smutno. A aby toho nebylo málo, i na pokoji ležel sám. Chodil po chodbě, mračil se a s nikým se nebavil. Sestřičky na něj v jednom kuse volaly.
7: Jonáši, co tady pochoduješ, bos?
8: Jonáši, já ti dám papír a pastelky. Chceš?
7: Jonáši, honem se vrať do pokoje. Za chvíli je vizita a pan doktor se bude zlobit.
8: Jonáši, já tě snad k té posteli přivážu.
5: Při vizitě pak pan doktor rozhodl, že Jonáš musí dostat kapačku. A tak se stalo, že byl opravdu připoutaný k posteli a nemohl už ani pochodovat po chodbě. Bylo mu do breku.
8: To není fér.
5: Koukal do stropu a po tvářích se mu řinuly slzy. V tu chvíli vešla do pokoje paní uklízečka.
9: Dobrý den,
5: řekla a postavila kyblík na podlahu.
9: Já umyju tady.
5: Mluvila špatně česky a znělo to trochu legračně. Ale Jonáš se neusmál.
9: Ty tu nový? Já těbě neviděla. Prugovaný jako zebra. Jak ty máš jméno?
5: Jonáš. Ozvalo se z postele.
9: No, ty, jak si máš, Jonáš?
5: Usmála se na něj. Nemám. Zavrčel Jonáš a otočil se k oknu. Paní uklízečka vytírala pod postelí.
9: Nemáš? A co máš?
7: Zeptala se. Mám nemoc, řekl Jonáš.
9: Nemoc. Nemoc. Co nemáš moc?
7: Nic. Odsekl Jonáš a přetáhl si peřinu přes hlavu.
9: Když nemáš nic, tak já tobě něco dám.
7: Nedala se paní uklízečka. Vytírala teď u okna a otočila se na Jonáše, aby viděla, jak se tváří. Všimla si, že se to pod peřinou nějak klepe, jako by někdo začínal brečet. Proto hned pokračovala.
9: Já ti dám pohádka, co? Pohádka pruhovaná. To byla jednou jedna zebra. Ty víš, co je zebra?
7: Zjišťovala. Vím, ujistil ji Jonáš.
9: No, a ta zebra měla malá žebra, totiž zebra, ta velká zebra měla malá zebra, tak je to správně. A ta malá zebra neposlouchala a byla divoka. Утікала через сілниці, де ж їй то нападло, а Аніся не подівала, якщо не їде автобус, небо автомобіль, небо моторка. А та велика зебра се злобіла на та мала зебра. Давай позор, небо сеті ніцо стане. Мусиш ходіть по прощеходу. Але мала зібра не виділа, що є то прощеход. Так же та велка висвітлувала же прощеход. То є прощеце зібра. Мусиш ходіть, де я зібра. Copak to nevíš?
2: Zebra po zebře?
7: Zasmál se Jonáš a vykoukl spod peřiny.
9: No jistě. Zebra po žebře. Totiž po zebře. Opakovala to ta mama zebra. A ta mala se chechytala, zebra po zebře, zebra po zebře. Tam ti žádné auto nepřejede, tam musí každý zastavit. To je přechod prochodce, víš, ta zebra. Jo, to já vím, řekla ta malá zebra. Ale jestli mě uvidí ta auto, ona se bála trochu. Zebra po zebře, to se ztratí, když my oba jsme pruhatí. Мама зебра се замислила, а видела, же мата мала зебра правду, же може се то стат. Ну, что буду делать? Опак ей нападло, же муси ходит так, боком, на шикмо, видишь?
7: Ага, рекл Йонаш. A docela ho to zajímalo. Už neležel, ale seděl a pozoroval, jak paní uklízečka vytírá.
9: Takže šla ta zebra po zebře tak na šikmo, житті то випадало жиє на тіго уліці. Крчіжовка. То виш що є, не?
2: Йо, то луштій тата.
9: Ну.
2: То є в новинах. Притакал Йонаш.
9: Ну, праві. А так там на ті уліці була крижоватка. Тотіж крижовка велика. Велика крижовка. А люди на то кукались окін, а луштіли. Треба, це є дітський напой на п'ят письмена.
2: Какао! Викрикло Йонаш.
9: Ну? Ти шиковний, а небо, дома ці обув на сідум письмена.
2: Б-А-Ч-К-О-Р-И, зase викрикл Йонаш.
9: Батько, Ріа, а ти, як ти всіхно виш?
2: Дивила се пані Уклізечка.
9: Небо, дома ці рджвірже? На торчі письмена.
2: Пес.
9: Ого.
2: Гнет věděl Йонаш.
9: Хетрий клюк. А тогле, чо? Весела гримася на п'ять письмена. Ото є тяжкі. То ти навіш, ти клюк прухати.
2: Вім. У, С, М, Е з гачкем. V, řekl hrdě Jonáš. S tátou totiž často luštil křížovky a pomáhal mu. A co byla tajenka té křížovky? Zeptal se nakonec.
9: Tajemka, totiž, tajenka byla tak. Všecko přejde zvesela. Kdo z toho nic nedělá?
2: Jonáš se usmál. Paní uklízečka strčela mop do kyblíku a byla s prací hotová.
9: Tak, ahoj, Jonáš. Já jdu uklízit vidle.
2: Loučila se. Ahoj, řekl Jonáš a opakoval si pro sebe. Všechno přejde z vesela, kdo z toho nic nedělá. A bylo mu najednou mnohem, mnohem.

0: Piggy vtip. Potkají se dva šneci.
1: Jak to, že nemáš ulitu, ptá se jeden.
2: Ale utekl jsem z domova,
0: odpoví druhý.
3: Já bych nikdy neutek.
4: Malý princ šel dlouhopískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Kdo jste?
6: Jsme růže.
5: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, tři sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
4: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila liška.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den. Kdo jsi?
8: Jsem liška.
5: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
8: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
5: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
8: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
5: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
8: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem.

0: Ovšem, ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě a já zase budu pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
0: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
1: To není na zemi.
0: Na jiné planetě.
1: Ano.
0: Jsou na tvé planetě lovci.
1: Nejsou.
0: To je zajímavé. A slepice?
1: Také ne.
0: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
0: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak si malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
0: Budu plakat.
1: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
0: Ovšem.
1: Ale budeš plakat.
0: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
1: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem ji chránil. Je to má růže.
2: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
1: S Bohem.
0: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.

0: Jigi cvičení a jdeme na to! Ahoj, dnes cvičíme gymnastiku,
1: Já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Piggym zdravím.
0: Ahoj.
1: A no a dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Piggy, už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
0: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
1: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Postavíme se tedy do snožení. Srazíme nožky k sobě.
0: Hopsa.
1: Hopsa. Paty držíme a špičky u sebe. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme.
0: Půlky.
1: Jíždě, přesně, půlky k sobě. Vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volný. Máváte rukama, můžeme si zatančit doprava, doleva. Mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď. Srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
0: Já mám míček vždycky v kapse.
1: Tak to seš ale správnej. To naše děti určitě v kapse míček nemají, takže já si teď s Piggy ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
0: Hanko, víš, co já mám nejradši?
1: Povídej.
0: Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
1: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si holt bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
0: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti, třeba vedle pískoviště?
1: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože bys se tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdybychom se tam teď s dětma váleli v loužích.
0: Byl by to jiný sportovní výkon.
1: Přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? 4x jsme poskočili.
0: Hop.
1: Přehodili jsme míček z jedné ruky
0: do žicové, do srdíčkové.
1: Pak opačně.
0: Hopsa.
1: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu. Teď a hop dopředu.
0: To je velikánský skok, Hanko.
1: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok...

0: patičkama napřed.
1: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
0: Ne, to teď uděláš po paměti. Protože ten míček je malinka, teď to se vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
1: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
0: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne moc s malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
1: Tak.
0: Připrav se, skáčeš dozadu, teď.
1: Hopsa!
0: Výborně, já ti tleskám, ty se z toho příliš moc bál.
1: Bál jsem se to.
0: No, a teď skočíme doprava a doleva, to už víme, kde je, takže...
1: To už bude hračka.
0: To už bude hračka, tak. Takže poskok doprava, teď.
1: Žicová,
0: a hop.
1: Srdíčková.
0: A hop.
1: Hop.
0: A hop. Výborně. Tak jo.
1: Hop.
0: Děti, ty tady skáče jak o život.
1: Jsem moderní gymnasta.
0: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu. Teď.
1: Předu.
0: Hop, přes míček dozadu. Hop, doprava, hop.
1: Žičová.
0: Doleva, hop.
1: Srdíčková.
0: Výborně, já pěknu moc tleskám. A děti, pojďme si to celé zopakovat. Čtyřikrát poskočíme na místě teď. Raz, hop, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Z pravé ruky přeložíme míček, přehodíme míček doleva.
1: Hopsa. To je když letí kometa, vy?
0: Ano, a z levé do pravé. Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
1: Nad hlavu a...
0: Tlesk, tlesk. A položíme míček na zem.
1: Položím.
0: Přeskočíme ho dopředu. Ela, opla. Dozadu.
1: Patičkama
0: teď.
1: Napřed. Hop.
0: Patičkama dozadu. A teď doprava. A doleva.
1: Žicová, srdíčková. Žicová. Srdíčková!
0: Piggy, stačí, dneska už musíme končit, děti, vy si sestavu klíďo pídio, můžete zopakovat ještě jednou, já se dnes s Piggym rozloučím s vámi, tak já zase někdy příště naslyšenou.
1: A

0: Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.
1: Tiki kalendář! Dnes je 5. srpna.
2: A svátek slaví Kristián.
1: Kristián je jméno pocházející z řečtiny ze slova Christianos, které znamená křesťan.
2: A to je takový protějšek od Kristýnky.
1: A původní stará česká podoba tohoto jména zněla Krišťan.
2: Ale dnes už se na ní zapomnělo.
1: Milí Kristiánkové, Kristiánové,
2: všechno nejlepší.
1: Pa pa pa pa pa pa pom brom.

Na druhý den svítilo slunce a běloučký sníh ležel krásně na všech stromech a byl poslední den školy před Vánocemi. Paní učitelka povídala, že nespala celou noc, že prý jen ležela a vzpomínala, jak jsme se asi dostali tím sněhem domů. A protože to byl poslední den školy před Vánocemi, četla nám paní učitelka vánoční povídku. Všechno se nám zdálo tak zvláštní. A právě než jsme se vydali domů, přišlo to nejlepší ze všeho. Paní učitelka nám nedávno objednala ze Stockholmu pohádkové knížky. Mohli jsme si prohlédnout velký arch, kde bylo moc krásných obrazů, a to byly právě obálky těch různých knížek. Tak jsme si mohli vybrat, které knížky bychom si chtěli koupit. Já jsem si objednala dvě a Lasse a Bosse taky po dvou. Na těch mých byly krásní princové a princezny. A právě ten poslední den školy paní učitelka knížky dostala. Chodila po třídě a rozdělovala je. Nemohla jsem se dočkat těch svých. Ale maminka řekla, že je nesmíme číst dřív než na Štědrý večer. Než jsme šli domů, zpívali jsme všechny vánoční písně, které jsme znali. A paní učitelka řekla, že doufá, že budeme mít příjemné Vánoce. Byla jsem si jista, že já je příjemné mít budu. Brita, Anna a já jsme běželi ke kupci a koupili jsme červený, žlutý, zelený a bílý a modrý lesklý papír, protože jsme si chtěli nadělat košíčky na vánoční stromek. Pak jsme šli všichni domů. Bylo jasno a krásně. Najednou, jak jsme šli, vyndala Brita svou knížku pohádek. Čichla k ní a pak dala čichnout i nám. Nové knížky voní tak pěkně, že člověk může hned podle vůně poznat, jak prima se v nich bude číst. Potom začala Brita číst. Její maminka jí taky říkala, že má se čtením knížky počkat až na Štědrý večer. Ale Brita teď řekla, že si přečte jen malinký kousek. Když ten kousek přečetla, všem se nám to zdálo tak hrozně napínavé, že jsme jí prosili, aby nám přečetla ještě kousek. Přečetla tedy ještě kousek. Ale nic to nepomohlo, protože když dočetla, bylo to zase stejně napínavé. Já se musím dovědět, jestli ten princ byl zakletej nebo nebyl, řekla Lasse. A Brita musela číst ještě kousek. A tak to šlo dál a než jsme konečně došli domů do Bullerbynu, přečetla nám celou knížku. Ale říkala, že to nevadí, protože si ji na Štědrý večer stejně přečte znovu. Doma dělali maminka s Agdou vánoční uzenky a všude byl velký zmatek. Jakmile jsme se najedli, šli jsme Lasse, Bosse a já ven a postavili jsme si na zahradě velikou sněhovou lucernu. Brita, Anna a Ole nám přišli taky pomoci. Na lípě seděla spousta vrabců, hejlů a síkor a vypadali tak hladově, že jsem se běžela zeptat tatínka, jestli jim smíme přinést vánoční snůbky o trochu dřív než obvykle. Tatínek řekl, že smíme. A tak jsme běželi všichni do stodoly a vzali jsme tam 5 snůbků ovsa, které jsme v létě, když se mlátilo, schovali ptákům na zimu. Přivázali jsme je na jabloně v naší zahradě a za chvíli už tam ptáci seděli a pochutnávali si. Asi si mysleli, že už je Štědrý večer. Je to přece jen krásné, ty vánoční snůbky a sníh. A vůbec všecko. Večer jsme seděli, Brita, Anna a já u dědečka a dělali jsme košíčky na vánoční stromek. Kluci tam byli taky, napřed nám s tím vůbec nechtěli pomáhat, ale za chvíli jim to přece jen nedalo. Seděli jsme kolem dědečkova kulatého stolu a udělali jsme dohromady 54 košíčků, které jsme rozdělili stejným dílem, takže 18 košíčků pro Norgården, 18 pro Melangården a 18 pro Sir Gordon. Dědeček nám dal jablka a cukrkandl. Celou tu dobu, co jsme tam seděli, jsem myslela na to, že budeme druhý den péci perníčky. To je skoro stejně prýmá jako Štědrý večer. Najednou se Lasse rozběhl na zahradu a zapálil svíčku, kterou jsme měli ve sněhové lucerně. Je, jak ta lucerna ve tmě krásně svítila. Když jsem se tak dívala na to světlo v zahradě, musela jsem pořád myslet na vánoční písničku Čas Vánoc u zavátých dveří stojí,
Zubí se přešlapuje za Ťuka. Opravdu jsem ho viděla. Jak stojí a zubí se. Právě tak, jako sněhová lucerna. Škoda, dědečku, že nemůžeš vidět sněhovou lucernu, řekla Anna. Neměli bychom ti aspoň trochu zaspívat, co myslíš? Protože dědeček je moc rád, když zpíváme. A tak jsme zpívali. A zaspívali jsme právě tu písničku, na kterou jsem v tu chvíli myslela. Čas Vánoc u zavátých dveří stojí. Víš, že je to moc prýmá, když jsou Vánoce, šeptla mi Anna. A já jsem přisvědčila, protože si to taky myslím. Opravdu, je to to nejkrásnější ze všeho. My všechny děti z Bulerbinu se o Vánocích máme moc dobře. Jindy se ovšem máme taky dobře, i v létě, i v zimě, i na jaře a na podzim. Moc dobře se máme.

0: Konečně slezl sníh a vylezly sněženky a ve škole udělali jarní prázdniny. Káťa začala balit. Jakmile otevřela kufr, Škubánek hned do něj vlezl, aby ho nezapomněla vzít sebou.
1: Promiň, Škubánku, ale tentokrát se mnou nemůžeš. Jedu na 3 dny k babičce a její kočka Micina je na psi těsně alergická.
0: Omlouvala se Káťa.
1: Nebudeš se tu sám bát?
2: No dovol!
0: Dělal Škubánek ramena a neochotně se odloudal na kanape.
1: Tak tu buď hodný a pěkně hlídej, něco dobrého ti přivezu.
0: Rozloučila se Káťa, podala mu pac a zaklapli za ní dveře. V bytě se rozhostilo ticho. Jen kuchyňské hodiny tikaly nezvykle nahlas a naplňovaly dům tísnivým pocitem. Škubánek vylezl na lavici u okna a sledoval, jak se obloha zlověstně zatahuje. Najednou projel nebem blesk a v zápětí se ozvalo zaburácení.
2: Jej, to bylo blízko, muf!
0: Lekl se pejsek a rovnýma nohama skočil do postele. Vítr skučel v komíně a déšť bubnoval na střechu.
2: V posteli je to nejistější,
0: přemítal.
2: Jenže kdyby sem lezl zloděj, pod peřinou ho neuslyším.
0: A tak Škubánek zase vstal, postavil za dveře stůl a na stůl židli a na židli kbelík.
2: Kdyby přišel nějaký lupič, tak se toho rachotu lekne a napadne ho zmizet dřív, než ho budu muset napadnout já.
0: Utěšoval se. Když ráno otevřel oči, sluníčko venku svítilo a celý svět byl hned přijatelnější. Škubánek zívnul, protáhnul přední nohy a zadní nohy a cítil, že by si měl udělat nějakou radost. Z hliněného prasátka vytřepal 2 koruny a už si to šupajdil naproti do krámu. Za chviličku se vracel s malinovým lízátkem v tlapce. Zkoumavě ho olíznul a labužnicky přivřel oči.
3: Hele, cuc na kládě,
0: ozval se chraplavý hlas.
3: To je pro tebe škoda. Naval!
0: Než se Škubánek vzpamatoval, velký zamračený buldog mu vytrhl lízátko z tlapky a nepěkně zavrčel. Škubánkovi schlíply uši, pelášil domů a ve strachu se ještě ohlížel, jestli se buldog za ním nežene. Ale jak se koukal za sebe a ne před sebe, vrazil do velikánského černého dobrmana, který za rohem očichával kandelábr.
3: Au, ty nemehlo, ty podvraťáku. Když neumíš chodit po ulici, tak se přivaž k boudě. Zmyš, než ti natrhnu triko.
0: Láteřil dobrman. Škubánek letěl domů, jen se mu uši klepali. Jak prásknul dveřmi od branky, ozvalo se za plotem výhrůžné... Byl to jen mrňavý pinčlík od sousedů, ale Škubánek rychle skočil za dveře a srdíčko mu tlouklo, div nedostal psotník. Buldog, dobrman a pinčlík se venku chechtali, jaký je Škubánek strašpitel. Pak se strčili čumáky dohromady a dobrman zazvonil na domovní zvonek.
2: Kdo je?
0: Pípnul Škubánek nejistě.
4: Pošta!
0: Hlásil pinčlík, který uměl nejlíp napodobit ženský hlas. Pak se všichni 3 přitiskli k zítce plotu a ani nedutali. Škubánek se osmělil, otevřel a rozhlížel se, kde je pošťačka. Psi využili momentu překvapení a hup, hup, hup, už byli vevnitř.
2: Teď začal kvapík.
0: Než se Škubánek vzpamatoval, Pinčlík mu sežral všechno, co měl v mističce. Dobrman otevřel ledničku do kořán, polikal špekáčky, pil mlíko rovnou z krabice a chlemtal jahodovou marmeládu. Buldok okamžitě vyčmuchal, kde si Škubánek schovává psí suchary a ukradl mu dokonce i umělou kost, co dostal Škubánek k narozeninám a kterou si šetřil na největší svátky. Přehnali se bytem jako tornádo a byli pryč, než se Škubánek zmohl na jediné blafnutí. Smutně zamknul dveře na řetízek a klesl do křesla. Aby zaplašil černé myšlenky, pustil si televizi. Sotva se rozsvítila obrazovka, objevil se na ní tříhlavý drak a vycenil na Škubánka tři páry zubů.
2: Ještě takový horor!
0: Povzdechnul Škubánek a chtěl honem přeladit. Ale v tom vyskočil proti drakovi chlapec v turbanu, v ruce držel starou flašku, vytáhnul zátku a zavelel. Džine, z lahve ven! V láhvi to zašumělo, vysoukal se z ní hustý oblak a z oblaku se udělal chlap jako hora. Sepjal ruce na prsou a uklonil se před chlapcem.
4: Co poroučí pán?
0: Chlapec, říkali mu Mustafa, ukázal na tříhlavou obludu. Džin popadl draka, vyhodil ho do vzduchu a odfoukl jako peříčko. Džine, hop do láhve zpět! Zavelel Mustafa a džin se poslušně nasoukal do hrdla a nechal se zazátkovat.
2: Taková láhev s džinem, to by bylo, mof!
0: Zasnil se Škubánek.
2: Ale kde ji vzít?
0: A v tom dostal nápad. Vytáhnul z kredence Kátinu kuchařku a nalistoval recept. Domácí džin a neb staročeská jalovcová. Následoval seznam přísad, který začínal lihem a končil kostkami cukru a větvičkami v máji trhaného jalovce.
2: To nemám, to taky nemám, to taky ne.
0: Vrčel si Škubánek pod fousky.
2: Ale mohl bych tam dát místo lihu limonádu, místo těch kostek jednu pořádnou kost a přidám trochu šumáku, ať to má říz.
0: Kost roztloukl v hmoždíři, smíchal všechno dohromady a nalil do prázdné láhve od oleje. Zazátkoval, trochu to nahřál nad párou a zatřepal.
2: Džine, z láhve ven!
0: Štěknul velitelsky. V láhvi to začalo šumět, pak se z ní ozvalo temné vrčení a nakonec mocné vyštěknutí. A před Škubánkem stál psí džin, který vypadal přesně jako Škubánek, jenže byl třikrát tak velký a bicepsy měl jako kulturista. Co poroučí páníček? Klaněl se uctivě. Škubánek byl tak překvapený, že ani nevěděl, co by si měl přát, ale hned se vzpamatoval.
2: Půjdeš se mnou koupit lízátko, teď zalez zpátky do flašky, já tě ponesu.
0: Džin poslušně zmizel v láhvi, Škubánek dal láhev do košíku a už se hrnul do krámu. Jen vyšel s lízátkem na chodník, už tu byl starý známý buldok.
3: S dovolením, mladíku.
0: Zašklebil se a vytrhl Škubánkovi lízátko. Škubánek blesku rychle vytáhl zátku a zavelel.
2: Džine, z lahve ven!
0: V tom okamžiku stál před buldukem obrovský psí džin. Vzal mu lízátko, galantně je předal Škubánkovi, pak popadl buldoka, natáhl, že byl dlouhý jako přerostlý jezevčík, udělal na něm uzel a hodil ho přes nejbližší plot.
2: Džine, hop do lahve zpět!
0: Zavelel Škubánek a hrdě kráčel domů. Za rohem už na něj čekal dobrman. Škubánek slušně pozdravil a chtěl ho obejít, ale dobrman mu nastavil nohu a hned se do něj pustil.
3: Co do mě vrážíš, podvraťáku?
0: Ale Škubánek se nelekl. Odzátkoval láhev a v tu chvíli stál před úžaslým dobrmanem obrovitý psí džin a měřil si ho kosým pohledem. Dobrmanovi poklesla spodní čelist, rozklepal se jako ratlík a zmizel za rohem. Škubánek došel domů v nejlepší náladě. Sotva za ním zapadly dveře, zazvonil někdo na domovní zvonek. Byl to sousedovic Pinčlík, který ho šmíroval mezi plaňkami plotu.
2: Kdo je?
0: Zeptal se Škubánek.
3: Pošta!
0: Blafoval Pinčlík. Škubánek otevřel a hrdě se postavil do dveří se založenýma rukama. Pinčlíkovi se protočily panenky. Za Škubánkem se tyčil ještě jeden obrovský Škubánek se založenými tlapami na prsou.
3: Pardon!
0: Blekotal Pinčlík.
3: Já jsem se splet, já nejsem pošta, já jsem Buňka.
0: A rozpačitě zmizel za plotem. Od té chvíle měl Škubánek vyhráno. Když se třetího dne probudil, kouknul na kalendář a vyskočil z postele.
2: Dnes přijede Káťa, musím jí nějak překvapit.
0: Radoval se a vyklepal všechny peníze z hliněného prasátka. Popadl nákupní košík, dal do něj láhev s džinem a utíkal do cukrárny. Jenže v tom spěchu si popletl láhve a vzal místo flašky s džinem slunečnicový olej. V cukrárně koupil oříškový dort se šlehačkou, ten má Káťa nejradši, a kráčel domů, jako by nesl svátost oltářní. Všichni psi z ulice samozřejmě větřili, ale na Škubánka si už nikdo netroufal. Ale co čert nechtěl, objevila se zčista jasna obrovská cizí doga, zřejmě nějaká přespolní, kterou tu Škubánek předtím nikdy neviděl. Zamávala nosem, nasála tu sladkou vůni a už se hrnula na dort. Škubánek s přehledem postavil dort na zítku, odzátkoval láhev, zavelel a aniž by čekal, až se džin vysouká, hned sám zatěl pěstičku a strčil ji Hafanovi pod čenich.
2: Čuchni si, kamaráde, čuchni, na nás si krátkej!
0: Doga znejistěla, zarazila se, pak stáhla ocas mezi nohy a odklusala pryč. Škubánek chtěl zavelet.
2: Hop, do lahve zpět!
0: Ale džin nikde. Jak je to možné? Objevil se vůbec? Škubánek koukal jako husa do flašky, ale uvnitř nic nebylo. Pak se podíval na vinětu.
2: No jasně, vždyť já vzal omylem jinou lahev, ale to jsem měl kliku.
0: Přemítal a v tom mu to došlo. Začal poskakovat po chodníku, div mu dort neupadl.
2: Hurá! To je úžasné, to je skvělé, to je fantastické. Toho cizího Hafana jsem zahnal úplně sám.
0: A těšil se, až o tom bude vyprávět Kátě. Ta už byla zatím doma. Hned jak postavila v přecíni kufr, rozhlédla se po staromládeneckém nepořádku, který tam Škubánek stačil nadělat.
1: No nazdar, tady to vypadá.
0: Posteskla si a hned se pustila do nádobí. Na stole stála flaška od oleje s čímsi podivným. Káťa ji odzátkovala a přičichla.
1: To je nějaký pěkný fujtajbl.
0: A vylila podezřelou tekutinu do dřezu. V potrubí to trochu zvláštně zašumělo, ale Káťa nedbala a vytřela dřez hadrem. V tom se rozlétly dveře a v nich stál Škubánek s dortem.
2: Tady máš na přivítanou!
0: Ale Káťa se mračila.
1: Ach jo, na 3 dny vytáhnu paty a už je to tu jako v psí boudě.
2: Nehubuj,
0: omlouval se Škubánek.
2: Na uklízení nebyl čas, měl jsem moc práce s hlídáním.
0: Najednou se zarazil.
2: Tady jsem měl na stole lahev s džinem.
1: To mi ani neříkej,
0: zarazila se Káťa.
2: Já ho měl na kuráž,
0: vysvětloval Škubánek a rozpačitě koukal do prázdné flašky.
2: Ale já ho vlastně ani nepotřebuju, já už se totiž vůbec nikoho nebojím.
1: To ráda slyším,
0: usmála se Káťa, podrbala Škubánka za ušima a pověsila mu na krk věnec špekáčků od babičky.

0: Aničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Když se dělá těsto, hned se vidí, co z něj bude. Z těsta z mouky, mléka, vajíčka a ždibce droždí bude nejspíš knedlík. Když vedle mísy s těstem je mák, tvaroh nebo povidla, už se každý olizuje. Budou se péct buchty nebo koláče. Těsto na štrůdl se zase pozná, že se hrozně vytahuje. Nad křehký závin prý není. Ono se vždycky pozná, kdo je z jakého těsta. A když si v míse hoví těsto kulaté jako bříško, samá mandle a samá rozinka, to bude Vánočka. To budou Vánoce. Vánočkové těsto si hovělo v míse na stole a kynulo. Vedle na vále už byly vysázené koláče a čekali, až se trouba pěkně vyhřeje. Jeden koláč pokukoval tvarohovým okem po rozinkách v těstě na Vánočku a povídal, ty máš rozinek, dej mi jednu, to by byl ještě sladší. Kde pak, řeklo Vánočkové těsto, to nejde. V tom otevřela trouba papulu a horkým dechem řekla, už jsem pěkně rozpálená, první půjdou koláče. Koláče naskákali do trouby a jak skočil ten tvarohový, sebral přitom z vánočkového těsta jednu rozinku. Zloděj, křičelo za ním vánočkové těsto. To je křiku pro rozinku, řekla trouba. Koukej kynout, po koláčích je řada na tobě a na nikoho čekat nebudu. Vánočkové těsto usilovně kynulo, že se dělali bubliny, jen aby to stihlo včas. Když vykynulo, oznámilo, a teď se upletu. Pletení pro Vánočku je velice důležité, aby nebyla na šišato ani na placato. Všichni na stole přihlíželi. Vařečka prostřela na plech papír jako kobereček a mastipírko ho pomastilo. Těsto se vykulilo z mísy a pletení začalo. Nejdřív na tři silné prameny, potom na tři tenčí, zprava doleva, hladce obrace. Ještě copánek, řekla Vánočka a upletla si copánek. Je, vydechli všichni obdivem a trouba otevřela překvapením papulu, protože něco tak pěkného ještě neviděla. Koláče z trouby vyskákali a lapali po dechu, jak jim bylo horko. Z trouby šel žár, že by i čert pukl. Tak pojď, vyzvala trouba Vánočku. Do toho vedra, polekala se Vánočka, to bych se spálila. Když máš strach, dej se pojistit a nezdržuj. Další, prosím, řekla trouba. Do trouby hned hupslo cukroví, vykrájené do hvězdiček a do koleček. Před Vánocemi má pojišťovna moc práce. Před Vánocemi běhají páni z pojišťovny dům od domu, běhají víc než listonoši, protože každý se chce pojistit proti vánočnímu nebezpečí. Aby nezaskočila rybí kůstka v krku, aby babička nedostala zase bačkory, aby prskavka nezapálila stromeček, aby Vánoce nebyly na blátě. Když přišel pán z pojišťovny a slyšel, co Vánočka žádá, řekl, pojišťujeme všecko, prosím. Ale pojistit Vánočku proti připálení, no to tu ještě nebylo. Nebezpečí je příliš velké. To si, prosím, nemohu vzít na zodpovědnost.
1: Slyšíte to? Zvolala Vánočka. Nebezpečí je příliš velké. Já bez pojištění do trouby nevlezu.
0: Pane pojišťovno, řekla Vařečka, na Vánoce se těší každý a bez Vánočky nejsou Vánoce. To si můžete vzít na zodpovědnost? Je to svízel, prosím, přiznal pán z pojišťovny. Co mám ale dělat? Pojistit Vánočku proti připálení, rozhodným hlasem pravila Vařečka a zaujala postavení. Když vařečka zaujme postavení, je nejvyšší čas poslechnout, protože potom to štípe. Pán z pojišťovny pojistil Vánočku proti připálení a řekl, prosím, teď vám v troubě bude jako na pláži. Klidně se můžete opalovat.
1: Ale to bych se měla něčím namazat. Je známo, že na pláži to připaluje, řekla Vánočka.
0: Hned přiskočilo mastipírko a natřelo jí po hřbetě bílkem a žloutkem, neboť rozšlehané vajíčko je pro Vánočku nejlepší opalovací krém. Potom Vánočka vlezla do trouby a okénkem ještě zamávala. Když se trouba zase otevřela, vyšla Vánočka upečená pěkně do zlatova. Cukřenka ji zapudrovala práškovým cukrem a Vánočka byla k nakousnutí. Usadila se na svátečním stole a začaly Vánoce.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
2: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
0: Piggy reklama.

0: Kapitola třetí. Proč se nemají ničit zbytečné věci?
1: Profesor Kurama si vyšel na procházku do parku. Chtěl potkat svou známou holčičku, ale holčička nikde.
0: No ovšem, co by taky dělala každý den v parku?
1: Pan profesor měl špatnou náladu. Nejen proto, že se nesetkal s holčičkou, měl k tomu ještě jiný důvod.
2: Co to tady je? Tolik smetí? Plno listí se válí na zemi a mezi listím papíry a dokonce odhozené láhve.
0: Pan profesor zatelefonoval okamžitě na městský úřad.
3: Haló, volám ohledně parku. Je tam všude plno odpadků.
1: Úředník odpověděl.
4: Dali jsme tam koše. Od toho jsou přece koše, aby do nich občané házeli odpadky. My máme plno jiné práce.
0: Pomyslel si pan profesor, položil sluchátko a opětovně se vydal do parku.
1: Koše na odpadky tam opravdu byly.
0: Jak se tak rozhlížel, spatřil školáka, který vytáhl z kapsy zmuchlaný papír a zahodil ho pod lavičku.
2: Poslyš, proč pak nehodíš ten papír do koše?
1: Zavolal na něj pan profesor.
5: Vždyť je to jenom obyčejný papír. Ten se už k ničemu nehodí, tak proč bych ho házel do koše?
2: Ale takhle bude za chvilku celý park zaneřáděný.
0: Zlobil se pan profesor.
5: Do toho mě nic není,
1: odpověděl školák.
0: Zamyslel se pan profesor a pokýval zádumčivě hlavou.
2: Takhle to nemohu nechat. Což pak se staré smetí nedá nějak zužitkovat?
0: Jak o tom uvažoval, přišel brzy na výborný nápad.
2: Už to mám. Nejlepší bude, když všechny ty zbytečné věci zničíme.
0: A rychle se vrátil do laboratoře.
2: Led je tvrdý. Ale sluníčko ho rozehřeje a led zmizí. Odpadky by měly taky nějak zmizet. Kdybych vynašel takové paprsky, které by zničily všechno, na co posvítí.
1: Profesor Kurama opět zapomněl na spánek. Pracoval ve dne i v noci.
0: Zavřel se na několik dní do své laboratoře a nevycházel ani na krok.
1: Nikdo ve městě neměl tušení, na čem pracuje.
0: Asi po pěti dnech vyšel z pracovny a v ruce držel cosi, co se podobalo velké kapesní svítilně. Zamířil hned do parku, tam tu svou velkou baterku namířil na odpadky, které se válely na zemi, a zmáčkl tlačítko.
1: Zvůn! Zaznělo ze svítilny a odpadky zmizely.
2: Výborně. Těmito paprsky mohu zničit všechno, co je zbytečné,
0: řekl si profesor Kurama.
2: Zkusím to ještě jednou.
1: Zvůn!
2: Co to?
1: Pan profesor se podivil.
0: Spolu se starým smetím teď zmizel i koš na odpadky.
2: No to je zvláštní. Vždyť to má ničit jen zbytečné věci. Aha, jestliže nebude žádné smetí, potom je zbytečný i koš na odpadky. No dobře, dobře, vyčistím takhle celé město.
0: Profesor Kurama se vydal se svítilnou do městských ulic.
2: Tak, kde pak máme staré odpadky?
1: Jak se tak rozhlížel a hledal, na co by si posvítil, pojednou do někoho vrazil.
6: Kde máte oči?
0: Obořil se na něj pobuda, známý po celém městě jak falešný pětník.
2: Promiňte.
1: Omlouval se profesor Kurama a chtěl jít dál. ale pobuda mu zastoupil cestu.
6: A to si myslíte, že vám to jen tak projde?
1: Spustil na pana profesora vyzývavě.
2: Co po mně chcete, člověče?
6: Když někomu něco provedete, máte se nejen omluvit, ale taky něco přidat.
1: Odpověděl otrapa.
0: Do očí mu padla profesorova baterka.
6: Co pak to máte pěkného v ruce?
2: To je přístroj, který ničí všechno zbytečné.
6: Ale to je zajímavá věcička, tu byste mi mohl věnovat.
0: Sotva to dořekl, vytrhl panu profesorovi svítilnu z rukou a dal se na útěk.
1: Jak to spatřili kolem jdoucí, hned zatelefonovali na policii a přivolali služební vůz. Za okamžik se ozvala siréna a policejní auto bylo na místě.
0: Tulák se zašklebil a obrátil baterku proti vozu.
6: Pro mne bude nejlepší, když zmizí všichni policajti. Stejně jsou zbyteční.
0: Řekl si a zmáčkl tlačítko.
1: Zun!
0: Na to šup zmizeli strážníci i s policejním vozem.
2: Co to tropíte za hlouposti? I hned mi vraťte můj přístroj.
1: Volal pan profesor na pobudu a hnal se za ním. Ale tulák ho udeřil, až chudák profesor upadl a běžel dál městem.
6: Vida, tamhle je policejní komisařství. Pro mne je to přece naprosto zbytečná věc. Co kdybych to zkusil?
0: Zachechtal se otrapa.
1: Zun! Policejní budova byla pryč.
0: Vedle stála škola a na školním hřišti si hrály děti.
1: Tulákovi zablesklo v očích.
6: Co tam tak zvou ti uličníci? No ovšem, školáci jsou úplně zbyteční. Proč se vlastně učí? K ničemu to stejně není. Provedu pokus i se školáky.
1: Zun!
0: Ve vteřině hřiště zmlklo. Nezbyl tam ani jeden školák.
1: Jakmile to spatřili učitelé ve škole, spustili pokřik a vyběhli do jednoho ven.
5: Co se to děje? Co to je? Kde jsou děti?
6: Co pak je to za rámus? Nač potřebujeme učitelé, když teď nemají žádné žáky? Jsou úplně zbyteční, vyhladím je taky.
1: Zun! Učitelé a učitelky, mladí i staří, všichni se vypařili i s panem ředitelem.
6: Tak, teď jsem vám to ukázal. Ale počkat, když nejsou žáci ani učitelé, k čemu pak by byla dobrá škola? Ta je taky zbytečná.
1: Zun! Budova školy zmizela. Zůstalo jen prázdné hřiště.
0: Profesor Kurama si uvědomil, co by se mohlo stát.
2: Takhle by tulák za chvíli zničil celé město.
1: Dal se do běhu za pobudou.
2: Počkejte!
1: Volal za ním.
0: Když ho tulák spatřil, zamračil se.
6: Cože? Ty mě budeš pronásledovat? Však si na tebe taky posvítím.
0: Pomyslel si otrapa a v běhu se obrátil i s baterkou na profesora Kuramu.
1: A v tom se to stalo.
0: Pobuda zapomněl dávat pozor na cestu, zakopl, upadl.
1: A svítilna se obrátila proti němu. Zun! Tulák zmizel.
2: Opravdu, takový člověk byl úplně zbytečný.
0: Oddechl si pan profesor spokojeně.
1: Ale v té chvíli si uvědomil, že musí vrátit všechno, co tulák zničil, do původního stavu.
0: Rozebral přístroj, něco v něm přehodil a zmáčkl tlačítko.
1: Zun!
0: Škola se objevila na svém místě.
1: Zun, zun, zun, zun.
0: Opět v ní byli učitelé. Školáci si hráli na hřišti, policejní budova stála i strážníci pokračovali v jízdě policejním vozem.
2: Co mám udělat s tím pobudou?
1: Přemýšlel pan profesor, když tu se vedle něho objevila nějaká stařenka.
7: Neviděl jste tady někde mého syna? Takový nepořádný člověk to je. Nikdo ho tu ve městě nemá rád. Je to ale můj syn, rozumíte? Přišla jsem za ním až z vesnice, abych si ho odvedla zpátky.
1: Naříkala babička.
2: Já vám rozumím, paní, a hned vám ho přivolám.
0: Řekl pan profesor a stiskl tlačítko na svítilně.
1: Zun!
0: Před nimi se objevil tulák.
1: Všecek vyděšený. Jak ho babička uzřela, hned se k němu vrhla.
7: Co tady provádíš, ty uličníku? Vždyť mi děláš po celém městě jenom ostudu.
0: Stařenka se pustila do syna a byla ho hlava nehlava.
1: Pan profesor se na ně díval a tulák mu najednou připadal jako malý, ubohý kluk.
0: Pak profesor Kurama svůj vynález raději rozmontoval. Byl to přístroj, který dovedl zničit všechny zbytečné věci. Kdo však může přesně určit, které věci jsou opravdu zbytečné?
1: Kdyby se o vynálezu dověděl ministerský předseda, určitě by ho chtěl mít.
0: A kdyby se takový přístroj dostal do rukou jemu, kdo ví, co by s ním mohl provést?
1: A nejen ministerský předseda. Leckdo by asi posvítilně zatoužil, protože by jejími paprsky mohl zahubit všechno, co by mu bylo nepohodlné.
2: Kde pak? Za chvíli by to tu vypadalo, jak někde na divokém západě,
0: prohlásil profesor Kurama.
1: Potom se na chvíli zamyslil a zachmuřil se. Přístroj, který měl ničit zbytečné věci, se sám stal nejzbytečnějším.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme.
0: Řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se. Vzadu, jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly. Ale jak? Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Vochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby steh pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle.
0: Špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tedy teď mi došel rozum.
0: Povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojení.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes zase cvičíme s Hankou.
2: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
0: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil. To
2: výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
0: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
2: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy, protože...
0: My se s Vojtou vždycky kočkujeme, ale Vojta dnes má něco na práci.
2: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
0: Nemůžu vyhrát, nikdy nemůžu vyhrát.
2: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
0: Plíce, to jsou takové ty... pytlíky pod hrudníkem, které se nafukují, když se nadechujeme.
2: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
0: Hanko, já mám nápad.
2: Já mám nápad.
0: No. Viděla jsi někde v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
2: No to si teda nechám, Piggy, o tebe ukázat.
0: Já jsem to viděl v jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic, a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
2: Já! Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti, my budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbivrují plíce. A každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech. Ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. A super, povedlo se.
0: Možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaně a dýchat do těch dlaní.
2: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Tak, my už máme určitě k dispozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
0: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
2: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
0: Na bobek, to je jako králíček.
2: Na bobek, přesně tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď,

0: Tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
1: Prognostikem.
0: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
1: Prvňák.
0: Dobře, budeš vítěz.
1: Vítěz.
0: Sláva vítězům, čest poražený.
1: Já jsem tě jenom tak pokoušel,
0: promiň. Já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek.
1: Aha.
0: Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme a běžíme.
1: Hurá, já jsem vítěz. Hanko, ale možná by se také dobře běhalo v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že?
0: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí. Proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám. A až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
1: Jupí!
0: Můžeme běhat, třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
1: Můžeme běhat třeba na
0: hřišti, na
1: poli,
0: výborně.
1: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta, není to tam nebezpečné, viď?
0: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
1: Ahoj!
2: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčocháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl hala bala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Jihlíkovi rodiče s dvěma pytly ponožek. Uf, to je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho. Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
1: Tiki kalendář! Dnes je 5. srpna.
3: A svátek slaví Kristián.
1: Kristián je jméno pocházející z řečtiny ze slova Christianos, které znamená křesťan.
3: A to je takový protějšek od Kristýnky.
1: A původní stará česká podoba tohoto jména zněla Krišťan.
3: Ale dnes už se na ní zapomnělo.
1: Milí Kristiánkové, Kristiánové,
3: všechno nejlepší.
1: Paprada papapa, pombrom. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
5: Byla jednou jedna černá kočka a té patřil v Černovicích dědeček, jakému nebylo rovno v celém světě. Když ten bouchl do stolu a řekl ne, zapálili si všechny černovické babky hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodil. Když ten zařinčel při semaseči kosou, postavili se všichni černovičtí muští do pozoru, protože mysleli, že tasil šavli sám generál Laub. A když ten práskl do koní, kleklo si celé černovické náměstí, protože si všichni mysleli, že to jede sám císař pán. Však na něj byla jeho kočka pyšná. A když ho zvolili starostou, nebyla ani trošku překvapená. A nejenom to. Ona mu přinesla i dárek. Přinesla mu v zubech nejšpatnější ze všech černovických myší. Jenže nová starostová vzdychla. Chudinka myš, vždyť je to taky boží tvor. Dědeček však povídal. Myši, sršni a blechy nejsou tvorové boží. Myši, sršni a blechy jsou tvorové belzebubí. Děkuju ti, kočka, za tu myš, ale že je dneska tak velký den, uděluju té potvoře milost. Kočka pustila myš ze zubů, myš zafičela pode dveře do sklepa, ale nemyslete si, že byla dědečkovi vděčná. Naopak, ještě po schodech pištěla.
6: Však já ani to tvoje starostenství osladím.
5: Myší pištění však nikdo nebere vážně a taky mu nikdo nerozumí, kromě koček. Dědečkova černá kočka si to pištění vtiskla hodně hluboko do paměti. Dědeček starosta však na nic takového neměl čas. 2 dny přebíral úřad a 3. dne k večeru řekl starý starosta dědečkovi. A nakonec, pane starosto, svěřuji vašim rukám to nejcennější, co naše slavné město má. Pergamenové listiny, jimž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. Střeste je, prosím, jako oko v hlavě, abychom podle nich mohli svá práva hájit, kdyby nám je někdo upíral. A předal dědečkovi klíče od radniční komory, kde byly tyto přecenné listiny uloženy.
2: Dědečkovi se až zatočila hlava z takové odpovědnosti. On nebyl dnešní, on věděl, že ve městě mu leckdo to starostování závidí a čeká na jeho chyby. Proto doma uložil klíče ne do zásuvky od stolu, nýbrž do truhlice ve sklepě a jedině starostové řekl, od které komory ty klíče jsou a jak drahocené listiny jsou v komoře uloženy. Slyšela to však nejen starostová, nýbrž i ta nejšpatnější ze všech myší. Ta si zamnula pacičky a podruhé si slibovala, že mu to starostenství osladí. Osladila by mu ho ráda, jenomže nemohla přijít na to jak. Vždyť dědeček starostoval jako Spartesu, spravedlivě a moudře a nenechal si nic věšet na nos. Není tedy divu, že se o něm dozvěděl sám pan hejtman a jednoho dne prohlásil, tak to dál nejde. Takového starostu musíme přece vyznamenat. My mu udělíme magnifikát. A v den, kdy bylo v Černovicích posvícení, kdy tam přijeli perníkáři, střelnice, houpačky a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem, pozval dědečka starostu na hejtmanství, aby mu předal slavnostně magnifikát. Dědeček neměl ponětí, co to magnifikát je, ale vzal si na to čistou košili, babičku a všechny radní, kteří taky nevěděli, co je to magnifikát. A nakonec si vzal i svou věrnou černou kočku. Ne, nadarmo se však říká, že když kočka není doma, mají myši pré. A tak se stalo, že ta nejšpatnější ze všech myší bez obtíží svolala všechny soudružky myši a ani se mi psát nechce, co s nimi spunktovala. Když dědeček držel v rukou magnifikát, byl jako v Jiříkově vidění. Vždyť něm bylo uvedeno, že je starostou, nad kterého není. A co hlavně byl napsán na velepřekrásné pergamenové listině, na listině tak nádherné, že sama komtesa řekla dědečkovi, mundi je, pane starosto, ten magnifikát je opravdu splendidní, beautifulózní a to je šamatní. A dědeček jí odpověděl, však já ho také uložím do komory k drahoceným listinám, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. A rovnou ze slavnosti jel se všemi i se svou kočkou k radniční komoře. Když strkal klíč do zámku, čichla kočka ku prahu a zježila se jako kartáč. Když otevřel dědeček dveře, zbledl jako stěna. Všichni radní jak by smet a starostová omdlela jako špalek. Neboť všechny pergamenové listiny, jimiž udělili císařové, králové, knížata a rabata, jejich městu privilegia, výsady a práva, byly rozkousány na papírové šupinky, vločky a konfety a byla z nich myší hnízda. Tak skončilo jeho starostování. Dědeček nemohl pro ostudu ani na ulici, ani na posvícení, ani do cirkusu, aby viděl toho opravdického přeukrutného tygra. Všechny myši mu strouhali harmrkvičku a všem narostl hřebínek. Mlynářům sežrali zrní, ženským nákupy, dětem rozkousali školní sešity. Brzy už nikdo nemyslel na dědečka, nýbrž jenom na to, jak se myší zbavit. On však chřadl a chřadl. A kdo by ho viděl, řekl by, že bere za kliku u hřbitova. Jenom kočka ne. Už ty rozkousané listiny v komoře jí tenkrát rozlítily k neutišení. Jak já dědečka pomstím, o tom se žádné myši ani v nejstrašnějším snu nezdá. Řekla. A hned tenkrát běžela rovnou od komory do cirkusu a bez váhání se skřížila s tím opravdickým přeukrutným tygrem. Počase se jí narodili na půdě v seně tři kočičky a jeden napůl kocourek a napůl tygr. Byl celý po tatínkovi, po tom opravdickém přeukrutném tygrovi, jenž byl teď ovšem za horama. Hned první den vystrčil všechny tři sestřičky z perýšku. Hned druhý den přerazil packou vidle na seno. Třetí den se nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška jako myš.
7: Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divné jako tatínek. U tata tu piští. Wow, kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla.
2: Kdo jiný než myši pod podlahou, synáčku? Těch si nevšímej, ty ti tak budou pištět celý život.
7: Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. A vyrval prkna z podlahy a každou myš, kterou našel pod podlahou, si chytil, nadhodil a odpálil až za pacov. Pak se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka podruhé do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divné jako tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši ve městě, synáčku? Těch si nevšímej. Ty ti tak budou pištět celý život. Aha, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
2: Vletěl do města a připravil tam boží dopuštění. Každou myšku, kterou objevil, si chytil a odpálil až za Pelhřimov.
5: Všichni černovičtí se až do rána křižovali, dokud se malý tygr nevrátil k dědečkovi na půdu. Tam se zase nacucal a usnul jako břeně.
2: Sotva se mu zamkla víčka, zapištila mu maminka do ouška potřetí jako myš.
7: Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval ukrutněji než tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší?
2: A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než ta nejšpatnější ze všech myší ve sklepě, synáčku? To si nevšímej. Ta ti tak bude pištět celý život.
7: Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
2: Letěl ke sklepu, jedinou ranou své packy vyrazil dveře a tu nejšpatnější ze všech myší chytil a odpálil až za kamenici nad Lipou. Pak se chtěl zase nacucat a usnout jako břeně. Ale co to?
5: Na náměstí přijížděli právě perníkáři, houpačky, střelnice a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem. Vždyť bylo zase po roce ve městě posvícení.
2: Tatínku, vezmi mě sebou do cirkusu. Tady se nedá ani spát, kňoural malý tygr a jeho tatínek zavrčel.
7: Tak pojď, synáčku, vždyť můžeme spolu jezdit po světě.
5: A malý tygr udělal hop a jel. Proč by ne? Široko daleko už nebyla jediná myš. Jeho černá maminka věděla, že synáček, marná sláva, potřebuje tatínkovu pevnou nohu a že se jí splnilo, co si přece vzala. Pomstila dědečka tak, jak se o tom žádné myši ani v nejstrašnějších snech nezdálo. A co více? Černovičtí zase přišli za dědečkem, jestli by jim zase dělal starostu, když je dokázal vlastně zbavit myší. Dědeček z toho celý pookřál a rázem přestal brát za kliku u hřbitova.
2: Pak bouchl do stolu a řekl ne.
5: Tak, že si všechny černovické babky zapálily hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodilo.
2: A jestli dědeček neumřel, bouchá do stolu dodnes.

0: básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Tři obyčejné věci potřebovala k uzdravení. Světlo, vzduch a lásku. A teď je má všechny.

Vy byste asi nakonec rádi věděli, jestli spolu měli taky děti. Měli. A představte si, ani jedno z nich se nestalo loupé.

0: o rozpustilém Arnoštkovi a obyčejné vodě. O rozpustilé chlapečky nebyla nikdy nouze, ale co svět světem stojí, žádný nebyl tak rozpustilý jako Arnoštek. Arnoštek byl tak rozpustilý, že se nakonec docela rozpustil. Hned vám povím, jak se to stalo. Na první pohled to byl docela milý chlapec. Měl světlé vlásky, modré oči a širokou pusu. Pruhované tričko, modré kalhoty a bílé kecky. A jednoho dne, kdy sluníčko svítilo, jak nejlíp umělo, a bylo asi tak 35 stupňů, ne-li víc, seděl na zahradě na houpačce a volal.
1: Co je to za pořádek, že mě nikdo nehoupá? Víte přece, že se sám houpat neumím. Tak co? Bude to?
0: Ale nikdo si Arnoštka nevšímal, protože všichni měli co dělat. Tatínek byl v zaměstnání, maminka scháněla v zelenářství řetkvičky a malinovou šťávu a malá Ivanka měla plné ruce práce, protože dostali ve škole za domácí úkol namalovat vodovými barvami 3 velké maliny. A přitom všem měla nakropit prádlo, zalít tulipány, pivoňky a karafiáty, aby v tom horku nezvadly. Měla zajít k pekaři a do mlékárny a tak se nedivte, že nevěděla, kde jí hlava stojí.
1: Tak co bude s tím houpáním? Křičel Arnoštek. Mám vám to říkat 10krát, co?
0: Ale když se nikdo neozýval, slezl z houpačky, šel domů a myslel si, venku je stejně nuda a vedro, mám žízeň jako trám, musím se napít šťávy. A rozhlížel se, kde nějaká je.
1: Udělej mi šťávu, ale hned,
0: řekl Ivance, která malovala vodovými barvami veliké červené maliny.
1: Ale hned, nebo ti poleju výkres.
0: Opovaž se, řekla Ivanka a malovala dál, ani se na Arnoštka nepodívala. Šťávu ti neudělám, protože žádná není. Napij se vody, je docela dobrá.
1: To víš, řekl Arnoštek. Kvůli tobě budu pít obyčejnou vodu. Vodu nechci, voda mi nechutná. Voda je dobrá tak na tvoje malování. A jestli mi neuděláš šťávu, než napočítám do 3, poleju ti výkres a hotovo.
2: Arnoštku, měj rozum, řekla Ivanka. Šťávu doma nemáme. Maminka ji za chvíli přinese a tohle je domácí úloha. Nemůžu ji malovat znovu, protože mám plno práce.
1: To je mi jedno, řekl Arnoštek. 1, 2, 3.
0: Polil Ivance výkres, takže z krásných, velikých malin byla v ten ráz malinová šťáva.
3: Počkej, tohle si vypiješ, řekla Ivanka, ale Arnoštek se smál a řekl.
1: Kdyby to byla opravdová malinová šťáva, tak si ji vypiju. Ale tohle je jenom obyčejná hloupá voda, kterou nikdo nechce.
0: Cože? Řekla Ivanka. Vodu, že nikdo nechce? To by ses teprve divil, kdo všechno o ní stojí. Jenomže ty jsi hloupý, rozpustilý kluk, který nic neví a neumí se chovat.
1: Dobrá, dobrá, řekl Arnoštek. Napij se té své vody a běž si malovat.
0: Já budu mít něco lepšího. A vzal si z kasičky peníze, které šetřil na koloběžku a šel, ale než za sebou zavřel dveře, řekl Ivance.
1: Abys věděla, jdu si koupit zmrzlinu, protože je mi horko a na vodu nemám chuť.
0: A opravdu, koupil si tu nejstudenější zmrzlinu, jakou sehnal, dal za ni všechny peníze, které měl, takže jí byl plný prádelní hrnec.
1: Tolik zmrzliny si ještě neviděla, co?
3: Řekl Arnoštek Ivance, když přišel s prádelním hrncem domů.
1: A jak je studená. Když si lízneš, vůbec nesítíš jazyk.
3: Ukáž, řekla Ivanka a chtěla si líznout, ale Arnoštek řekl.
1: Ale tohle je moje zmrzlina.
0: Kup si svoji.
3: No dobrá, řekla Ivanka. Jen si ji sněs. Ale ne najednou, nebo z tebe bude rampouch. Sám říkáš, jak je studená.
1: Ale Arnoštek si myslel, co ty mi budeš povídat.
3: Sedl si na houpačku a jedl zmrzlinu, jak nejrychleji uměl. Až vůbec necítil jazyk. Ani pusu a krk a hlavu a břicho a ruce. Jedl ji zkrátka tak rychle a tak dlouho, až docela zmrznul.
1: A zmrznul tak důkladně,
3: že se stal velikým bílým kusem ledu. A když přišla Ivanka na zahradu, zůstala stát jako solný sloup. Ale pak rychle Arnoštka vzala, nesla ho do kuchyně a dávala pozor, aby mu neurazila uši. Zábly ji ruce a není divu, zkuste nést tak veliký kus ledu, není to jen tak. Když byl Arnoštek konečně v kuchyni, přinesla Ivanka ze zahrady prázdný prádelní hrnec od zmrzliny. Postavila Arnoštka do hrnce, prádelní hrnec postavila na plynový sporák, zapálila plyn a šla do pokoje malovat nové maliny. Arnoštek se zatím rozehřeje a až se rozehřeje, zhasne plyn a přijde za mnou, řekla si Ivanka. Ale považte. Arnoštek nešel a nešel. A když přišla Ivanka do kuchyně, prádelní hrnec byl plný vody a Arnoštek nikde.
1: Také mě to mohlo napadnout, řekla si Ivanka.
3: Led se přece teplem mění ve vodu. Co teď? Musím dát pozor, aby Arnoštka nikdo nevylil. A psala červenou tuškou na veliký papír. Pozor, to je Arnoštek. Papír dala na prádelní hrnec a šla k pekaři pro chleba a do mlékárny pro mléko, protože byl nejvyšší čas.
1: Co je tohle za nesmysl, řekla maminka, když se vrátila s řetkvičkami a malinovou šťávou. Tohle, že je Arnoštek?
3: Arnoštek je chlapeček a ne prádelní hrnec.
1: Co to tu Ivanku napadlo?
3: A nabrala si z prádelního hrnce vodu do konve a šla kropit prádlo a zalévat květiny, protože tohle všechno už Ivanka nestačila udělat. A považte, Arnoštek byl teď trochu v konvi a trochu na bílých ubrusech a trochu v trávě a také na tulipánech a pivoňkách a karafiátech a květiny ho pily a prádlo ho pilo a tráva ho pila a Arnoštek chtěl křičet.
1: Co si to dovolujete? Jak to, že mě pijete?
3: Ale nemohl křičet, protože měl pusu z vody a krk z vody. Ale za chvíli si na to zvykl a připadalo mu to docela hezké.
0: Byl trochu nad zemí, viděl docela malé kořínky, tenké jako vlásky, které měly náramnou žízeň a pily s velikou chutí a usmívaly se na Arnoštka neobyčejně hezky. A těmi kořínky se dostal nahoru až tam, kde má tulipán červené lístky. A lístky říkali Arnoštkovi, drž se, kapičko, drž se, ať nespadneš na zem, drž se a zůstaň. Podívej se, jakou máme hned svěží barvu. Ale Arnoštek dlouho nezůstal,
3: protože se z ničeho nic proměnil v páru a vznesl se z červených lístků rovnou k modré obloze a letěl vysoko. Vysoko, až si sedl na malý bílý mráček a s tím mráčkem cestoval po světě.
1: To je ale opravdu zajímavé, pomyslel si Arnoštek. Ani mě nenapadlo, co se dá zažít, když je člověk obyčejnou vodou. Myslel jsem si, že voda je nějaká a k ničemu není.
3: Ale zatím se Ivanka vrátila z mlékárny a od pekaře a zůstala jako přikovaná, protože viděla, že prádelní hrnec je docela prázdný.
2: Kam si vylila Arnoštka? Volala a běžela na zahradu za maminkou.
3: A když jí pověděla, co se vlastně stalo, dala se maminka do pláče. A plakala a plakala, protože každá maminka má své chlapečky ráda, i když jsou takový, jako byl Arnoštek.
2: Nepláč, maminko, řekla Ivanka. V prádelním hrnci je ještě troška Arnoštka, tak asi sklenička. Ale to stačí, mám nápad, uvidíš, že ho zachráníme.
3: A šla do pokoje, kde ležela čtvrtka papíru, štěteček a vodové barvy. Nabrala z prádelního hrnce vodu do skleničky a malovala Arnoštka. Namalovala světlé vlasy, modré oči a širokou pusu. A potom pruhované tričko, modré kalhoty a bílé kecky. A Arnoštek byl hotov. A když uschnul, vzala Ivanka nůžky, udělala šmik, šmik a Arnoštek stál v pokoji jako vystřižený. To bylo radosti. Maminka mu dala pusu a Ivanka taky. A pak jim Arnoštek vyprávěl, jaké to je být vodou, kdo všechno ji potřebuje, jak chutná květinám, jak ji pije prádlo a jak voda cestuje po mráčcích jako v letadle. A když to všechno dovyprávěl, dostal velkou žízeň a řekl tak. A teď ochutnám, jestli je voda opravdu tak dobrá. A natočil si plnou skleničku a víte, že mu chutnala? A pak zalil všechny květiny v celé zahradě. A květiny se hned usmívaly a všude na lístečcích byla samá maličká kapička. A když si Arnoštek ty maličké kapičky prohlédl, viděl v nich sama sebe. A tak se na sebe usmál a zamával si. A to je všechno.

0: Na větvi visí dva lenochodi.
1: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
0: Druhý den taky.
1: A třetí to samé.
0: Čtvrtý den pootočí jeden lenochod hlavou a ten druhý říká.
1: Ty jsi nějak nervózní.

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
0: A pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: Raz, dva, raz, dva, tři a.
1: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy. Proč by to vadilo? Hlavní je, že ho to baví. Mám starou babičku, taky říká staré zprávy. Taky ji necpeme každý měsíc do opravy.

0: Digi cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, jak se máš?
1: Já se mám dobře a možná už jsem ti někdy říkala, že jsem byla dřív moderní gymnastka.
0: Hanko.
1: Co, vzpomínáš si?
0: Já si tě dokonce představuju, jak moderně gymnastikuješ.
1: Moderní gymnastika, to je oproti sportovní gymnastice odvětví, kdy při cvičení budete potřebovat náčiní a já jsem si jedno takové náčiní dnes vzala, abych tady zaspomínala na to, když jsem ještě dělala moderní gymnastiku.
0: Hanka má sebou takový
1: kruh obruč.
0: Vypadá to jako umělohmotná žížela, která se zakousla do vlastního ocásku, ale je strašidelně dlouhá.
1: Přesně tak. A tady to náčiní se v moderní gymnastice používalo proto, aby se děti, holčičky naučili zručnost.
0: Ty myslíš, že chlapečkové to nezvládnou?
1: Chlapečci taky mají zručnost, ale ty zase nemají tak ohebná záda a nemají tak protažené svalstvo na nohách, aby mohli dělat provazy, no,
0: takže
1: rozštěpy,
0: je to taková holčičkovská záležitost, ten kruh, ale já se budu velmi taky a dokážu ti, že to zvládnou i kluci.
1: A když na co si ještě vzpomínám, když jsem chodila na tréninky, tak jsem vždycky hrdě nosila tu obruč takhle přes rameno, aby všichni viděli, že já jdu do gymnastiky. Byla jsem na to strašně hrdá.
0: A to ti nesplácatili v tramvaji?
1: Já jsem z Moravy. My tam tramvaj v Kroměříži nikdy neměli.
0: Takže jsi chodila s obručí jenom pěšky?
1: Pěšky a vždycky jsem byla taková hrdá, že tam jdu. To je jedno, to jsem si jenom teď tak na chvilinku zazpomínala na to, když jsem byla ještě gymnastka. Ale v každém případě teď tu obruč držíme. Nad hlavou, dejte ji do vzpažení. Je, Piggy, zpátky ruce dolů. Co když děti obruč doma nemají?
0: No to nevím. Tak si vezmu vařečku dlouhou.
1: Tak si dnes pro výjimečně vemte vařečku a budu moc ráda, když si obruč koupíte a třeba se s vás taky časem stanou moderní gymnastky, protože se vám prostě toto náčiní bude líbit. Takže já budu předpokládat, že já mám kruh.
0: A nebo pokličku.
1: No, my totiž chceme přes ten kruh prolejzat. Takže já si spíš myslím, že dnes to jenom tak jako vysvětlíme a příště už si to děti doma můžou zacvičit sami.
0: Dobře.
1: Takže máme kruh nad hlavou.
0: Kruh nad hlavou.
1: Ve vzpažení. Pomalinku kruh pouštíme dolů, stoupíme do něj jednou nohou, stoupíme do něj druhou nohou.
0: To znamená, že kdo má vařečku, přeleze.
1: Přesně tak. A pomalinku zase kruh vytáhneme nahoru. Pík, ještě druhou nohu tam, ještě druhou nohu. Šup, levá, teď. Tak, máš vařečku za zády, já mám kruh za zády a pomalinku vstáváme. Znova máme ruce nad hlavou a ještě jednou pomalu pouštíme kruh dolů, obruč dolů. Prolezeme do něj pravou nohou, levou nohou a za zády vytahujeme obruč. Tak, drž si vařečku nad hlavou za její konce. A pojď, a já mám tu obruč a ukloním se k jedné straně. Ukloním se k druhé straně. Tak.
0: Proč ty gymnastky necvičí s vařečkama?
1: Ono to není moc atraktivní, víš, potom když jdeš na závody a vyhazoval by si ke stropu vařečku, tak ten kruh, když je krásně barevný, třpitivý, tak je to velmi atraktivní. Pusť dolů, já ti budu ještě chvilku povídat o gymnastice. Protože ty gymnastky mají krásná těla, jsou štíhlé, mají nádherné drezíky.
0: Já si to zkusím zatím sklonit a ty povídej.
1: Tady máš kruh, pak mají nádherné drezy, pak mají učesané vlasy a jsou takový jako takový kultivovaný. Takový prostě, takový, není vidět ten projev toho těla, to samozřejmě má každý sport, ale já jsem si teď na chvilku zaspomínala.
0: Kachna Justýna tomu říká ladný jako gazela.
1: Ladný jako gazela, to je přesně ono. A víš, co se potom s tím kruhem dá dělat? Pig, soustřed se.
0: No.
1: Budu ti ho házet. Připrav se, pozor, letí obruč teď. Chytil.
0: Není.
1: Tak já si jdu pro ní znova.
0: Ne, já tam doběhnu, tak ty povídej o těch gazelách.
1: Ale nebudu ti povídat o gazelách.
0: I když tedy upřímně řečeno, když to říká Kachna Justýna, tak to připadá poněkud legrační.
1: Takže, milé děti, já jsem si teď tady hezky zavzpomínala. Budu moc ráda, když i vy si pořídíte kruh, obruč, budete s ním doma trénovat.
0: Házet,
1: chytám.
0: A hopsa!
1: Hop, a já ti něco ukážu.
0: Ty jsi to chytila?
1: Podívej se, jak kroužím tou obručí nad hlavou. To je krása, viď?
0: To je velmi
1: A já teď lásně. Vyhodím obruč nahoru a do druhé ruky chytím a vyhodím obruč nahoru. Udělám kotol. Ježiš,
0: Hanko!
1: To se mi zase úplně tak nepovedlo. No, chce to trošku tréninku. Děti, já jdu do tělocvičny za svými dětmi, kde teda nebudeme mít obruče, budeme tam mít jenom aerobik a vy trénujte doma.
0: Hanka je vážně gymnastka a moderní.
2: O zvířátkách a loupežnících.
3: Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde

Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boků. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena. Přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy. A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Dnes je 5. srpna.
1: A svátek slaví Kristián.
0: Kristián je jméno pocházející z řečtiny ze slova Kristián.

0: které znamená křesťan.
1: A to je takový protějšek od Kristýnky.
0: A původní stará česká podoba tohoto jména zněla Krišťan.
1: Ale dnes už se na ní zapomnělo.
0: Milí Kristiánkové, Kristiánové, všechno nejlepší. Paparadapapapa, pombrom.
2: O jedné sloní slečně. Každý malý slon se chce stát jednou velikým slonem. Aby se stal z malého slona veliký slon, musí hodně jíst a pít, často se válet v blátě a ještě častěji se koupat. Všichni malí sloni tohle dělají tak pilně a tak dlouho, dokud nevyrostou. A když konečně dorostou do té správné sloní mohutnosti, pokračují dál v tom, co už se jednou jako malá slůňátka tak dobře naučili. V tom, co si pamatují a co je v životě ze všeho nejvíce baví. Jedí, pijí, válejí se v blátě a pak se koupají. Jedna malá sloní slečna se také zrovna vyválela v černém, mazlavém blátě a ještě před koupelí se na sebe chvíli koukala do vody jako do zrcadla. Jmenovala se Odeta a přemýšlela, čím by asi tak, až jednou vyroste, mohla být. Nejspíš tanečnicí, protože mám krásné nohy. Uvažovala a zálibně si je v tom vodním zrcadle prohlížela. Dlouhé, štíhlé, růžové, opravdu pěkné. Ale jak to, že jsou jen dvě, já mívala čtyři. Polekaně se rozhlédla a uviděla plameňáka. Stál hned vedle ní a ty nádherné nohy byly obě jeho. Promiňte, ale nejdřív jsem myslela, že vaše nohy patří mně, oslovila plameňáka, protože se chtěla na ty jeho nohy důkladně vyptat, totiž co by měla udělat, aby měla taky takové. Jenže plameňák spal. Nohy měl z jedné části nad vodou a z druhé části pod vodou. Odetě i tak připadaly úžasné. Přesně takové, kdybych měla. Ovšem ne dvě, potřebovala bych čtyři. Vzdychala a byla tak rozčilená, že na koupání úplně zapomněla. Celá zablácená čekala na břehu, až se plameňák probudí. Procitl, když dostal hlad. Protáhl křídla, načechral si růžové peří a začal rázně přešlapovat, až se bahno zvířilo a voda zakalila. On tančí, vždyť on tančí, vykřikovala nadšeně Odeta a mohla na něm oči nechat. Jenže zrovna, když se ho chtěla zeptat, který tanec by jí pro začátek doporučil, plameňák strčil hlavu do vody a něco tam hledal. Až po delší chvíli se vstyčil a sloní slečna se konečně mohla zeptat. Promiňte, že obtěžuji, řekla zdvořile, ale líbí se mi vaše nohy a chtěla bych umět tančit jako vy. Co mám udělat, aby ze mne byla tanečnice? Plameňák se na Odetu zadíval, nejdřív dlouho mlčel a pak řekl. Jsi moc tlustá. Nohy máš jako sloupy. To já několikrát denně tančím a jím jen, když něco najdu. Co najdete? Zajímala se Odeta. Něco malého. Nebo taky nic. Odsekl plameňák a znovu ponořil hlavu do bahnité vody.
3: Tentokrát asi nenašel nic a proto je mrzutý, usoudila Odeta a radši nečekala, s čím se plameňák vynoří. Šla domů a přemýšlela, co by měla udělat, aby byla jako plameňák. Maminka už na ní čekala s obědem.
4: Dneska jíst nebudu, protože chci být tanečnice,
2: prohlásila ta malá sloní slečna a předvedla pár tanečních kroků. Porazila přitom mladšího bratříčka a trochu si přišlápla chobot. Vůbec jí to však neodradilo. Druhý den se šla znovu podívat, jak plameňák tančí. Zdál se jí čím dál krásnější. Jeho štíhlé růžové nohy přešlapovaly v bahnité vodě rychle a lehce. Při tanci rozpínal hedvábná křídla a občas i klapl zobákem. Odeta vstoupila do vody, aby si s ním zatančila. Bohužel, její sloní nohy se hned celé zabořily do bahna. Bylo jí jasné, že ještě není dost štíhlá a lehká pro tanec s plameňákem. Proto, když zase potopil hlavu pod vodu, tiše odešla domů.
4: Držím taneční dietu, řekla mamince. A nebudu jíst, dokud nebudu mít nohy jako plameňák, dokud si s ním nezatančím.
2: Sloní mamince se vždycky líbila veselá baculatá slůňata, která ráda jedla. Za to se jí teď vůbec nelíbila její malá Odeta, která pokukovala po cizím plameňákovi a hubla. A vlastně se jí nikdy nelíbili ani plameňáci.
3: Co na něm ta holka vidí?
2: Divila se a vydala se k vodě, aby si s ním promluvila. Jenže nenašla tam plameňáka, tanečníka jednoho. Byly jich stovky. Jeden jako druhý tančili a mávali růžovými křídly. Kvůli plameňákům ani nebylo vidět vodu. Pak najednou se všichni s náramným rámusem vznesli vzhůru a jako obrovský růžový oblak odletěli pryč. Po chvíli vylezl z vody mladý, spokojený hroch.
3: Konečně tu bude klid,
2: usmál se na sloní maminku.
3: Radostí bych se snad dal i do tance, jenže nemám k sobě tanečnici. Já bych jednu doma měla, řekla maminka. Ta je do tance od jak živa blázen. Představte si, že by byla tančila třeba i s plameňákem. Jo, to si teda představit neumím, smál se mladý hroch, až se mu bříško třáslo. Taneček, se mnou by vaší sloní slečně určitě slušel líp.
2: A jak to všechno dopadlo? Dobře, tak jak to v pohádce má být. Když Odeta dostala chuť si zatančit, čekal na ní vždycky u vody ten veselý mladý hroch a vůbec nechtěl, aby držela dietu. Tihle dva kamarádi se k sobě hodili, stanečku se radovali a tancovali moc krásně, i když neměli tak štíhlé nohy jako plameňáci. Tančili, dokud se z malé sloní slečny nestal veliký, moudrý slon.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nosu.

0: No jídla výtečného, oba rádi mlsáme. Máme spoustu společného, ať se zatím neznáme.
1: Co nás spolu všechno čeká, zatím ještě nevíme. Dobrodružství nás neleká,

0: Ruská pohádka Mluvka bohatýrem. Bylo to za časů cara Vladimíra. Tehdy žila kdesi na širé Rusy stařenka, která měla jediného syna. Jmenoval se Foma a byl jednooký. Jednoho dne Foma vyjel na pole, aby je zoral. Jeho koníček byl velmi ubohý. Tu Fomu zachvátil zármutek i sedl si na mes a seděl. Nablízku něho byla hromada mrvy a kolem ní kroužila a bzučela hejna much. Foma vzal do ruky dlouhý prut a udeřil jim do houfu much. Potom počítal, kolik jich jednou ranou zabil. Již napočítal 500 a ještě tam leželo množství nespočítaných. I měl za to, že je jich tak nesčíslné množství, že je není možno ani všechny spočítati. Přistoupil ke svému koníčkovi a i na tom sedělo 12 velikých ovádů, které i hned jednou ranou své dlaně usmrtil. Na to vrátil se jednooký Foma domů k matce a prosil ji, aby mu dala své požehnání. Neboť, povídá, pobil jsem nesčíslný počet vojáků a hned to pak ještě 12 mocných bohatýrů. Pusť mě tedy, mamičko, stanu se bohatýrem. Orati a síti, to není práce bohatýrská, jež se pro mě nehodí, protože ta přísluší sedlákovi. Matka mu tedy požehnala krekovným činům a vypravila ho na cestu, aby se mohl proslavit. Foma si vzal na rameno ostrý srp, na pas si zavěsil košík z líčí a do toho položil zubatý nůž. A tak jel jednooký Foma cestou necestou do dalekých krajů, až přijel ke kamennému sloupu. Nemaje ani zlata, ani stříbra po ruce, ale jenom kousek křídy, napsal tedy křídou na ten sloup. Tudy jel Foma, slavný bohatýr, který jednou ranou porazil 12 mocných reků a na to nesčíslné vojsko přemohl. Potom jel dále. Toutéž cestou ubíral se po chvíli i bohatýr Ilja Muromec. Přijel ke sloupu a přečetl si nápis. Věru, tudy musel se brát znamenitý hrdina, neboť nepoužil ani zlata, ani stříbra, jenom křídy. Pravil k sobě Ilja a připsal k tomu. Za hrdinou Fomou jel tudy hrdina Ilja Muromec. Za nějakou hodinu dohonil Fomu a pravil k němu. Slavný bohatýre, co myslíš, jak mám jeti, před tebou nebo za tebou? Úzkost ho patrně jímala z onoho nápisu křídou. Jeď za mnou, skřikl na něho Foma a hrdě pobídl svého koně. Zanedlouho jel také Aljoša Popovič kolem toho kamenného sloupu. Zdáli již viděl nápis, který zářil jako oheň. Četl nápis Fomův a také nápis Ilji Muromce. Vyňal kus ryzího zlata z torby a připsal na sloup. Za Iljou Muromcem jel tudy Aljoša Popovič. Dohonil Ilju Muromce i povídá mu. Pověz, Iljo Muromče, zdali mám jeti před tebou nebo za tebou. Mě se neptej, zeptej se mého staršího bratra Fomy, zněla Rekova odpověď. Aljoša Popovič dojel k Fomovi a ptá se ho. Fomo, smělý bohatýre, jak poručíš jeti Aljošovi Popoviči? Jeď vzadu za mnou, odpověděl Foma. Tak jeli v řadě za sebou, cestou necestou, do dalekých krajů, až přijeli ke krásným zahradám. Ilja Muromec a Aljoša Popovič postavili si tu krásné bílé stany. Foma však si rozložil na trávu jen pod vlékačky. Náhodou tyto zahrady byly majetkem samého ruského cara a proti tomu carovi vytáhl tou dobou čínský císař do pole se 6 mocnými vojsky. Ruský car poslal Iljovi Muromci zprávu. Císař čínský zdvihl válku proti mně, cari ruskému. Chcete mi přispěti ku pomoci? Když Ilja Muromec ukázal tento list Fomovi, Foma obracel list sem a tam, poněvadž dobře čísti neuměl, potřásl jen hlavou a konečně řekl: pro mě budiš. Čínský císař brzy přitáhl blízko k městu. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli k Fomovi a promluvili k němu slova bohatýrská. Nepřítel táhne proti carovi a již stojí před městem. Musíme města hájiti. Půjdeš ty sám, nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Iljo, můj molotče, řekl Foma a ani brvou nehnul. Ilja Muromec tedy vyjel a porazil všecky nepřátele. Brzy na to přivedl zase čínský císař 6 jiných bohatýrů a nad to nové nesčíslné vojsko vytáhl s nimi. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Pověz, Fomo, slovutný bohatýre, půjdeš ti sám do boje nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Aljoško, povídá Foma, jako by se nic nestalo. Aljoša Popovič tudíž vytáhl do pole a přemohl nesčíslné vojsko i 6 udatných bohatýrů. To řekl čínský císař. Mám ještě jednoho jediného bohatýra, kterého jsem chtěl ušetřit, ale nyní i toho vyšlu. A zase císař čínský přitáhl s nesmírným vojskem, veda sebou též onoho proslulého, udatného bohatýra. I pravil čínský císař svému hrdinovi. Ruský bohatýr nepřemohl nás silou, ale lstí. Proto, co bude ruský bohatýr dělati, dělej ty po něm. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Půjdeš ty sám, nebo pošleš nás? Půjdu sám. Přiveďte mi mého oře. Rozhodl se Foma. Koně bohatýrů pásly se na šírem poli a škubali trávu. Ale Fomova kobila stála v ovesném poli a hltavě polikala oves. Ilja Muromec přistoupil ke kobile Fomově, ale ta, že se dosyta nenažrala, začala kousati a vyhazovat kopyty na všechny strany. Tu dopálil se Ilja Muromec, chytil herku za ocas a přehodil ji přes plot. Ale Aljoša Popovič mu řekl, jen aby to neviděl Foma, slavný bohatýr, sice by nám zatopil. Síla přeci není v koni bohatýra, nýbrž v bohatýrovi samotném, pravil Ilja Muromec a přivedl herku Fomovi. Ten sedl si na koně a myslel si, pro mne mohou mě třeba zabíti, aspoň nebudu mít z toho ostudu. Na to zvolna vyjel. Přikrčil se ke krku kobylky a zavřel pevně oči. Čínský bohatýr však vzpomenul si na rozkaz svého pána i sehnul se také a rovněž zavřel obě oči. Na to Foma seskočil z kobylky, sedl si na kámen a začal brousit svůj srp. Čínský hrdina ho napodobil, seskočil z válečného oře a jal se brousit válečný meč. Tu spozoruje, že Foma má jen jedno oko otevřené i pomyslí si. Jedno oko přivřel. Dobrá, já ho přelstím a zavřu obě oči. Sotva však oči přivřel, usekl mu Foma srpem hlavu. Pak vzal válečného oře za uzdu a chtěl na něho vyskočit, ale nemohl se naň vydrápati. Proto přivázal k oře stoletému dubu, vylezl na strom a seskočil rytířsky na koně. Sotva kůň ucítil jezdce, vzepjal se a vytrhl dub i z kořeny. Pak pádil vší silou pryč, vláče je za sebou mohutný strom. Foma křičí: pomoc! Pomoc! Ale hloupí Číňané, že rusky nerozumí, s křikem rozutekli se na všechny strany. Bohatýrský kůň rošlapával je kopyty a srážel je stoletým dubem k zemi. A tak všechny do jednoho pobil. Tu napsal císař čínský Fomovi list. Nikdy nebudu proti tobě válčiti. S tím byl Foma docela spokojen. Také Ilja Muromec a Aljoša Popovič žasli a obdivovali Fomu, slavného bohatýra. Potom jel Foma k ruskému cáři. Čím se ti odměním, slavný hrdino, tázal se ho cář. Vezmi sobě z mých pokladů zlata, kolik ti libo, nebo přijmi polovici mého slavného cárství. Či chceš moji překrásnou dceru? Jen mi dej svoji překrásnou dceru a pozvi na svatbu mé mladší bratry Ilju Muromce a molodce Aljošu Popoviče. Odpověděl Foma a hrdě vypjal svá prsa. Tak se oženil jednooký Foma s překrásnou dcerou ruského cara. I kde kdo obdivoval se jeho udatenství a slávě, kterou mnohdy bývají zahrnováni netoliko lidé opravdu velicí svými činy, nýbrž i někdy velicí lidé toliko hubou, jako byl Foma, o němž vypravuje tato pohádka.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul v obarák.
4: Vidíš? Vidíš to?
3: Safra, kde jsi to vzala?
4: Ty trpaslíky.
3: Jo.
4: Představ si, to mi dali děti.
3: Co, dali?
4: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
3: Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
4: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
3: Ty, švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
4: No, někdo by to mohl tak vzít.
3: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpazlíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
4: Jak to speněžíme?
3: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, naší mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek, jaký byl před rokem a jak je dnes. A já se vás táži. Čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
5: Leontinko, udělej mu něco.
6: A co?
5: Co chceš?
6: Tak dobře.
3: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem. Já jsem hrdý, ale jsme si radí při zemi, přátelé.
7: Vtipný výstup, že?
3: Protože to jsou děti dobře živené.
5: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
3: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a sám si odpovídám, kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaší ctěné pozornosti. Zde, tento stánek s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
8: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
3: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou...

0: tram, ta tram, tram, ta bum, bum, bum, bum, bum. Neběhej mi do cesty a zůstaň vzadu. Trý, drý, kolili, kolili. Ticho, kdo to tak divně dělá klarinet?
1: Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky.
0: To se všichni zarazili. Byla to dlouhá řada broučků, každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy držel slámku jako nějakou trumpetu a všichni koukali s vykulenýma očima na velikého brouka, který jim dělal kapelníka a rozčiloval se. Ty hloupý broučku, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak. Tak jako tudlí, tudlí, málo, nudlí. Tak přece hraje klarinet. Milý brouček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Hrál tudlí, dudlí, hrnec, nudlí. Dost, dost, dost. Budeš dělat raději buben, řekl velký brouk. Kdy ty všechno zmotáš, ty bys nám dal s těmi nudlemi. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček. No, tak vidíš. Ach, to se to všem líbilo. Ten veliký brouk si uměl pěkně hrát. A hned spustili celou kapelu. Zin, zin, dr, ta, ta. A Toníček do toho mlátil na hrníček, až to hřmělo blízkým lesem. Veliký brouk s papírovou čepicí a s velikým chocholem šel vpředu, rozháněl se kapelnickou holí a za ním šla celá kapela malinkých broučků.

0: Blázen ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii.
1: Že se nestydí, takový dospělý brouk a hraje si jako malé dítě, hubovala jedna nažloutlá mandelinka.
0: A vůbec by se to nemělo buchví jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus, zahučel černý brouk potemník, který se probudil v černé díře. No, a teď se vlastně ta hloupost začala. Veliký brouk, ten bláznivý brouk pytlík, nechal muziku muzikou a začal si hned hrát s malými broučky na vojáky. A broučci a broučata, zavolal a ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce. Tam je černý nepřítel, do něho. A hned si završoval. Chyťte pušky, kulomety, zamište hned do poplety. No to se ví, broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které dříve troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli. Bác, bác, bác. No, samozřejmě jen tak pusou. A teď hurá, vykřikl veliký brouk a vrhl se proti potemníkovi. Broučci za ním a jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také. A říkal si, bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček. A tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nechumelilo. No co vám mám povídat, to byla mela. Ještě štěstí, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrali honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Jinak nevím, co by byl potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky.
2: Pane potemníku, na mou duši, že vám toho pytlíka chytíme a to pak uvidíte, jak mu vycinkáme,
0: chlácholili všichni potemníka. Ba dokonce se k tomu namanul i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a hned se začal nabízet, že opravdu pytlíka polapí.
2: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
0: A chtěl se hned rozletět, ale to víte, než se chroust rozletí. Pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko.
2: No, tak já tady nepoletím, když nechcete,
0: řekl chroust, když potemník začal chrápat. A odešel pytlíka hledat pěšky.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
2: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
0: Piggy reklama.
3: Vrána a džbán. Bajka nás učí, že se vyplatí zachovat rozvahu i v nouzi nejvyšší. Vždyť nouze naučila i Dalibora housti. Černá vrána při svých toulkách krajem jednoho dne zabloudila. Ocitla se na vyprahlé pláni, která jakoby konce neměla. Nikde ani strom či keř v jehož stínu by si mohla odpočinout. Bezhlavě lítala sem a tam, zúžovalo ji horko a trápila žízeň. Nakonec vysílená klesla k zemi a těžce se vlekla vpřed horkým pískem a kamením. Najednou před sebou uviděla spola zasypaný hliněný džbán. Snad ho tam zapomněli pastevci, kteří tudy z jara hnali svá stáda. Vrána prostrčila hlavu úzkým otvorem a podívala se dovnitř. Na dně se leskla voda. Ale místo, aby se zaradovala, začala bědovat.
4: Ach, ach, já nešťastná, jak se mám napít, když můj zobák je příliš široký a nedosáhne ke hladině? Když džbán nakloním, převrhne se a voda vyteče do písku.
3: Nebyl tu nikdo, kdo by vráně poradil či přispěchal na pomoc. A tak musela vzít rozum do hrsti sama. Další hodiny na slunci by bez vody nepřežila. V nouzi nejvyšší dostala nápad. Začala zobákem sbírat oblásky a jeden za druhým opatrně házela do džbánu. Jak kamínků přibývalo, hladina vody začala stoupat. Netrvalo dlouho a vrána se konečně mohla napít. Bezradnost a plané naříkání by ji zahubilo. Dobrý nápad a rozvaha jí zachránili život.

0: Pipky.
1: Tati, kdo je to pesimista?
2: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
1: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
3: Opak optimisty.
1: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
3: Vidí všude mráčky.
1: No, my jsme optimisti.
3: No jasně.

Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ještě spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. Je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád jiný, tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu, zkrátka peru se s ní jen tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy. Neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho, to už mě dopálilo, stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku, tak jsem uhnul, vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už, ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen si jdi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený, i když se s ním Kiki začala prát. Jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit. A pořádně. Žádné hraní s nimi. Za chvíli jsem jich měl víc, než kolik máme s Kiki dohromady tlapek. Všechny jsem naskládal před chaloupku a zavolal jsem, aby můj člověk otevřel. Vyšli spolu, Kiki si myši prohlédla a zetřepala nad nimi zadní nožičkou. To je to. Ale můj člověk mě pochválil. Vzal mě k sobě a moc pěkně mi povídal. Bylo mi zas dobře.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou poprvé.
2: Ahoj děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
0: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
2: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
0: O, to si nepamatuju, ale
2: to vůbec
0: soupeře.
2: Nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno, v každém případě potřebujete s někým soupeřit.
0: Soupeřit znamená, jako že se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
2: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce.
0: Plíce.
2: Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
0: Pod krček.
3: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
0: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se jo.
2: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
0: Nevím.
2: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou, a proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé. A voukáme si do hrudníku, super. Takže teď.
0: Já už hučím jako lev.
2: Ještě jednou naposledy nádech, říkejte dlouhé. A voukejte si do hrudníku. A tím pádem máme na náš následující start, který se přibližuje, připraveno. Můžete si teď sednout na nějakou startovací čáru doma. To znamená třeba na bobek. Na bobek.
0: Dobře, tak ano. Startovací čára je třeba tam, kde končí koberec.
2: Tam, kde končí koberec.
0: A přesně. Sedím na bobku.
2: No, spíš si sedneme tam, kde začíná koberec, a tu cílovou pásku budeme mít na konci toho koberce.
0: Dobře.
2: Tak, sedíme na bobku. Děti, až řeknu teď, vy vyběhnete, prosím vás, nesrazíte se, nezabijete se. A kdo bude dřív v cíli, tak je Piggy. Co?
0: Tak je kabrňák.
2: Říká se tomu jak?
0: Šílenec.
2: Ne. Piggy, vítěz.
0: Vítěz,
2: sláva vítězům, čest poraženým přece. Takže sedneme si na bobek, děti, poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď a běžíme.
0: Já jsem si zapomněl na startu.
2: Tak ještě jednou, tak nevadí, chyba se může stát. Sedneme si ještě jednou na bobek, Piggy, soustřed se na můj.
0: Soustředím se.
2: Soustřed se, pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme.
0: Já nechám děti a se Piggy ho vyhrát.
2: Piggy je v cíli a
0: Hurá,
2: my se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
0: V parku? Přesně nebo na hřišti?
2: Přesně tak.
0: Nebo přes přechod?
2: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede, a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
0: Prima! Ahoj!
2: Ahoj!

0: Dnes je 5. srpna.
1: A svátek slaví Kristián.
0: Kristián je jméno pocházející z řečtiny ze slova Christianos, které znamená křesťan.
1: A to je takový protějšek od Kristýnky.
0: A původní stará česká podoba tohoto jména zněla Krišťan.
1: Ale dnes už se na ní zapomnělo.
0: Milí Kristiánkové, Kristiánové,
2: všechno nejlepší.
0: Pa pa pa pa pa pom brom.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes bych se mohl podívat až za les ke kukuřičnému poli, napadlo mě. Už dávno jsem si všiml, že kukuřice letos nějak divně zpívá. Všimla jsi z toho taky? Obrátil jsem se k rosničce, která seděla u cesty. Rosnička poskočila, mrkla na mě a šeptla pšt. Všichni jsme si toho všimli, ale pšt. O tom se tady moc nemluví, protože tam v poli nespívá kukuřice, ale strašné strašidlo, které si v kukuřici udělalo skrýš.
1: Oledi, podivil jsem se. Ty jsi ho viděla?
0: To se ví, viděla, kývla rosnička a špitá mi s vykulenýma očima. Má moří nohy, na nich černé drápy, jinak je celé porostlé zlatými šupinami. Na kolem jdoucí volá úlisným hlasem, já tě chci, chceš ty mě, pojď ke mně, pojď si se mnou hrát. A přitom se strašně šklebí, až mi z toho naskočila husí kůže. Já mám raději na sobě svoji žabí kůži, tak jsem odskákala pryč tak rychle, jak to šlo.
1: Nevymýšlej si, ozval se v tu chvíli slepíš, který se vyplazil z trávy. Vždyť to strašidlo vůbec nemá nohy, za to je dlouhé a má velkou šišatou hlavu s prasečím rypákem a podměšlýma očima.
0: Chů, takovou hloupost jsem už dlouho neslyšela, vykřikla rezavá polní myška, která zrovna běžela kolem a blízkla na slepíše jiskrnýma očkama. Co už tak může vidět slepíš? To strašidlo má zlatou hřívu.

0: je celé porostlé zlatými chlupy, které v noci svítí. Oči má jako dva talíře a ty mu taky svítí, když z večera vychází z kukuřičného pole ven a šeptá úlisným hláskem to svoje pojď, pojď ke mně.
1: Každý mi vykládáte něco jiného, zlobil jsem se. Viděl to strašidlo vůbec někdo z vás doopravdy? A teď se všichni asi trochu urazili, protože se ke mně obrátili zády a zamumlali, to se ví, že ne. Takové strašné strašidlo nikdo pořádně vidět nemohl, protože pohled na něj by jednoduše nevydržel. Uvidím ho tedy já, umínil jsem si. Ale jak jsem šel dál, přece jen mi všechny ty řeči začaly vrtat hlavou. A co když je strašidlo opravdu velké a strašné? To by mohlo být nebezpečné, až mi v tu chvíli naskočila husí kůže. A já taky raději chodím v té své člověčí. A proto jsem se rozhodl, že ke strašidlu půjdu raději jako velký člověk. Honem jsem přes duhový můstek vyběhl ze země vysoké trávy do světa velkých lidí. Hned všechno vypadalo líp. I když špetka strachu ve mně přece jen zůstala. Abych ji zahnal, začal jsem si pískat. To přece vždycky pomáhá. Vykračuju si cestou kolem pole, pískám si a kukuřice šumí. Najednou slyším z pole tichý, mazlivý hlásek. Pojď, pojď ke mně, já tě chci. Chceš ty mě? Pojď. Pojď si se mnou hrát na plíživou schovávanou, na neposednou honěnou, na vyjevenou jukanou. To je tady vlastně moc divné strašidlo, když si chce hrát. Taky bych od strašidla nečekal tak milý, něžný hlásek. Přemýšlel jsem a dal se rovnou za tím jemným hláskem, který vábil odkud si z prostředka pole. Rozhrnuji kukuřici, ta šumí, a hlásek šeptá, pojď, pojď. Už jdu, zvolal jsem horlivě. Špetka strachu už úplně zmizela a já byl jenom zvědavý, koho tam v poli najdu. Pak jsem ji uviděl. Uprostřed zlaté kukuřice seděla zlatá kočka, srst, tlapky, ouška, oči, všechno se na ní zlatě třpitilo v záři zapadajícího slunce. Jenom jsem vydechl, ty jsi krásná, kde pak ses tu vzala? A ona tím hebkým hláskem plaše povídá, konečně za mnou někdo přišel. Budeš si se mnou hrát? Moc rád, vyhrkl jsem. Ale nejdřív mi odpověz, kde ses tu vzala? Proč jsi tady? Proč bydlíš v kukuřičném poli? Jestli pak víš, že se o tobě široko daleko povídá jako o strašidle. Ona se na mě smutně podívala zlatýma očima a vzdychla. Vím, jak to na světě divně chodí. Udiveně zamrkala a potom pomalu začala vykládat. Já kdysi žila u jednoho člověka a ten byl pro mě strašidlo. Byl zlý a zlostný, křičel na mě. Neměl mě rád, nenašel pro mě dobré slovo. Nedal mi ani jméno. Byl to moc smutný život a proto jsem nakonec od toho zlého člověka utekla. Nějaký čas jsem bloudila světem, až jsem si našla místo tady v kukuřičném poli. Myslela jsem si, tady mi bude dobře. Budu daleko od zlostných lidí, nikdo na mě nebude křičet. Budu svou paní. Ale nějak to vůbec nevyšlo. Byl to pořád moc smutný život. Byla jsem sama. Proto jsem volala na všechny, kteří šli kolem, pojďte si se mnou hrát. Ale každý se dal na útěk. Zkoušela jsem to znovu a znovu. Tím nejjemnějším hláskem jsem na každého volala, že ho potřebuji. A každý ve mně viděl strašidlo a bál se mě. Nerozumím tomu. Co pak bych já mohla někomu ublížit? Jsem přece hodná kočka domácí. Jak může někdo vědět, že jsi hodná kočka domácí, když bydlíš v kukuřičném poli? Usmál jsem se a pohladil jí zlatá ouška. A ona vzdychla, chápu, já zkrátka musím jít jinam, hledat si pravé místo pro sebe. Ne, nikam nechoď, řekl jsem honem, to pravé místo najdeš u mě. A hned ti dám i jméno. Od téhle chvíle si moje zlatá kočka Aurelie. Kočce zazářily zlaté oči a vyhrkla. Opravdu, ty jsi od téhle chvíle opravdu můj člověk, který si se mnou bude hrát? Oh, to je krásné. Našla jsem svoje místo. Mám jméno. A tebe.
2: Každý potřebuje najít své pravé místo. Pak je mu hej, řekl jsem vesele. A potom jsme šli se zlatou kočkou Aurélií ke mně domů. Ukázal jsem jí místečko u krbu a řekl, tady ti bude nejlíp. To je to nejsprávnější místo pro domácí kočku. Taky jsme spolu pili mlíčko, ona pila z misky, já z malovaného čbánečku. Za malou chvilku Aurélie spokojeně usnula. Koukám se na ní a říkám si, až přijdou podzimní plískanice, tenhle pohled mi vždycky připomene dnešní letní den. Den, který začal povídáním o strašidle, co žije v lánu zlaté kukuřice, a pak se ze strašidla vyklubala ta nejroztomilejší zlatá kočka. S ní jako by mi zůstal v domě kousíček léta. A mít schovaný kousíček horkého léta na studenou zimu, to se vždycky moc dobře hodí. Dobrou noc.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: najednou krejčovský tovaryš Vandrem na nohou bodky z toulavýho telete, v kapse cihličku, aby ho neodfouklo, a jehlu s nitějí napíchnutou za kloboukem, aby si lidi všimli, kdyby někdo potřeboval něco šít. Ale asi, že se ta jehla málo blejskala, žádnej ho na práci nezjednával. A tak si ten tovaryš zamanul dovandrovat do nějaký lepší země. Kudy z Čech, všude se musí přes hory. Drápal se přes kopce a vydrholce až tam, kde jenom mrak oblíká nahatou skálu. A tam si vyhledal mezi kamením dolík, aby dal nohám pohov. Vypigloval a urounal si to místo žehličkou, pod hlavu si dal pingel jako páperník a přikryl se nitějí. Jak dlouho chrůněl po tom termácení, kdo pak to dneska změří? Funělo to nad ním, dloubalo to do něj a tak se posadil. Před ním stáli nějaký tři potentáti, panáci převeliký a čtvrtýmu, co se kejval ještě vejš nad nima, nedohlíd hlavy. Čekáme, až se prodřítíš, abys nás rozsoudil, povídali ty tři a čtvrtej, ten převelikej, zaburácel hlasem, až se musel milej krejčík přikerčit za kámen, aby ho vozvěny toho mocného hlasu nerozmázli vo skálu. Mám ve svým království nepokoj, hřímal ten obrovitej chlapák. Tyhle ty tři vojvodové, co nad nima krakonošují, se šprajcujou a štajfujou jeden na druhýho, který je mocnějším pánem. Mám s tím jen darebnou šukaci, budliky, budliky, hudry, hudry. Flák hromem, až se zlomila skála a upliul si a na té skále zapěnil vodopád. Čekáme, až půjde tudy cizej, aby nás rozsoudil, řekli ty tři rozhádaný panovníci. Vode už konečně brule, spáči nedospanej a promni si je růsou, abys viděl a soudil dobře. Tak já jsem král všeho, co chodí po zemi. Skáče po skále, pluje po vodě a bystřinách a tůních a dupe po sněhu. Poudal první, celý v huňatým kožiše, s korunou rohů a parohů a s řetězem na kerku z liščích a kančích zubů. Mau žezlem, to mělo na konci kopito, a z důlí lesa pod nohama začal vystupovat k ním nahoru přemocnej průvod. Nejdřív se hnali jako forposti zající a za ním kráčelo panstvo, srnci a laně, důstojní jelení a mohovitej vašnosta v kožiše, nedjed bertník. Podél průvodu se táhla ta rota loupežná, velci a lišky a nakonec se jako rozlitá velká voda hrabal a plazil v obecnej lid. Rejskové a hraboši, kerci a ješkové, zmije a ještěrky a mloci a mezi travou a kamením tesařící, kovařící, střeulící a po stromech skákali veverky a v potoce pluli pstruh a siven. Když se to přehnalo, hlásil se druhej mocipán. A teďka já! Měl na hlavě korunu z orlích per, přes ramena plášť, ze svatebního roucha tetřevů a na královským žezle mu seděl jako drahokam veliký motyl jasoň. Tím žezlem mau a odevřeli se vrata větérný maštali a už se to hnalo. Bělohřívej vítr, co rozhazuje lidem kupky sena, i černohřívej vítr, co nosí na hřbetě bouřku a bere střechy chalupám, i vohnivej hřebec, co křeše kopitama voskály blesky. A v tom pojetří táhli královským průvodem orly a jestřáby, krahující a káňata a ze skalních hnízd k ním slítali jako pážata poštolka a rehek. Z hnízd v klečí a stromovi přilítali lindušky a taky červenka a čečetka. Spod střech horských stavení se slítali jiřičky a hejlové. Z lesu datli a kukačky, z tišin sova, kulíšek a pouštík, vír a sic a zděr netopíři. A zatím vším se táhla vlečka křídel, šidílek a motýlu, vážek, pestřenek a tiplic, až oči přecházeli, čistě, jako by se jeden díval do duhy. Když si krejčík protřel oči z toho barevného mámení a když mu voternuli uši z toho zpěvu a krákorání, stál před ním třetí panovník. Kor ani na panovníka nevypadal, spíš na vandrovníka, který mu rozedral šaty vítr a déšť jim rozměl barvu. Já jsem mechovej král, stylu pocestným, aby si pospali na měkkým a v oblíkám jeho veličenstvu krakonošej tady nahoře skály, aby nesvítili chudobou. Chceš-li uvidět moje podaný, musel by se zvenout. Spás na jedný mojí vesnici. Líběj odpustit, vomlouval se krejčovskej tovaryš a honem vstával ze svýho dolíku. A děkuju za nocleh, pán Burač nadělit na dětech i na dobytku. Děkoval, jak byl uvyklý děkovat. My ti děkujeme, pištilo to z dolíku. Co se tu držíme na kameni, česal nás vždycky jen vítr studeným řebenem. Až ty s nás přežehlil a srovnal žehličkou v krásnej rovnej polštář. Krejčík se nahnul, měl oči ostrý, aby viděl na štychy jehlou a tak docela dobře uviděl tu vesnici mechovýho krále. Bylo to převeliký schromáždění malinkých, tenonkých skřítků a výliček. Drželo se to všecko ve veliký svornosti pohromadě, jak to lidi nikdy nedokážou, a klanili se a děkovali. Krejčí mu se udělalo z toho až měko u srdce, jak jsou ty podaný mechovýho krále skromný a honný. A z čeho pak žijou, smímili se voptat láskou je. Z deště a slunce žít se dá taky na skále. Jsou otužilí, dělají svejma životy cestu v ostatním živejm. Kde jinej nevydrží, vydržej mechy a lišejníky. Jsou potrava, když už nic jinýho neroste. A jsou studna, když už všecko vokolo vysklo.
1: A teď suď, římal krakonoš.
0: Ach je, mi nepoudal krejčík, to je pro chudýho lehký rozhodnutí. Nejbohatší a nejmocnější je přece ten, komu stačí k živobytí déšť a slunce a za lůžko skála a ještě přitom dokáže být užitečněj a k něčemu dobrej i těm druhým. Milost páni panovníci, odpuštějí, ale pole rozumu chudáka je nejbohatší na světě ten, kdo není na nic odkázaný, je si svým pánem a žádnej mu neporoučí. Krakonoš Kejf byl rád, že je po soudě a že to nemusel soudit von. A mechovej král byl celý šťastný. Milej vandrovníku, poudal krejčíkoj, tuze ses mi zachoval, já tě za to udělám svým prvním dvořeninem a můžeš se u mě vyučit, co to je žít vo slunci a vodě. Krejčí byl tuze ušlej a mechový vesnice ho vábili. I skulil se do tý nejbližší, přepigloval si pod hřbetem cihličkou a byl v limbu. No, spal, až se mu zdálo, že slyší nějaký kokerhání. Otevřel oči a pak se teprvá ťuk do čela. Dyť von mu kokerhá žaloudek a hlásí se o svoje právo. Odpočatej byl, nohy by mohly mašírovat někam, kde se kouří z komína, a tak ho to dvořanský řemeslo u mechovýho krále začalo skoro mrzeť. Panenko svatá, na co pak se to dá? Možná nejlíp vzít nohy na ramena a rovnou čarou dolů za nosem. Však on si už nos najde po vůni, kde pečou chleba. Jenomže to mělo svoje ouvej. Já pak se proplíst královstvím, kde kralujou ty dva druhý uražený panovníci. No, nakonec se vydal s prosbou za samotným krakonošem. Takhle a takhle, mocný pane, uschnul bych tu jako had v terní. Jsou ty lásky a dobroty a domluvějí se svýma vejvodama, abych se dostal zpátky k lidem.
1: Milej zlatej, poudá krakonoš, zadarmo to nepůjde. Leda, že bys se nějakou pracej vykoupil. Co pak umíš?
0: Krejčí mu okázal tovaryšskej vanderbůh. Jsem vyučený krejčí, jemnost pane. Až ve Vídni jsem byl naskušený. Znám módu.
1: No jo, ale k čem pak by to tady bylo dobrý?
0: Krejčí špekloval, špekloval a nakonec se přihlásil s tímhletím. Mocnej pane, já bych podaný jeho jasností mechovýho krále v oblík. Tak jako oni svýma těly oblíkají kameny a skály, tak bych já zase ty jejich outlí tělička vyparádil. Našel bych sukničky výličkám a mechovej mužičkům fraky. Nebylo by to tady nahoře ve skalách potom takový smutný. To se zdála být Krakonošej rozumná řeč a že se o tom poradějí s mechovým králem. Že by jako krejčí nebyl už jenom takovým zbůdarma dvořeninem, ale královským mechovým krejčím. Mechovej král byl do toho celý žhavej, bez tak si mezi svýma královskýma kompaňony připadal jako chudej švager. Hned se vypravil k zemní bábě, zbylo-li jí od jarního jarmarku nějaký sukno. Ale vrátil se berzo a neveselej. Milej dvorní krejčíku, povídal tomu tovarišoj, bába je po jaru celá vyprodaná. Nežli oblíkla celou přírodu pozejmě do jarního, mnohlí pak jí zbylo. Všecko bareuní zboží šlo na chmatačku, ostali jenom štůček zelenýho. Jestli prej z toho něco svedeš. Ráčej se spolehnout, jemnost pane, poudal mechovýmu králi. Kde se nedostává materiálu, musí dobrý mistr nastavit nápad. Udělám jejich podaným šaty musterštiky, všecko v zeleným a každý šaty jiný. Vyhlásil pro mechový království zelenou barvu za velikou módu a začal vymýšlet jako vídeňský salon. Enu, on je každej dobrý krejčí kus nějakýho básníka a tak těm šatům zrouna dával taky kudernatý jména. Stříhal a šil, to tu rovný a tu cípatý, tu udělal cokny a tu náběr a volánek, kroužkoval, dírkoval, obruboval, plísoval, zapošíval a žaloudek mu k tomu z hladu vyspěvoval a vymýšlel přenáramný jména. Nakonec udělali velkou slávu a namísto maršparády vyhlásili módní přehlídku a dvorní krejčí hlásil, jak se ty ušitý modely jmenujou. Děrkavka kroucená, širokolístka stříbřitá, břehovec kostrbatý, bělozubka ocaskovitá, prstenatka plazivá, sourubka kadeřová, žilnatka převislá, dvouhrotec kvastavý, pérovec hřebenitý, pěknice polstnatá, srpnatka splývavá, útlovláska sprohýbaná, lahvovec. Seš mistr svýho řemesla znalej, poudal mechovej král. Ušil s mým podaným kabáty parádní, jen se pravda, můžou se postavit každý malovaný kráse roveň. Tejde si řekni, co jsem dlužnej. Krejčí rozvažoval, co asi říct, aby se jim to nezdálo mnoho. Víte-li, co jemnost páni, udělejte to právo posedět na mechu a přespat na měkkým dědičný pro všecky vandrovní tovaryše a budem si kvit. A tak si plácli a od té doby přespávají všecky vandrovní tovaryši na mechových polštářích a zelený výličky je kolíbají. Říkají přitom mína svých šatiček a zní to lidským uším jako ukolíbavka. No jen si poslechněte. Vlnoústka plavá, srpnatka splývavá, kulatec jablíčkový, sourubka

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.figy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Byla jednou paní, která toužila po děťátku. Toužila po něm dlouho a marně. Když už si nevěděla jiné rady, zašla ke staré čarodějnici. Ta jí dala kouzelné zrnko a pověděla, aby je zasadila do květináče. Paní čarodějnici pěkně poděkovala, zaplatila jí dokonce 8 stříbrných grošů a pospíchala domů. Zanedlouho vyrostla ze zrnka krásná květina, podobná tulipánu. To je krásná květina, šeptala paní a líbala pevně sevřené lístky květu. Náhle se květina otevřela. Uprostřed sedělo jemňounké a křehounké děvčátko. Protože bylo malinké jako malíček, začala mu paní říkat Malenka. V noci spala Malenka ve skořápce vlašského ořechu, která ji kolébala do usínání. Jedné horké letní noci spala Malenka ve své kolíbce na okně. Na okno skočila velká ohyzdná ropucha. Tohle by byla nevěsta pro mého syna, řekla ropucha. A hned také popadla z kořápku se spící Malenkou a odnesla ji na veliký, široký potok. Malenka začala tichounce žalostně plakat. Uslyšel ji vítr. Přeběhl po hladině, kolébka se dala do pohybu a plula jako nejrychlejší loďka pořád dál a dál. Ráno vyšlo slunce a holčička byla šťastná, že unikla takovému nebezpečí. Celé léto žila ubohá Malenka docela sama ve velikém lese. Pak přišel podzim a po něm dlouhá studená zima. Ptáci odlétli za sluncem, stromy ztratili listí, květiny uvadly. Začalo sněžit a Malenka se neměla kam skrýt. Bloudila lesem, až přišla k malinkým dvířkám. Odvážila se na ně zaklepat. Chudinko, řekla stará, dobrá polní myš a pozvala Malenku dál. Můžeš tu zůstat přes zimu. Budeš mi v komůrce uklízet a pak mi budeš vyprávět pohádky. Mám je velice ráda. Malenka zůstala u staré dobré polní myši a bylo jí tam dobře. Od té doby často navštěvoval starou dobrou polní myš soused Krtek. To proto, že se zamiloval do Malenky. Vyhrabal si pod zemí dlouhou chodbu, která vedla od jeho příbytku až ke světničce staré dobré polní myši. Jednoho dne pozval obě své přítelkyně na procházku tou chodbou, snad aby se pochlubil, jak je šikovný a důmyslný. Prosil je jen, aby se nelekli mrtvého ptáka, který tu ležel. A skutečně, ležela tu vlaštovka s krásnými černými křídly. Ubohý pták jistě uhynul mrazem. Malenka se smutně dívala na mrtvého ptáčka. Snad právě on mi tak krásně zpíval v létě, pomyslela si. V noci nemohla Malenka usnout. Vstala z postýlky a upletla ze sena velký koberec. Odnesla jej do chodby a položila pod mrtvého ptáka, aby se mu leželo teple na chladné zemi. Položila svou hlavičku na ptáčkovu hruď a zašeptala. Zbohem, krásný ptáčku. A děkuji ti za tvůj sladký zpěv. A pojednou uslyšela drobonký ťukot. Bylo to ptáčkovo srdce. Pták nebyl mrtev, byl jenom stuhlý. A teď, když se zahřál, opět oživl. Děkuji ti, řekla nemocná vlaštovka. Je mi tak krásně teplo. Venku je veliká zima, mrzne a všude leží sníh. Tiše lež, budu tě ošetřovat, řekla Malenka. Celou zimu chodila Malenka k vlaštovce. Nosila jí vodu v květinovém lupínku A Vlaštovka jí vyprávěla, jak si pochroumala křídlo o trnový keř a proto nemohla s ostatními vlaštovkami odletět do teplých krajů. Když přišlo jaro, malenka odvalila hlínu ve stropě chodby, aby mohla uzdravená vlaštovka zlétnout ke slunci. Vlaštovka chtěla vzít malenku sebou, ale malenka věděla, že by zarmoutila starou dobrou polní myš, kdyby ji opustila. Jak myslíš, řekla vlaštovka, děkuji ti a nikdy ti to nezapomenu. S Bohem, zašeptala malenka, mávala vlaštovce a slzy jí vstoupily do očí. Jednoho dne řekla stará dobrá polní myš. Za týden budeš mít svatbu. Krtek požádal o tvou ruku. Malenka plakala a řekla, že Krtka nechce. Jenom nedělej drahoty. Dostaneš hezkého a bohatého muže, měla bys být ráda. Malenka vyběhla ven a pohlédla vzhůru k nebi. S Bohem, jasné sluníčko, s Bohem, s Bohem. Snad nepláčeš, malenko, volala vlaštovka, která tudy právě letěla. Letím do teplých krajin, poleť se mnou. Poletím s tebou, poletím. Letěli dlouho a dlouho a krajina byla krásnější a krásnější. Pod nádhernými zelenými stromy na břehu modrého jezera stál starý zámek z bílého oslňujícího mramoru. Réva se vinula po vysokých sloupech a nahoře pod nimi visela nesčetná vlaštovčí hnízda. Tady je můj dům, řekla vlaštovka. Vyber si jednu z těch krásných květin pod námi, ta bude tvým domovem. Jak je to všechno krásné, volala malenka. Vlaštovka posadila malenku na široký lístek nejhezčí bílé květiny. Sotva stačila malenka vydechnout, zaslechla slabonký šelest. Otočila se a jak se podivila. Uvnitř bílého květu seděl malý mužíček, bílý a průhledný jako ze skla. Bože, jak je krásný, zašeptala malenka. Také malému mužíčkovi se malenka zalíbila na první pohled. Zeptal se jí, jak se jmenuje, a zda by se nechtěla stát jeho manželkou a tak také královnou všech květin. Malenka řekla své ano. Z každého květu přišla paní nebo pán a byli tak rozkošní, že byla radost se na ně podívat. Každý přinesl malence dar. Všichni měli velikou radost a vlaštovka, která seděla nahoře ve svém hnízdě, zpívala, jak nejlépe dovedla. Přišel čas a vlaštovka zamávala křídly, vysoko vzlétla a vydala se na cestu z teplých krajin daleko, daleko až k nám. A jen proto jsem vám dnes já mohla tu pohádku vyprávět.
1: Macarát si počká. Dnes vypadá Macarát jeskyní úplně jinak než dřív. Dřív to byla normální zelená ještěrka s hnědými tečkami, která se vyhřívala na skalách dinárského krasu v chorvatské zemi. Očima jako korálky koulela po okolí a zvídavě si prohlížela úchvatné scenérie. Tato zvídavost se jí však nakonec stala osudnou, jak v zápětí milé děti uvidíte. Jednoho dne se Macarát zúčastnil se skupinou jiných zvídavých zvířat exkurze do krasové jeskyně. Výpravu vedl známý speleolog Netopír Velký. Když skupina vešla do podzemní chodby a zvířata ovanul jeskyní chlad, měl Macarát pocit, že něco tak příjemného přece důvěrně zná. Snad někdy z dávných dob nebo co? A když výprava vstoupila do nádherného domu, bohatě zdobeného krápníky roztodivných tvarů, napadlo Macaráta, že toto místo hledal, že sem vlastně patří. Netopír vykládal o jeskyni zajímavé věci. Ukazoval zvířatům, že toto je krasové jezírko a toto je sifon, že tyto krápníky, co visí ze strupu, jak můžete vidět nad vámi, se nazývají stalaktity, zatímco naopak tyto krápníky, co rostou ze země, jsou stalagmity, že ano. Krápníky pomalu rostou, rozpínají se a prodlužují. Všelijak se krabatí a, jak se odborně říká, kynou. Stalaktit roste z hora dolů, zatímco stalagmit z dola nahoru. A když se někdy stane, že rostou naproti sobě, jednoho dne prostě vprostřed srostou, že? Vznikne tím takzvaný stalagnát, tedy unikátní krápník, který spojuje dno jeskyně se stropem. Názorně předvedeme. Ku příkladu zde, vpravo prosím, vidíte úchvatný stalaktit s krajkovou sukénkou, který už dosahuje k tomuto stalagmitu, podobajícímu se patrovému dortu. Vidíte sami, že zbývá jenom kousíček, pouhý milimetr, aby se tito dva vápencoví milenci spojili věčným polibkem. Zvířata o něm měla úžasem. Takovou krásu ještě nespatřila. Nemůžeme chvíli počkat, až to se roste, abychom viděli ten stala tento, zeptala se cikáda.
2: Ohoho, zasmál se netopír.
1: To bychom se načekali. Krápníky rostou velmi pomalu. Než z těchto dvou vznikne stalagnát, bude to ještě dlouho trvat. Zvířata zklamaně zamručela. Jen Macerát řekl. Běžte napřed, já tu počkám. Ne, mě nevadí, že je tu tma a chladno. Čekání mi prostě nevadí. Výprava odešla a Macarát osaměl. Žil sám v jeskyni. Hlídal krápníky a čekal na stalagnát. Protože v podzemí nesvítí slunce, ztrácel postupně barvu. A protože ve tmě není potřeba vidět, ztrácel i zrak. Blízko vápencových milenců našel ponornou říčku, kde pak trávil většinu času. Brzy zjistil, že v jejich studených vodách žijí drobní ráčci a naučil se je jíst. Ve spánku se mu zdávaly samé krápníkové sny. Pane stalaktite, táži se vás, berete si zde přítomnou slečnu stalagmitovou? Ano. A vy, slečno stalagmitová, berete si zde přítomného pana stalaktita? Ano. Tímto vás tedy prohlašuji za stalagnát.
0: Nebo se mu zdálo, že se jako za starých časů prochází lesem. V tomto snovém lese však místo stromů rostly samé dolní krápníky. Najednou se spustil prudký déšť, ale nepadala voda. Z nebe
2: crčely horní krápníky. Spojovali se s těmi krápníkovými stromy. Takže Macarát zakrátko bloudil lesem nádherných stalagnátů, spojujících zemi s nebeskou klenbou. Byl šťastný jako nikdy předtím. Uplynul rok a milého Macaráta vytrhla z jeho snů další zvídavá exkurze, vedená netopírem. Zvířata udiveně naslouchala odbornému výkladu. Když se netopír dostal až k vápencovým milencům, strnul. Není možná, Macaráte, jsi to ty? Vykřikl, neboť spozoroval divného tvora. Ano, jsem Macarát. Zabydlel jsem se tu. Zděšená zvířata si jej prohlížela. Viděla bílého, neduživého hádka na tenkých nožičkách, na krku rybí žábry, oči zarostlé kůží, průsvitnou jako nehet. Cítím, že se vám nelíbím, řekl Macarát. Ale to nevadí, tady je to jedno. Kamaráde, mluvil netopír, snad tu pořád nečekáš, až srostou krápníky. Vždyť to bude trvat tisíce let. Až se to stane, budeš dávno mrtvý. Já to vím, odpověděl Macarát. Ale to nevadí. Mně čekání nevadí. To je celé, milé děti. Macarát se ani nevrátil s ostatními, ani nezískal zpět barvu či zrak. Zůstal v jeskyni ve tmě a chladu. Všem, kdo ho náhodou zahlédnou, připadá selišský a odporný. Ale věřte mi, to mi věřte. Je to ten nejšťastnější tvor v celém dinárském krasu.

0: chybky.
1: Před samoobsluhou stojí buldog a kouká na kluka.
2: Malý Jirka nemá co dělat a tak se na psa strašně šklebí.
1: Jirko, co na toho psa děláš? Okřikne ho maminka.
3: Ale mami, on začal, ohradí se Jirka.
0: Buldog, to je takový známý mračoun.
4: Tati, my máme problém.
5: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
6: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
4: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
5: No.
6: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
4: Nevím, tati.
6: Tak si vem třeba žerika.
5: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
6: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. Aha. No, je to jasné.
5: Ano.
6: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
4: Nejvíc?
6: No, ano.
4: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
6: no,
4: že by pořád žral.
6: Aha.
4: Tatí, ten žeriak sedmihlavá saň.
6: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
5: A jak jste, to, jak jste to myslel?
6: No tak, jak jsem to říkal.
5: No.
6: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
4: Štěkáním.
5: No ano, ano.
6: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
5: Aha.
6: Žano.
4: To je pravda.
6: Kdyby byl kanár, tak by
4: zpíval.
6: Zpíval, no, jenže kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
4: Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
5: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
6: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. Tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
5: No.
4: Já už vím, tatí.
5: Jo.
6: No tak to řekni.
4: Že je chlupatý.
6: No třeba, no.
5: Jo, no.
4: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
5: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
6: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
5: Jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
6: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne? To dá rozum.
5: To jo.
4: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
5: Jaký, no?
6: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
5: No.
6: To náš Žiri, když vidí Cihlářovic Mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
5: No jo, ale...
4: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
5: No, rasa, no.
6: Jo, rasa.
5: No, jaká?
4: Právě.
6: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
5: Ale...
6: Takhle, ne?
5: Ne, no hlavně.
6: Ne, tak ne.
5: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme. No.
4: Rozumíš, tati, abych věděl, jak mám štěkat.
5: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
6: To je různé, Maničko, to je různé.
5: No,
6: jsou třeba pejskové,
5: no,
6: co se pořád třesou jako psí...
4: Šulc,
6: ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy.
5: Jo.
6: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
5: no, ty já znám, těm se říká džuveč.
4: Džuveč je přece jídlo a ne pes, víš, tatí?
6: No počkej, moc se, Máňce, nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
5: Jo, vidíš to.
6: A ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no, pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
5: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
4: To vyšlo?
5: Že?
4: Toho umím štěkat líp než on sám?
5: Jo.
4: Počkej, hned to zkusím.
6: To je pravda, Máničko.
5: No.
6: Hurvínek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
4: jo,
6: si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy,
5: no,
6: až si u mě vybral tři prášky na spaní.
5: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble.
6: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek, jenom jeden.
5: Yeah.

0: Kolegy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme pánev, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.
2: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se

trošku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy do špalíčku z bílé břízy, se dřevem si hrál. A jak tak řeže a řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se a diví, klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá, dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávě mě pohádku, zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte,

0: Vánoc.
1: Tiki kalendář. Dnes je 5. srpna.
2: A svátek slaví Kristián.
1: Kristián je jméno pocházející z řečtiny ze slova Christianos, které znamená křesťan.
2: A to je takový protějšek od Kristýnky.
1: A původní stará česká podoba tohoto jména zněla Krišťan.
2: Ale dnes už se na ní zapomnělo.
1: Milí Kristiánkové, Kristiánové,
3: všechno nejlepší.
4: Jednou v zimě napadl sníh a vrabci měli hlad. Tu a tam se najedli na dvorku se slepicemi, ale slepice je odháněly. Kokokodák, křičeli na vrabce. Tohle zrní je pro slepice. My snášíme vajíčka, co děláte, vrabci, vy? A slepice se hnali zobákem po vrabcích. Tu a tam si vrabci klovli v krmítku před okny. Ale sotva je v krmítku uviděli děti, volali na vrabce. Co si, vrabci, myslíte? My jsme nasypali do krmítka drobty a zrnička pro strnada a ne pro vás. Strnad nám na jaře přiletí zaspívat. Usoužení vrabci vyletěli na vysoký holý strom kaštanu a rozlobeně čím čarovali. Jak se tak na větvích vrtí a rozhlížejí se, vidí dole pod sebou na kolejích vagon s obilím. U vagonu stálo nákladní auto. Čím, čím, divili se vrabci, to je zrníček, to by bylo vrabčích snídaní, obědů a večeří. Slétli se dolů na cestu a hledali ztracená zrníčka a poskakovali stále blíže k vagonu s obilím. Nákladní auto zahučelo, zafrkalo, rozjelo se. Vrabci se rozletěli, ale za chvíli se zase snesli na zem, zobali a libovali si. Byl mezi nimi jeden vrabec takový nenasyta a ten si řekl, nač bych poskakoval jen tady po cestě a hledal zapadlá zrnička. Chci mít celou hromadu zrní. Až se člověk s lopatou nebude dívat, huš, vletím do vagonu a na zobu si rovnou z hromady zlaté pšenice. A když se dělník otočil, vletěl nenasytný vrabec celý načepířený do vagonu, schoval se tam v koutě a zobal. Zatím však nadešel večer a dělník zabouchl vagon a zamkl jej. Když odešel, přiskákal nenasytný vrabec ke škvíře u vrat vagonu a zavolal na ostatní vrabce. Čím, čím, čím, slyšíte mě? Jsem nejbohatší vrabec na světě. Patří mi celá hromada zlatého obilí. Všichni vrabci se slétli k vagonu a divili se bohatému vrabci. Kdo to kdy slyšel, aby jednomu jedinému vrabci patřila veliká hromada zrní? Chvilku se divili a pak odletěli. Najedli se dnes večer do syta a chtěli se před spaním ještě trochu proletět po okolí. Nenasytný vrabec byl by rád letěl s nimi, ale byl ve vagonu, zavřený a nemohl ven. I co, řekl si, prolétnu se ve vagonu. Když vrabci odletěli, pozvedl také křídla, ale sotva vzlétl, narazil na strop nebo na stěnu. Celý potlučený se posadil na hromadu pšenice. Ať si tu nemohu lítat, za čím čaroval si, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam, ale zrníčka mu už tolik nechutnala. Neměl hlad, byl najedený. Seděl na hromadě a odpočíval. Venku letěli vrabci kolem vagonu. Jistě hledají místo, kde se dnes v noci vyspí, říkal si bohatý vrabec. A já budu poprvé spát docela sám. Ale hned se utěšil. Ať si budu spát docela sám, jen když jsem nejbohatší vrabec na světě. Zobl jsem, zobl tam. Ale zrnička mu už vůbec nechutnala. Jedno zrnko dokonce vyplivl. Slyšel ostatní vrabce ve větvích kaštanu. Vypravovali si, kam zítra poletí. Na pole, na náměstí, k lesu. A nejbohatšímu vrabci začalo být smutno. Co pak vám je, hej? Myslel si. Vy si můžete letět, kam chcete, ale já, nejbohatší vrabec na světě, jsem tu zavřený. A sotva vzlétnu, hned se uhodím. A bylo mu ale tak smutno, že by se byl hned rozplakal. Ani si už do zrní nezobl. Jakmile ráno vysvětlo slunce, přijelo nákladní auto a dělník s lopatou odemkl vagón. Na to vrabec čekal. Vyletěl vysoko na nejvyšší větev kaštanu. Čím, čím? Zdravili ho vrabci. Dobré jítro, nejbohatší vrabče na světě. Jaká byla snídaně? Ach, bratři, řekl vrabec. Na snídaní jsem docela zapomněl. To jsem rád, že jsem zase s vámi. U vás je přece jen líp, než u velké hromady zrní. Potom slétl s ostatními vrabci na cestu a hledal s nimi zapadlá zrníčka.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak se ukázalo, až na 4 cm zakryla vana celou díru ve stropu jeskyně. Měli opravdu štěstí. Postupně se v jeskyni ocitla všechna zavazadla a maminka pověsila do vchodu vlněnou přikrývku. Myslíš, že tohle bude stačit? Zeptal se Mumínek.
1: Ochráníme ji preparací, řekl Šňupálek.
0: A vyndal z kapsy skleničku.
1: Podívejte se, můj opalovací olej z podzemí vydrží jakýkoliv žár.
0: Nebudou na ní skvrny? Zeptala se maminka. Najednou však spráskla tlapkami nad hlavou a vykřikla. Kde je Ondatra?
1: Nechtěla s námi jít, řekl tatínek. Tvrdila, že výlety k ničemu nejsou, a tak jsem jí nenutil. Houpací síť jsem jí nechal k používání.
0: Ano, vydechla maminka a dala se do chystání večeře na lihovém vařiči. Bylo za 5 minut 7 hodin. Když v jídle dospěli k síru, ozvalo se před jeskyní nějaké škrábání a spod přikrývky vykoukl vousatý čumáček.
1: No ne, tak si přece přišla, řekl Mumínek. V té houpací síti začalo být nesnesitelné horko, odpověděla Ondatra. A tak mě napadlo, že v jeskyni třeba bude trochu chladněji.
0: Odšourala se důstojně do kouta a posadila se. Nepotkala si cestou mé kotě? Zeptal se čenich.
1: Ne, řekla Ondatra.
0: Mumínkův tatínek vytáhl hodinky a pravil.
1: No, to bychom měli, je 8 hodin.
0: Stihne mi ještě i moučník, řekla maminka. Čenichu, kam si dal poschodový dort?
2: Tam někam,
0: odpověděl čenich a ukázal do Ondatřina kouta.
2: Kam někam, zeptala se maminka, žádný dort nevidím.
0: A obrátila se na Ondatru s dotazem, neviděla jste dort?
1: Ani kočky, ani dorty, odpověděla Ondatra nazlobeně. Nevidím je, nepojídám a nemám s nimi co dělat, přemýšlím.
0: Bambul se zasmál a pokračoval v lepení známek do svého alba.
3: Naprosto s vámi souhlasím, zabručel. Jsou to z matky. Samé z matky.
0: Kam se jenom poděl, vybuchla maminka rozčíleně. Milý čenichu, snad si celý dort cestou do jeskyně nesnědl.
2: Byl moc velký,
0: odpověděl čenich bez okolku.
2: Tak přece si ho ochutnal, odpověděl Mumínek. Jenom hvězdu na vrcholu a stejně byla zpropadeně tvrdá.
0: Ohradil se rázně čenich a zalezl pod matraci. Nechtěl už je vidět. Na dortu byl totiž nápis mému milovanému Mumínkovi, nikoli mému milovanému čenichovi. A kotě taky nepřišlo, ačkoliv už minula 8. hodina. Ach bože, zaúpěla Mumínková maminka a posadila se na židli, neboť se cítila nějak unavená. Se vším je takové trápení. Slečna Ferka upřela pohled na Ondatru.
2: Zvedni se na moment.
1: Sedím a basta, odpověděla Ondatra.
2: Sedíš na Mumínkově dortu, upozornila ji slečna Ferka.
0: Pak se Ondatra s neuvěřitelnou rychlostí zvedla a ta hrůza, jak vypadala vzadu.
2: Ta hrůza, jak vypadal dort. No tohle, je to možné, zvolal Mumínek, dort na mou počest.
1: Budu teď celý život lepkavá, křičela Ondatra. Vyprošuji si něco takového, je to vaše vina.
2: Uklidněte se, pravila maminka. Vždyť je to stejný dort, jenomže má jinou formu.
0: Nikdo ji však neposlouchal. Šňupálek se dal do smíchu. Čenich si myslel, že se smějí jemu, a tak vylezl spod matrace a zakřičel.
2: Mně můžou být ukradené jakési vaše dorty, když jsou jenom pro Mumínka a pro mě ne. A když nikoho nenapadne, že kočky mají taky rády smetanu a jdu si pro své kotě, jedině jemu na mě záleží.
0: A pak se vrhl ke vchodu, protáhl se pod pokrývkou z jeskyně ven a zmizel. To je strašné, vykřikla maminka. Nápis mému milovanému čenichovi tam samozřejmě měl být taky. Jak jsem jen mohla zapomenout? Musíš mu teď něco velice hezkého dát, pravil tatínek vážně. Maminka přitakala. Rozhodla se, že čenichovi daruje babiččiny smaragdy. Dal by se z nich pro kotě pořídit Věru krásný obojek. Šňupálek nadzvedl přikrývku a vyhlédl z jeskyně. Neměl bych za ním jít, zeptal se. Počkej ještě, odpověděla maminka. Třeba chce být chvilku sám. Jistě se brzy vrátí. No, a co bude se mnou, ozvala se Ondatra. Jak vypadám já, to nezajímá nikoho? Ne, odpověděl Mumínek bez váhání. Máme tolik jiných starostí, že to vůbec nepovažujeme za důležité. Čenich byl tak znechucený a rozezlený, že si teprve uprostřed lesa vzpomněl, jaký má strach. Ani větvička se tam nehnula a po stínu ani stopy. Země sálala horkem a praskala pod jeho kroky. Čenicha jedině utěšovalo, že na ostatní určitě udělal velký dojem a že mají špatné svědomí. S bušícím srdcem kráčel stále hlouběji do lesa a přemýšlel, jak bídně se k němu zachovali. Seděli teď schováni v jeho jeskyni a pojídali jakýsi poschodový dort a on, čenich, byl na celém světě jediný, kdo se neschoval, ačkoliv měl strach. Mohli mu být ukradeni. Mohli mu být ukradeni všichni a všechno. Komety taky. Kočky nevyjímaje. Úplně všechno mu mohlo být ukradeno. A kde se vzalo, tu se vzalo kotě se zdviženým ocáskem. Ahoj, řekl čenich chladně a minul je. Za chvíli však ucítil, jak se mu něco hebkého lísá k noze. No ne, ty jsi tady, řekl čenich. Slíbilo si, že přijdeš, ale slib si nedodržel. Můžeš mi být ukradené. Ahoj, ahoj, pozdravil kotě. Zkus, jak jsem hebké. Čenich neodpověděl. Kotě se dalo do předení. To bylo jediné, co bylo v zamlklém lese slyšet. Čenich se rozhlédl a začaly se mu třást nohy. Cesta nikde. Všude samý mech, neměl ani potuchy, kterým směrem leží jeskyně. Do zákusku se nikomu nechtělo, ale nikoli kvůli tomu, že byl plný chlupů. Ondatra seděla v umyvadle s teplou vodou a minuty ubíhaly. Kolik je hodin? Zeptal se Mumínek. 8:25, odpověděl mu tatínek. Musím pro něho jít, řekl Mumínek. Dej mi hodinky, abych mohl sledovat čas. Ne, nesmí jít, zvolala slečna Ferka. Maminka však řekla, ale vždyť je to potřebné. Spěchej, co můžeš. Mumínek nadzvedl přikrývku zakrývající vchod do jeskyně a vyklouzl ven. Vzduch nad opuštěným pobřežím pálil jako oheň. Mumínek to vzal během a současně volal čenicha. Nikdy se necítil tolik osamělý. Občas se podíval na hodinky. Bylo 9:30. Ještě 11 minut měl čas. Mumínek se přihnal do červeného lesa. Udělal 7 skoků, pak zavolal čenicha, dalších 7 skoků a opět zavolal. Poté se z velké dálky ozvala slabá odpověď. Mumínek si přiložil tlapky k ústům a zakřičel ze všech sil: Čenichu! A čenich mu zase odpověděl, tentokrát z menší vzdálenosti. Když se potkali, neřekli si ani ahoj, jenom běželi. Za nimi skákalo kotě a nad nimi kometa řítící se stále blíž k Muminímu údolí ustrnulému hrůzným očekáváním. Ještě 6 minut. V písku se těžko utíkalo, běželi pomalu jako ve zlém snu. Horký vzduch je pálil do očí a v krku jim vysychalo. Konečně spatřili skálu, byla taky červená a tam stála maminka a cosi křičela a mávala tlapkami a oni lezli a lezli. Už jim zbývaly jenom 3 minuty. A najednou se ochladilo. Ocitli se v jeskyni a tam hořela petrolejová lampa, jako by se vůbec nic nestalo.
2: Dovolte, abych vám představil svou kočku, řekl čenich rozechvělým hlasem.
0: A maminka ve velkém spěchu odpověděla: taková krásná kočička, mám pro tebe dárek. Chtěla jsem ti na uvítanou věnovat babiččiny smaragdy, ale v tom schonu jsem na to zapomněla. Můžeš z nich kočičce udělat obojek na krk.
2: Smaragdy? Zvolal čenich. Rodinné památky, kočce, no to je úžasné. Já jsem tak šťastný.
0: V téže vteřině se žhnoucí a ohněm zahalená kometa dostala nejblíže k zemi. Petrolejová lampa se převrátila do písku a zhasla. Bylo přesně 8 hodin, 42 minut a 4 vteřiny. Spod přikrývky, která visela ve vchodu a byla preparovaná opalovacím olejem z hlubin země, zářilo oslnivé červené světlo. V jeskyni však panovala neproniknutelná tma. Pevně se navzájem drželi. Zalezli do nejhlubšího zákoutí jeskyně a poslouchali, jak do vany na střeše jejich skrýše bubnuje sprška meteoritů. Ondatra uvízla v umyvadle, Bambul ležel břichem na svém albu se známkami, aby mu je zase neodnesl vítr. Skála kolem nich se celá otřásala a chvěla a kometa vila jako... Jestli tak ovšem neječela země. Dlouho tiše leželi a drželi se jeden druhého. Venku duněla ozvěna drcených skal a pukající země. Čas se úděsně táhl a každý z nich se cítil dočista opuštěný. Když podle jejich zdání uplynula celá věčnost, zavládlo všude naprosté ticho. Ať poslouchali, jak chtěli, bylo venku opravdu ticho.
2: Maminko, zašeptal Mumínek, už země zanikla?
0: Máme to za sebou, odpověděla maminka. Možná jsme zanikli, ale rozhodně to máme za sebou.
2: Divoucí, poznamenal tatínek ve snaze žartovat.
0: Čenich se zasmál a pak zase mlčel. Maminka našla petrolejovou lampu a rozsvítila ji. Když se jeskyně osvětlila, spatřili kotě. Sedělo na písku a mylo se.
2: Bylo to strašlivé, řekla slečna Ferka, už se nikdy nepodívám na hodinky.
0: Pojdeme si teď lehnout, obrátila se na všechny maminka. O kometě už nebudeme mluvit a zapomeneme na ní. A nikdo se nesmí jít podívat, jak je venku, to můžeme i zítra. Když ulehli a přitáhli si přikrývky přes čenichy, vytáhl Šňupálek svou foukací harmoniku. A když zjistil, že všechny tóny, jak vysoké, tak nízké, jsou opět v pořádku, zahrál jim ukolébavku. Maminka tu písničku znala a tak si ji s ním tichonce zpívala.

Za chvíli panovalo hluboké ticho. Čenich na okamžik procitl. Ucítil na svém čumáčku něco hebkého. Bylo to kotě. Obemkl je svou tlapkou a usnuli oba najednou. Mumínek se probudil a nevěděl, kde je. Jeskyně byla plná neurčitého polosvětla a páchl tu petrolej. Pak si ale na všechno vzpomněl a posadil se. Ostatní dosud spali. Mumínek se přišoural k východu, obezřetně nadzvedl přikrývku, co ho zacláněla, a vyhlédl ven. Červené osvětlení zmizelo. Nebe nemělo vůbec žádnou barvu a vládlo naprosté ticho. Mumínek vylezl ven a posadil se na skálu. Zvedl meteorit, který od sebe odmrštěla kometa, a podíval se na něj. Byl černý, pichlavý a náramně těžký. Mumínek shlédl na dlouhé písčité pobřeží a na bezvodné moře. Všechno bylo stejně bezbarvé a mlčenlivé. Očekával, že v zemi budou strašné díry, prostě nějaké dramatické změny. Nevěděl, co si má myslet, a dostal trochu strach. Ahoj, promluvil na něj Šňupálek. Vyšel z jeskyně stejně jako Mumínek, posadil se po jeho boku a zapálil si dýmku. Ahoj, ahoj, odpověděl Mumínek. Takhle to má vypadat po zániku země? Kam se pohneš, všude prázdno? Nezanikli jsme, pokračoval Šňupálek. Kometa nás zřejmě jenom trochu zametla svým ohonem, pak letěla dál do vesmíru. Myslíš, že je všechno jako dřív? Zeptal se Mumínek nejistě. Šňupálek ukázal dýmkou před sebe. Podívej támhle, moře. Trochu se vyjasnilo a úplně vzadu na obzoru se něco pohybovalo, něco živého. Seděli potichu a čekali. Nebe zatím ještě zesvětlelo. Vyšlo raní slunce a vypadalo docela jako obvykle. A pak se přivalilo moře. Rozlilo se kolem svých někdejších břehů a čím výš vystupovalo slunce, tím víc se modralo. Vlny se nahrnuly do svých známých hlubin a když si na dně udělali pohodlí, zezelenaly. Všechna plavající, plazící se a lezoucí drobotina, co našla záchranu v bahně, se vesele proháněla v průzračné vodě. Chaluhy a rdest se zvedaly a začaly růst ke slunci. A nad mořem vzlétl rybák a křičel, že je zase nové ráno. Moře se vrací, zvolal Muminkův tatínek. Všichni se už probudili a vyšli z jeskyně, aby se na tu událost podívali. Bambul byl jediný, kdo nežasl, že země stále trvá. Přenesl si své album se známkami dolů na mořský břeh, aby je konečně uvedl do pořádku a pro jistotu položil na jeho rohy meteority. Ostatní se posadili do řady na skálu a obrátili čenichy ke slunci. Jak se ta tvá kočka jmenuje? Zeptala se slečna Ferka. To je tajemství, odpověděl čenich. Kotě mu leželo na klíně, předlo a hledělo na slunce. Tak, pravila Muminková maminka, a teď bychom ten poschodový dort měli odnést domů a sníst ho na verandě. Co pak nepůjdeme domů? Nemyslíte, že les, zahrada a dům tam zůstaly? Myslím, že tam všechno zůstalo, prohlásil Mumínek. Pojďme se podívat.

0: Figi, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Hugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržela?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako bručoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil, a proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, to?
2: No.
1: No, dobře, Justýno. Tak, Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už jenom. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento nonc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: Kapitola první. Pryskyřník. Jaro vzdouvalo vzduch jako krásnou plachtu. Toulala jsem se kolem potůčku, který teče za naší zahradou, a měla jsem takovou radost ze školního prázdna, že jsem hořela touhou vyprávět o svém štěstí ptákům. Najednou jsem na břehu uviděla zlatý pryskyřník. Spěchala jsem tam a už bych ho byla utrhla, když v tom se z jeho korunky ozval hlásek.
1: Slituj se, holčičko, a nech mě žít. Jsem první pryskyřník vyslaný na tuto louku. A utrhneš-li mě, padne na všechny mé bratry strašlivá kletba.
0: Údivem jsem znehybněla. A když jsem mlčela, pryskyřník naříkal dál.
1: Slituj se, netrhej mě a já ti dovolím vstoupit do království květin.
2: Tak dobře,
0: řekla jsem, zvábena zvědavostí.
2: Ale jak to udělám, abych se tam dostala?
1: Ach, to je docela prosté. Stačí obrátit se zády k slunci a opakovat. Pryskyřníčku raný, jménem naší paní...
2: Jménem naší paní...
1: Otevř země brány.
2: Otevř země brány.
0: Sotva jsem pronesla ta slova, cítila jsem, jak se zmenšuje a zmenšuje čím dál víc, až jsem najednou vykřikla překvapením. Nejdříve jsem myslela, že to je jen kapka rosy, která sklouzla po stonku květiny, a pak jsem viděla, že to je výtah. Vstoupila jsem do něho a sjela jsem do zářivého sálu. Šla jsem k zlaté bráně v pozadí a bez děky jsem opakovala.
2: Pryskyřníčku raný, jménem naší paní, otevř země brány.
0: Brána se otevřela a za ní bylo křišťálové schodiště, tak dlouhé, že jsem ani nedohlédla konce. Začala jsem sestupovat dolů a schody pod mými kroky jemně zvonily jako zvonečky. Zrychlovala jsem nebo zpomalovala tu jasnou hudbu a dlouho jsem se tak bavila. Když jsem se pak otočila, zlatá brána zářila nahoře nad schodištěm už jen jako lesklý bod. A přede mnou, kam až jsem dohlédla, jen schody, schody a pořád schody, které se ztrácely v dálce. Začala jsem se trochu bát. Byla jsem už příliš unavena, abych se vrátila nahoru, a to schodiště, které jakoby rostlo pod mými kroky, mě děsilo. Začala jsem zase sestupovat a hudba zněla ještě líbezněji. Snad mi chtěla dodat odvahy. Doslova jsem se rozletěla po schodech dolů a zapomněla jsem na únavu. Najednou mi cestu zatarasila opona utkaná ze samých zelených ratolestí. Rozkvétalo na nich tisíce květinových kalíšků a ty tvořily písmena, která jsem přečetla s bušícím srdcem.
2: Království květin.
0: Opona se sama rozhrnula, když jsem došla až k ní. Přede mnou se prostíralo širé moře, jehož vlny narážely na poslední stupně schodiště. Široko daleko jsem nikoho neviděla. A tu mě přepadl strach. Křičela jsem splna hrdla, ale odpovídala mi jen ozvěna a já jsem s hrůzou myslela na to nekonečné schodiště, po kterém bych musela vystoupit nahoru.
2: Ach,
0: řekla jsem si,
2: to je msta toho pryskyřníku.
0: Rychle jsem se obrátila, abych se dostala zpátky za oponu. Ale ať jsem se do ní opírala, jak chtěla, ani se nepohnula. Byla pevná jako dveře vězení. Opřela jsem se do ní ještě víc, protože skrze větve jsem viděla lesknoucí se schodiště, po kterém jsem přišla. A pak jsem docela vysílená klesla na schod.

Byl jeden král a ten měl dceru se zlatou hvězdou na čele. Nechtěl si přiznat v žádném směru,

mnozí tátové. Když byl pak na svou dceru krátký, pozdě sekal ten dětina. To však už patří do pohádky, té, co teď právě

0: Jirka si stěžuje.
1: Asi mi otekl prst.
0: A jak jsi to poznal? Ptá se maminka.
1: Nevejde se mi do nosu.
2: Ještě, že je to jen vtip.
3: Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu,

0: vyskočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě strhanky, medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava, kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě, když něco nevíte,
1: a to se stává.
0: V knihách to najdete, sušenek pár. A kamarádi, čas na román
1: a tichý kout.
0: Čtení je dar.

Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip. Ne prázdné tlachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů. Tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu. Sušenek a šálek čaje, hudba tichá zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje, v leže je medvěd vždy spokojem. Jen ať se mi smějí.

0: List. List.
1: O zlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla, a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále mlsala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala: včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla.

Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti. Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: se nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale š.

0: cinko, ko, ko, ko, ko, na tu tenku strunu, nu, nu, nu, nu, hej, zahraj, čunu, čunu, čunu, čunu.
1: Nu, nu, nu, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
2: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Hele, Taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
2: No co asi, čočka.
3: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
2: No.
3: Kdo by to do vás řek?
2: No.
3: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
2: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
2: To nevíte?
1: To tedy ne.
3: Vyprávějte.
4: Přehánějte.
2: Poslouchejte.

0: pomoze.
1: Bodejť by neplakala. Vždyť je to k pláči. Za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne? Já byl paní Kateřino Fešák.
1: Ano?
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky, punčošky ze sítí. Každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu fešák.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou. Sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše. Tuli, tuli,

0: To tedy je. Jen si to poslechněte.
1: Vzal si sedlák selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou sečetra. Za chalupou sečetra, za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klicna hluchá, kosa tupa, sedlák seče. Jen to lupa, jen to lupa, sedlák seče, jen to lupa.
2: Je?
3: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
0: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: zlobme.
1: Chudák Selka.
2: Jo, člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

do kopce pěšky s kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak skořápce míchá pivo vařečkou. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce. Slepičí skořápce. Bleška pivo vařila. Veška fňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. Tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je dyna vařečka. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. A slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil skořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, alil, alil, až se vylil a nebyl. I ta sebelepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

Čtvero bratří. Byl jeden myslivec a ten měl čtvero syny. Ti synové chtěli jít do světa, jak bylo každému přes 16 let. Povídali otci, půjdeme do světa, otče. Prosíme vás, dejte nám na cestu peněz. Otec dal každému 100 rýnských a koně. Sedli si na koně a jeli do hor. V té hoře byly 4 cesty a mezi nimi buk. U toho buku zůstali stát a nejstarší z nich pravil. Bratři, tady se rozejdeme a půjdeme každý jinou cestou hledat své štěstí ve světě. Do toho buku zapíchneme každý svůj nůž a do dne a do roka se tady všichni shledáme. Ty nože nám budou na znamení. Bude-li který nůž rezavý, ten z nás bude mrtvý. A kterého nůž bude čistý, ten bude živ. Rozešli se a šel každý svou cestou. A když přišel na své místo, učil se řemeslu. Jeden se učil latařem, druhý poberou, třetí hvězdářem a čtvrtý myslivcem. Jak uběhl den a rok, vrátili se. Nejstarší přišel první k tomu buku, vytáhl svůj nůž a díval se na ostatní nože. Vida, že jsou všechny čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu. Všichni jsme naživu a zdraví. Šel domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakému se z řemeslu vyučil? Syn odpověděl, tatíčku, já jsem latařem. Otec, no, to se zdárnému řemeslu vyučil. Syn, ale tatíčku, já nejsem latař jako jiný lataři. Než já jsem takovým latařem, že kdyby co roztrhaného bylo a řeknu, ať je to zalátané, hned se to stane. Otec měl kabát na loktě rozbitý a řekl, aby mu ho zalátal. A syn kázal, nech je zalátaný. A kabát byl v okamžení tak zalátaný, jako by byl z brusu nový. Ani znát nebylo, že je látaný. Otec již na to neříkal nic. Na druhý den přišel druhý syn k buku. Vytáhl svůj nůž a díval se na ostatní dva nože. Třetí již tam nebyl. Vida, že jsou všechny čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu. Všichni jsou živi a zdraví. Nejstarší bratr již je doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakému jsi řemeslu vyučený? Syn odpověděl, milý tatíčku, já jsem poberou. Otec pravil, och, ty se z pěknému, ty se zdárnému řemeslu vyučil, až hamba. Syn mu povídá, ale tatíčku, já nejsem pobera jako pobera, než já jsem takovým poberou, že když na něco pomyslím, ať je to, kde je, hned to mám u sebe. V tu chvíli letěl na jednom kopci jelen. Bylo ho oknem vidět. Otec mu povídá, aby mu toho jelena přinesl. Syn hned řekl, ať je tady ten jelen. A hned u nich byl. Otec již pak už neříkal nic. Na třetí den přišel třetí syn k tomu buku. Vytáhl svůj nůž, díval se na druhý nůž a dvou již tam nebylo. Vida, že jsou oba čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu, všichni jsou zdraví a živí. Nejstarší dva bratři jsou již doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ptal, jakým je on řemeslem vyučený. Syn odpověděl, milý tatíčku,
Já jsem hvězdářem. Otec mu povídal, že je to pěkné řemeslo. Syn pravil, ale tatíčku, já jsem takovým hvězdářem. Když se podívám na oblohu, hned vidím, kde je co na celé zemi. Na čtvrtý den přišel nejmladší syn k tomu buku, vytáhl svůj nůž, ostatní tři již tam nebyli, byl rád a pravil, moji bratři jsou již všichni doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakým je on řemeslem vyučený. Syn odpověděl, že je myslivcem. Otec pravil, přece ty jsi aspoň mým řemeslem neopovrhnul, za to jsi hodný. Syn povídá, ale milý tatíčku, já nejsem takovým myslivcem, jako jste vy, ale takovým, když je to sebevětší kus, já řeknu, ať je to zastřelané. A hned je to zastřelané. Letěl tam po kopci zajíc. Bylo ho oknem vidět. Otec povídá, toho zastřel. Nejmladší syn řekl a zajíc ležel. Otec povídá, nevidím, jestli tam leží. Syn hvězdář se podíval na oblohu a pravil, ano, tatíčku, leží tam za keřem. Tatíček pravil, ano, leží tam, ale jak ho odtud dostanem? Bratr pobera pravil, ať je tady. A hned tam byl. Ale proletěl pichlavým keřem a byl celý dotrhaný. Celá kůže je roztrhaná, kdo nám ji odkoupí? Bratr latař praví, ať je zalátaný. A hned byl zalátaný. Otec povídá, no dobře, budeme se živit všemi čtyřmi řemesly. Pobývali nějaký čas doma s tatíčkem a dobře se jim žilo. Tu se jednomu králi ztratila princezna. A král rozhlásil, kdo by ji našel, že mu dá dceru a to království s ní. Bratři si pravili, půjdem tam. Tatíček je nechtěl pustit, ale oni šli. A vyprávěli o sobě, že to jsou oni, kdo tu ztracenou princeznu naleznou. Král hned pro ně poslal. Když přišli ke králi, pravili, že rozhlásil, že se mu ztratila dcera. A kdo ji najde, že mu ji dá a to království s ní. Král pravil, že je to pravda a hned se jich ptal, aby mu pověděli, kde jeho dcera je. Hvězdář odpověděl, že to teď říci nemůže, ale až přijde večer, že na obloze pozná, kde ona přebývá. Kolem 8. a 9. hodiny vyšli ven a dívali se na oblohu. Hvězdář praví, že byla chycená drakem, jak šla na procházku. Že ji drak chytil a že ji má na ostrově za Červeným mořem. A že ho tam musí každý den 2 hodiny hladit a drak, že má přitom svou hlavu položenou na jejím klíně. Přišel den, kdy se sebrali a jeli kočárem až k tomu Červenému moři. Potom sedli na loď a jeli až k tomu ostrovu, kde princezna přebývala. Jak přijeli k ostrovu, princezna se tam procházela. Drak nebyl doma. Ale princezna už kývala, že je s nimi zle, protože drak se právě vracel domů. Bratr pobera honem zvolal. Ať je princezna tady! A hned byla na lodi, ale křičela, že je s nimi zle, že zahynou. Jeli na lodi pryč, ale ten drak, naplněný zlostí, řval a hučel a vznášel se nad nimi. Hvězdář povídá myslivci,
Bratře, zastřel ho. Bratr myslivec pravil, ať je zastřelený. Drak byl zastřelený, ale padl na lodičku a lodičku jim prorazil tak, že jim voda vtékala dovnitř. Draka vhodili do moře a bratr myslivec kázal bratrovi látařovi, zalátej tu díru. Bratr látař díru zalátal a již ani kapky vody se na lodičku nedostalo. Tak přijeli s princeznou šťastně až na kraj moře k břehu a sedli i s princeznou na ten kočár a jeli. Ale jak v tom kočáře jeli, hádali se, komu ta princezna a to království patří. Hvězdář pravil, má je princezna, kdyby mě nebylo, nebyli bychom věděli, kde princezna je. Pobera povídal, má je princezna. Kdyby mne nebylo, nebyli bychom dostali princeznu do lodičky. Myslivec řekl, že jeho je princezna. Kdyby jeho nebylo, nebyli by draka zastřelili. Látař volal, že jeho je princezna. Kdyby jeho nebylo, že by se byli všichni utopili a zahynuli. Jak přijeli ke králi do hradu, prosili ho, aby je rozsoudil, komu patří princezna. Král pravil, milí bratři, rozsoudím vás podle spravedlnosti. Pravda je, že všichni jste si zasloužili, ale všichni ji dostat nemůžete. Podle slibu mého musí ji dostat i bratr hvězdář, neboť jsem rozhlásil, že kdo by ztracenou princeznu našel, ten ji dostane a království s ní. Hvězdář pak ji našel a řekl nám, kde přebývá. Aby však žádný z vás nebyl ošizený, dostane každý svůj vlastní kraj, ve kterém budete každý královat. Všichni byli spokojeni. Hvězdář, když bylo po svatbě, poslal si pro tatíčka svého domů. Tatíček přijel a byl rád, že se jeho synové stali panovníky, každý ve svém kraji. Z jara býval u lataře, v létě u pobery, na podzim u myslivce a v zimě u hvězdáře. A všude se mu dobře dařilo, až do smrti.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No, toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: No, to je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No,
0: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: Já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale tyhle tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento non tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblíšky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím? prosím?
0: No, co, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého, to bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ani dietetu?
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnost, tak na vám musím říct...
1: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblíže?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prdky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína,
0: Justino,
2: a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo, prosím, které by
0: zastav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč, jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce
2: v koblížkách. To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?
1: Piggy reklama!
3: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
1: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
3: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.

plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo by ten plot chtěl přidat.

0: o tygrovi Fridolínovi. To je kdesi takový zapomenutý prales. Tím pralesem vede hluchoněmá cestička a na samém konci hluchoněmé cestičky bydlel ukrutánský zlý tygr Fridolín. Samozřejmě, že si hluchoněmou cestičku vymyslel a udělal on sám. Byl totiž líný lítat po pralese a namáhat se. Takhle každý, kdo šel hluchoněmou cestičkou, musel přijít nakonec až k jeho doupěti a tam si to už přestrašlivý Fridolín s každým vypořádal podle své chuti. A nestalo se věru, že by se po hluchoněmé cestičce vrátil někdo živý zpět, aby mohl nechat ostatním na jejím začátku varovný nápis. I letělo jednou nad tím pralesem pekařské letadlo a bylo vrchovatě naložené makovníky. A jeden makovník byl tuze zvědavý. Vykukoval pořád z okénka a co jiného se mu nestalo, než že vypadl z letadla ven. Spadl do pralesa, jen to žuchlo a rovnou na hluchoněmou cestičku. Nikde nikdo nebyl. A tak milý makovník vstal, oprášil se a šel hluchoněmou cestičkou rovnou k doupěti tygra Fridolína. Byl to hloupoučký a neskušený makovník a vůbec netušil, že by mu mohlo někde hrozit nějaké nebezpečí. Pobroukával si jakousi píseň, až konečně přišel na samý konec hluchoněmé cestičky. Strašlivý Fridolín ho už vyhlížel. Zařval přeukrutně, myhl se vzduchem jako pruhovaný blesk a popadl překvapený makovník. Ten nestačil ani slušně pozdravit a už byl snědený. Tygr Fridolín stál chvíli zadumaně, potom se mlsně olízl a zahuhlal.
1: Hromé, to bylo dobré.
0: A zahleděl se přimhouřeně hluchoněmou cestičkou, jestli tam snad nepochoduje takové dobroty ještě aspoň 1000 kusů. Ale nikde nic. I zalezl do doupěte a číhal dál. Od té chvíle však nebylo se strašlivým Fridolínem něco v pořádku. Jako by mu v hlavě přeskočilo. Zachutnali mu totiž makovníky. Na nic jiného neměl ani pomyšlení. To šlo například po hluchoněmé cestičce růžové prasátko. Šlo. Spokojeně si chrochtalo, až přišlo nakonec. Tu proti němu vyskočil přestrašlivý Fridolín, vycenil na něj zamakované zuby a zařval: Davaj, makovník! Samozřejmě, že prasátko udělalo pod sebou strachem loužičku a koktalo.
2: Já nemám.
0: A tu ukrutný Fridolín zavil jako tovární siréna a chraptivě zaskřehotal. Už ať seš pryč, nebo... Tam šel každý po hluchoněmé cestičce pěkně pomalunku, zvesela, inu, jako na procházku. Ale naspět letěl každý jako bledý tryskáč 0,5 metru nad zemí a jakživ se už tím směrem neopovážil ani ohlédnout. A tak se stala jednoho krásného dne ta věc, že z hluchoněmé cestičky vylezl na sluneční světlo sám vyhladovělý Fridolín. Když k němu makovníky nepřišli sami, vydal se je hledat. Bez makovníků neměl život pro Fridolína už vůbec žádnou cenu. Zakoulel žlutýma očima, potom neomylně zavětřil a pustil se jako posedlý kterýmsi směrem. Nemýlil se. Do večera vyslídil pekařskou továrnu, která vyráběla makovníky ve velkém a letadly je rozvážela po celém světě. Tygr Fridolín už nemyslel na nic. Bez rozmyslu napadl nejbližší makovník a než se kdo nadál, slupl jich celou ošatku. Ani si nevšiml, že ho chytilo za kožich plno zamoučených pekařských rukou a strčili ho do pevné klece. Usmíval se jen přihlouple a šťastně na všechny strany a mlsně se olizoval. I hned ho odeslali expres do nejbližší zoologické zahrady. Na kleci měl cedulku. Pozor, žere pouze makovníky. A tak skončil strašlivý tygr Fridolín v zoo. Maso nechce ani vidět. Ale kvůli makovníkům vstane třeba o půlnoci.

0: vtip. Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
1: Nevím, co je to?
0: Pomeranč za rohem.

sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je Hala Bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtilo hlavou. Tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá, mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půl sklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. Vždyť není zmeška, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko.

řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. Když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak zatáhla za tkaničku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Bílá Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam vílí, chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: písnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jdeš s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou, a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou, jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže, a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí, a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl.
2: Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet?
0: A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdil s autobusem.
2: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu.
2: Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo?
0: Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si přitom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si.
2: Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda,
2: teda to byl skvělej stroj.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Sedí Káča na lavici, drží v ruce jí brnici, v druhé ruce je líto.

0: Jak rychlík Ráďa dostal rozum?
1: Pohádka na R na začátku slova bez R.
0: Rychlík Ráďa byl rozhodně velice rychlý. Byl rychlejší než osobní vlaky, ale byl i rychlejší než ostatní rychlíky. Rád se chlubil svojí rychlostí a někdy se pomalejším vlakům posmíval. Máte snad rezavá kolečka? Rozumnější rychlíky Ráďovi radili. Ráďo, měj rozum, moc riskuješ. Kdo jezdí moc rychle, může se rozbít. Jezdí radši pomaleji. Rozesmátý Ráďa jejich rad nedbal a jezdil čím dál tím rychleji. Když se rozjel naplno, koleje se rozezněly. Nemá rozum. A tak se stalo, že rychlík Ráďa byl jednou dokonce rychlejší než jeho cestující. Lidé ráno čekali ve stanici. Chtěli jet do Rakovníka, ale Ráďa byl tak rychlý, že jim ujel. To se ví, že cestující rozčileně reptali. Rozumný pán, co rozkazoval všem vláčkům, se jmenoval Roman Růžička. Na Ráďu se hodně rozzlobil. Rychlíku Ráďo, rozhodl jsem, že od dnešního rána raději nebudeš vozit cestující. Budeš rozvážet jen zboží. Pojedeš do Rudné, do Rokycan a do Rychnova. Rozumíme si? Je z tebe nákladní vlak. Ráďa rozuměl. Rázem pochopil, že udělal chybu. Málem se rozplakal. Chtěl to ještě panu Růžičkovi rozmluvit, ale rozmyslel si to a raději se rozjel naložit náklad. Začal vozit plné vagóny různých věcí. Jednou vezl do obchodů rajčata a rybíz, jindy vonavé růže. Do Rokycan vezl rovné klády, naspátek jel s velkým rypadlem. Rozvážel ryby i rýži, ručníky i rohošky. Takhle Ráďa jezdí už celý rok. A nejlepší na tom je, že Ráďa jezdí rád. Stále je rozesmátý, i když moc rychle jezdit nemůže, vždyť by se mu rozsypalo zboží. Ostatní vlaky z něho mají radost. Kdykoliv Ráďa jede okolo nich, koleje se rozespívají. Dostal rozum.

o Popelákovi. Ve výnosném statku uprostřed návsi žila bohatá vdova se třemi syny. Karel a Bronislav byli vlastní synové, ale ten třetí, ubožák, byl nevlastní. A sám už ani nevím, jak se správně jmenoval, protože mu doma i v celé vsi nikdo jinak neřekl než Popelák. To proto, že byl stále ukoptěný v jedněch umazaných šatech. Nové mu macecha nikdy nekoupila. Za to Karel i Bronislav si ve všední dny chodili jako páni. Nic nedělali a peníze zbytečně utráceli. Všechnu práci za ně musel udělat ubohý Popelák. A za všecko dostal často k jídlu jenom suchý krajíc chleba, zatímco Karel s Bronislavem set spali drahými lahůdkami. Za to byl Popelák, chvála Bohu, stále zdráv jako řípa a nikdy nezastonal jako jeho nevlastní bratři. Macecha mu záviděla jeho pevné zdraví a krásně urostlou postavu. Když si k němu v duchu přirovnala své dva syny slabochy, tomu potom ukládala ještě horší práce, aby byl ještě víc ukoptěn a umazán. Jednou přišli Karel s Bronislavem z hlavního města celý rozjaření a vykládali překvapené matce, že královská dcera uspořádá v zámku nádherný ples, na který se musí dostavit všecka mládež z celého okolí hlavního města. Žádali matku, aby se s nimi hned vypravila do města a na ten ples jim nakoupila drahého šatstva, prádla, zlaté hodinky a jiné všelijaké parády. Blažená matka jim všecko přislíbila a už v duchu viděla své syny, jak tančí se samotnou královskou princeznou. Když se pak druhého dne chystala na ten slavný nákup a sedala na dvoře do kočáru, ze žertu zavolala na Popeláka, když vyvážel z chlévů na kolečku mrvu, co by si přál, aby mu přivezla z města. Kdyby snad chtěl jít také na ten bál do královského zámku, chechtala se macecha i bratři. Princezna by ti tam jistě velmi ráda uviděla. Ale Popelák si z toho nic nedělal. Maminko, já se spokojím i s tím, co se vám cestou za klobouček přichytí. A zas klidně pokračoval ve své práci. To se ví, že macechu ani ve snu nenapadlo, aby nevlastnímu synu něco z města vozila. Když si však po návratu z města sundávala z hlavy klobouk, vypadlo z něho cosi na stůl. Tomu umouněnci se opravdu jeho hloupé přání vyplnilo. Tu máš tedy, Popeláku, co jsi spřál mít a hleď za to pořádně pracovat. A hodila nevlastnímu synu 3 lískové oříšky. V den slavného bálu v královském zámku bylo ve statku od rána rušno. Karel i Bronislav chtěli být ze všech mládenců nejlépe nastrojeni, aby si jich sama princezna povšimla, a proto honili ubohého Popeláka hned pro tohle a hned zas pro něco jiného. Musel doběhnout k ševci, aby jim znovu přeleštil bodky, a hned zase pro holiče, aby je lépe nakadeřil a navoněl. Popelák se prací div nestrhal a ještě mu macecha připravila pěknou práci. Nežli odjeli do hlavního města, smíchala dohromady plný plecháč hrachu a plecháč čočky. Nařídila mu, aby to pořádně přebral, než půjde spát. Ale Popelák si z toho docela nic nedělal. Když macecha a nevlastní bratři odjeli, vyšel na dvůr, zahvízdl na holuby a oknem je pustil do světnice. Dobře věděl, že jeho miláčkové hrách i čočku brzy čistě přeberou a za odměnu si se zobou všecka nepotřebná zrnka. Ještě uzamkl vrata a prohlédl celý statek, aby se přesvědčil, že se nic zlého ve stavení nepřihodí, a pak spěchal k lesu, kde u starého dubu byla studánka.
Nejdříve se napil čisté studené vody a potom se umyl ve stružce, aby vodu ve studánce neznečistil. Zatím vyšel měsíc a popelák poznal, že konečně přišla jeho chvíle. Už dávno věděl, co se bude dít, neboť mu to častokrát ve snu projevila neznámá vlídná paní. Vyndal z kapsy první ořech, rozkousl jej a sotva jej položil na zem, hned se z něho vyloupl bohatě vystrojený kůň. Také pěkné šaty byly přehozeny přes sedlo a když se do nich popelák oblékl, přehlédl se ve studánce od hlavy až k patě jako v zrcadle. Ale čas spěchal, proto rychle vyskočil na koně a už letěl jako s větrem o závod ke královskému zámku.

Královský ples už byl v plném proudu. Hudba krásně hrála a princezna si k tanci sama vybírala urostlé hochy. Karel i Bronislav se marně před ní vystavovali. Ani si jich nevšimla. Když bylo 11 a plesání už dostoupilo svého vrcholu, tu trubač náhle oznamoval nového hosta. Princezna i tanečníci byli velmi zvědavi, kdože se to opovážil tak pozdě dostavit na ples. Vždyť už to byla pro princeznu téměř urážka. Když se však rozletěly dveře a v nich se objevil urostlý mládenec, tu se všem rozjasnily líce. Hudba hned zahrála k novému tanci.

Mládenec bez dlouhého otálení předstoupil s poklonou před královskou dceru, jako by ho zrovna sama k tomu vybízela. Neznámý hoch tančil lehce jako pírko a princezně se zdálo, že se vznáší nad podlahou. Když však udeřila poslední 12. hodina, tu se královské dceři neznámý hoch z náruče jemně vyvinul a zmizel mezi tanečníky. Marně ho princezna mezi ostatními hochy hledala. Už po něm nebylo ani

Karel, Bronislav i matka druhý den dlouho vyspávali, ale Popelák už měl svoji práci udělanou jako vždycky. Když se konečně probudili, o ničem jiném nemluvili, nežli o tom krásném plese a o neznámém junákovi, který se tak zalíbil i samotné princezně. Však i princezna vzpomínala jen a jen na neznámého tanečníka a marně si hlavičku namáhala, kdože by to mohl být. Tu jí napadlo, aby pořádala druhý ples. A zase byla naň pozvána mládež z celého okolí. To se ví, že Bronislav i Karel se zase chtěli na ples vypravit a žádali matku, aby pro ně nakoupila ještě dražší obleky a prádlo, ještě nádhernější prsteny, ale střevíce si na ples nevzali. Koupili si také tak vysoké boty, jako měl ten cizí mládenec. Ale co to bylo platné? Když krejčí ani švec za nic na světě nemohli udělat Karla ani Bronislava tak vzrostlými, jako byl ten cizí junák. A proto si v duchu oba přáli, aby ten chlapík už raději na ples ani nepřišel. A zase bylo na statku schonu jako před tím prvním plesem. Zase bylo běhání a křiku a na Popelákovu hlavu se snesla plná nůše nadávek, že je pomalý a hloupý, jak doví co všecko. A nežli na ples odjeli, zase mu macecha smíchala hrách s čočkou a nařídila mu, aby do rána všechno čistě rozstřídil. Inu dobrá, pomyslel si Popelák. Od čeho měl svoje dobré kamarády? Holuby. Tím si tedy hlavu nelámal a když nastal vhodný čas, zabezpečil statek a zase spěchal ke své studánce. Tam se opět umyl a když vyšel měsíc, rozlouskl druhý ořech. Zase se z něho vyloupl kůň, ale ještě mnohem krásnější a celý stříbrem vyzdobený. Také šaty byly mnohem ozdobnější, ale na to Popelák tak tuze nedbal. Rychle se strojil, aby už byl raději na královském zámku, neboť i jemu se princeznička velmi líbila. Ples byl opět v plném proudu, ale všichni návštěvníci i s princeznou byli jaksi roztržití a byli zvědaví, zdali ten neznámý junák zase přijede na ples. Princezna tancovala jako z přinucení a zdálo se jí, že ručičky hodin jdou pomalu kupředu. Odbyla 11. trubač zatroubil a na nádvoří vesele zařechtal kůň. Dveře se rozletěly a princezna hned rozpřáhla ruce vstříc vzácnému hostu.

Zase tančili jen spolu, ale jak odbyla 12., junák i hned přestal tančit a než se princeznička nadála, byl ten tam. Princeznu už tanec nezajímal a už se ani nedívala, koho bere k tanci.

0: Po tom druhém plese byla princeznička ještě smutnější. Svěřila se se vším staré chůvě a ta jí pověděla, že musí uspořádat ještě třetí ples, jak se to v pohádkách sluší. Když se však junák ještě neprohlásí a bude chtít zase tak tajemně zmizet, pak nezbude nic chytřejšího, nežli na něj políčit a chytit ho na lep. Poradila namazat práh u plesové síně krátce před půlnocí hustým lepem. Princ se přilepením zdrží trochu přes půlnoc a tím také zmizí kouzlo. Princeznička se velmi potěšila a hned vyhlásila, že se bude konat třetí nejslavnější ples, jaký kdy byl na královském zámku pořádán. A celý týden se zase na statku i v kraji o jiném nemluvilo, nežli o tom třetím plese a o tajemném cizím junákovi. Pardie Motika zahuhlal u kamen popelák, když ty závistivé řeči o neznámém chlapíkovi poslouchal. To mám už sám chuť se taky k té muzice podívat. Macecha i bratři se rozchechtali, div se po podlaze neváleli.
1: Ty bys tam dělal pěknou parádu, ty umouněnče, smála se Macecha. Princezna by jistě padla do mdlob, jakmile by tě jen očkem zhlídla. Táhně raději čistit chlívky, to ti tak ještě sluší.
0: Popelák se na oko smutně ze světnice vypotácel, ale na zápraží několikrát vesele poskočil, až se celý statek zakymácel. Tak se těšil na třetí ples a jen mu bylo líto, že podle nařízení, které dostane vždy ve snu, musí i třetí ples opustit dříve, nežli půlnoc odbije. Proto i v ten večer spěchal ke studánce a umýval se ještě pečlivěji nežli předtím. Rozlouskl třetí ořech a zase z něho vyskočil kůň jako jiskra, tentokrát zlatem ozdobený. A také šaty byly samé zlato. Popelák se v mžiku oblékl, vyskočil na koníka a už letěl jako vítr krajem ke královskému zámku. Třetí ples byl nejkrásnější ze všech. A také princeznička byla ten večer krásnější než jindy. Všude bylo plno vzácných květin, hudba hrála jako v pohádce, ale princezna netančila. Seděla v čele tanečního sálu v květinovém háji, pozorovala taneční rej a každou chvilku mrskla očkem po hodinách. Když se přiblížila 11. hodina a trubač zatroubil, už se nezdržela a běžela až ke dveřím, aby prince uvítala hned, jak vejde do sálu.

Při tanci se princeznička neznámého prince vyptávala, z kterého je království, a dávala mu všelijaké chytré otázky, aby se podřekl, ale on se jenom vlídně usmíval a nepromluvil. Sotva začalo být 12, uklonil se své líbezné tanečnici a hned zamířil k východu. Princezna hořela zvědavostí, zdali se osvědčí její nástraha, ale byla opět trpce zklamána. Jenom v temné dálce vesele zařechtal kůň a o kámen zazvonila podkova. A přece po neznámém něco zbylo. Na lepkavém prahu stála přilepena velká bota, ze které se princ musel co nejrychleji vyzout, aby nepromeškal přesně určený čas k odjezdu. A tak místo prince měla princezna jen jeho botu. Marně pořádala princeznička další skvělé plesy. Neznámý princ se už na nich neobjevil. Ale moudrá chůva zase dobře smutné princezničce poradila. Ten junák musí být přece v našem království. Najdeme ho podle boty, kterou tady nechtě zanechal a kterou si nyní musí obout v zemi každý mládenec. A kterému nespadne z nohy, ten bude ten pravý. Princezna hned vypravila posly, aby šli po celé zemi a všem mládencům botu oskusili. Napřed kráčel dvorní ministr. Za ním se loudal královský strážník se vzácnou botou a na konci si pyšně vykračoval písař s ohromnou knihou, do které si zaznamenával každou zkoušku. Zkusil botu jeden, druhý, třetí mládenec a má úcta, už se šlo zase do jiného stavení. To se ví, že všem mládencům byla bota dost, až moc dost. A to byla právě chyba. Když si mladík botu obul, vzal jej královský strážník pod ramena a řádně jim zatřásl. Když mu bota z nohy spadla, byl zamítnut a poslové šli o dům dál. Není divu, že nastala proto mezi mužskou chasou řádná mela. Všichni chtěli mít veliké nohy, aby se jim na nich bota udržela a mnozí kvůli tomu podstoupili i bolestivé operace. Nechali si dávat odvoz do nohou žihadla, kladli nohy do mraveništ, chodili bosí, šlapali maznou hlínu pro cihláře, ale nic jim to nebylo platné. Všem na pořád bota z nohy spadávala. Už zbývala jenom jedna jediná vesnice a konečně už i jenom jeden jediný poslední statek. A to byl právě statek naší známé vdovy Hurbalové. Když spatřili poslové oba její vlastní syny, tatrmánky, tak mávli zlostně rukama a zkoušku odbyli už jen tak ledabile. Pan ministr by byl nejraději někam utekl. A tu se ještě náhodou zeptal, zdali už ve statku není žádný jiný mladík. A vdova mu s úšklepkem pověděla, inu, je tu ještě jeden? Ale to je vyloučeno, aby to byl onen krásný princ. Vždyť je to ukoptěný hromotluk, pane ministře. Nejraději by se jenom někde popelil. A proto mu říkáme popelák. Ale pan ministr si ho přál také vidět. A když popelák ostýchavě přišel, tu královským poslům zajiskřily oči. Přestože byl popelák umouněný, špinavý a roztrhaný, byl přece jenom vzrostlý jako jedle. Vždyť sotva prošel dveřmi. A když mu botu oskusili, tu zůstala selka i synové s otevřenými pusami. Vždyť pro krýle pána popelák tu botu stěží obul, a když jej královský strážník s námahou trochu pozdvihl, tu se bota z nohy ani nepohnula, ačkoliv jí popelák pořádně zatřepal. Pan ministr si oddechl.
Nepřivede sice na zámek nějakého prince, ale přece aspoň našel v zemi hocha, kterému je bota dost. Za to Popelákova nevlastní matka a nevlastní bratři se mohli smíchy poválet, když si představili, že ten krásný princ by mohl být jejich Popelák. Považovali to za náhodu, že Popelák má právě tak velkou nohu, jako má neznámý princ. A tím to pro ně bylo odbyto. Pan minister ještě Selce Hurbalové nařídil, aby Popeláka řádně umytého vypravila v neděli do královského zámku na 11. hodinu, kdy jsou u princezny audience. Tohle bude zase jednou podařená návštěva. Smál se ministr a vracel se do hlavního města s blahým vědomím, že dělal, co mohl. Za to Selka Hurbalová řádila až hrůza. Jak já k tomu přijdu, že má ten umouněnec zrovna tak velkou nohu jako ten neznámý princ? Teď abych se pro ostudu bála hlavu ze stavení vystrčit. A ještě se nám bude nyní celá obec vysmívat, že máme ve stavení prince a že o tom ani nevíme. Nejraději bych uviděla, jak ho všichni kozly nesou na horoucí skálu, aby už byl jednou od něho svatý pokoj. Rozkaz je rozkaz. A tak Selce nezbývalo, nežli chystat nevlastnímu synovi slušnou výbavu, aby přišel na královský zámek aspoň trochu upravený. Když však přišla neděle a Selka Popeláka ráno scháněla, aby se šel řádně umýt, tu shledala ke své hrůze, že po něm není vidu ani slechu. Zmizel tak, jak chodil celý týden, neumyt a neučesán. A ustrašená Selka už jej v duchu viděla, jak se hlásí u princezny umazaný jako čuně, a proto hned kázala zapřáhnout do kočáru, aby mu v tom zabránila. Ale Popelák do zámku nešel. Podle nařízení, kterému zase ve snu projevila ona vlídná paní, odebral se ráno ke své studánce, aby se v ní čistě umyl. A tu se opět objevil krásný kůň a na něm krásné šaty. Tu kůň promluvil lidským hlasem. Tentokrát už jedeme naposledy, milý Popeláku. A neděkuj mi, to máš odměnu za to, že jsi vždycky tak vlídně zacházel se všemi domácími zvířaty a že jsi jim nikdy neublížil. Nyní pojedeme sice na poslední, ale za to veselou cestu.

Zatím královská dcera smutně přecházela ve své komnatě. Už byla s tím usmířená, že ta pohádka tak divně dopadla, ale chtěla přece jen aspoň vidět toho vesnického junáka, který je zrovna tak silný jako ten cizí princ. A 11. se blížila.

pojednou začnou trubači slavně troubit hlučnou fanfáru, jaká se troubila jen nejvzácnějším hostům. Princeznička spěchá k oknu a co to vidí? Ke královskému zámku letí tryskem jezdec na překrásném koni, jako pták přeskočí vysokou hradbu a naráz zastaví před jejím oknem. Zamává čapkou na pozdrav a princezna už spěchá na nádvoří, aby uvítala toho, jehož se věru v tuto dobu nenadála.

Nevýslovně šťastná jej hned uváděla do slavnostní jizby a tam její dvořanům představila jako svého královského chotě. A nic jí nevadilo, když jí princ pověděl spravedlivě, že je jenom ten obyčejný popelák. Byla i hned svatba s nádherným plesem, na který se zase dostavila mládež z celého království.

A teď si, milé děti, představte ten výjev, když se král hlásil k Selce Hurbalové a k jejím dvěma synům jako jejich ztracený, umouněný popelák. Padli na kolena a snažně prosili krále za odpuštění. Ale král jen mávl rukou na znamení, že už to všechno větrové odvanuli a ještě je bohatě obdaroval. Podle toho usoudili všichni hosté, že budoucí král má dobré srdce a těšili se na spokojený život pod jeho žezlem. A v skutku žijí všichni spokojeně dodnes. Král Popelák, královna i celý jejich šťastný národ.

0: jsem slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já si pojí.
1: Toho seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: Figy hádanka.
1: Kdo to v moři pluje tryskem? Proč se táhne s vodotryskem? Kdo je to?
0: Kdo pak ví? V moři plují...
2: rybičky!
0: Ano, a která rybička má na zádech vodotrysk?
2: Velká ryba.
0: Velká ryba, ta největší.
2: No, velryba.
0: Ano, a když se chce nadechnout, tak jí ze zad takové škvírky dírky vyrazí veliká
2: proud vody.
0: Proud vody, a to je ten vodotrysk, ano. Já tě naučím písničku.
2: Jo, tak jo.
0: Spíš takovou hříkánku. Plácá se přitom rukama nebo ploutvema, když je velryba. Máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? Ocasem hýbá. Proč? Protože je ryba. A takhle pořád dokola se to zpívá.
3: Občas se na večer obloha zatáhla, začalo pršet a my jsme z našich postýlek i přes zavřená okna slyšeli, jak kapky deště šumí ve větvích stromů a jak bubnují do trávy. A když nám babička přišla zaspívat písničky na dobrou noc, musela vždycky začít touhle písničkou. Prší, jen se leje. Prší, jen se leje. Kam koníčky pojedeme? Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. Kukačko, už nekukej, má panenko, neplakej. To je krátká a přitom hezká písnička, viď? Teď, když jsme si řekli její slova, můžeme si ji zaspívat.

0: sluníčku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli, nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak, hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat, najdeme ho, svět je malý.
3: Přesně tohle mi řekl můj táta.
2: Co?
3: No, že svět je malý.
2: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

0: dva kamarádi se spolu hádají.
1: Patriku, tvoje mamka je učitelka a ty neumíš ani psát, ani číst. A ty zase máš tátu zubaře a tvůj malý bráška nemá ani jeden zub.
2: Když je malinký, tak mu zuby ještě nerostou.
1: A nebo už mu vypadly a rostou mu druhý.

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky.
1: Ahoj.
0: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
1: No, laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zbrázněný.
0: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
1: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
0: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
1: No, protože to mělo divnou barvu.
0: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
1: No jo, no, to bylo to celé zelené a tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal.
0: No.
1: Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky a my teď můžeme naučit

0: Jsem.
1: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici, když jsi dnes hlavní kuchař ty?
0: No to nevím, aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým salátem, jak mi upadlo?
1: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
0: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
1: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
0: To se pozná tak, že na něj malinko máčknu. A jak je na omak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně!
1: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
0: Všechno mám. Budeš bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
1: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
0: S čím?
1: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
0: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
1: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Tak, jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. Takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
0: Ne, počkej, nevyhazuj, takový poklad.
1: Poklad?
0: Justina mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
1: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
0: Já zatím vymýšlím jen písničky. Hele, avokádo, avokádo, to má každé rochně rádo. Avokádo, to mám rád, já jsem fanda, avokád.
1: Tak dobře, tady máš tu pecku.
0: Děkuju, co dál?
1: Co dál? Dál, dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
0: Jak?
1: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
0: Je to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
1: Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
0: Jo, mačkám, opatlám, omňamkám, mačkám, opatlám, omňamkám, už se mi zbíhají sliny.
1: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé veledílo. Je paráda. Máš pochvalu.
0: To zvládne úplně každý.
1: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
0: Jo, jsem kuchař. Jsem šéf kuchař, jsem mistr světové kuchyně.
1: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to.

0: teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justínou jsou tu co by dub.
1: Hugo přijde dobrovolně s Justínou? No to čubrním.
0: Byl u ní na návštěvě. Justína ho učila vyrábět záložky do knížek.
1: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
0: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
1: No to je...
0: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitamínů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
1: Jako já?
0: A směle do toho.
1: Skunku, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako ne na jiný způsob?
0: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, a tak dál, a tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
1: Jo, to by mě lákalo. To zní dobře.
0: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky, ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
1: Nevím co, já to asi zapomněl.
0: No, že avokádo nesmí pejsci.
1: Aha.
0: No, jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
1: Ale vy si pochutnáte, to se klidně vsadím.
0: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším zase příště. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Jak Akhu Tenpa zařídil hostinu pro celý kraj. Pohádka z Tibetu. V jednom malém království na střeše světa žil král, který byl Lakota Sama. Přestože ve studni na jeho dvoře bylo vody dost a dost, lidem ji odměřoval a nechával si za ni platit. Když takhle jednou časně z rána stály vesničané z vědry před studnou a čekali, až na ně přijde řada, Akhu Tenpovi došla trpělivost. Oč se vsadíte, že zařídím, aby král vodu rozdával zadarmo a navíc ještě uspořádal velikou hostinu pro celý kraj? Povídá. A co kdybys pak naučil moje jaky lítat? Vysmála se mu jedna sousedka a všichni kolem se rozesmáli, až se za břicho popadali. Akhu se jen lišácky usmál a nic na to neřekl. Ještě ten den uskutečnil svůj plán. Počkal si, až král bude na střeše paláce a postavil se ke studni. To už tam nikdo ze sousedů nebyl, protože tou dobou všichni pracovali na poli. Když uviděl, že král hledí jeho směrem, začal dělat, že se hádá s někým tam dole ve studni. Rozhazoval rukama a křičel jako o život. Jak to král uviděl, nechal si Akhu Tenpu zavolat nahoru do paláce. Co jsi to tam prováděl, ty blázne? Pane, tomu nebudeš věřit. Nága, hadí vládce tvé studny, mi začal vykládat, že jsi nejlakotnější král široko daleko. A tak jsem tě hájil, že kdybys mohl, dáváš lidem vodu i bez placení. On mi ale nevěřil. Voda je prý zadarmo všude a navíc všichni ostatní králové jednou za rok uchystají pětidenní hostinu pro celé království. O tvé dobrotě a velikém soucítění by ho prý přesvědčilo, jedině kdybys přestal za vodu vybírat peníze a připravil týdenní hostinu. To by se ti pak nikdo nevyrovnal. A co bych z toho měl? Opáčil rozlobený král. Nága by ti přestal nasazovat psí hlavu a taky vzkazuje, že když uděláš tu hostinu, z poloviny ti na ní přispěje a vychválí tě u svých bratrů po celém Tibetu. Na to už král slyšel. Zrušil tedy poplatek za vodu a poručil služebnictvu, ať vystrojí hostinu pro všechny z celého okolí. Navařili obrovité hrnce jídla a napekli ty největší dobroty. Jedlo se a pilo, zpívalo a tancovalo. Akhu Tenpovi ze všeho nejvíc chutnal čhang. Tibetské pivo z kvašeného ječmene, které se tenkrát zvláště povedlo. Všichni si s ním rádi připili. Vždyť se Akhu Tenpovi podařil nevídaný kousek. Když pak za týden hody skončily, poslal král Akhu Tenpu za Nágou, ať splní své slovo a přispěje na hostinu. Král zase vše pozoroval ze střechy. Akhu Tenpa začal láteřit, rozhazovat rukama a dupat, jako když se s někým hádá. Králi, králi, jen si to představ, povídá Akhu celý udýchaný, když vyběhl na střechu paláce. Nága říká, že své slovo splnil, svůj díl už prý zaplatil, povídá, že dal vodu, ze které se na hostinu dělalo všechno jídlo a pití. T-
1: Ten podvodník!
0: Procedil král mezi zuby, rozběhl se na dvůr ke studni a popadl veliký kámen, že jim hodí ponágovi.
1: Ne, to nesmíš, pane, neubližuj vládci studny.
0: Vždyť víš, že kdyby se rozlobil, mohl by se přestěhovat jinam a odnést sebou všechnu vodu. Král mrštil kamenem místo do studny o zem a Aghu se potutelně usmál. Už se těšil, až všem sousedům řekne, jak krále doběhl.

0: Kluci, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
0: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
0: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
0: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stek, viď?
0: Ano, on má prudkou letoru.
3: To bude asi ten klacek, co s ním napsal Leuzu.
4: Ale letora je povaha, prosím tě.
5: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
6: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
0: Tady jsem!
6: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
6: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
6: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
0: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
6: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No všem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
6: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
6: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
0: Černé díry.
3: Jsi v pořádku, tatínku?
6: Jsem v pastice, Nuško, a dnešní dávku kouzel už jsem vyčerpal.
0: Tu jámu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
6: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
6: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
6: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
6: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
3: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
6: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
6: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
3: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Přijdete zase?
2: Jasan.
0: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
0: Tutově.

chlapec Izrael a čarodějnice. Byl jeden chlapec jménem Izrael ben Elizier a ten se rád toulal po lese. Všichni se divili, co z toho má. Někteří ho dokonce považovali za blázna. Pravda byla však taková, že Izrael objevil v lese kouzelný pramen a od té doby, co se z něj napil, rozuměl řeči ptáků. Naslouchal jejich štěbetání a mnohdy se dozvěděl velmi důležité zprávy. Nikomu své tajemství neprozradil. Věděl, že by se jistě našel někdo, kdo by toho zneužil. V té době zavládlo v zemi velké sucho. Již několik měsíců nespadla na zem jediná kapka deště. Lidé se modlili a prosili o déšť, aby zachránili sklizeň, ale déšť stále nepřicházel. Každý den chodíval chlapec Izrael do lesa a naslouchal ptákům, aby se od nich dozvěděl pravou příčinu sucha. Až jednou konečně usedl pod ten pravý strom. To je neštěstí, zaslechl nad sebou. Všechny rostliny, zvířata i lidé žízní, pokračoval ve svém štěbetání drobný ptáček. Druhý se k němu přidal. A to všechno je proto, že čarodějnice začarovala déšť. Máte pravdu, dodal třetí. Stála právě pod tímto stromem. Tajemné zaklínadlo vepsala do svitku papíru, uložila do malé skřínky a zakopala pod strom. Ty víš, jak by se takové kouzlo zrušilo? Zeptal se zvědavě první ptáček. Ano, vím, pokračoval ten nejstarší z nich. Někdo by musel skřínku vykopat, kouzlo spálit a popel rozptýlit v čirém lesním pramínku. Teprve potom by se mraky na nebi pohnuly z místa a způsobily déšť. Jak to chlapec Izrael uslyšel, utíkal pro motyku a za chvíli byl zpátky u stromu. Brzy vykopal skřínku, o které mluvili ptáci. Urazil zámek a výmul kouzelný svitek. I hned ho zapálil a popel zanesl k lesnímu prameni. Dříve, než se stačil popel rozptýlit ve vodě, pokrylo se nebe černými mraky a zanedlouho se spustil dlouho očekávaný déšť. Zavlažil půdu, osvěžil zvířata i lidi. Zlá čarodějnice se velmi podivila, když spatřila mraky plné deště. Své kouzlo přece nezrušila. Počkala, až přestalo pršet, neboť voda byla pro ní největším nepřítelem, a vydala se ke stromu, kde kouzlo zakopala. Našla rozbitou skřínku a zlostně se ohlížela po tom, kdo se opovážil zmařit její plán. Nikoho nenašla a tak se vrátila domů. Vyčarovala si démona, aby jí našel toho opovážlivce, který jí zkazil náladu. Démoni dobře rozumí řeči ptáků a tak se za chvíli čarodějnice dozvěděla pravdu. Cože? Křičela čarodějnice. Nějaký usmrkanec mi bude kazit plány, to nedopustím. Vydala se k domu, ve kterém Izrael bydlel se svou matkou. Zabušila na dveře a křičela. Izraeli, vím dobře, co zprovedl. Jestli se ještě jednou pokusíš skřížit mi cestu, začaruji tě v kámen a hodím do nejhlubší studny. Pamatuj si to.
Chlapcova matka se celá roztřásla. Věděla, že čarodějnice je schopná všeho. Prosila svého syna, aby si raději s čarodějnicí nic nezačínal, sice vyplní svou hrozbu. Mně hrůzu nenažene, maminko, protože věřím v Boha, utěšoval jí chlapec. Nedlouho potom se stala podivná věc. Kdo si zamkl archu úmluvy, ve které byly uschovány svitky Tóry, knihy zákonů. A navzdory všem pokusům se nikomu nepodařilo ji otevřít. Židé se polekali, neboť to považovali za špatné znamení. Postili se a modlili, očistili své duše od hříchů, ale nic to nepomohlo. Dveře ke vzácné Tóře byly stále zavřené. Právě v té době se blížil největší židovský svátek, nový rok, Roš Hašana. Jak ho oslavit, aniž by se četlo z Tóry? Všichni se obávali nejhoršího. Také chlapec Izrael byl nešťastný. Spěchal do lesa, napil se ze svého pramene a naslouchal pozorně ptačímu štěbetání. Za chvíli opravdu uslyšel to, co potřeboval. Židé jsou nešťastní, protože jejich schránka s Tórou je zamčená, zapípal jakýsi ptáček. Já vím, kdo za to může, přidal se druhý. Zlá čarodějnice. Chtěla se pomstit tomu chlapci, který přivolal déšť. On je také Žid. Viděl jsem, jak namočila starý hadr do krve 7 nečistých zvířat a zakopala ho pod synagogu. Proto jsou dveře archy zamčené. Chrání Tóru před nečistotou a zneuctěním. Stačilo by, aby někdo vykopal ten ošklivý cár ze země, zapálil ho a popel nasypal do čirého pramene. Jen tak by se dveře archy znovu otevřely. Chlapec dlouho neotálel a spěchal zpátky do města. Vykopal hadr, zapálil ho a popel zanesl do lesa ke svému pramenu. Popel zabublal v čiré vodě a ztratil se kdesi v proudu. Izrael se spokojeně vydal zpátky do města. Ulice už byly plné lidí, všichni tancovali a zpívali. Jejich archa se znovu otevřela. Nebezpečí je zažehnáno. Povedlo se, oddechl si Izrael. Brzy se čarodějnice dozvěděla od svého démona, kdo se opovážil zrušit její kouzlo. Rozhodla se, že se zbaví chlapce jednou provždy. Izrael dobře věděl, že tentokrát mu to tak snadno neprojde. Zašel do lesa, napil se z pramene a naslouchal ptákům. Doufaje, že se od nich dozví, co na něj zlá čarodějnice přichystala. A opravdu, za chvíli se dozvěděl to, co potřeboval. Zlá čarodějnice vyslala démona, aby jí našel toho chlapce, který zachránil Tóru, uslyšel nad sebou ptačí hlas. Kdyby tak věděl, že ve chvíli, kdy se ho démon dotkne, promění se v kámen. Chlapec Izrael pozorně naslouchal a dozvěděl se i to, jak by se mohl zachránit. Musel by při sobě nosit hořící pochodeň, protože démoni se prý bojí ohně. Každý démon, který se dotkne ohně, je totiž odsouzen, aby 1000 let sloužil v Gehenně jako otrok. Gehenna je místo, kde se trestají a očišťují duše hříšníků. Ptáčci štěbetali jeden přes druhého, jako by tušili, že je Izrael poslouchá, a oni z celé své malé ptačí dušičky chtěli pomoci tomuto odvážnému chlapci.
Nezapomeňte na vodu z čirého pramene, zaštěbetal další ptáček. Když se démon smáčí touto vodou, promění se v malou rybku. Ta se stane brzy potravou větší ryby a tak démon zmizí ze světa. Ano, ano, volali všichni. Voda z čirého pramene by mohla zničit i samotnou čarodějnici. Kdyby se namočila v této vodě, byl by to její konec. Ptáčci domluvili a v mžiku byli pryč. Izrael pospíchal, aby si rychle zhotovil pochodeň. Sotva jí stačil zapálit, už zaslechl, jak se k němu kdosi blíží. Vzal pochodeň, ukryl se za vysokou skálu a čekal, až démon projde kolem něho. Potom vyskočil a začal před démonem mávat hořící pochodní. Uděláš krok vpřed a já po tobě hodím pochodeň, volal na něho Izrael. Můžeš si potom užívat 1000 let v Geheně. Uděláš-li krok vzad, spadneš do vody. Proměníš se v rybku a staneš se brzy potravou jiné ryby. Tak, co si vybereš? Nemám na vybranou, přiznal démon. Splním každé tvé přání. Izrael mu přikázal, aby vyčaroval pevný řetěz, který by ani démon nepřetrhl. Jeden konec přivázal k démonovi a druhý si nechal v ruce. Potom vykopal ze země kámen a řekl démonovi, aby ho donesl čarodějnici. Varoval ho, že pokud neuposlechne, zatáhne za řetěz a hodí ho do čirého pramene. Potom si nabral plné vědro vody a sám se potají vydal za démonem. Démon došel k čarodějnici a podal jí kámen. Nesu ti chlapce Izraela, řekl. Výborně, jásala čarodějnice. Teď se ho konečně zbavím. Náhle se rozrazily dveře a objevil se před ní skutečný Izrael. Já se konečně zbavím tebe, já i celé naše město, všechna zvířata i ptáci, zvolal Izrael a vylil na ní vědro plné vody. Ozval se hrozivý výkřik a čarodějnice se rozplynula v kaluži vody. Démon se zalekl a chtěl utéci. Uklouzl však, spadl do kaluže a tím se proměnil v malou rybku. Izrael vzal džbán, naplnil ho vodou a rybku do něj hodil. Potom džbán ukryl do dutiny stromu, pod kterým tak rád sedával. Po mnoha letech, když už byl velmi váženým a slavným mužem, projížděl Izrael se svými žáky kolem dutého stromu. Neodolal a podíval se do dutiny, aby se přesvědčil, zda v ní džbán ještě je. Byl tam. Uvnitř kroužila zmatená malá rybka. Izrael se smíchem na rtech vrátil za svými žáky. Ti se ho vyptávali, co ho tak rozesmálo. A tak jim vyprávěl celý svůj příběh.

ustříhla si cop. Ta v potu tváře žehlí, ta hlavu má jak snop. A tu je salon krásy, až touhle voňavky. Ach, na co myslí asi? No na co?

0: bubnuje bubeník na střechy, vyvádí po městě neplechy.
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Já jsem byl jednou na návštěvě v domečku, kde měli střechu z plechu. A začalo pršet a to vyskoukalo to bubenické číslo.
3: To bude asi déšť.
2: Déšť je to. Máš pravdu.
4: Jednou jsem dostala peníze, které jsem si mohla uložit do pokladničky, protože jsem pomáhala jednotit řepu. To jsme dělali společně, my všechny děti z Bulerbinu. Vlastně jsme měli, Lasse, Bosse a já, jednotit řepu, co patří Melangordenu, a Ole, tu, co patří Sir Gordonu, ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit všechnu řepu dohromady. Dostali jsme zaplaceno za každou vyjednocenou řádku. 4 koruny za ty dlouhé a 2 za ty nejkratší. Měli jsme na sobě zástěry z pytloviny, abychom si neotlačili kolena. Brita, Anna a já jsme měli na hlavách šátky a maminka řekla, že vypadáme jako malé babky. Měli jsme sebou plechový džbán plný šťávy, kdybychom dostali žízeň. Žízeň jsme dostali okamžitě a tak jsme si vzali dlouhá stébla slámy, strčili je do džbánu a klečeli jsme kolem něho a pili. Bylo to strašně prima srkat šťávu slámkami a tak jsme pili a pili a najednou byl džbán prázdný. Ale Lasse vzal džbán a běžel do lesíčka k prameni a přinesl nám vodu. A pak jsme pili vodu. To bylo zrovna tak zábavné, ale už ne tak dobré. Nakonec se Ole natáhl, jak dlouhý, tak široký na zem a řekl, slyšíte, jak to ve mně žblunká? Měl plný žaludek vody a my všichni jsme poslouchali, jak to v něm žblunkalo, když se pohnul. Když jsme jednotili řepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávěli si pohádky. Lasse začal vyprávět strašidelné historky, ale ty vůbec nejsou strašidelné, když svítí slunce. A tak si Lasse vzpomněl, že budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klít. Ale Brita, Anna a já jsme se k tomu nepřidali, protože paní učitelka řekla, že klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klít jen tak trochu pro sebe, ale asi mu to moc dobře nešlo, protože toho brzy nechal. Nejvíc zábavy bylo při jednocení první den. Potom to bylo trochu nudné, ale museli jsme přesto pracovat dál, protože všechno muselo být hotovo. Jednou, sotva jsme začali, řekl Lasse Olovi. Petruska saldo bum bum. A Ole mu odpověděl, kolifink, kolifink. A Bosse řekl, mojsi dojsi filibom ararat. Zeptali jsme se, co tím myslili. A Lasse řekl, že je to taková zvláštní řeč, které rozumějí jenom kluci. Řekl, že pro holky je to příliš těžké.
3: Ho, ho,
4: řekli jsme, stejně tomu sami nerozumíte. Náhodou tomu rozumíme, řekl Lasse. To první, co jsem řekl já, znamená, dnes je krásný počasí. A pak odpověděl Ole, ovšem, ovšem. A potom řekl Bosse, štěstí, že tomu holky nerozumějí. Potom mluvili celé dlouhé litanie tou svou řečí. Nakonec řekla Brita, že my máme také svou zvláštní řeč, které rozumějí jenom holky. A pak jsme tou řečí začali mluvit. A tak jsme klečeli v řepništi a mluvili jsme těmi našimi různými řečmi celé dopoledne. Nezdálo se mi, že by byl mezi nimi zrovna nějaký rozdíl, ale Lasse řekl, že naše řeč je blbá. Řeč kluků, že je prý mnohem lepší, protože se podobá ruštině.
3: Kolifink, kolifink, řekl zase Ole.
4: A tolik už jsme rozuměli řeči kluků, že jsme věděli, že to znamená ovšem, ovšem. A od té doby neříkáme Brita, Anna a já Olovi jinak než Ole kolifink. Jednou dopoledne, když jsme si udělali přestávku a zrovna jsme seděli na hromadě kamení a pili čokoládu a jedli namazané chleby, které jsme si přinesli, nebe se docela zatáhlo a přišla strašná bouřka a padaly kroupy. Napadlo jich tolik, že byly opravdické závěje, zrovna jako v zimě. Začali jsme utíkat. Byli jsme bosy a jak jsme utíkali v závějích, mrzly nám nohy.
5: Letíme ke Kristin do Lévnesu, řekl Lasse. Děláme vždycky to, co Lasse řekne, tak jsme to udělali i teď.
4: Kristin bydlela v malém červeném domečku kousek odtud. Utíkali jsme tam a naštěstí byla doma. Kristin je už stará, vypadá jako babička, ale je hrozně hodná. Byla jsem u ní už hodněkrát.
5: Je mi náčku děti, řekla a spráskla ruce. A pak ještě dodala, chudáčkové malí.
4: Rozdělala v pokoji v krbu velký oheň, abychom si mohli sundat mokré šaty a ohřát si nohy u ohně. A pak nám Kristin pekla oplatky v železné formě, kterou držela nad ohněm. Taky nám uvařila kávu v konvici, která stála na třech nožkách přímo uprostřed plamene. Kristin má tři kočky a jedna z nich právě měla koťata, která teď ležela v koši a mňoukala a byla hrozně roztomilá. Byla čtyři a Kristin řekla, že je musí dát pryč a nechat si jen jedno, protože jinak by měla dům plný koček a neměla by sama kde bydlet.
5: Je, nemůžete nám je tedy dát, vykřikla Anna.
4: Kristin řekla, že bychom si je samozřejmě mohli vzít, ale co prý by tomu řekly naše maminky, kdybychom přinesli domů koťata.
5: Koťata má přece každý rád, řekla Brita. A tak jsme žadonili a prosili, abychom to mohli aspoň zkusit.
4: Představte si, že to vyšlo přesně. Jedno kotě do Norgordenu, jedno do Melangordenu a jedno do Sergordenu. Lasse vybral kotě pro nás. Bylo takové strakaté s bílou skvrnou na čele. Brita a Anna dostali celé bílé a Ole dostal černé. Když nám šaty uschly, šli jsme s našimi koťaty domů. Jsem ráda, že kočičí mámě aspoň jedno kotě zůstalo, protože jinak by jí nezbylo žádné dítě. Naše kotě jsme pojmenovali Mourek. Brita a Anna pojmenovali to své kotě Micka a Ole to svoje Macour. Žádné z našich maminek to nevadilo, že jsme si přinesli domů koťata a směli jsme si je nechat. Hodně jsem si s Mourkem vyhrála. Přivázala jsem na provázek papírový střapeček a běhala jsem s ním kolem dokola a Mourek běžel za ním a snažil se ho chytit. Lasse a Bosse si s ním napřed taky hráli, ale brzy je to přestalo bavit. A tak se musela sama dohlížet, aby dostal jídlo. Pil mléko v kuchyni z malé misky, ale vůbec ne tak, jak to dělají lidé. Vystrkoval jazyček, který byl docela růžový a mléko vylizoval. Přichystala jsem mu košík, aby měl kde spát. Hezky měkce jsem mu v něm ustlala. Občas jsme pouštěli Mourka, Micku a Macoura, aby si spolu hráli na trávníku, protože to byli sourozenci a byli jistě rádi, že se mohou sejít. Vydělala jsem si při jednocení řepy 90 korun a dala jsem si je do pokladničky, protože si chci spořit na kolo. Na červené kolo.

Sedí vrabec na makytě, kroutí zadkem rozmanitě.

0: Figy básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
2: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 9:05. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
3: dnes večer bude ode mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
2: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel:
1: už jde, už slyším Kruma!
2: Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel:
1: už je tu, už je tady!
2: Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!

0: chybky.
1: Jde Alenka do školy a cestou potká pana učitele.
2: Ten se hrozně zamračí a povídá 10 minut zpoždění.
1: Já taky, pane učiteli, utěšuje ho Alenka.

0: už tam budem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky. Máme tady jaro a s Pigim vám poradíme, jak připravit čerstvou jarní svačinku.
1: Ano, ano!
0: Takovou svačinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
1: Je, a čím se dnes budeme chlubit, laskonko? Co pak ukochtíme? Já už mám zase hlad a bříško mi kručí jako mixérek.
0: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
1: Jú, a řetkvičky rostou na jaře?
0: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
1: Aha.
0: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
1: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
0: Přesně tak. A pustme se do toho.
1: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
0: Tak, Pigi, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Vaničku polotučného tvarohu.

0: A dál si připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého, celozrného.
1: Tmavého, celozrného, co to je?
0: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček. No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví. A nezapomeňme na špetku soli.
1: Mám sůl, máme.
0: Tak a pokud máte, připravte si taky pažitku.
1: Pažitku.
0: Kde je pažitka? Všechno, Piggy.
1: Já už vidím pažitku. Přinesu ji, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
0: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznutí z nich nať a kořínek ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Piggy ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
1: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
0: Kuchyňa? Piggy, co je to kuchyňa?
1: No kuchyňa?
0: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňa.
1: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyňa, ke krásné nové slovo.
0: No a stihnou si při tom vymýšlení taky umít ty řetkvičky.
1: Stihnu? A hele, jak krásně.
0: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný. Tak, teď je můžeš začít opatrně strouhat nahrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
1: No, tady, tady.
0: No, strouhej sem do misky a až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sír.
1: Ten emmental, no. Viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
0: Moc dobře, Piggy. Jde ti to skvěle. A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a síru. A pečlivě všechno promíchej.
1: Míchám.
0: A přidej špetku soli. Já trochu ochutnám.
1: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
0: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
1: Já míchám.
0: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Navrch na pomazánku položíme plátek síra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Piggy, to je krása, že? Piggy, že ty už tam ujídáš?
1: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to pěkně chroustá.
0: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
1: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina. Víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude. Snad jim to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
0: Nemusíš mít strach, Piggy. Povedlo se ti to.
1: Myslíš?
0: No. Určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
1: Ahoj a ať vás nesezobne kuchtíci!

0: Kuchyňák!
1: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
0: To si říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo, já jsem s tím nezačal.
1: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
0: To ale neznamená, že by kuchyňák nemohl být vůbec. Představ si, že by ti třeba přebublal pudink a obživový.
1: Já mám pocit, že brzy už přebublám sama. Nebo spíš vybublám.
0: Vidíš? A hned byste mě byl kuchyňák, bubliňák.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

Jak kaktus ke štěstí přišel. Tenhle kaktus opravdu nebyl zajímavý. Určitě byl nejméně zajímavý ze všech rostlin z celého okolí. Také se s ním nikdo nekamarádil. Stál smutně na okně a na jeho tmavozelených bodlinkách se usazoval prach. Jednou za rok sice krásně rozkvetl, ale nikoho kolem to nezajímalo. A nejméně ty, o které by byl kaktus tolik stál. Byly to rozmarné, naparáděné pivoňky na záhonu pod jeho oknem. Sotva se vyloupli z něžných poupat, už si šuškali mezi sebou a pak nakláněli své voňavé hlavičky směrem ke žlutým tulipánům z vedlejšího záhonku. Zaprášený, chlupatý kaktus jim nestál za jediný pohled. Tulit se k tulipánům, nic jiného neumějí. Povzdechl si občas a vlastně ani nevěděl, proč tam na tom okně celé dny stojí. Stál tam, protože neměl nožičky a vězel tedy kořenem v květináči. A potom hlavně proto, že ho tam postavil jeho majitel, holič Matlafousek. A ten ho tam postavil, aby na okně bylo vůbec něco zeleného. A přitom, aby se to nemuselo moc často zalévat. Matlafousek byl totiž velmi roztržitý a zapomnětlivý. Zákazníci jeho holičství a kadeřnictví by o něm mohli vyprávět. A také vyprávěli. Třeba jak jednou úplně bez vousou dámu namydlil a oholil, za to ale jejímu manželovi udělal trvalou ondulaci. A takových historek se povídalo mnoho. Protože byl však Matlafousek jediný holič a kadeřník v okolí, lidem nezbývalo, než tu a tam usednout na jeho křeslo, i když měli strach, že budou nakonec vypadat úplně jinak, než si přáli. Ani chudák kaktus to s Matlafouskem neměl lehké. A tak se stalo, že jednou v neděli ráno k němu holič přistoupil s miskou vody, s dobrým úmyslem ho konečně jednou zase zalít. Ale zrovna v tom okamžiku se Matlafousek nad něčím zamyslel, a to se ví, spletl si ho s obličejem neoholeného, zarostlého zákazníka. Místo, aby ho zalil, namočil do misky svou holičskou štětku, namydlil ho a pak ho břitvou pečlivě oholil. Pak se Matlafousek teprve podivil, že zákazník nevstává ze židle a neplatí, a konečně pochopil, co udělal. Hned začal lomit rukama a bědovat. Ty můj malý chudáčku zelený, co jsem ti to provedl? Vždyť budeš všem prosmích, holátko nebohé a jen mojí vinou. Ale počkej, ničeho se neboj, já ti to vynahradím. Já ti ty tvé chloupky a bodlinky znovu vypiplám. To teprve uvidíš, jaký já z tebe udělám model. Výstavní kousek z tebe bude, král mezi kaktusy. A co Matlafousek slavnostně slíbil, to i do puntíku splnil. Začal kaktus pravidelně zalévat a sotva na něm vyrašily nové chloupky, každý den je s láskou a péčí nakrucoval. Když byly po čase chloupky a bodlinky náležitě dlouhé, udělal Matlafousek z některých mohutný a ozdobný knír, z jiných zase elegantní licousy, nahoře je zastřihl do mužného ježka. To už si i ty parádivé pivoňky na záhonu pod okny šuškaly. Jak se ten kaktus změnil? Jaký že je z něho elegán? Jak nádherně kvete, dámy, to se nedá srovnat s těmi všedními tulipány. Všechny jsou stejně žluté, už mě nudí se na to každý rok koukat, ale on vždyť kvete fialově, ale každý rok v jiném odstínu. A potom ty mužně nakroucené kníry. A ty licousy. A ten ježek. Šveholili jedna přes druhou a kaktus byl konečně obdivovaný a šťastný. A holič Matlafousek? Ten byl od té doby méně roztržitý a když už na něco důležitého přece jenom zapomněl, stačilo, aby se podíval na svůj krásný kaktus a hned si vzpomněl. Tak se mu i práce v jeho holičství a kadeřnictví dařila lépe než dříve. Zákazníci a zákaznice si ho nemohli vynachválit a říkali, kde pak náš Matlafous,
Ten má zlaté ruce. Podívejte se na tu nádhernou trvalou, tu mám od něho. Pro pány byl ovšem vzorem elegance matlafouskův kaktus. A tak se stalo módou říkat, prosím vás, mistře, upravte mi to dneska na kaktus. A matlafousek věděl, že to bude jeden knír, jedny licousy a jeden sestřih na ježka.

0: Jak se Rumcajs po druhé potkal s obrem rabijákem? Jednou přišel k prachovskému obru rabijákovi na návštěvu bratránek. Rostlý byl spíš doširoka a dech měl, jako když fučí vítr.
1: Tak jsem tu a budeme se potěškávat.
0: Když se sejdou dva obři, vždycky se potěškávají na pozdrav. Nejdřív potěškával Prachovský a zdvihl bratránka na 12 coulů vysoko. Když to ale zkusil bratránek, nemohl Prachovského utrhnout od země.
1: Čem to vězí?
0: Povídá a zdvihá Prachovského, co má síly. A v tom se mu přesmekla šlacha a musel všeho nechat.
2: Čem by to vězelo?
0: Zarámusil Prachovský.
2: Je ve mně 9 centů zlosti na Rumcajza a od toho je ta má veliká váha.
0: A dál si stěžoval, že už nemůže nikam šlápnout, aby se neprobořil. Co tak mluvil, udělal krůček. Zem se mu pod hromtlápou stiskla a dole to zavalilo jezevce. Bratránek se dívá a pokýval kulatou hlavou.
1: Tvá váha by tě mohla zahoubit, ale kdybys dokázal schodit těch 9 centů zlosti, bylo by ti zas jako peříčku.
0: Potom se bratránek rychle rozloučil a šel. Dva obři spolu nesmějí být víc než chviličku, jinak by se spolu potloukli a mohla by se převrhnout zem. Prachovský rabiják si sedl vedle zavalené jezevčí nory a přemýšlel, kudy na Rumcajze. Myšlenky se mu přesýpaly v hlavě a byl od toho hřmot, jako když se hrne kamení. Nevymyslel nic. Rozrazil pěstí skalku a odešel hloub do skal. Za chvíli přeletěla přes cestu pěnička a hned za ní jde po pískové pěšince Manka. Byla v Jičíně prohrst floků, aby Rumcajs mohl Cipískovi spravit odraženou podrážku. Písek sotva šelestí Mance pod palečky a tak snadno zaslechla podzemní hlas.
3: Ať je to, kdo chce, ať mi pomůže.
0: Manka si klekla a zavolala proti zemi. Nejdřív bych musela vědět komu.
3: Tomu jezevci, co už sotva dýchá.
0: Hekal jezevec v sešlápnuté zemi. Manka si přesypala floky z dlaně do kapsy u zástěry, ulomila si suchý skolek a ryla zemí k jezevci. Šlo to pomalu. Obr rabiják sešlápl zem málem na železo. Jak skolek skřípal, obr ve skalách to zaslechl, povytáhl se a vidí Manku. Hodil kámen na jednu stranu, aby se ta Manka podívala, a z druhé strany si pro ní přišel. Popadl jí 2 prsty v pase a zdvihl tak vysoko, že tam byla s vlaštovkami.
4: Co to děláš? Hned mě zas postav na pořádnou zem.
0: Jenže obr rabiják se rozhrom smál.
1: Kam tě postavím, tam budeš. Už si nemáš co vybírat.
0: Odnesl Manku až do samého jadýrka skal, kam bylo ze všech stran daleko. Vysadil ji do skalní kapličky a obestavil 9 centy kamenů. Sám si sedl dole a liboval si, jak je mu lehoučko. To už Rumcaj s Cipískem dobu čekali na Manku v jeskyni.
4: Manka asi cestou postrácela floky a musela se pro ně vrátit do Jičína,
0: řekl Cipísek. Jenže Rumcajsovi to nebylo k uvěření.
5: Manka vždycky byla pečlivá a opatrná, povídá.
0: Zvedl se z borové židle a připnul si opasek z pistolí.
5: Já se za ní radši podívám.
0: Rumcajs šel a Cipísek zůstal sám v jeskyni. Na tom místě u skal, kde se jezevec ozval Mance, ozval se taky Rumcajsovi.
3: Když první udělal jen půl díla, ať to ten druhý dodělá.
0: Rumcajs se podívá, vidí odložený skolek a v zemi je rozhrabáno. Klekl si, ale skolkem se nezdržoval. Zaryl loupežnickým palcem do země jako železem. Zaryl po druhé a po třetí už nebylo potřeba. Zvedla se tam jezevčí hlava, otřepala si písek kolem očí a povídá.
3: Mě zašlápl do země obr rabiják. A tobě zas vzal manku. V Rumcajsovi uhodilo srdce tak silně, až se skalami rozlehla ozvěna. Tiše, zafunil jezevec. Nebo se vyzradíš.
0: A tak si Rumcajs poklopil srdce dlaní a šel tudy, kudy byla polohamaná zem. Šel na celou nohu, jak chodívají loupežníci. Už vidí tu kapličku nahoře ve skále. Sedí tam manka, ruce má v klíně a nemůže víc. Dole pod skalou se jako pokácená hora rozvalil obr rabiják. Dýchá, až se na všechny strany rozletuje drobné kamení a vždycky za chvilku se zasměje, až to zará musí jako hrom.
2: Kdybys tak, Rumcajsi, věděl, jak jsem si ulevil od 9 centů zlosti.
5: I vždyť já to vím,
0: povídá mírně Rumcajs a vyšel na světlinu mezi skalami.
5: Ale já ti k té zlosti zas dopomůžu.
2: Rád bych věděl, jak,
0: řekl obr. A točí se, aby mohl Rumcajse uhodit do boku. Rumcajs, jako by to ani neviděl, zavolal nahoru na manku. Mančinko, pověz tam nahoře něco vlaštovce a ona mi to vyřídí.
4: Vždyť můžu zavolat rovnou,
0: křikla zhora manka.
4: Rumcajsi, já věděla, že přijdeš.
0: A obr rabiják hodil po Rumcajsovi prvním kamenem. Rumcajs jen udělal krůček míň než vrabčí.
5: Proč to děláš?
0: Povídá obrovi.
5: Netrefil bys ani, kdyby ti jich tu stálo 9.
0: Obr hodil druhým kamenem a divně ho roztočil. Rumcajs jen nohou tak a tak a druhou k ní přirazil.
5: Nauč se to nejdřív na hruškách, povídá.
0: Obr zatím poodešel pod skálu, pod tu nejvyšší, co tam stála. Rumcajs už nečekal, schýbl se, vyrýpl palcem ze země skalku a povídá obrovi.
5: Teď zas jednou já.
0: Velikou Rumcajsí silou hodil skalku proti skále. Skále se ulomil vršek a sesypalo se to rovnou na rabiáka. Dostal z toho takové jiskření v hlavě, že to běžel uhasit v nejbližším potoce a to je dost daleko. Rumcajs se za ním ani neohlédl. Došel pod skalní kapličku, podržel si vousy pod ramenem, aby nepřekáželi, a zavolal na manku.
5: Tuhle jsou 2 mé dlaně a ty mi skoč, mančinko, rovnou do nich.
0: Manka skočila, Rumcajs jí polehoučku postavil na zem a šli domů. Jenže Rumcajs se měl ohlídnout po rabiákovi. Co Rumcajs s mankou za 900, to on pořídil za 3 kroky. Když Rumcajs s mankou došli k jeskyni, obr už tam stál. Hrom ruce měl spokojeně založené a povídá.
2: A přece jsem těch 9 centů zlosti přehodil na tebe, Rumcajsi.
5: A jak to?
0: Povídá Rumcajs. Víc už ani slovo. Jen se dívá, co mu obr připravil. Od prahu až po strop je do jeskyně zaražená skála. Vězí tam pevně jako rostlá, nikde ani štěrbinka. Manka k té skále skočila a poslechla si, co dělá v jeskynici písek.
4: Nepláče,
0: oddychla si. A to ostatní, Rumcajsi, je tvoje věc. Obr rabiják se pohodlně usadil a rozsedl studánku.
5: Na to se rád podívám.
0: Rumcajs už neměl pro obra ani myšlenku. Zahodil klobouk do křoví, schodil ze sebe kazajku z bukové kůry a dal se do skály. Jenže ona tam vězí, jako by jí slil. Rumcajs od stropu i od prahu, ale jen si marně zurážel nehty. Byl do skály ramenem a obolel si je. Obr rabiják udělal z hromhuby špuličku a liboval si.
2: To už ze mě spadlo nejmíň 7 centů zlosti.
0: Manka už spolikala půl skleničky slz. Když ale bylo nejhůř, vyhrabal se Rumcajsovi upatý jezevec.
3: Je, to jsem dálka,
0: povídá a strčil čenichem Rumcajsovi do lítka. Rumcajs o krok ustoupil a jezevec si ofoukl tlapky a jemně je položil pod skálu. Potom pracoval jako dlátky. Kam se Rumcajs nedostal silnými prsty, tam jezevec jemnými tlapkami otevřel štěrbinu.
3: A teď zas ty,
0: povídá Rumcajsovi. Rumcajs obemkl v náručí skálu z hora až dolů a odvalil ji z vchodu do jeskyně. Za skálou vyšel Cipísek. Oči měl ještě plné spaní. Povídá.
6: Jak se v jeskyni setmělo, tak jsem usnul a tak jsem spál.
0: Po jezevci už tam zbyla jen hromádka hlíny. Obr rabiják teď měl naloženo za Rumcajze, Manku a Cipíska 3x9 centů zlosti. Sotva se odtáhl do skal. Opřel se tam a kameněl.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: číhá v lese vekřový a je tuze hladový. Číhá tady na Karkulku, to už dávno, kde kdo ví. Kdo je to?
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Toho nemám rád. No, to je takovej přerostlej pes.
3: Já mám pejsky, ale rád.
2: Já jak který?
3: Ale když číhají na Karkulku, tak to není pejsek.
2: To je větší pejsek. To je takovej vlk.
3: Ale víš, že ve skutečnosti vlci jsou ohromně moudrá a společenská zvířata.
2: Vážně?

0: Moravská pověst o původu čekanky. Před dávnými a dávnými léty, kdy nebylo ještě městečka Štramberka, neboť vypínal se tam jenom pyšný hrad, sídlil na tom hradě statečný rytíř se svou dcerou Milanou, která byla tak krásná jako jarní květ. Statečného rytíře, již mnohokrát se vyznamenal v boji, oblíbil si moravský kníže tak, že jej učinil vladykou nad celým krajem. A věru, že bylo pevné ruky tam zapotřebí, neboť tuto krajinu znepokojovali různí loupeživí rytíři, kteří přepadávali celé dědiny a kupce ubírající se po cestách. Ale otec Milenin záhy pokořil všechny ty zbojníky, jež se svou čeledí po tuhých bojích zajal a odevzdal knížeti k potrestání. Z nich ušetřil tolika jednoho, jež slul Kotouč, protože mnoho prosil a sliboval, že zanechá svého nečistého řemesla. Ač nastal klid, přece však Milena obávala se o svého otce, jehož velice milovala. Bálať se, aby někdo z čeledi o nich zajatců zákeřně její nepřepadl a na něm se nepomstil. Proto prosívala otce, kdykoliv z hradu vyjížděl, aby neodcházel bez ozbrojeného průvodu. Ale otec nedbal jejich výstrach. Říkává je své dceři: neboj se, dítě, já se svým zbrojnošem Vitošem ani celého zástupu zbojníků se nelekám, pokud moje ruka dovede vládnouti mečem a oštěpem. Avšak obavy Mileniny se tím nezmenšily, zvláště když jednoho dne za nepřítomnosti rytířovi dostavila se na hrad neznámá babička, která dobrou dceru pána hradu jala se varovat řkouc. Známý zbojník Kotouč opět provozuje své nečisté řemeslo a slibuje i pomstu tvému otci. A proto nepouštějí jej z hradu bez ozbrojeného průvodu, i kdyby směla před svým otcem kleknouti na kolena. Děkuji ti, babičko, odpověděla Milena a chtěla se stařence odměnit za její výstrahu, ale ta ve chvíli zmizela z hradu, aniž kdo mohl povědět jí, kdo a odkud jest a kam se poděla. Ale rytíř ani tentokrát nedbal prozeb dceřiných, ač jej i o tom spravila, varujíc jej před pomstichtivým Kotoučem a jel ho loupežnickou chasou. Dceruško moje, měl jsem já s jinšími siláky co činit, jejíž obratnost v boji neměla rovné. A hle, všecky jsem na hlavu porazil. Proto ani Kotouče se nebojím. A pak jest pravdou, že opět přepadává dobré lidi, mému trestu neujde. Vím, otče, že veliká jest tvoje statečnost a síla. Ale považ, přepadne-li tě onen zbojník v lese či za tmy, ani se toho naděješ, tu potom těžká bude obrana. Proto obávám se o tvůj život, neboť nemám nikoho již více na světě nežli tebe. Či chceš opravdu, abych byla brzy sirotou? Věř, že nepřežila bych tvé smrti. Odpovídala Milena otci, ale ten ji vždy po těchto slovech jen vlasy hladil a na bílé čelo líbával. Stalo se, že blízký rytíř a jeho přítel se roztonal a proto vladyka její den co den navštěvoval. Výjížděje v průvodu Vitoše na svém koni. Miloslava jata zlou před tuchou vždy z hradu v podvečer vycházela a čekávala na svého otce, sedíc u cesty. Ale jednoho dne se nedočkala. ač už šero začalo se rozkládati krajem. Ve své úzkosti pustila se do úžlabiny, které až do té doby se chránila. Ale se zlou se potázala. Tam cestou zastoupil jí ukrotný kotouč a chopiv je za vlasy, vlekl dívku do blízké jámy, kde zvolal svým drsným hlasem. Svého otce čekáš? Nuž podívej se, kterak jsem se s ním vyrovnal. Tam dole na dně propasti leží mravokárce i se svým panošem. Hroznou podívanou, takřka omráčená, sklesla Miloslava na kolena a proud slzí vyhrkl z jejich krásných modrých očí, že ještě za svítání leskly se v trávě jako démanty. Ale od těla otcova se nehnula, neboť lítost i ji usmrtila. A hle, když slunce zcela vyšlo nad hory, tu všecky slzy, které Milena ve svém žalu uronila, pro její velikou lásku k otci, proměnily se v něžné, blankitné kvítky, jež dosud kvetou u cesty. A lid zve je čekankou na památku toho, že poprvé vyrostly tam, kde dobrá dcera na svého otce čekávala. Ani vrah však neušel zaslouženému soudu. Pronásledován i sa výčitkami svědomí, vrhl se do propasti ze skály a zlí duchové zasypali jeho hrob kamením, až převršilo i skálu, která dodnes nese jeho jméno.
1: Piggy reklama!
2: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
3: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
1: Piggy reklama!
4: Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: No, to já rád, to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
4: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janička. A tvrdila, Janička, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janičce zamotáno, co?
4: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá, vlaštovka, já to znám.
4: No tak schválně, to znám, tak, to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
4: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala sova Heda. Ale to, kdy mi to říkala, to...
4: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
4: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce láskonce?
4: To už tady ví každý, Piggy.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modý přehlídce, víš, Méďo?
4: Aj.
1: A sová heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
4: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. To. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
4: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku. A pak dvojku. A na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: To máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka jaro.

Chudý kovář. Byl jeden kovář, měl ženu, 4 děti a pak už nic. Sotva je všechny uživil. Jednou přišel k němu vojenský důstojník a řekl: uděláš mi 1000 patkov. Kovář řekl: udělám. Důstojník pravil: za 3 neděle si pro patkovi přijdu. Kováře těšilo, že dostal dobrou práci, ale že byl chudý, musel si peníze na železo vypůjčit. Vypůjčil peníze, nakoupil železo a dal se s chutí do díla. Pracoval ve dne v noci a neustal, dokud nevykoval 1000 podkov. Za 3 neděle přišel znovu vojenský důstojník a pravil: máš ty podkovy? Mám, řekl kovář. Jsou složené tamhle v komoře. Důstojník řekl: dej patkovi do pytle, pojď se mnou. Kovář nabral do pytle podkov, kolik dokázal unést, a šel s důstojníkem. Přišli k veliké hoře. Důstojník udeřil holí do skály, skála se otevřela a oni vešli dovnitř. Potom se skála za nimi uzavřela. V hoře byla rozlehlá koňská stáj a v té stáji stála spousta koní a na těch koních seděli jezdci a všichni spali. Koně stály a spali a jezdci seděli a spali. Koně stály a spali a jezdci seděli a spali. Jenom vysoký důstojník chodil a nespal. Rozkázal kováři, aby podkovy vysypal do kouta na zem. Potom šli s kovářem ještě několikrát a chodili tak dlouho, dokud neodnosili těch podkov rovných 1000. Když se tak stalo, tázal se důstojník kováře: co jsem ti za práci dlužen? Kovář řekl: no, nechám to na vaší dobré vůli. Důstojník pravil: já nemám, co bych ti dal, není to nic. Leda, hromada koninců, naber si jich do pytle, co si v něm nosil podkovy. Kovář si zarmouceně pomyslel: koval jsem podkovy ve dne v noci, dlužím hromadu peněz za železo a jako odměnu mám pytel koňských koblih. A otálel. A důstojník ho pobízel: naber si těch koniců, kolik uneseš? Kovář se do toho neměl. Důstojník pravil po třetí přísně a vážně: naber si koniců, co se jich do pytle vejde, a jdi, marš! No, co měl kovář dělat? Nabral do pytle koňských koblížků, důstojník ho z hory propustil, skála se za ním zavřela. Venku zůstal stát a naříkal: co pak jen budu dělat? Doma čeká žena, že přinesu hromadu peněz. Děti křičí hlady. A já jsem vydělal za 1000 podkov pytel koninců. A z čeho zaplatím dluh za železo? Koninců mám před kovárnou dost. Vysypal konince z pytle na hromadu pod smrk a šel domů. Žena mu běžela naproti, volala: vítej, mužičku, jak jsi pochodil? Zlé, řekl kovář. Místo platu jsem dostal pytel koninců. Kovářka na to: nežertuj a ukaž peníze. Kovář pravil: věř mě, nedostal jsem ani halíř. Kovářka uvěřit nechtěla a lomila rukama: v železářství dlužíme za železo, v obchodě za mouku, a ty říkáš, že si žádné peníze nedonesl, nelži. Kovář se dopálil a řekl: tady máš pytel, převrať ho. Třeba v něm nějaké konince zbyly. Kovářka obrátila pytel na ruby a z pytle vypadlo na zem 15 dukátů. Kovářka tolik peněz pohromadě nikdy neviděla, vykřikla radostně: já jsem věděla, že si ze mě tropí žerty. Tolik peněz jsme nikdy neměli. Kovář se podíval, myslel si, že ho očišáli, ale opravdu byly to čisté dukáty. Popadl prázdný pytel a spěchal zpátky k hoře a kovářka utíkala za ním. Když přiběli k místu, kde kovář vyšel z hory, velice se zaradovali. Pod smrkem ležela hromada dukátů žlutých jako kanárci.
Kovář s kovářkou sebrali poklad do měchů a šli domů. Kovář jenom mrzelo, že těch koninců nenapěchoval do pytle víc. Ale i tak to byla spousta peněz. Zaplatili dluhy, opravili starou kovárnu a bylo jim dobře.

0: básničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč,
0: utěšoval jí beránek.
1: A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se.
2: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko. Ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali. Mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se prohájí.

0: zbraní. Hned nás vystřelte, ale hned.
1: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem. Připravit, zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty. Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma, řekl překvapené ovečce. A co vlci? Ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
1: Pane, vypadla vám peněženka.
2: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal. A proč? Vždyť ona je prázdná.
3: Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
4: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.

0: Pojď si hrát s Piggym!
1: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tullamore junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
2: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
1: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí, už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně.
3: No, vidá, juniore, řekl, teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hejlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
2: Kam jít?
1: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal.
3: Domů přeci.
1: Dederon ukázal ke dveřím.
2: Ale...
1: Začal Tullamore junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
2: Já domů nechci,
1: řekl zarputile jako malý kluk.
2: Už nejsem malej, mně se to líbí.
3: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
1: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tullamore junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
2: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
3: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
2: Přijímací zkouška,
1: odpověděl Tullamore junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
3: Ale Hejlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.
4: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá:
5: tak, to bychom měli.
4: Potom si obula boty a punčochy.
5: Ty někam jdeš?
4: Podivil se Havran.
5: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
4: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
5: Dobrý den, vedete prosím košťata?
4: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hotináře Peprníčka.
6: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky jako šťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
5: Ne, ne, ne, děkuji, já chci koště.
6: S násadou, anebo bez?
5: S násadou,
4: žádala malá čarodějnice.
5: Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
6: Jak pak by se prosím hodila tahle?
4: Úslužně nabízel pan Peprníček.
5: No, myslím, že bude stačit,
4: řekla malá čarodějnice. Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
5: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
4: No prosím, prosím, jak si přejete? Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s havranem.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jupiter a želva. Před tisíci lety nenosili želvy svůj krunýř s sebou na zádech. Pak se stalo něco, co způsobilo, že želvy svůj krunýř nosí provždy s sebou. Začalo to, když velký bůh Jupiter pozval všechna zvířata na velkou oslavu. Na slavnost přišlo každé zvíře, kromě želvy. Jupiter byl zklamán. Doufal, že se všichni tvorové pod sluncem dostaví na jeho slavnost. Ale želva to pokazila. Třeba je nemocná, obával se bůh. Zajdu tam a uvidím. Tak se Jupiter vydal na cestu k želvímu domovu. Jakmile tam dorazil, shledal, že tvor vyhlíží dokonale zdravě. Proč jsi nepřišla na mou slavnost? Zeptal se bůh.
1: Nechtěl jsem, zívla želva. Zůstala jsem místo toho doma.
0: Opravdu? Řekl bůh nahněvaně. V tom případě, kdekoliv půjdeš, navždy poneseš svůj domov sebou. A od těch dob je to tak až dodnes. Naučení: buďme opatrní na to, co říkáme, protože nás jinak vezmou za slovo.

České blechy stručně vzato obdržely ještě zlato. Za šplhání po chlupu, za plachtění na lupu, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase, za veletoč na řase.

0: Chytrý Martin. Byl jednou jeden chudý nádeník a ten měl tři syny, kteří se učili řemeslu. Ten nejstarší měl být tkalcem, prostřední krejčím a ten nejmladší, kterému všichni říkali Chytrý Martin, protože když pánbů rozdával rozum, doběhnul si tenhle hoch nejmín dvakrát, tak ten měl být ševcem. Když synkům skončila učednická léta, poslal je otec na zkušenou do světa. Protože byl ale velmi chudý, nemohl jim sebou dát nic jiného než staré kožené pouzdro, ve kterém byla vidlička, nůž a lžíce. Ale bratři byli spokojeni i s tím málem a táhli do širého světa s veselou. Prvního dne večer dorazili do vesnického hostince, kde přenocovali, a ráno se dohodli, že dál půjde každý svojí cestou a ode dneška za 5 let se zase setkají v tomto hostinci. Potom si navzájem popřáli štěstí a srdečně se rozloučili. Chytrý Martin si vybral pohodlnou pěšinu a šel, až přišel ke kamennému mostu. Už vykročil, že přejde na druhou stranu, když kde se vzal, tu se vzal, stál před ním najednou nějaký chlap a z hurta na něj uhodil.
1: Co tu hledáš a kam pak jdeš?
0: Martin odvětil, jsem Švéd a jsem na vandru a hledám práci.
1: Vida,
0: zabručil cizinec. No baba, kývnul na to Martin, ale teď mi řekni, kdo jsi a na koho tu číháš?
2: Tu se chlapisko divoce zašklevilo.
1: Já? Já jsem loupežník.
0: Tak, to je mi ale podivné řemeslo. Vynáší to vůbec?
1: To si myslím, rozesmál se loupežník. Určitě víc, než to tvoje.
0: Vida, vida. A myslíš, že bych se mohl také vyučit loupežníkem?
1: No, vyučíš se snadno, když jsi chlap od rány.
0: Nechej mě u sebe. Chci se stát loupežníkem.
1: No, já bych tě tu nechal, ale do tlupy tě může vzít jen náš náčelník. A ten tu zrovna není.
0: Martin čekal celé 3 dny, dokud se loupežnický kapitán nevrátil domů a jeho přání nevyslyšel. Pokýval hlavou a řekl,
1: no dobrá, vezmu tě, ale nejdříve musíš složit zkoušku, abys prokázal svoji šikovnost.
0: To nezaškodí, za 5 hodin jsem tu a pak uvidíš, že mě rád přijmeš, řekl Chytrý Martin a odešel přes most zpět do lesa. Po chvíli uviděl, jak po cestě kráčí řezník a vedetele. Chytrý Martin se plížil podrostem po vedlejší pěšince a získal tím nepozorovaně náskok. Pak se vrátil zpět na cestu, kudy musel za chvíli projít řezník steletem, vytáhl nůž, vidličku a lžíci z pouzdra a pohodil prázdné pouzdro na cestu. Kousek dál hodil na zem vidličku, pak ještě dál lžíci a nakonec nůž. Potom se ukryl na blízku a čekal, dokud neuviděl mezi stromy přicházet řezníka s teletem. Ten právě přišel ke koženému pouzdru, zvedl je, prohlédnul si je a pomyslil si, co s prázdným koženým pouzdrem, nestojí ani za to zvednutí. A hodil ho zpět na cestu a kráčel dál. Za malou chvíli přišel k místu, kde ležela vidlička. Jen si ji tak z výšky prohlédnul a šel dál bez toho, že by se pro ní sehnul. Ale když za další chvíli našel nůž a lžíci, obojí zvednul a schoval do kapsy. No, nebylo mi špatné mít celý příbor i s tím pouzdrem. Zapřemýšlel řezník, uvázal tele ke stromu a utíkal zpět, aby si vzal vidličku i pouzdro. Mezitím vyskočil Chytrý Martin ze svého úkrytu, odvázal tele a hnal je do lesa. A žalostně přitom bučel, zrovna jako to tele. Když se řezník vrátil na místo, kde uvázal tele, nenašel ho. A pomyslil si, určitě se utrhlo a uteklo. A vydal se za tím bučením, které vycházelo z lesa. Martin mezitím přišel k rybníku, tele zabil, uříznul mu hlavu a tu hodil do vody. Potom se ukryl v křoví a žalostně bučel. Když řezník vyšel z lesa na břeh rybníka, myslel si, že tele vběhlo do vody a teď vystrkuje hlavu. Proto se rychle svléknul a skočil tam, aby ho zachránil.
2: Zatímco se plácal ve vodě, vyskočil Martin z úkrytu, vzal řezníkovi šaty a s tím i vše, co bylo uvnitř. A jako vítr uháněl pryč. Potom vyprávěl loupežnickému náčelníkovi, jak to vše nastrojil. S tím mistrovským kouskem byl loupežnický kapitán velmi spokojen a vzal chytrého Martina do tlupy. A ten byl za nějakou dobu nejšikovnější a nejodvážnější loupežník široko daleko. A jak je zvykem, čas běžel neúprosně a bez ustání. Když uplynulo 5 let, pomyslel chytrý Martin na ujednání, které uzavřel se svými bratry. Od svého kapitána si půjčil kočár a koně a jel k hostinci. Jeho 2 bratři už tam seděli u stolu, ale nepoznali ho, dokud se jim sám nedal poznat. To vám bylo radostné shledání. Martin nechal nanosit pečení a víno a tak se spolu dobře poměli a veselili se až do pozdní noci. Zrovna té noci se ale událo, že loupežnický náčelník byl i s celou bandou dopaden. Martin byl jediný, kdo byřicům unikl. Tu nechal král rozhlásit, že tomu, kdo chytrého Martina přivede živého či mrtvého, dá jako odměnu 1000 dukátů. Martin sám to slyšel vyvolávat 2. rána, když seděl s bratry u snídaně. Slyšíte? Na 1000 dukátů si král cení moji hlavu. Ty budou moje, na to vezměte jed. Prodal kočár i s tím krásným koněm a koupil si starý kramářský vůz. Naložil ho sudy s kořálkou, natáhl si rozedrané šaty a vydal se na cestu na královský zámek. Jel a jel, až přijel k zámeckému mostu, který hlídalo 25 husarů, aby na rozkaz krále chytilo chytrého Martina. Ten se dlouho nerozmýšlel. Začal hrát opilého, zpíval a řval a potácel se s vozem z jedné strany cesty na druhou a zrovna před mostem uhodil koně tak silně, že se leknul a uskočil. Kolo vozu se dostalo do příkopu a vůz sám se převrátil. Ach, já ubohý muž, já ubohý, naříkal chytrý Martin a pokoušel se jako vůz zase postavit. Ach, teď je všechno vniveč a taková výtečná kořálka to byla. Pomozte mi přeci, vojáčkové, já na nějakých těch pár žejdlíků nehledím. Tu husaři statečně přiložili ruce k dílu a chytrý Martin jim jako poděkování dal každému pořádnou holbu kořálky a stále jim doléval, až byli husaři tak opilí, že ani mluvit nemohli. A jeden po druhém padali jako žoky do příkopu. Martin z vozu vytáhl 25 kuten mnichů kapucínů a ty husarům oblékl. Naskládal je na vůz a jako pytle plné otrupě pod rouškou tmy zavezl do královské strážnice. Dovedete si představit, jak ráno král kulil oči, když ve strážnici našel kapucíny? Ptal se všech pacholků, sluhů a dvořanů, zda v noci neviděli či neslyšeli něco podezřelého. Ale nikdo nic nevěděl. Tu princezna řekla, to nemohl udělat nikdo jiný než chytrý Martin. Že mě to hned nenapadlo, čukl se král do čela. Jsi chytrá, moje dítě, poraď mi, jak bych ho mohl chytit? Zdá se mi, že to přece nemůže být zase tak těžké, odvětila princezna. Uspořádej na zámku ples a na podlaze tanečního sálu nechej rozházet zlaťáky. Chytrý Martin nebude na tom plese určitě chybět. A když uvidí zlato, nebude ho moci jen tak nechat ležet. Nýbrž ho zvedne a strčí do kapsy. Pak ho lehko poznáš a můžeš ho dopadnout. Tahle dceřina rada se králi arci zalíbila a nechal celou zemí křížem krážem rozeslat heroldy, aby sezvali kde koho na velký ples. Dříve, než se hosté dostavili, nechal po sále rozházet plný měšec zlata, jak mu poradila princezna. A opravdu, brány zámku byly otevřené sotva chvíli a už se v nich zjevil chytrý Martin. V tom nejdrahocenějším šatě a doprovázen sluhou. Ale nikdo nevěděl, kdo je ten cizinec. Když Martin uviděl zlaťáky na podlaze, pomyslel si, Těm by se leželo měkčeji v mé torně než na těch tvrdých prknech. A už přemýšlel, jak by ty zlaté ptáčky polapil bez toho, aby přitom lapili oni jeho. Když skončil první tanec, Martin vyšel ven a poručil sluhovi, aby mu kvapem sehnal smůlu. Pak ji rozehřál, natřel si s ní podrážky bot a vrátil se zpět do sálu tancovat. V jednu chvíli dokonce tančil i s krásnou princeznou. Pokaždé, když byl tanec u konce, opustil sál a venku poručil sluhovi, aby mu sundal z podrážek přilepené zlaťáky. Tucetkrát, možná ještě vícekrát to tak vyvedl a přinesl ze sálu pěknou hromádku zlata bez toho, že by si toho tajní královi špehové vůbec všimli a jako zloděje ho odhalili. Naopak, chytrý Martin měl daleko cennější úlovek než těch pár dukátů. Protože princezna ho dobře poznala a ten statný a odvážný jinoch se jí tůze líbil, že s jiným už ani tancovat nechtěla. Když ples pomalu končil, vzala ho potají stranou a řekla mu: buď opatrný, můj otec usiluje o tvůj život, ale buď bez starostí, já vše přivedu ke šťastnému konci. Ples skončil a chytrý Martin nebyl ani poznán, ani dopaden.
0: Ach, chybí víc jak 30 dukátů, řekl král druhého dne dceři. Jak se to mohlo stát? No to je pro mě záhada. Kdybych tak jen věděl, jak toho chlapa dostat do rukou. No tak nemůžeš mi ještě jednou radou poradit, dítě moje?
2: Tu se princezna na malou chvilku zamyslila a řekla: uspořádej turnaj a vítězi slib za odměnu mou ruku. Chytrý Martin se toho souboje určitě zúčastní a vyhraje. Tak toho zajisté poznáš a můžeš ho uprostřed svých rytířů a dvořanů lehce zajmout.
0: Ano, ano, to udělám, řekl král, zavolal písaře a nechal vypsat velký turnaj. A k tomu slíbil, že vítěz dostane jeho jedinou dceru za ženu.
2: Tu se na turnaj sjížděla knížata, hrabata, rytíři a jiní šlechtici ze všech čtyř světových stran. A byli se statečně, neboť každý z nich by si rád zasloužil královskou dceru. Ale ten, kdo zvítězil, nebyl nikdo jiný než chytrý Martin. Místo toho však, aby ho král zaslíbil své dceři, chtěl ho nechat svázat a vrhnout do temného žaláře. Tu ale k chytrému Martinovi přistoupila princezna, především ho políbila a řekla: toho chci za muže a žádného jiného. Abyste, otče, věděl, já ho miluji. A vy musíte nyní dodržet své královské slovo.
0: Staníš se, volali dvořané a rytíři a hrabata i knížata a přistupovali ke šťastnému páru a tiskli mu ruce.
2: A tak přišel i král a dal jim oběma požehnání. A brzy na to slavili svatbu. A tak dostal chytrý Martin, který byl kdysi pouhý ševcovský tovaryš, za ženu princeznu a nakonec se stal v tom království král.

escucho más de faina vi sombrero.

0: Piggy hádanka.
1: Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Co to je?
2: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
0: Ještě jednou. Kulatý
3: dům bez dveří, bílý jako pápěří.
0: Pápěří jsou peříčka,
1: víš? Peříčka, no. Aha.
0: Klepneš na něj,
1: maličko. Počkej, a kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Slepička má peříčka. No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Sluníčko to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
1: Aha, vajíčko.
0: Je to vajíčko.
1: No, to já mám rád.
4: Taťuldo. Tati!
5: Co mě rušíš?
4: Hele, co je to meta?
5: Co, počkej. Člověk si ani nemůže trochu v klidu zapřemýšlet. Co chceš vědět?
4: Ptám se, co je to meta?
5: Neříká se tometa, nýbrž kometa. To je taková rozcuchaná hvězda, která se občas prohání s prskajícím ohonem po bání nebeské. Víš, jak je to v té básničce? Na obloze kometa nebe chvostem zametá. Nebo jak je to v té básničce?
4: Taťuldo, ty mi nerozumíš. Já tady čtu, že jenom vytrvalost nám pomůže dosáhnout kýžené mety. A to přece nemá si žádnou vlasaticí nic společného. Rozumíš, co je to meta?
5: Jo, meta.
4: Meta,
5: no tak to řeknu. To je přeci úžasně jednoduchá věc, meta, že ano.
4: No ano, meta, co to je?
5: Meta?
4: No meta.
5: Ty to nevíš?
4: No nevím, proto se tě ptám.
5: No to je správný, že se mě ptáš na nejasnosti, které tě v životě obklopují, že ano.
4: Co je to meta?
5: Víš, to je dobře.
4: Co to je meta, se ptám.
5: Já vím, že se ptáš, co je to meta. Jo, meta, chceš vědět, co je meta?
4: Ano, meta.
5: No tak, co pořád unavuješ, tak si najdu naučnej slovník, no vidíš, tam se poučím a neotravuji starostmi drceného otecka, že ano?
4: Jo, promiň, já jsem si nevšiml, že seš drcenej starostmi, to je... Jsi mohl myslet, že to takhle dopadne, Meruňka, Metoděj, Tady, meta, dvojtečka. Vytčený cíl nebo ve sportu čára, kde začíná nebo končí závod.
5: No tak vidíš, meta, vytčená čára, no. Neříkal jsem to?
4: Ani jsem si nějak nevšiml.
5: No protože nedáváš pozor, co ti říkám, abych ti to blíže vysvětlil. Ty jsi mě například tak dlouho... Jak jsi otravoval, až jsem ti koupil koloběžku, no a tím vpádem si dosáhl kýžené mety. Už rozumíš?
4: Jak to?
5: No, hele, uveď nějaký podobný příklad.
4: Ano, teď tu koloběžku musím opravit tak, aby jezdila, čímž dosáhnu kýženého cíle.
5: Cože?
4: No.
5: Urvaj si, jak to, že ji musíš opravit. Proč opravovat novou koloběžku?
4: Protože jak si pozbyla své vzhledové dokonalosti.
5: Cože?
4: Nemluvě už o schopnosti jezdit.
5: Co jsi s ní proved? Taková krásná červená koloběžka. Hned mi ji ukáž.
4: Tak se podívej. Tady je.
5: Cože? Tahle ta hromada trubek a drátů, to že je koloběžka? Tohle to? Šmankoté.
4: No teď to zrovna jako koloběžka nevypadá, ale to se vytříbí.
5: A jak chceš z téhle hromady šrotu něco vytříbit? Jak se ti to stalo?
4: A to je dlouhá historie, víš, na počátku byla velká cena.
5: No to byla, koloběžka stála přes 300.
4: Tak to nemyslím, jde o velkou cenu srpečku.
5: Jde od čeho?
4: O velkou cenu srpečku, neboli hlubočepský okruh, rychlostní závod koloběžek.
5: Tak tohle ty děláš. Jezdíš velkou cenu A teď máš koloběžku, která má malou cenu, neboli cenu skoro vůbec žádnou.
4: Kdyby jsi to dal vysvětlit, vždyť jsem byl horký favorit.
5: Co jsi byl horký?
4: Přece favorit. Měl jsem největší naději to vyhrát. Kdybys viděl, jak jsem měl báječně seřízený stroj.
5: Opravdu, něco tak báječně seřízeného jsem ještě neudělal.
4: Ale jen ten, já ten závod opravdu musel jet. První cenu věnoval Karlík Vonásku. Byla to deska s Matuškou.
5: Tak si teď můžeš jít za Matuškou a ti koupí novou koloběžku.
4: Tati, ty vůbec nemáš pochopení pro sportovní zápolení.
5: Hele, o sportovním zápolení, prosím, to jsem ochoten tadyhle, žano, ztratit slovo. Ale ne o velké ceně Matuškových, Valdemarových hlubočem, nebo čeho?
4: Velká cena Srpečku.
5: No tak, Srpečku.
4: Trať vedla 4x kolem samoobsluhy.
5: No prosím, krouží 4x kolem, na to tě už je. A když tam máš jít jenom jednou pro mlíko, nevíš, jak se vymluvit.
4: Na startu nás bylo tolik, že se museli jet vyřazovací závody.
5: No, koukám. A někdo ti takhle vyřadil koloběžku.
4: Ale kde pak? V těch jsem se hladce kvalifikoval do finále. Tati, já to jel, jak Mike Hailwood.
5: Kdo to je?
4: A to ty asi nebudeš znát.
5: No, ne, budeš znát. Jaký kluk od vás ze školy, kdo jiný? A co bylo dál?
4: Pak se jelo to finále.
5: Jaký to finále?
4: Finále, no vyrazil jsem od startu jako raketa. Hned první zatáčce jsem se dostal do čela a vedla si o 10 metrů, jo. Za mnou se řítilo početné pole jezdců a paní zelinářka...
5: Počkej. Paní zelinářka na koloběžce?
4: Ale kdybys mě nechala skavě domluvit, paní zelinářka šla právě přes ulici s lískou Rajčar v ruce.
5: Urvajs, nepřej si mě. Jestli na tebe bude paní zelinářka žalovat...
4: Proč by žalovala na mě? Tu přece porazil Franta Škobrhej.
5: Urvajs. A ty jsi u toho nebyl?
4: Co pak jsem měl čase zdržovat, táťuldo? Přece jsem si musel držet místo před zlenam nedotírajícím Johnny Pidivajzem.
5: A pak si vyrobil z koloběžky drátěný hlavolám?
4: Kde pak, to až potom. Mému tempu, rozumíš, stačil jedině Pidivajz. Ale měl kolizi s vomáčkou, s psem Malíkem.
5: Kolizi?
4: Simanot.
5: S ním měl?
4: Simanot.
5: Co je to?
4: On nabral ho předním kolem a málem ho kousl.
5: Pidivajz?
4: Ale ne, Alík Pidivajze. Tak mi odpadl nejvážnější soupeř a já jsem jel už ve čtvrtém kole nikým neohrožován jako první do cíle. No a pak se to stalo.
5: Co se stalo?
4: Pidivajzův kamarád měl zlost, že vyhraju.
5: Jo.
4: Tak si proti mě stoupil.
5: A ty jsi ho porazil.
4: A ne, a ukázal mi, že mám jet do ulice doprava.
5: A ty jsi tam nejel.
4: Právě, že jel. Ale ona tam žádná ulice nebyla.
5: Cože?
4: Tam byla vrata do průjezdu.
5: Ojejeje.
4: Bodejejejeje. V průjezdu zrovna skládali maso.
5: Maso říkáš?
4: Simano.
5: No podle toho, jak ta koloběžka vypadá, musela na ní spadnout půlka bizóna.
4: Nespadlo na ní nic. Ale já jsem v té rychlosti trošku drcel do bedniček s uzenářskými výrobky.
5: A ono se to vysypalo, jo?
4: Správně, taťuldo. Přes tlačenky jsem ještě jakž takž přijel.
5: Je.
4: Ale na klobásách jsem dostal smyk. A vletěl jsem rovnou do kola točeného salámu.
5: Ale Urvajs, to mi nepovídej, otočený salám si přece takhle nemohl koloběžku rozbít.
4: To ne, ale ten salám se do ní tak zapletl, že jsme ji museli poněkud rozmontovat, abychom salám při vyprošťování příliš nepoškodili.
5: Poněkud jste koloběžku rozebrali na cucky, ale za to si můžeš sám, Urvajs, a dobře ti tak, dobře ti tak.
4: Juldo, snad mi to nepřeješ.
5: A přeju, abys věděl, a přeju. Co pak se s koloběžkou pořádají závody na ulici? Kde jezdí auta a autobusy? Kolikrát jsem ti říkal, jak je to nebezpečné? Tohle ještě dopadlo, chlapče, moc dobře.
4: Jo, dopadlo. Někde jsem v tom montovacím zmatku přišel o zadní kolečko.
5: To je jen dobře. Alespoň si teď budeš pamatovat na učení. S koloběžkou na veřejné ulici nejezdí, a nezávodí ten, kdo pamatuje na zadní kolečka.

0: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky. A nočeníčku mi přistál Justýně než škrpál. A byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě, špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: Pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No, dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
0: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to?
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo?
0: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou?
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích Střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: No,
0: když
2: ano,
0: jinak
2: ano.
0: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justino, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No, kurčičky.
0: Svět hvězdo z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justino.
0: Ale Hugo...

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

nejmocnější zbraně. Na konci 6. dne stvoření k sobě Bůh svolal všechny živočichy. Přišla zvířata domácí i divoká, ptáci, ryby, plazy a společně se radovali, jak dokonale je Bůh stvořil. Každý tvor Bohu děkoval, ale ovce zůstávala před stvořitelovým trůnem smutná. Co ti chybí? Promluvil k ní Bůh. Proč se netěšíš jako ostatní zvířata? Ráda bych byla veselá, odpověděla ovce. Stvořil jsi mě však zcela bezbranou. Jak uhájím holý život? Chceš, abych ti dal drápy, jako má medvěd či jestřáb? Ptal se Bůh. Ovce zavrtěla hlavou. Tedy ostré zuby, jako má lev nebo vlk? Ne, řekla ovce. Přála bych si takové zbraně, které by mi pomáhaly a přesto nikomu neublížily. Bůh slova ovce zvážil a pak řekl. Toužíš po životě v lásce a míru a proto udělám, o co mě žádáš. Dám ti takové vlastnosti, se kterými obstojíš před každým zlem. A učinil ovci pokornou, oddanou

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hihlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hihlík ze včerejška přece.
2: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
1: Hihlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem Klep.

0: A dveře, to ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané licháče. Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
1: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
0: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
1: Že jo, souhlasil Hejlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se děti ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
0: To se ani nedivím.
1: Jenže vy jste jinej, zvolal Hejlík nadšeně. Vy nemusíte ladit. Klidně nosíte každou ponožku jinou.
0: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hejlíku, já jsem muzikant. Já přece musím ladit. A pak ho napadlo. Poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
1: To neřešte, odpověděl Hýhlí chlapácky. Já se pohlínu jinde, to za prvý. A za druhý máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
0: Tvůj dědeček je moudrý člověk, prohlásil pan Vavřinec vážně.
1: To je, ale člověk není. On je lichožrout. Jako já.
0: Hejlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
1: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
0: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že... Kamarádi, se musí vidět a můžeš mi říkat Egone.
1: Kamarádi, Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
0: Už to tak vypadá.
2: Přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
0: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
1: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
0: Tak už běž.
2: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
1: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hejlík. Ta chodba je totiž tajná. Eko ne?
0: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc, řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Mes ami, oh la la. Moji malí, milí kouzelničtí přátelé, jsem tu opět já, váš přítel z křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ně koukám zcela ohromen, vypadá jako zázrak, nespa? No. Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte, například papírovou utěrkou, a zkuste to znovu a rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása, vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. Oh,
mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Kapitola 2. Dobího varování. Byl to spíš div, že se Harry ovládl a nezačal křičet. Maličké stvoření na posteli mělo ohromné netopíří uši a vypůlené zelené oči, veliké jako tenisové míče. Harry mu bylo okamžitě jasné, že právě tyho dnes ráno pozorovali ze živého plotu kolem zahrady. Zatímco upřeně zírali jeden na druhého, zaslechl Harry z předsíně Dudleyho hlas.
1: Pane a paní Masonovi, dovolíte, abych vám pověsil kabáty?
0: Stvořeníčko sklouzlo z postele a uklonilo se tak hluboce, až se špičky dlouhého, tenkého nosu dotklo koberce. Harry viděl, že má na sobě něco, co vypadalo jako starý povlak na polštář z rozpárky pro ruce a otvory pro nohy. Nazdar, pozdravil Harry nervózně.
1: Harry Potter!
0: Ozvalo se stvořeníčko vysokým, pronikavým hláskem a Harry si byl jist, že jeho slyšet až dole pod schody.
1: Kdo by s vámi se chtěl setkat už dávno, pane? Je to pro mě nesmírná čest.
0: Díky, řekl Harry. Opatrně se protáhl podél stěny a dosedl na židli u psacího stolu vedle Hedviky, která spala ve své velké kleci. Měl chuť se zeptat, co si zač. Ale připadalo mu to však příliš neurvalé a tak se raději zeptal, kdo si?
1: Dobby, pane. Prostě Dobby. Domácí skřítek.
0: Písklo stvořeníčko. Skutečně? Protáhl Harry. Nechci být neomalený nebo tak, ale tohle není právě ta nejlepší chvíle, abych měl tady u sebe domácího skřítka. Z obývacího pokoje se ozval ječivý, neúpřímný smích tety Petunie. Skřítek svěsil hlavu. Nesnad, že bych tě viděl nerad, dodal honem Harry, jenže máš k tomu nějaký zvláštní důvod, abys tu byl?
1: Ano, pane, ovšem,
0: řekl Dobby vážně.
1: Dobby vám přišel říct, pane. Je to velice těžké, pane. Dobby neví, odkud má začít.
0: Posaď se. Vybídl ho Harry zdvořile a ukázal na postel. K jeho zděšení skřítek propukl v pláč. Ve velice hlasitý pláč.
1: Posadit, kvílel. Nikdy, ještě nikdy.
0: Harry měl dojem, jako by hlasy dole utichly. Promiň, řekl šeptem. Nechtěl jsem tě urazit ani nic podobného.
1: Urazit Dobbyho, zajíkal se skřítek. Dobby mu ještě nikdy žádný kouzelník neřekl, aby se posadil. Jakoby mluvil s někým sobě rovným.
0: Harry se pokoušel syknout pst a zároveň se tvářit pozbudivě. Přiměl Dobbyho, aby si vylezl zpátky na postel. A skřítek tam teď seděl a škytal. Vypadal jako veliká, velice ošklivá loutka. Nakonec se přece jen dokázal ovládnout a kulil na Harryho očiska plná slz a nábožného obdivu. Zřejmě si moc slušných kouzelníků nepotkal, řekl Harry ve snaze mu dodat odvahy. Dobby zavrtil hlavou. Pak bez jakékoliv výstrahy vyskočil, začal zuřivě mlátit hlavou do okna a křičel přitom:
1: Ten neřád Dobby, ten neřád Dobby!
0: Nech toho, co to děláš, sykl Harry, vymrštil se jako střela a posadil Dobbyho zpátky na postel. Hedvika se probudila s obzvlášť hlasitým skřekem a divoce tloukla křídly o mříže klece.
1: Dobby se musel potrestat, pane.
0: Vysvětlil skřítek a trošinku zašilhal.
1: Dobby málem řekl něco špatného o své rodině, pane.
0: O tvé rodině?
1: O rodině kouzelníků, u které Dobby slouží, pane. Dobby je domácí skřítek. Musí napořád sloužit jednomu domu a jedné rodině.
0: A oni vědí, že jsi tady? Zeptal se Harry zvědavě. Dobby se roztřásl.
1: Ne, pane, to ne. Dobby se bude muset velice tvrdě potrestat za to, že za vámi přišel, pane. Dobby si bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Kdyby se to někdy dozvěděli, pane...
0: A to si nevšimnou, že jsi přivřel uši do dvířek u trouby?
1: Dobby o tom pochybuje, pane. Dobby se každou chvíli musí za něco potrestat a oni ho přitom klidně nechávají, pane. Kolikrát mu ještě uloží, aby si přidal nějaký trestík navíc.
0: Tak proč u nich zůstáváš? Proč neutečeš?
1: Domácí skřítek se musí na svobodu jedině propustit, pane. A tahle rodina Dobby ho nikdy nepropustí. Dobby bude své rodině sloužit, dokud neumře, pane.
0: Harry vytřeštil oči. A já jsem si myslel, kdo ví, jak na tom nejsem špatně, když tu mám vydržet ještě 4 týdny, řekl. Když tě tak poslouchám, připadají mi Dursleyovi skoro jako Lidumilové. A nemůže ti někdo pomoct, třeba zrovna já? téměř v zápěti zalitoval, že to vyslovil. Doby znovu propukl v díku plné kvílení. Prosím tě, zašeptal Harry, prosím tě, utiš se, jestli Dursleyvi něco uslyší, jestli se dozvědí, že jsi tady.
1: Harry Potter se ptá, jestli může Dobby mu pomoct. Dobby už slyšel o vaší slávě, pane, ale o vaší dobrotě neměl ani tušení.
0: Harry úplně cítil, jak rudne a řekl, všecko, co si kdy slyšel o mé slávě, jsou samé nesmysly. Nejsem dokonce ani nejlepší v našem ročníku v Bradavicích, to je Hermiona a ta... Hned však zmlkl, poněvadž myšlenka na Hermionu ho zabolela.
1: Harry Potter je až příliš skromný,
0: řekl Dobby uctivě a oči jak koule mu zářily.
1: Harry Potter vůbec nemluví o svém vítězství, nad tím jehož jméno nesmíme vyslovit.
0: To myslíš Voldemorta? Zeptal se Harry. Dobby si dlaněmi zakryl své netopíří uši a zasténal.
1: Nevyslovujte to jméno, pane. Prosím vás, nevyslovujte ho.
0: A provině, řekl honem Harry. Znám spoustu lidí, kterým se to nezamlouvá, třeba můj kamarád Ron. Znovu se zarazil, poněvadž při pomyšlení na Rona ho také zabolalo u srdce. Dobby se naklonil k Harrymu, oči jak reflektory od auta.
1: Dobby se doslechl,
0: pronesl chrapavě,
1: že je to jen pár týdnů, co se Harry Potter už podruhé utkal s pánem zla a znovu unikl.
0: Harry přikývl a v Dobbyho očích se náhle zaleskly slzy.
1: Ach, pane!
0: Zajíkal se a utíral si obličej cípem špinavého povlaku, který měl na sobě.
1: Harry Potter je tak statečný a odvážný. Čelil v životě už tolika nebezpečí. Dobby ovšem přišel Harryho Pottera chránit, přišel ho varovat, i když si za to bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Harry Potter se nesmí vrátit do Bradavic.
0: Do ticha, které v pokoji najednou zavládlo, doléhalo jen cinkání vidliček a nožů z dola a vzdálené hřímání strýce Vernona. Cože? Vykuktal Harry. Ale já se tam musím vrátit. 1. září začíná škola a navíc to je to jediné, co mě udržuje při životě. Ty nemáš tušení, jaké to tady je. Já sem nepatřím, patřím do vašeho světa, do Bradavic.
1: Ne, to ne.
0: Pištěl Dobby a kroutil hlavou tak prudce, až mu uši pleskaly.
1: Harry Potter musí zůstat tam, kde je v bezpečí. Je příliš slavný a má příliš dobré srdce, než abychom ho ztratili. Jestliže se Harry Potter vrátí do Bradavic, hrozí mu smrtelné nebezpečí.
0: Ale proč? Zeptal se Harry překvapeně.
1: Může za to spiknutí, Harry Potter. Spiknutí, při kterém se ve škole čará kouzel v Bradavicích, mají letos stát nejhroznější věci.
0: Šeptal Dobby a náhle se celý roztřásl.
1: Dobby o něm ví už několik měsíců, pane. Harry Potter se nesmí vystavit nebezpečí. Je příliš důležitý, pane.
0: Jaké hrozné věci se mají stát? Zeptal se Harry i hned. A kdo je připravuje? Dobby vydal podivný zvuk, jako když se dusí a pak začal zběsile tlouct hlavou o zeď. Rozumím, vykřikl Harry a uchopil skřítka z ruku, aby mu v tom zabránil. Nesmíš to říct, už to chápu, ale proč varuješ mě? Naráz mu probleskla hlavou nepříjemná myšlenka. Počkej, a nemá to náhodou, co dělat z ty víš s kým. Stačí, když zakrutíš hlavu nebo přikývneš, dodal chvatně, když Dobby znovu přiblížil hlavu nebezpečně ke stěně. Dobby zakroutil hlavou.
1: Ne, s tím jehož jménem nesmíme vyslovit ne.
0: Oči měl přitom široce rozevřené, jako by se Harry mu pokoušel něco naznačit. Harry však neměl tušení, oč jde. Žádného brata přece nemá, nebo snad ano? Dobby zakroutil hlavou, oči ještě víc rozevřené než předtím. Pak už mě ale nenapadá nikdo jiný, kdo by v Bradavicích mohl způsobit hrozné věci, řekl Harry. Konec konců je tam přece Brumbál. Víš snad, kdo je to Brumbál? Dobby se uctivě uklonil.
1: Albus Brumbál je největší ředitel, kterého Bradavice kdy měli. Dobby to ví, pane. Dobby slyšel, že Brumbálova moc se vyrovná té, jakou měl ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, když byl na vrcholu svých sil. Jenže, pane,
0: a Dobýho hlas se změnil v naléhavý šepot.
1: Jsou schopnosti, které ani Brumbál. Schopnosti, které žádný slušný kouzelník.
0: A než ho Harry stačil zarazit, Dobby sklouzl z postele, popadl jeho stolní lampu, začal se s ním mlátit po hlavě a ječel, až to trhalo uši. Dole se rozhostilo nenadálé ticho. Vteřinu na to Harry, kterému divoce bušilo srdce, zaslechl strýce Vernona, jak vyšel do předsíně a říká:
2: ten rošťák Dudley určitě nechal puštěnou televizi.
0: Honem zmiz do skříně, sykl Harry a nacpal Dobbyho dovnitř, přibouchl dvířka a vrhl se na postel právě ve chvíli, kdy se pohnula klika u dveří.
2: Co? Tady k čertu provádíš?
0: Procedil strýc Vernon přes zaťaté zuby z tváři děsivě blízko Harryho obličeje.
2: Právě si zkazil pointu mého vtipu o japonském hráči golfu. Ještě jednou cekni a budeš litovat, že ses vůbec narodil, kluku.
0: A hřvotně vydupal ven. Roztřesený Harry pustil Dobbyho ze skříně. Vidíš, jak to tu chodí, řekl. Už chápeš, proč se musím vrátit do Bradavic. Je to jediné místo, kde mám, tedy kde myslím, že mám kamarády.
1: Kamarády, kteří Harrymu Potterovi ani nepíšou?
0: Zeptal se Dobby poťouchle. Myslím, že prostě jenom... Počkej, řekl Harry a svraštil čelo. Jak ty můžeš vědět, že mi kamarádi nenapsali? Dobby zašoupal nohama.
1: Harry Potter se na Dobbyho nesmí zlobit. Dobby to dělal jen pro jeho dobro.
0: Takže ty jsi přede mnou dopisy od nich schovával?
1: Dobby je má tady, pane,
0: řekl skřítek. Čiperně poodstoupil, aby na něj Harry nedosáhl a z povlaku, který měl na sobě, vytáhl tlustý svazek obálek. Harry ihned poznal Hermionino úhledné písmo, Ronovu nepořádnou čmáranici a dokonce i kliky háky, které vypadaly, jako by je psal Hagrid, bradavický hajný. Skřítek na Harryho úzkostně zamžoural.
1: Harry Potter se nesmí zlobit. Dobby doufal, kdyby si totiž Harry Potter myslel, že na něj kamarádi zapomněli, tak by se Harry Potter do školy už ani nechtěl vrátit, pane.
0: Harry ho neposlouchal. Chňapl po dopisech, ale Dobby odskočil z jeho dosahu.
1: Harry Potter je dostane, pane, když Dobby mu dá slovo, že se do Bradavic nevrátí. Ach, pane, čeká tam na vás nebezpečí, kterému se nesmíte vystavit. Slibte mi, že se tam nevrátíte, pane.
0: Ne, rozlobil se Harry. Dej mi ty dopisy od kamarádů.
1: Pak ovšem Harry Potter nedává Dobby mu na vybranou,
0: pronesl skřítek smutně. A než se Harry stačil pohnout, vrhl se ke dveřím ložnice, otevřel je a tryskem vyrazil po schodech dolů. Harry se vyřítil za ním, i teď se však snažil nestropit žádný hluk. V ústech měl sucho a žaludek až někde v krku. Posledních 6 schodů zvládl jediným skokem, dopadl na koberec před síní jako kočka a rozlíšil se, kde je Dobby. Z jídelny slyšel strýce Vernona, jak říká:
2: vypravujte Petunii tu legrační historku o těch amerických instalatérech, pane Mason. Nemůže se dočkat, až ji konečně uslyší.
0: Harry proběhl před síní do kuchyně a měl pocit, že má žaludek opravdu až v krku. Mistrovské dílo tety Petunie, její puding, celá ta hora šlehačky a cukrových fialek se vznášelo málem u stropu. Nahoře na kredenci se v koutě krčil Dobby.
2: Ne! Zakrákal Harry. Prosím tě, vždyť oni mě zabijí.
1: Harry Potter musí slíbit, že se nevrátí do školy.
2: Dobby, prosím.
1: Slibte mi to, pane.
2: Nemůžu.
0: Dobby se na něj truchlivě podíval.
1: V tom případě to Dobby musí udělat, pane. Bude to pro dobro Harryho Pottera.
0: Puding dopadl na podlahu, jen to zadunělo a Harry mu se zastavilo srdce. Jak se mísa rozbila na kusy, šláčka se roztříkla po okrech a po stěnách. A Dobby s prásknutím, jako když švihne bičem, byl najednou ten tam. V jídelně se strhl pokřik a do kuchyně se vřítil strýc Vernon. Našel tam Harryho, který se s děšením nemohl ani hnout a od hlavy až k patě po něm stékal tetin puding. Zpočátku se zdálo, že strýc Vernon dokáže celou tu událost zamluvit.
2: To je náš synovec, je duševně nevyrovnaný, setkání s cizími lidmi ho vždycky rozruší, proto jsme ho nechali nahoře.
0: Vykormidloval vyděšené manžele Masonovi zpátky do jídelny, slíbil Harrymu, že jakmile odejdou, seřeže ho, až z něj vyrazí duši a strčil mu do ruky smeták. Teta Petunie vydolovala z mrazničky nějakou zmrzlinu a Harry, který se ještě pořád třásl, začal dávat kuchyň do pořádku. Možná by strýc Vernon i přesto dokázal svou zakázku dojednat. Nebýt sovy. Po večeři teta Petunie právě podávala kolem stolu krabici s mátovými bombony, když do jídelny vletěla oknem veliká sova pálená. Upustila paní Mejstlové na hlavu nějaký dopis a zase vyletěla ven. Paní Mejstlová začala vřískat, jako když ji na nože berou, a vyřítila se z domu. Cestou ještě vykřikovala něco o bláznech. Pan Mason se zdržel jen tak dlouho, aby Dursleyovým vysvětlil, že jeho žena má smrtelnou hrůzu z ptáků všeho druhu i velikostí, a zeptal se, jestli to snad měl být vtip. Harry stál v kuchyni a křičovitě svíral smeták, aby se měl čeho podržet, když se k němu strýc Vernon neúprosně blížil. Ďábelský lesk v malinkých očkách.
2: Přečti si to!
0: Zasyčel zlobně a mával dopisem, který sova přinesla.
2: No tak čti!
0: Harry vzal dopis do ruky. Přání k narozeninám to nebylo ani náhodou. Vážený pane Potter, dostali jsme zprávu, že ve vašem bydlišti bylo dnes večer v 9:12 použito vznášecí kouzlo. Jak je vám známo, nezletilým kouzelníkům není dovoleno používat kouzla jinde než ve škole. Takže další provozování kouzel z vaší strany by mohlo mít za následek vaše vyloučení z řečené školy. Výnos o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků z roku 1875 odstavec C. Chtěli bychom vám rovněž připomenout, že jakákoliv kouzelnická činnost spojená s nebezpečím, že by ji mohly postřehnout osoby z nekouzelnické veřejnosti, mudlové, představuje závažný přečin podle oddílu 13 zákona o utajování vydaného Mezinárodním sdružením kouzelníků. I přesto vám přejeme příjemné prázdniny. Se srdečným pozdravem, Mafalda Hopkirková, odbor nepatřičného užívání kouzel, ministerstvo kouzel. Harry vzhlédl a naprázdno polkl.
2: Vůbec si nám neřekl, že mimo školu nesmíš kouzla používat,
0: zařímal strýc Vernon a v očích mu tančila zběsilá světélka.
2: Nejspíš ses o tom zapomněl zmínit. Asi ti to nějak vypadlo.
0: Sápal se na Harryho jako obrovský buldog s vyceněnými zuby.
2: Takže pro tebe mám novinku, Darebo. Teď tě dám pod zámek. Do té školy se už nevrátíš. A nikdy. A jestli se nějakým kouzlem zkusíš dostat ven, oni sami tě vyloučí.
0: Chechtal se jako blázen a vlekl Harryho zpátky nahoru. Strýc Vernon opravdu dodržel slovo. Příštího dne ráno zaplatil zámečníkovi, aby na Harryho okno připevnil mříže, a sám pak ve dveřích ložnice udělal kočičí dvířka, kterými Harrymu třikrát denně strkali dovnitř malé dávky jídla. Ráno a večer ho pouštěli ven, aby si mohl dojít do koupelny, jinak byl v pokoji zamčený celých 24 hodin. Ani po třech dnech Dursleyovi nebudili sebemenší dojem, že by se dali obměkčit. A Harry neviděl žádné východisko z pasti, ve které se octl. Ležel na posteli a díval se, jak za mřížemi na okně zapadá slunce, a sklíčeně přemýšlel, co s ním bude. Co by mu bylo platné dostat se z pokoje pomocí kouzel, kdyby ho za to vyloučili z bradavic? Život v Zobí ulici byl však ještě úděsnější než kdykoliv předtím. Teď, když Dursleyovi věděli, že se ráno neprobudí jako netopíři, přišel Harry o svou jedinou zbraň. Doby ho možná zachránili před strašlivými událostmi v bradavicích, ale jak to tak vypadalo, čekala ho nejspíš smrt hladem. Kočičí dvířka klapla. Objevila se ruka tety Petunie a strčila do pokoje misku polévky z konzervy. Harry, kterému se žaludek svíral hlady, seskočil z postele a zdvihl ji. Polévka byla úplně studená. Přesto však jí polovinu vypil jediným douškem. Pak přešel pokojem k hedvičtině kleci a vyklopil rozmáčenou zeleninu ze dna misky do jejího prázdného krmítka. Sova se načepířila a podívala se na něj s krajním znechucením. Jen nad tím neohrnuj zobák, to je všecko, co máme, řekla Harry nasupeně. Položil prázdnou misku zase na podlahu vedle kočičí záklopky a natáhl se zpátky na postel, ku podivu ještě hladovější než před polévkou. Pokud za 4 týdny bude ještě vůbec naživu, co se stane, když se v bradavicích neobjeví? Pošlou ho někam, aby se zjistilo, proč nepřijel? Dokážou Dursleyovi přimět, aby ho pustili? V pokoji začínala housnout tma. Harry byl vyčerpaný, břiše mu kručilo a hlavou mu vířily stále tytéž nezodpověditelné otázky, až nakonec upadl do neklidného spánku. Zdálo se mu, že ho vystavují v zoologické zahradě a na kleci, že má štítek nezletilý kouzelník. Lidé na něj přes mříže polili oči, jak tam leží, hladový a zesláblý, na slaměné podestýlce. Zahledl v davu Dobrýho tvář a začal hlasitě křičet a prosit o pomoc. Dobrý však opáčil:
1: tady je Harry Potter v bezpečí, pane.
0: A zmizel. Potom se objevili Dursleyovi a Dudley sloumal mřížemi klece a smál se mu. Přestaňte, zamumlal Harry, jak mu řachtavý zvuk narážel do rozbolavělé hlavy. Dejte mi pokoj, nechte to, já chci spát. Otevřel oči. Mřížemi na okně se linulo dovnitř měsíční světlo. A někdo se na něj opravdu přes mříže vyjeveně díval. Někdo s pihovatou tváří, rudými vlasy a dlouhým nosem. Venku před Harryho oknem byl Ron Weasley.

0: rybky.
1: Muž jde v zimě na ryby. Seká díru do ledu a najednou slyší hlas.
2: Tady nic nechytíš.
1: Popojde tedy dál, začne znova sekat díru do ledu a zase slyší.
2: Tady opravdu nic nechytíš.
1: Popojde tedy ještě dál, ale jakmile začne sekat díru do ledu, ozve se hlas.
2: Tady fakt nic nechytíš.
1: Muž se zmateně ozve.
2: Kdo to pořád mluví?
1: A zhora se ozve.
2: To jsem já, správce zimního stadionu. Tak tam opravdu nic nechytíš.

Poklad ze snu. V polském městě Krakově žil kdysi rabín Isaac ben Jekel. Byl bohabojný a dobrý, ale v jeho obci vládla věčná chudoba a tak se ani rabínovi nevedlo dobře. Isaac ben Jekel nikdy nevyšel ze starostí. Za co žena koupí rybu na šabat? Kde vzít peníze na opravu synagógy? Jak zaplatit nový svitek Tóry? Sotva Isaac vyřešil jednu nesnás, přibyly mu hned dvě další. A rabín s trpkostí říkal, že jediné, co mu nechybí, jsou dluhy. Isaac ben Jekel se svou bídou rmoutil, ale jeho žena Jenta se zlobila. Isaacu, říkala pořád, nemáme co jíst a ty jen čekáš na zázrak. Udělej něco. Eliáš Hasofer změnil v nouzi tok řeky. Proč by Bůh nepomohl i tobě? Po takových slovech Isaac ještě více zesmutněl. Jak by se on, obyčejný rabín, mohl srovnávat se zázračným učencem Hasoferem? Když před mnoha lety krakovští studenti z nenávisti k židům házeli do proudu visly jejich děti, postavil se Eliáš Hasofer na břeh řeky, poručil, aby nevinné oběti nechala naživu a vody ho poslechly. Vynesli děti na břeh a zlé studenty strhli do svých vírů. Rabínovo vědění a čarovná moc tak nebožáky zachránili, ale Eliáš Hasofer se s tím nespokojil. Přál si, aby dětem nehrozilo nebezpečí ani po jeho smrti, a proto visle vydal nový příkaz. Změnil její řečiště. A od těch dob řeka tekla místy, kde židé nebydleli. Každý v Krakově znal tento příběh, ale Isaac ben Jekel cítil, že takovou moc jako Eliáš Hasofer nemá. Neznal tajné knihy, jeho duše se neučila moudrosti v nejvyšších nebích. A tak Isaac na nářky své ženy neodpovídal a jen ve skrytu duše doufal, že v jeho tajemném mlčení najde Jenta naději na lepší časy. Tak plynul rok za rokem. Jednou v zimě však měl Isaac několik nocí za sebou prazvláštní sen. Pokaždé se mu v něm zjevil starý muž se štrajmlem, velkou kožešinovou čepicí, jakou nosili východní židé, a řekl: Isaacu, jdi do Prahy a kopej pod mostem, který vede ke Královskému hradu. Najdeš tam poklad. Isaac na sny nikdy nedal, ale když se mu o muži zdálo po čtvrté a po páté, přece jen se začal chystat na cestu do Prahy. Vzal si uzlíček s nejnutnějšími věcmi a šel, dokud na obzoru nespatřil věže hlavního města Čech. Vyhledal v něm most vedoucí ke Královskému hradu, ale jen co ho uviděl, pocítil zklamání. Most byl dlouhý a navíc ho hlídal strážný. I kdyby Isaac u řeky kopal den co den, pobyl by v Praze hezkých pár měsíců. Jenže rabín se do práce ani nepustil. Jak by také mohl, když nechtěl upoutat strážcovu pozornost? Rabi Isaac ben Jekel trávil na mostě dlouhé hodiny a zakrátko i dny. Od rozednění do noci přemítal, jak by vyplnil příkaz starce ze snu, ale ať si lámal hlavu sebevíc, nic kloudného ho nenapadlo. To mám z toho, že jsem spoléhal na sny, říkal si nakonec rozezleně. Není každý prorok, aby mohl věřit svým viděním.
Isaac se otočil a chtěl se vrátit do Krakova, když tu si ho zavolal strážný. Dlouho tě už pozoruji, řekl rabínovi. A moc by mě zajímalo, proč tady na mostě pořád okouníš. Isaac zrozpačitěl. Vyprávět o snu se mu nechtělo, ale nic jiného mu nezbývalo. Popravdě řekl, proč přišel do Prahy, a strážný se hlasitě rozesmál. Jak ses mohl dát tak napálit? Plácal se pobaveně do stehen. To já, kdybych věřil hloupým snům, byl bych už dávno v Krakově. A co se ti zdálo? Zeptal se rabín zvědavě. Že mám jít k chudému židovi, který se jmenuje Isaac ben Jekel, a kopat u něj doma pod pecí, odpověděl strážný. Prý tam má schovaný ohromný poklad. Zbrojnož se odmlčel a důvěrně se k Isaacovi naklonil. Slyšel jsi někdy větší nesmysl? Jak by někdo, komu patří poklad, mohl být chudý? A i kdybych věřil, že poklad na místě je, jak bych Isaaca našel? To bych mohl rovnou rozkopat celé město. Strážný domluvil a Isaac ben Jekel se vydal k domovu. Spěchal, jako by utíkal před smrtí, a ani se s ženou pořádně nepřivítal, popadl motyku a začal kopat pod pecí. Jenta ho zděšeně pozorovala, ale její údiv se zakrátko změnil v radost. Motyka narazila na kovanou truhlu a když ji rabín otevřel, rozsvítila se celá místnost září tisíců zlatých dukátů. Od té doby už rabi Isaac ben Jekel ani jeho obec nepocítili nouzi. Rabín nechal postavit novou synagogu, každého, komu se špatně vedlo, štědře obdaroval. Isaacova žena Jenta byla spokojená a vůbec jí nevadilo, že její muž není takový divotvorce jako Eliáš Hazofer. Isaac se pak až do smrti věnoval svatému studiu. Vyučoval, vykládal učení Tóry a jeho šabatové kázání, draša, bylo vždy nejlepší v celém Krakově. Bůh nám stále pomáhá, říkával při něm Isaac ben Jekel často. Ale jen on ví, co je pro člověka nejlepší. Někoho posílá z domu, aby v cizině našel štěstí, jiného vede do světa, aby mu ukázal, že štěstí má hledat pod vlastní střechou. A tak tomu bylo i se mnou.

0: kluci, holky, babičky,
1: učitelky, rybičky.
0: Pro známé i neznámé dneska tady zpíváme. Já mám tetu.
1: V kabaretu.
0: Krásně tančí.
1: Občas jančí.
0: To když vidí. Málo lidí. V kabaretu. Je to prostě teta má.
1: Ne, je to moje teta.
0: Ne, to je moje teta.
1: Ne, je to moje teta.

0: Pro známé i neznámé, dneska tady zpíváme.
1: Ta teta má i bratra?
2: Má i bratra.
1: Kouká z patra?
2: Kouká z patra.
1: Má 2 metry?
2: Má 2 metry.
1: Nosí svetry?
2: Nosí svetry.
0: Zpívá krásně, skládá básně.
1: Kouká z patra?
2: Kouká z patra.
1: Moje teta bratra má.
2: Ne, moje teta bratra má.
1: Moje teta má bratra.
2: Ne, moje

0: Ruf, ruf.
1: Já jsem pes. A kdo je víc?
0: Ruf.
1: Umím štěkat na měsíc.
0: Ruf, ruf.
1: Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: Ruf.
2: A teď ještě jednou.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
1: To mám pověsit záclony. Babinka je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
0: To co je?
1: A co ti je?
0: A co by bylo?
1: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
0: Ne, umytý.
1: Aha. A na co se pořád koukáš?
0: A na fotbal.
1: Aha. A baví tě to?
0: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
1: Ukáž. Jo, nechybí, jsou tam obě dvě.
0: Ale tomu ty nerozumíš.
1: No, vola, branky poznám. Ty jsou...

0: Já mu do obličeje nakoukala.
1: Víš co, jdi se raději pověsit.
0: Co?
1: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
0: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
1: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
0: No, to já vím taky.
1: Je! Gól! Viděla jsi?
0: Bodej! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
1: To není kravata, ale vyplazený jazyk.
0: Chudáček, že si raději neodpočine.
1: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
0: No, teď jo. Jen co si vezmu žebřík.
1: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sanitku.

0: Figy hádanka.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
2: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk, ťuky ťuky ťuky ťuk.
0: No a teď ještě jednou.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
2: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk. Ťuky, ťuky, ťuky, ťuk.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Čes.
1: On, to je on.
0: Je on, on,
1: je on. Máme energii, buďme na ní hodní. Dan, od koho je?
0: Je vodní.
1: Je vodní.
0: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Na kopci ponožek. Profesor Kadeřábek trval na tom, že svého lichožroutího přítele dovede až domů, aby se mu náhodou něco nestalo. A Ramsesovi dalo hodně práce, než se z té nabídky vykroutil. Nemohl přece prozradit, že celá rodina bydlí v jeho vile na půdě. Proto nechal profesora zajít domů a chvíli se ještě procházel.

0: odcházel. Bál se, jak ho otec uvítá, když přijde s tou smutnou zprávou. Jistě bude zuřit a může mu říct, že se ukázal profesorovi Kadeřábkovi, že spolu kamarádí. To rozhodně ne. Dobře věděl, co si jeho otec o lidech myslí.
1: Lidi, ať jsou sticha,
0: křičel pokaždé, když na to přišla doma řeč.
1: Krademe jim ponožky, no a co? Jsme přece lichožrouti.
0: Ale
1: sežral snad někdy lichožrout jinýho lichožrouta?
0: Někdy v celý historii našeho rodu. A lidi? Lidi jsou lidožrouti. Vážně? Divil se pokaždé Ramses i jeho bratr. To jako lidi žrou lidi? Za hladu? Otec se tvářil smrtelně vážně.
2: Snad to dělali i z hladu, ale hlavně jen tak z plezíru. Nejdřív někoho zajali, pak ho přivázali ke kůlu, bobnovali a tancovali kolem něho různý tance a nakonec si ho uvařili a snědli.
0: Ale teď už lidožrouti nejsou, že ne?
2: Jsou. Jenom se to víc tutlá.
1: Je pořád lepší, že se požírají mezi sebou, než aby jedli nás.
0: Končíval otec vždycky debatu. A ještě přidal poučení.
1: Pamatujte, hoši, že my, lichožrouti, si lidi chováme jen kvůli tomu, že nám dávají ponožky. Nic víc. A proto žádný kamarád čofty s panem domácím. Co pak si myslíte, že se ten náš profesor kamarádí s nějakou krávou? Jen proto, že mu dává mlíko? Nekamarádí, ale mlíko pije. Že jo?
0: I když to otec říkal naprosto přesvědčivě, neuměl si Ramses představit, že by pan Kadeřábek zajal paní Voráčkovou, přivázal ji ke kůlu a tančil kolem ní různé tance a pak si ji uvařil. Tohle se Ramíkovi honilo hlavou a takhle otce doma našel. Velký šéf seděl uprostřed místnosti na kopci ponožek a vydával zvuk, jako když uchází přehuštěná pneumatika. Táto? Ramses se hrozně vylekal.
3: Ramíku, kde jsi byl? Měl jsem o tebe strach.
0: Tohle tedy nečekal. Táta mu řekl Ramíku. Dokonce měl o něho strach. A tak se k otci na ten kopec ponožek vyšplhal a všechno mu pověděl. I o Jihlíkovi mu řekl jen... Profesora Kadeřábka si nechal pro sebe.
3: Tak Kudla Dederon, říkáš?
0: To jméno si dvakrát zopakoval. Pátral v paměti, jestli o něm někdy slyšel.
3: Kdo to sakra je?
0: Ramses si nebyl jistý, zdali má říct, že o něm Jihlík něco ví. Také byl strašně ospalý. Oči už nedokázal otevřít a hlava mu padala. Otec si toho všiml.
2: No nic, zabručel.
3: Tak běž, Ramíku, spát. Ráno si na to výkupný posvítíme.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kdepak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko. Půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku a světlo namířte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

a bylo jara. Všechno kvetlo, ale maminka byla jaksi moc daremná. Milé dítě, nesmíš to s tím ženěním odkládat, vidíš? Já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Vždyť já nikoho neznám. Ale vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti poví. A tatínek už ani nečekal. Noci se jim zdály být ještě chladny. A když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a do Jana byla světnička hotova. Taková krásná, jako malovaná. Tak, broučku, začala jednou Janinka, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka nikam nemůže. Ale když já žádnou neznám, i kdybys jen chtěl, však ty bys znal, dej si pozor, abys nebyl zas neposlušný. A koho pak bych já znal? Koho? Co pak neznáš? Berušku? Berušku, tu? Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda. I bodeď by tě neměla ráda a teprv bude mít, až jen si ji vezmeš a je hodná a poslušná. Ale já bych raději, broučku, nemysli na to, co není a drž se toho, co je. Berušku znáš a víš, že je poslušná a jiné neznáš. A já nemám žádnou tak ráda jako Berušku. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo. A tak už Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslel přitom na Berušku. Tak Broučku, co pak ti říkala Janinka? Ptala se maminka. Abych prý si vzal Berušku, že je hodná a poslušná. I arciť, já o hodnější nevím a tatínek také ne, tak jen tam jdi a řekni o ní. Maminko, já tam nepůjdu. Milé dítě, kdo pak by tam šel? To ty tam musíš jít. Vždyť oni tě budou rádi vidět. Vidíte tatínku, aby šel sám. No a když tatínek, že ano, tedy zůstali na tom, že zítra přiletí o něco dříve a že si ke kmotříčkovi zajde. A druhý den přiletěl Brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Mamince kanuli slzy po tváři, tak jen jdi, hledej, co by se Pánu Bohu líbilo a dobře pochodíš. A Brouček šel. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahledl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? A když tam Beruška nebyla, tak Brouček se neostýchal. Milá kmotřičko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotřička se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda, ale tu vpadl do toho kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi. A maminku také.
A tebe jsme také mývali rádi, ale víš, že máme jen Berušku, že bychom zůstali sami. Proto si to musíme rozmyslet. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti povíme. A Brouček se už nezdržoval dál s Pánem Bohem a šel domů. Myslel, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslela, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když Brouček o tom přemýšlel, napadlo jej také, že by za týden mohl kmotříček říci, že mu ji nedá. A počal mít strach. I neboj se, těšila ho Janinka, jen buď pokorný, ať už ti ji dají nebo nedají. A Brouček svítil a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal a svítil a myslel na Berušku. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nevyšli. Berušku nebylo nikde ani vidět. Kmotříčka se jaksi smutně na Broučka dívala a milý Broučku, začal kmotříček, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mívali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se měla Beruška s tebou zlé. A tak my ti ji nemůžeme dát. No, Brouček byl jako omráčený. Ani nevěděl, kde mu hlava stojí, ale nějak se přece dostal ze světnice a jako by mu hlava hořela, letěl a letěl. U háječku pod skalou krásný vysoký vřes a v tom vřesu mech jako samet a v tom mechu krásná chaloupka. Brouček hned do světnice ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, no Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka. Slyšíš, Broučku, cože se ti stalo, pověz. A Brouček povídal, oni mi ji nedají. Že ti ji nedají a proč ti ji nedají? Že prý mají jen tu a že prý já budu neposlušný a že by se měla se mnou zle. A už zasplakal. I můj milý Broučku, jen se pěkně pokoř a neplač. Vždyť mají jen tu. Byť. A myslíš, že už budeš vždycky poslušný? Jen si nedůvěřuj. A kdybys měl být neposlušný, to by se měla Beruška s tebou zle. Já ti povím, jen se pokoř a buď poslušný. Však já o tom s kmotříčkem promluvím. A Brouček už neplakal a letěl domů. Maminka už byla plná úzkosti. I můj ty Broučku, co pak si tak uplakaný? Když oni mě jí milá maminko nechtějí dát, že prý budu neposlušný. Oni si to myslí. Maminka byla všecka udivena. Toho by se byla přece nenadála. Neříkala však nic a tatínek také nic, ale mrzelo je to oba, až se maminka dala do pláče. I neplačte, maminko, já jsem byl neposlušný, ale já si přeji už poslouchat. Však Janinka s kmotříčkem promluví. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčko, buďte tak laskáv, zastavte se na okamžik. A kmotříček se zastavil. Tak vy
Nechcete Broučkovi berušku dát. Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? No, on toho lituje a přeje si už poslouchat. A k Modříčku, jestli jste vy byl vždy poslušný, podívejte se mě do očí. Ale Kmotříček se díval na zem. A co pak chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala doma sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci s pánem Bohem, Kmotříčku. Kmotříček byl všecek spletený. Letěl a svítil a když už měl letět domů, povídá tatínkovi, řekněte tomu vašemu Broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl Brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel se podívat ke Kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, Broučku. Tak pojď dál. A Brouček šel dál. Já jsem si to rozmyslel, milý Broučku. A když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě beruška vzala. Ale musíš se jí zeptat. Kde pak je? Vaří v kuchyňce večeři. A tak šel Brouček za beruškou do kuchyňky. Už ji dávno neviděl. Byla taková silná a krásná. Stála u ohniště a vařila brambůrky. Celá červená, až hořela. Buď, že jí plamen do obličeje sálal, anebo že byla v rozpacích. Vítám tě, Broučku, co pak mě neseš? Ej, milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A Kmotříček řekl, že by nic proti tomu neměl, kdyby si mne vzala. Abych prý se tě zeptal, tak Beruško, nechtěla by si mne vzít? Já, víš, Broučku, já jsem tě mývala ráda, ale já, víš co, já si to rozmyslím. Přijď zase zítra. A s takovou Brouček odešel. Maminku to mrzelo, že se chce Beruška teprve rozmýšlet. A Broučkovi to také milé nebylo, ale byl krotký a pokorný a Janinka mu to schvalovala. Nic si z toho nedělej. Je-li Beruška hodná, však jí pán Bůh předsedá. A není-li hodná, buď rád, že ti ji nedá. Jen tam zítra zase jdi. Však už toho Beruška litovala. Co pak si mu řekla, Beruško? Ptal se jí Kmotříček, když přišla do světnice. Já jsem mu, tatínku, řekla, že si to musím rozmyslet. Rozmyslet? Co pak si chceš rozmyslet? Nemáš Broučka ráda? A neřekl ti, že já jsem ho poslal? Já... Ten Brouček z Roští není neposlušný. Brouček z Roští? Co je tobě do Broučka z Roští? Kdyby on byl přišel, tak by byl Brouček nepřišel. Ale Brouček přišel a říkal o tebe. A že byl neposlušný, on toho lituje a už poslouchá. A ty nechceš poslouchat? Nejsi-li ty 10x horší, nežli Brouček. A víc jí Kmotříček neřekl. Ale Beruška plakala a celou noc nespala a plakala. A když Brouček druhý den zas přišel, byla Beruška v kuchyňce a vařila brambůrky, všecka červená až hořela, buď že jí plamen do obličeje sálal, nebo že byla uplakaná. Vítám tě, Broučku. A už zas plakala. Co pak, Beruško, pláčeš? A
Odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. No a chtěla bys jsi mne vzít? I bodeť, že by chtěla. A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatbou neodkládalo, ale asi týden to přece ještě trvalo, když se muselo všecko umývat a cídit. A než se všichni hosté pozvali, a než se všechny koláče upekli, to jich bylo, ani se nemohli v komoře na prkna vejít. A Janinka, že jim pošle 3 zrnka vína, taková krásná modrá až do červena, tak, jak se z hroznu utrhla. A poslala, zjednala černého brouka, kováříka a Olím je na kolečku zavezl. A Janinka mu dobře zaplatila, ale k motřička mu přece ještě dala trochu mouky a krupice a jiskřičku másla a 3 hodně velké koláče. Ten byl rád, když měl doma hromadu dětí. A byla svatba. Ach, to bylo hostu. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a beruška, tatínek a kmotříčka, kmotříček a maminka, Janinka a ten starý brouček z roští a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce, začal kmotříček a brouček a beruška podali si ruce. A ty, broučku, vyznej, chceš-li mít berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A brouček vyznal, že ji chce mít vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, beruško, vyznej, chceš-li mít broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A tak buďtež v 1000 tisíců a žehnej vám Hospodin. A všichni opakovali, buďtež v 1000 tisíců a žehnej vám Hospodin. A šli zas do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zas zpívali a byli rádi a měli se dobře. A když tak zpívali, tu viděl brouček oknem tam výš na mezi za dubem malinkého broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama, díval se a poslouchal. Brouček vzal honem 2 koláče, 1 tvarohový a 1 makový a běžel ven. Zlatohlávku, pojď sem. Já mám dnes svatbu. Však já vím, že máš. Tak tu máš. Na, koláč. A dal mu koláč. Ba 2. 1 tvarohový a 1 makový. A zlatohlávek byl tolikrát a utíkal domů. Slunko už vycházelo, když všichni vstali, aby doprovodili berušku pod jalovec. Byli veselí, pokřikovali a zpívali, jenom kmotřička potichoučku plakala. A bylo po svatbě. Tatínek a maminka se odstěhovali na dvůr do světničky a beruška začala hospodařit. Hezky se jim vedlo a měli se rádi. Brouček a tatínek svítili, beruška vařila a uklízela, maminka jí radila a pomáhala. Ale dlouho to tak netrvalo. Jednou ráno, když už slunko zapadlo, seděli u snídaně. Polívčička stála na stole a brouček se modlil. O náš milý Bože,
povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Ještě neřekl amen a bác. Maminka spadla ze stolice na zem a bylo po ní. Honem k ní běželi, kropili na ní, křísili jí a volali. Ale nic na plat. To měli žalost. A tak jí u potoka pod Olšičkou vykopali hrobeček, zaplakali, pěkně jí tam uložili a třetí den tam kvetla chudobička bílá jako mléko. Však tam kvete podnes. A ta bělonká chudobička vedle, ta je tatínkova. Když on si to bral moc k srdci, svítil a svítil, ale chřadnul a světla mu ubývalo, až pak, že už nemůže a zůstal doma. A co se nestalo, jednou večer pod Jalovcem už byli po večeři, přiběhne kmotříčka. Prosím tě, Broučku, neviděl jsi kmotříčka, on posud není doma a slunce je už tak vysoko, já jsem plná strachu. Ne, kmotříčko, já jsem ho neviděl. A tatínek počal mít také starost. Tak to se mu něco stalo, jděte ho hledat. A šli ho hledat, volali a plakali, lítali a běhali, ale nikde nic a nikdo o kmotříčkovi nevěděl. To bylo nářku. Janinka kmotříčku těšila a těšila, ale kmotříčka se nedala potěšit. A teprv třetí den vypravoval Brouček, že tam v lese pod dubem nedaleko cesty vyrostla bělonká chudobička a ta, že tam jindy nebývala. Tak to je jeho chudobička. Ta žluna ho přece sežrala. Ach, ach. A plakali a naříkali. A tatínek chřadnul a chřadnul. Však já už tu také dlouho nebudu. Jen se mějte rádi a poslouchejte. A když jednou tatínek dlouho nešel ke snídani, šel se Brouček po něm do světničky podívat a tu on ležel na postýlce, nožičky sepjaté a všecek tuhý. To byl zase zármutek nad zármutek. A tak mu pod Olšičkou u potoka vykopali hrobeček, zaplakali, pěkně ho tam uložili. Třetí den tam kvetla chudobička, bílá jako mléko. Však tam kvete podnes. Kmotříčko, zůstávejte u nás, nebudeme tak sami, prosili Brouček a Beruška. Ale kmotříčka, že ne, ne, ne, milé děti, já musím doma umřít a od nás mne zanesete tam do lesa pod dub, rozumíte? A tak zůstali sami. Brouček a Beruška sami, kmotříčka sama, Janinka sama. Jen tam v Roští se ten mladý Brouček oženil a byli staří i mladí pohromadě. A tak zas svítili a svítili a když už slunce vycházelo, čekával Brouček na toho mladého z Roští a letěli spolu domů. A svítili a svítili a ta veliká silná paní v tom pěkném domě sedávala u stolu a psávala dlouhá psaní a ta malá holčička byla už taková velká a krásná, mívala dlouhou bělounkou zástěrku a pomáhala v kuchyni kuchařce. A ten bělovlasý Pavlíček, ne, ten tam nikde nebyl. Myslím, že byl někde na školách. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo.
A tak broučci, že už nikam nepoletí, jenom že se všichni ještě sejdou. A když si to kmotřička moc přála, takže se sejdou u ní. A sešli se ti zroští, mladí i staří, Janinka a Brouček s Beruškou. Měli koláče s tvarohem a smákem a Janinka jim poslala po kováříkovi celé zrnko vína, tak jak se z hroznu utrhlo, takové krásné, modré až do červena. A seděli kolem kamen a povídali, ale jak si jim to nešlo, když tam kmotříček už nebyl a tatínek také ne a maminka také ne, pořád si na ně vzpomínali a pomodlili se a počali se loučit. Ti zroští spěchali tam za stráň do roští, Janinka do mechu mezi vřes, ale Brouček s Beruškou zůstali u kmotřičky a že jí to všechno na zimu ucpou a urovnají. A ucpali jí to a urovnali. A když už letěli domů, povídal Brouček, poslouchej Beruško, pojďme také Janince pomoci. A šli. Janinka si to právě snášela z komory do kuchynky. Janinko, my vám jdeme pomoci. To jsme hloupí, že nás to dřív nikdy nenapadlo, vidíte. I toto, milé děti, vždyť já si to ještě mohu udělat sama, až leda bych nemohla. No, ale když jste přišli, tak mě pomozte. A pomohli jí. A pak se dali do práce doma. Však už bylo hodně zima. Snesli si všecko do kuchyňky, zavřeli dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali dveře i okna mechem a teď ať si třeba mrzne. A pomodlili se a lehli a spali a spali a spali. Och, to se jim to spalo.

jsem šel přes Pražský most, našel jsem stříbrný groš. Najedl jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost. Najedl jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost.

0: paní učitelka říká: tak děti, teď se mi pěkně představíte.
1: Já jsem Prokop Buben.
0: To je mi líto, říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?
2: Jak Prokop.
3: A nebo se mohl jmenovat. Já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.

Pohádka o knihomůlcích a psacím stroji. Pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. I zasunul do svého psacího stroje čistý bílý papír a přemýšlel, o čem by asi ta pohádka měla být. A jak tak přemýšlel, vůbec nic ho nenapadalo. Začal zívat. Pak si lehl a tvrdě usnul. Ale ten jeho spánek nebyl zas tak tvrdý, aby se mu v něm nezdál sen. Byl to podivný sen. Zdálo se mu, že v jeho velikánské knihovně, schovaní za svazky knih, žijí trpaslíci knihomůlkové. Jenomže to, co se mu zdálo, byla náhodou pravda. Ti trpaslíci tam skutečně žili. Pokukovali po něm zvědavě z knihovny, když seděl nad papírem, ale on, ponořený do svých myšlenek, jejich očička, která zářila jako světlušky ze šera knihovny, prostě nevnímal. Sotvaže však usnul. Vyběhli knihomůlci ze svých úkrytů a schromáždili se okolo jeho opuštěného psacího stroje. Každý z trpaslíků se pohotově postavil na jednu klávesu s písmenkem. Nejstarší trpaslík, který měl dlouhé bílé vlasy a ještě delší vousy, že si na ně šlapal a přitom nebylo jasné, jestli si šlape na vousy nebo na vlasy, si stoupl před psací stroj, vylezl si na spisovatelův latinský slovníček a špačkem tušky začal dirigovat. Ukazoval s ním na jednotlivé trpaslíky a vždycky právě ten knihomůlek, na kterého ukázal, na své klávese vyskočil a jak dopadl, klávesa vytiskla na papír písmenko. Když klávesový koncert skončil, trpaslíci opět potichu vyšplhali do knihovny a pro svého stařičkého dirigenta, který se při slézání ze slovníčku zapletl do svých vlasovousů, spustili provazový žebříček, který byl upleten ze záložek po léta vytrhávaných z knížek. Ráno se pan spisovatel probudil. Po hlubokém spánku se labužnicky protáhnul. Udělal si silný čaj a když jej zvolna pil, díval se s úsměvem na svoji tichou a poklidnou knihovnu. Vzpomněl si na podivné trpasličí tváře, které ve snu viděl, a bavil se pomyšlením na to, jaké zábavné nesmysly se dospělému člověku mohou v noci zdát. Pak se ťukl do čela a řekl si, aha, už to mám, o čem napíši tu pohádku. A přistoupil ke svému psacímu stroji a málem mu leknutím vypadl hrneček s čajem z ruky. Ještěže čaj byl tak silný, že mu třesoucí se ruku podržel. Papír, který večer do stroje vložil a nechal nepopsaný, byl od zhora až dolů pokryt řádkami písmenek. Když se pan spisovatel vzpamatoval, zjistil, že písmenka tvoří slova. Slova tvoří věty a věty tvoří pohádku. A o čem ta pohádka byla? Inu o tom, jak pan spisovatel si jednou řekl, že napíše pohádku pro děti. A jestli chcete vědět, o čem byla, tak si to celé přečtěte ještě jednou.

0: písnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufíknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, vrčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu. Nepočkám, řekl ocásek. Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek. Když ne,

0: vám to dnes rychle šlo, co?
1: Digi hádanka.
2: Rybář sítí čeří vzduch, místo ryb je plná much.
1: Kdo na to přišel?
3: Rybář sítí čeří vzduch. To znamená, že sítí prochází vzduch. Místo ryb je plná much.
2: Kdo papá mouchy?
1: Mouchy v síti přece jí

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
2: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěnu, ran, randěnu, mňau, randěnu, ran, randěnu, mňau, randěnu, mňau, randěnu. V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
3: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
2: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
4: Haló, kočko, no, Pitipačko.
2: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
3: Já vám ukážu.
2: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili a Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
4: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne?

0: na bitevní kočku Pitipačku. Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo, ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl mňau před zrcadlem, mňau, do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláce. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
3: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
0: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik tak je vás tam?
4: 365.
0: No co tam vlastně děláte vy hromadoble?
4: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
0: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách. Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňau, mňau. V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo a na konci Damiánova ocásku...
3: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
1: A spolu.

0: Myšáci a myšulindy, nastražte ušiska, protože je tady zase vaše internetová myška Bibi. Letím a míhám se, abych byla rychle u vás, i když bych dnes měla přijít husím pochodem. Dnes bude řeč o husách. Teda trochu o husách. Něco husího zkrátka padne. A proč husího? Hned vám to povím. Píše mi holčička Bertina z Prahy. Bertina, to je zajímavé jméno, to jsem ještě nikdy neslyšela, ale moc se mi líbí. Možná je to jenom přezdívka, i tak je pěkná. Bertina píše. Čau ves Bibi, proč a jak se dělá lidem husí kůže? Berto, bude mi potěšením. Zdá se to sice jasný jak facka, ale není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Určitě ale každý víte, o co se jedná. Když vám někdo vykládá, třeba na táboře, strašidelnou historku, nebo když jste nějak napjatý, anebo když je vám zima, v tu chvíli vám naskočí husí kůže. Vypadá to, že chloupky na rukách se jakoby naježí a na kůži se z toho udělají takové droboulilinkaté výstupky. A tím jsme vlastně rovnou u toho. Proč se tomu říká husí kůže? Protože tady ty drobné výstupky vypadají úplně stejně na kůži husí, když je husa čerstvě oškubaná. Jak ale přesně vzniká husí kůže? Někdo ji říká divnějc, husina. Naskočila mi z toho husina, jsem třeba slyšela. No. Tak na to, jak ta husina vzniká, jsem se musela zahryznout do sítě. Ale už to všechno o husí kůži vím. Je to vlastně takovej reflex. Reakce na něco. Chloupky jsou v kůži uložený na šikmo a každý jednotlivý chloupek je svým kořínkem napojený na zvláštní svaleček, který mu se říká vzpřimovač. A tenhle ten sval se v případě strachu nebo zimy nebo nějakého rozruchu stáhne a na něco tím svým stažením jakoby reaguje. A jak se stáhne, stáhne i ten kořínek a tak napřímí celý chlup. A to místečko napřímení je pak na kůži viditelný tím výstupkem. Takže takhle to je. A husí kůži nemají jenom lidi, mívají ji i některý zvířata. Třeba kočky a psy. Má to u nich takovou obranou funkci. Jednak ty zdvižený chlupy prej nějak líp chrání kůži před chladem. Když je vám zima, husí kůže je taková obraná reakce těla. Tělo se vás tím snaží zahřát. Pak se to děje ještě proto, že když se zvířata naježí, hned vypadají na první pohled větší, což může být výhoda. Když po vás jde třeba nějaký zvíře, tak se pak takovýho naježence lekne. Řekne si, ty jo, ten je veliký a naježenej, toho tak snadno nepřeperu. A nechá vás bejt. Takže husí kůže je vlastně docela užitečná věc. To musím říct Justýně tohleto. Jestli ovšem nebude trvat na tom, aby se začalo říkat kachní kůže místo husí kůže. Bejvá na tyhle věci někdy jasně háklivá. No to se uvidí. Každopádně teď letím šmejdit dál. A vy mi pište a ptejte se. Odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Tak ahoj, mějte se, myšmyšáčí písklata.
1: Někde tady mám váleček s písničkou, která se jmenuje Vyletěla holubička ze skály. Ta písnička se mi vždycky moc líbila. A tady je. Babička nám říkala, že je o holubičce, která, když budeme hezky spinkat, nás přijde ráno probudit. Zpívá se v ní, vyletěla holubička ze skály, ze skály, probudila modré oči ze spaní, probudila modré oči. Kdyby byly modré oči nespaly,

Proč to nebyla holubička, ale pták? A proč je té panenky škoda na stokrát? To nám babička nikdy neřekla. A já se ti přiznám, že to nevím dodnes. Ale i tak je to písnička moc hezká. A tak ti ji teď zaspívám.

0: Kristýnko, pojď se podívat na housátko. Vidíš, jak je heboučké a žluté?
1: To není housátko, to je kuře.
0: Ale jdi, přece je větší. A zobáček má placatý a zakulacený, ne špičatý jako kuřata.
1: A není to kačenka, babi?
0: Není.
1: A proč to není kačenka? A proč má...
2: A tak to bylo pořád. Maminka s tatínkem chodili do práce a babička s Kristýnkou hospodařili. Totiž babička hospodaří a Kristýnka se jí plete. Někdy taky už pomáhá. Sype zrní a mete zápraží. A hlavně se pořád ptá.
1: Proč mu dáváš sekané kopřivy? Nebude po nich zelené?
0: Tobě jsem z nich uvařila špenát a vidíš, taky nejsi zelená. Zčervenali ti tvářičky, asi pěkně zdravá.
1: Housátku zčervená hlavička.
0: Ale nezčervená. Až povyroste, celé zbělá. Bude jako bílá sněhová vločka. Nebo pampeliští chmíří.
1: Abych si ho nespletla s kačenkami. A proč bude bílé? A proč?
2: Proč? Pro slepičí kvoč. A vidíte, to právě babička Kristýnce neřekne. Jak by se malá jinak dověděla, co ještě neví? Babička Kristýnce pověděla pohádkou...
0: To bylo tak. Bylo jedno malé, bezstarostné, žluté house. Ráchalo se v rybníku, plavalo, potápělo se. Svedalo hlavičku k nebi a uvidělo mezi obláčky zlaté slunce.
3: Vždyť jsem jako sluníčko. To je ale pěkné. Až to povím kytičkám, každá kytka smekne.
0: Housátko se rozběhlo na louku oznámit všemu kvítí tu velikánskou zvěst.
3: Louko, kytky, podívejte, jsem celé zlaté. Jsme se sluníčkem ze stejného hnízda.
0: Housátko vpadlo do louky a přešláplo. Ťap. Docela zmatené. Kam se podívalo, všude samá malinkatá zářivá sluníčka.
3: No toto!
0: Zelená louka od včerejška rozkvetla pampeliškami.
3: Kytičky nám se zlátly a já v celé kráse, spíš než slunku na nebi, kvítí podobám se. Ach jo.
0: House od té chvíle nic nebavilo. Na pastvě zahlížilo po pampeliškách a fňukalo.
3: S pampeliškou každý si house snadno splete. Nechce být jak kytička, co nám v louce kvete. Ach jo.
0: Jak tak jednou lítostivě koukne k nebi, spatřilo, že slunce na nebi není samo. Zlatým proutkem vyhnalo na pastvu kadeřavé obláčky beránky.
3: Ty já znám, jsou kudrnaté jako náš Punťa, nebo jako ovečky.
0: Právě proto se jim říká beránci. Byla jich plná nebeská louka. Načechraných, veselých, hravých, a tak krásně běloučkých. Housátko z nich bylo celé pryč. Hned zatoužilo.
3: Slunce zlatý pasáček, beránky své honí. Proč pak jenom nemůžu zbělet jako oni? Och jo.
0: Co je moc, je moc. Pampeliškám došla trpělivost. Husího kňourání měli právě akorát.
4: Oštipuje nás a ještě je nevděčný.
5: To se jedno.
4: Mohlo by být rádo, že vypadá jako větší huňatá pampeliška.
5: Ale to ne, ne.
4: Proč se nám podobá?
5: My přece nefňukáme.
4: Vesele si kveteme.
5: Ať si je sami.
4: Ano.

0: Ale proč? Proč jsou pampelišky nespokojené? Zlatá jim přece sluší.
1: Housátku taky. Jenže někdo kabátek, co má, rád brzo odkládá. Jen aby měl jiný. Nepřipomíná ti to něco, Kristýnko?
0: Ale babi, povídej, jak je to dál?
1: Pasáček tam vysoko na nebi, kam stoupají pozemská přání jako duhové bublinky, všecky uslyšel. Malé žluté house i pampelišky, kterých na loukách tam dole zářilo nepočítaně. Usmál se jejich pošetilosti a v modrobílém tichu mávl proutkem ze zlata. Brzy se začaly dít věci. House místo zlatožlutých chmíříček, podobných pampeliščí čupřině, má peří. Bílá jak beránci na nebi.
2: Já jsem krásné. Bílé. No to je milé.
1: Housátko popadlo nožky na ramena a upalovalo ze dvorka rovnou za nosem pochlubit se pampeliškám.
2: Stal se zázrak, heleďte, bílé jako vata, covata jak obláček, koukej, kytko zlatá, je. Co se stalo? Pampelišky, kde jste? Kam jste se schovali? Co pak to tu lítá za bílá peříčka? Nebo co to je? Stal se zázrak. Pospíchám vám to říct.
1: Zázrak se stal i na louce. Pampelišky, včera žluté jako načepířená housata, docela ztratili zlatou hlavu. Všude je plno bělostných lehonkých paliček.
2: Co to vidím na louce? Pampeliščí chmíří, bílé jak má peříčka, do nebe si míří.
1: Zafoukal vítr a paličky se rozsypaly na drobonké bílé padáčky. Vznesly se a letěly nad loukou, bůh ví kam.
0: Já je taky znám, taky je rozfoukávám. Lítají jako vločky, ale nezebou.
1: No a od té doby jsou housata i pampelišky nejdřív zlaté a potom bílé. Jak si to vyprosili, tak to mají.
3: Myslíte, děti, že tohle je našemu povídání konec? Kde pak? Babička Kristýnce dopověděla pohádku a šla po své práci, jenže Kristýnce se z pohádky ještě nechtělo. Utrhla si pampelišku, vedle sebe posadila do trávy patolivé house a začala jim broukat. Když tatínek přišel z práce domů a slyšel, jak si Kristýnka prospěvuje, složil pro ní pohádkovou písničku.

0: tak se babičina pohádka proměnila v písničku.
1: V rybníce pod černou skálou se žábám tak dobře vedlo, že jich každým rokem přibývalo, až nebylo v rybníce k hnutí. A tak se mladé žáby vydali hledat nový domov. Potok jim poradil, aby se pustili přes louku k Trautenberkovu. Rybník je tam mělký, vyhřátý, zrovna jak stvořený pro žabí rod. Žáby poslechly a než se slunce skutálelo od červánků, doskákali k novému domovu. A tak se jim tam líbilo, že se dali do zpěvu a zpívali až do rána. Jenže Trautenberg nemohl přitom jejich koncertě spát. Nepomohly zavřené okenice ani peřina přes hlavu. Himmel, Herr Gottonwetter, mám toho dost! Zařval Trautenberg, vyskočil z postele, popadl flintu a prásk, prásk. Chvíli bylo ticho, ale pak žáby spustili ještě hlasitěji. Trautenberg zburcoval čelátku a hulákal, aby přehlušil žabí zpěv. Vyhnat, zabít, zničit! Milost, pane, zrozil se Hajný. Vždyť jsou to boží tvorové a každý takový má na světě své místo. Na světě možná, ale v mém rybníku ne, odsekl Trautenberg. A jestli ti jich je líto, vypust rybník. A kde budu máchat prádlo? Vyjela Anče. Tohle Trautenberg uznal, ale jak byl v ráži, hned ho napadla jiná špatnost. Kubo, Hajný, sežeňte soudek střelního prachu, my jim k tomu zpívání zabubnujem. Žádný výmluvy, mlčet, dělat. S dovolením, milost, pane, opovážil se Hajný nemlčet. To byste ráčil být sám proti sobě, takový žáby jsou veliká vzácnost, v cizině je zlatem platějí.
2: Co to meleš?
1: Vyštěkl Trautenberg a Anče si pomyslela, že si to Hajný vymyslel, aby ty chudinky zachránil před strašnou smrtí. Ale Hajný už vykládal a pěkně ze široka. Když tady tenkrát za veliký vojny táhli Francouzi, vypravoval jeden mýmu neboštíku tátovi, že tam u nich ve Frankreichu jedí vznešení páni žabí stehinka, ale jen ti nejbohatší, dokonce i jejich císař pán, a kdyby si nějaký chudák dovolil ulovit jen jednu žábu pro sebe, stihne ho přísný trest.
2: Bolej, to se má nějaká holota co opičit po panstvu,
1: přikivuje Trautenberg, ale hned se otřese.
2: Žabí stehinka, fuj, Hajnej, ty lžeš?
1: Ale Hajný se dušoval, zaklínal památkou neboštíka táty a Trautenberg řekl.
2: Dobrá, buď do večera seženeš kupce, nebo přineseš soudek prachu. A teď všichni ven, chci se vyspat.
1: Nedá se nic dělat, Hajný, řekla Anče. Musíte za Krakonošem. Jestli on nepomůže, pán Bůh chraň ubohý žabičky. Ve mně sebou, dědo, žad... A tak šli spolu. Věděli, že touhle dobou sklízí ve své zahrádce první jahody. Uctivě pozdravili, všechno vypověděli a Krakonoš řekl.
2: Věřiďte Trautenberkovi, že se kupec našel. A zítra ráno, že ho bude čekat i se žábami u Bílého potoka, ale o mně se nezmiňujte.
1: Trautenbergovi nebylo ani trochu divné, že tak rychle našli na to divné zboží kupce. Jen aby pořádně zaplatil, pomyslel si. A pak začala mela. Anče s Hajným museli opravit sítě, aby žáby neproklouzly. Kuba prohlédnout sudy, jestli netečou a víka dobře drží, a Kubíček do nich nosit vodu z rybníka. Jen vysvítl měsíc a žáby začaly koncertovat. Kuba s Hajným přehodili přes ně sítě, Kubíček je z nich vybíral, přendával do sudů a šeptal.
3: Nebojte se, nic se vám nestane.
1: Ten podivný lov trval do svítání a Trautenberg hulákal, že jestli v rybníce zůstane i jen jediná Krutzsize Element žába, tak si to vypijou. Uhonění, umordovaní, naložili na trakař dva velké sudy, menší navrch. Hajný se zapřáhl vepředu do popruhu, Kuba zezadu tlačil a Anče s Kubíčkem přidržovali náklad, aby se po té hrbolaté cestě neskutálil. Když dorazili k Bílému potoku, čekal tam na ně kupec, vznešený a bohatý už od pohledu. Trautenberg rychle počítá, kolik že by mohl stržit. Velké sudy po 40 zlatých, malý po 20, to je dohromady, rovná stovka. Ani se nenamáhá s pozdravením a hned vypálí na kupce. Zboží jsem vám dovezl, račte platit. 100 zlatých. Souhlasím, na to kupec ani okem nemrkne. Jen lehce hvízdl a víka ze sudu se odloupla jak rozinka z koláče. Tenon se hvízdl po druhé, a žáby hup a hop a hop a hop rovnou do tůně. A místo cizího kupce tu stojí krakonoš. Tak ti, Trautenbergu, děkuju, že jsi mi přestěhoval žáby do Bílého potoka. Bez tak potřebuje vyčistit a na to jsou žáby odbornice, směje se krakonoš. To je podvod, křičí Trautenberg vsteky modrý. To mi zaplatíš. Platit bys měl ty mě, že jsem ti pomohl ke klidnému spaní. Ale máš pravdu, kdo pracoval, zaslouží odměnu. A dal Ančeti, Kubovi, Hajnému i Kubíčkovi po zlaťáku. Ale abys nenaříkal, že jsi škodný, můžeš mít zadarmo odvoz. Mávl holí a sudy se sami od sebe začali kutálet k domovu. Nasedej, poručil krakonoš a ukázal na trakař. Jindy by se Trautenberg k smrti urazil nabízet mu takové svezení. Ale jak byl nevyspalý, uhoněný, uvstekaný, byl nakonec rád, že se veze třeba na obyčejném trakaři. A nadlouho mu potom zašla chuť zakazovat někomu písničku. Natož ho za ní chtít trestat.

0: kočka leze dírou bez oknem, bez oknem. Trápení se školou.
1: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
0: Ne, svatý Mikuláš.
1: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
0: Já?
1: No ty? No tak, co bylo?
0: No, co by? Trošku začalo pršet.
1: Cože?
0: A klíšťat je letos taky hodně.
1: Na to se tě neptám.
0: Tak na co se ptáš?
1: Jak bylo ve škole?
0: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
1: Kluku, já se tě ptám naposledy.
0: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
1: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
0: Zvítězil jsem.
1: Prosím?
0: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
1: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
0: Viď, já to říkám taky.
1: Prosím?
0: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
1: Hurvajs?
0: Nějak se mě neudělalo dobře.
1: A kde?
0: Ve škole.
1: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
0: Abys měl doma klid, viď?
1: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
0: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
1: Ano jo, ano jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
0: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auajs, tak mě to hrozně bolí, děsně.
1: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
0: Ne, ne, ne, ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, au, nechty.
1: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
0: No a divíš se?
1: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
0: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
1: Hele, dost. Dost, dost, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
0: Tak ahoj.
1: Stůj.
0: Co je?
1: Kam pak jdeš?
0: S pravdou ven.
1: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozrad mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
0: Jenom jednu.
1: Cože?
0: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
1: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení, to je nadělení.
0: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
1: Kluku, co seš na světě? Tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
0: A předtím ano, ty chudinko.
1: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
0: Ale nic si z toho nedělej. Mně taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
1: Hurvajs.
0: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
1: Se špinavou košilí?
0: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
1: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru, jako když najdeš.
0: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví sliby chyby. Tak ahoj, taťuldo!
2: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
3: No a teď ještě jednou.
2: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
3: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! Ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.
1: Ty, nešiko,
0: povídá Křemílek. A v tom se udělal sníh a mráz a pak se ručička na hodinách zastavila. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, ale Vochomůrka to nestačil a dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou ručičkou.
0: Popadl je a vyhodil oknem do sněhu.
1: Jú, a co jestli se rozbili?
0: Lekl se Křemílek.
1: To by pak na světě bylo pořád jen zima.
0: Vochomůrka chtěl na to něco říct, ale zrovna na něho přišlo takové kýchnutí, až ho to odrazilo k peci mezi polínka. Křemílek vyběhl z chaloupky a rozhlíží se po hodinách. Pod oknem nebyli, ale vedla odtamtud ve sněhu stezička, jak se ze zlosti odkutáleli do lesa.
1: Ty zůstaň doma a já musím za nimi.
0: Křikl Křemílek do dveří a rozeběhl se k lesu. Křemílek šel zasněženým lesem a tiše volal na hodiny a jemně je vábil.
2: Tik-tak, tik-tik-tik-tik-tak, tik-tak, tik-tik-tik.
0: A v tom se mu hodiny s jednou ručičkou tiše ozvaly.
2: Tik-tak, tik-tak.
0: On tam vysoko na smrku seděl vír, držel hodiny za ouško a díval se na ně jako na svou znejmilejší sovu.
1: Hned mi je přines dolů,
0: křikl Křemílek.
1: Ty jsi dole, já jsem výš,
0: zahuhlal vír.
1: To jsou naše hodiny, naše.
3: Ale kdo je drží, toho jsou.
1: Ale neumíš s tím zacházet. Slyšíš? Neumíš s nima zacházet.
3: A kdo to umí?
1: Co když to potom na světě půjde všechno pospátku.
0: Ale vír zatočil ručičkou u hodin a zahuhlal.
1: No, tak to nepůjde dopředu, no.
0: A udělal rychle za sebou zimu, podzim, léto a jaro. A znova zimu, podzim, léto a jaro. Sníh vylétl zpátky do oblak, loňské listí se vzneslo se země na stromy, zezelenalo a vrátilo se do poupat. Pták letěl ocáskem dopředu a bylo z něho holátko a zavřelo se za ním vajíčko. A slunce běželo pospátku po nebi.
1: Nedáš si říct,
0: povídá vírovi mužíček Křemílek a byl pořád menší a menší.
1: Nedám,
0: zahuhlal vír. A tak si Křemílek došel domů do chaloupky, přivedl vochomůrku a namířil ho tím nastydlým nosem rovnou na víra. Pak ho polechtal peříčkem a vochomůrka kýchl třikrát jako z brokovnice. Vír se musel přidržet větve a pustil hodiny s jednou ručičkou. Křemílek s vochomůrkou je odnesli domů do světnice a pověsili na zeď. Hodiny tikaly a ti dva dospávali do jara. Křemílek pod bílou peřinou s červenými proužky a vochomůrka pod bílou peřinou s modrými proužky.

0: Proč jsou skvrny na měsíci? Cikánská pohádka z Rumunska. Zdali pak jste se, děti, někdy pozorně zadívali na měsíc, když jasně září v úplňku a třpití se nízko na obzoru jako ohromný žlutý peníz? Nezdálo se vám, že byste rádi věděli, co to vlastně je na tom měsíci? No, já vám to prozradím, protože vím přesně, jak to s těmi záhadnými skvrnami vlastně je. Jen poslouchejte, hned se všechno dovíte. Před dávnými a dávnými časy žil v jedné rumunské vísce starý cikán. Nevedlo se mu příliš dobře, a tak se den co den vydával do hor, do hlubokých lesů, aby tu nazbíral trochu klestí. Svázal dříví do otýpek, odnášel je dolů do vesnice a tam je prodával. Ale vesničané měli doma sami dříví dost a tak se mu jen málo kdy podařilo prodat jednu nebo dvě otýpky roští. Žil, jak se říká, z ruky do úst. Den co den měl ráno, v poledne a večer kukuřičnou kaši. Jednou k večeru se vracel všecek utrmácen z hor domů. Měsíc mu pěkně svítil na cestu a cikán jako vždy vlekl na zádech velkou otep roští. Když přišel k chýšce, kde přebýval, strnul a údivem div nepustil roští na zem. Dveře byly do kořán a uvnitř seděl nějaký stařec s dlouhou bílou bradou. Jak dopadalo měsíční světlo oknem do světnice, viděl cikán jasně, že stařec drží v ruce dřevěnou lžíci a nabírá si z hrnce kukuřičnou kaši.
1: Sám nemám na zbyt a tady mi ještě někdo bude ujídat.
0: Rozzlobil se cikán.
1: Člověče, co tě to napadá jíst mou kaši? Nemám jídla na zbyt, klid se odtud.
0: Obořil se na neznámého.
2: Nevyháněj mě od sebe. Co pak ti to udělá, když mě nakrmíš? Už 5 dní jsem nejedl a když jsem viděl v hrnci kukuřičnou kaši žluťoučkou jako ten měsíc, nevydržel jsem to a trochu jsem ujedl.
0: Začal bědovat stařec.
1: Trochu? Snědl jsi skoro všechnu. To věřím, že ti cizí kaše voní, ale když máš tak rád žluťoučkou kaši, vyskoč si támhle na měsíc a najez se jí tam dosyta.
0: Vykřikl cikán zlostně. Neznámý stařec smutně pokýval hlavou, vzal poutnickou hůl a obrátil se ke dveřím. Ale cikán mu zastoupil cestu.
1: Počkej, představuješ si to příliš lehce. Napřed mi zaplatíš a pak tě teprve odtud pustím. Chci za kaši 7 krejcarů, ani o krejcar víc, ani o krejcar míň. Tolik stála kaše, kterou si mi snědl.
2: O můj milý pane, jak bys na mě mohl žádat 7 krejcarů? Vždyť já nemám vůbec žádné peníze. Jediné, co mám, je tahle hůl. Daruj mi kaši, kterou jsem už snědl. Uvidíš, že nebudeš litovat.
0: Začal prosit stařec. Cikán však přiskočil k starci a začal jim cloumat.
1: Dáš mi 7 krejcarů nebo ne?
0: Křičel zlostně. A jak byl rozlícen, rozpřáhl se a starce udeřil.
2: Vidím, že jsi lakomý člověk, cikáne,
0: řekl hořce stařec.
2: Myslil jsem, že rád pomůžeš bědnému člověku a chtěl jsem tě vyzkoušet. Ty však jsi nejen lakomý, ty jsi i hrubý. Nezasloužíš si, abych tě odměnil. Za trest budeš sedět od této chvíle na měsíci a budeš tam jíst den co den žlutou kukuřičnou kaši až do skonání světa.
0: Sotva to stařec dořekl, zmizel, jako by se propadl do země. Cikán najednou ucítil, že se zvedá ohromný vichr. Zdálo se mu, že ho kdosi uchopil, a než se nadál, zmizela chýše, rodná výska, okolní hory a on seděl uprostřed měsíčné krajiny a kolem něho nebylo nic než žlutá kaše. Kam oko dohlédlo, jen kaše a kaše. Teď litoval, že byl lakomý, ale bylo už pozdě. Byl na měsíci. A od těch dob tam sedí a jí kukuřičnou kaši, které nikdy neubývá. A bude sedět na měsíci věčně, dokud bude měsíc vycházet a zapadat.
3: Dobrý večer, děti. Byl páteční podvečer takový, jako je dnes, když Ole zavři očka usedl na kraj postýlky malého Hjalmara. Oje, je to až k nevíře, kolik lidí chce se mnou mluvit, vzdychl Ole. Starších lidí, ne dětí, pokračoval. Jsou to zvláště ti, kteří udělali něco zlého, nebo něco nepěkného. Drahý, milý Ole, říkají mi, nemůžeme v noci zamůřit oko a tak ležíváme do rána a vidíme všechny zlé činy, které sedí jako oškliví zloduchové na naší pelesti a stříkají na nás horkou vodu. Přijď k nám laskavě, zažen je od nás, abychom mohli klidně spát. Rádi ti zaplatíme, přijď, peníze budou ležet za oknem. A já jim odpovídám, to nejde, já za peníze nedělám. Ach, ach, vzdychal Ole zavři očka. Ale ke mně si přišel a dnes je pátek, odpověděl Hjalmar. Co budeme dnes dělat? Ach, ano, máš pravdu, rozpomenul se Ole zavři očka. Dnes je čas na páteční vyprávění.

Nevím, začal Ole zavři očka, jestli budeš mít dnes v noci chuť podívat se zase na jednu svatbu. Zase na myší svatbu jako včera? Zeptal se Hjalmar. Ne, bude to něco jiného než včera, odpověděl Ole. Velká loutka tvé sestry, ta, která vypadá jako muž a jmenuje se Herman, se má oženit s loutkou Bertou. A ta Berta má ještě k tomu narozeniny a proto se jistě sejde mnoho dárků. Tohle já dobře znám, řekl Hjalmar. Vždycky, když loutky potřebují nové šaty, sestra je nechá slavit narozeniny nebo je svatba. To se stalo jistě už aspoň 100krát. Ano, odpověděl Ole, ale dnes v noci to bude svatba stá a první. A když se ta stá a první svatba skončí, bude po všem. Proto také bude tahle svatba tak jedinečná. Schválně se tamhle podívej. Ole ukázala Hjalmarovi pod stůl. Stál tam domek z lepenky, v oknech byla světla a venku před domem vzdávali cínoví vojáčci zbraní čest. Ženich s nevěstou seděli na podlaze, opírali se o nohu stolu a vypadali velmi ustaraně. Měli k tomu asi důvody. Ole zavři očka, oblečený do staré babičiny sukně, je oddával. Když bylo po oddavkách, zanotovali všechny kusy nábytku ve světnici píseň, kterou napsala osobně tuškami.

0: babičkám zdar, zdar, zdar.
1: A pak dostal ženích s nevěstou dary. Ale vyprosili si, aby jim nikdo nedával jídlo, neboť měli dost své lásky. Budeme teď bydlet na venkově, nebo odjedeme do města? Ptal se ženich. Přibrali na radu vlaštovku, která hodně cestovala, i starou slepici, která už pětkrát vyseděla kuřata. Vlaštovka vyprávila nejen o městech, ale i o krásných teplých krajinách, kde vinné hrozny jsou veliké a těžké, kde je vzduch lahodný a hory jsou barevné. Ale nemají tam naše zelí, řekla slepice. Žila jsem jednou v létě s kuřaty na venkově, kde byl takový příkop, odkud byl přístup do zahrady se zelím. Ach, jak to bylo zelené, nedovedu si představit nic krásnějšího. Ale prosím tě, vždyť jeden zelený košťál vypadá jako druhý, řekla vlaštovka. Nejhorší to je, když je špatné počasí. Ale na to já jsem zvyklá, odpověděla slepice. Mě vadí, když je zima a mrzne, zlobila se vlaštovka. To dělá zelí dobře, vedla svou slepice. A co stále s teplem? Před 3 roky jsme měli léto, které trvalo víc než 5 neděl. Bylo horko, že se nedalo dýchat. A v některých zemích, kde je horko, jsou i jedovatá zvířata. A v horách na skalách hadi. Nejlepší je to tady, u nás. Nejezděte nikam, radila ženichovi a nevěstě. Já jsem také cestovala, pokračovala ještě. Jednou jsem jela v Neckách 12 mil, ale nebylo to vůbec žádné potěšení. Ano, slepice je rozumná, prohlásila loutka Berta. Já také nerada cestuji do hor, protože to je jenom pořád nahoru a dolů, nahoru a dolů. Ne, zůstaneme doma a budeme se procházet v zelené zahradě. A přitom zůstalo a na té svatbě se dál už nedělo vůbec nic. Zítra tě někam vezmu, řekl Ole zavři očka.

O nepravém a pravém čertu. Byl jednou jeden chudý člověk. Ženu měl a 5 dětí a jíst nebylo. Měli kmotra bohatého sedláka ve vsi, ale byl lakota učiněná, nedal ani kousek chleba. A tak ti lidé bídu dřeli, ohladu vstávali, ohladu lehali. Přihodilo se jednou, když šla ta chudá žena do cizí vsi kousek chleba dětem vyprosit, že se dala cestou podle potoka, kde byl břeh podemletý. A jak po břehu kráčí, najednou se pod ní utrhne kus země. Jen se zachytila, že nepadla do potoka. A tu vidí, jak za utrženým kusem země veliký hrnec na den se vyvalil, plný dukátů. V radosti hned žena do klína peníze hrabala a rovnou domů. Měli po nouzi. Schovali peníze na půdu do truhly, aby o nich žádný nevěděl. Žena pak jeden dukát vzala a šla ke kmotříčkovi, že by ráda pecen chleba. Sedlák se na ní utrhl, že nemá pro žebráky, ale jak uhlídal dukát, hned zpíval jinou. Přinesl chleba a ptal se, kde ten peníz sebrali. A žena dobrák všechno mu pověděla, jak tou nenadálou příhodou přišli k ujmění. A tu sedlák lakota záviděl jim bohatství a povídá selce: rád bych ty peníze dostal, ale jak na ně? A selka byla ještě lakotnější než muž, hned radu našla. Vyšli co? Zabijeme v noci naši černou krávu. Stáhneš z ní kůži, oblékneš i z rohy na sebe, potom k půlnoci jdi k chalupě, zatluč na dveře, ohlas se, že jsi čert a že chceš peníze. Sedlák poslechl a udělal podle ženiny rady. Před půlnocí byl u chalupy, na dveře bouřil a řetězem řinčel. Ten chalupník vystrčil hlavu oknem a ptá se, kdo je to a co chce. Sedlák huhlal: já jsem čert a jdu si pro peníze. Chalupníkovi byla malá dušička, když viděl černou hlavu rohatou a povídá ženě: slyšíš, jde si pro peníze, dej mu je, já s tím ničeho mít nechci. Ale žena byla kurážnější a že nedá, kdo ví, co prý to za šidbu. Tak sedlák marně obcházel kolem okna a jak bylo po půlnoci, odešel. Myslel si, bude-li chodit denně, že je přec postraší. Přišel na druhou noc zase a se hřmotem žádal o peníze. Ale nedostal ani tentokrát ničeho. Chalupník však už byl tak ulekaný, že řekl ráno ženě: slyšíš-li, přijde-li ten čert ještě jednou, sám mu poklad vydám. Však kdo ví, jaké jsou to peníze? S tím úmyslem svěřil se i kmotrovi, který jakoby nic po ránu přišel na výzvědy. Tu si kmotr myslel: už je vyhráno, v noci přijdu po třetí a peníze dostanu. Toho večera po práci stál chalupník na návsi a tu jde okolo,

0: Nějaký myslivecký, zaprášený byl po cestě, utrmácený a povídá: člověče dobrý, nech mě u sebe na noc. Chalupník mu na to: jestli jen se ničeho nebojíte, rád vám dám nocleh. Myslivec řekl: nebojím se. A vyptával se, co a jak. Tomu chalupník celou tu příhodu o penězích vypravoval a o čertu, který si pro ně chodí. Myslivec prosil, jen aby mu dali nocleh, že s nimi pekelného hosta chce dočkati, že strachu nemá. A chalupník byl rád, že jim bude veselej, vedl myslivce domů. Táhla 11. hodina. Před chalupou zase ozvalo se řinčení a hluk. Chalupník už se chystal, že ty peníze vydá. Myslivec povídá: otevřte mu dveře. Žena nechtěla, jen ať ho nechají, že snad zas odejde. Tu myslivec sám se zvedl, šel a otevřel dveře. Tu obluda rohatá vstoupila do sednice a myslivec se zeptal: co jsi a čeho tu vyhledáváš?
1: Já jsem čert a jdu si pro peníze.
0: Ale myslivec mu na to: ty jsi čert a já taky. Půjdem, kam patříme. Chytil milého kmotra a oknem s ním do povětří uletěl. V sednici jen trochu smradu a kouře zůstalo po pekelném myslivci. Teď měl chalupník od čerta pokoj. Kmotra se přišla ráno hned do chalupy vyptávat, jestli tam kmotr nebyl. Ale chalupnice povídá: nebyl tu už dávno, ani nepamatuji. Ale kmotřičko, stala se tu divná příhoda dnes v noci u nás. A chalupnice vypravovala selce všechno. Ta hned věděla, že jejího muže čert do pekla odnesl, ale ani nemukla, neprozradila se. Chalupník pak z peněz nalezených koupil si pěkný statek a byl dobře živ se ženou i s dětmi.
2: Edlštejn, hrad. Čarovná hůlka. Stalo se to dávno za časů, kdy se kolem polských hranic rozkládaly jen husté, neobydlené lesy, nad kterými zatím nečnily pyšné hradní věže a po obchodních stezkách nedrkotaly koňské povozy. Tehdy se o nedotknutých zlatohorských lesích doslechl jeden kníže, jenž měl ze všeho nejraději lov. Pusté lesy slibovaly množství vysoké i černé zvěře, ušáků, bažantů a možná i vlky či medvědy. Kníže zvolal svou početnou loveckou družinu, vyzbrojili se nejkvalitnějšími kušemi a nejostřejšími šípy a vyrazili na dalekou výpravu. Mezi lovci byl také jeden náhončí, který knížete z celého srdce nenáviděl a usmyslel si, že ho zabije. Od chvíle, co se k hrůznému činu rozhodl, nespustil ze svého pána zrak a stal se jeho stínem. Štvanice střídala štvanici. Kníže si již v duchu zkoušel nádhernou liščí pelerínu a před krbem odpočíval na huňaté medvědí kožešině, když tu se k náhončímu přitočil neznámý lovec. Spod klobouku mu zasvítily oči jako dva řežavé uhlíky a skřípavým hlasem zašeptal náhončímu do ucha: vidím až na dno tvé duše. Chceš svého pána poslat na onen svět? Učiň tak a já ti splním 3 přání. Zvedni kuši a tvůj šíp si sám najde svůj terč. Rychle, teď je ta správná chvíle. Náhončí jako očarovaný opravdu zvedl svou zbraně a spustil tětivu. Studeným vzduchem zasvištěl šíp, jenž v mžiku přetrhal krásné knížecí sny a lesem se rozlehl hrůzný výkřik. To byl poslední hlas, který kníže vydal, než mrtev padl do vlhkého mechu. Mezi lovci nastal ohromný zmatek, který využil k útěku proradný Náhončí. V patách mu běžel jeho našeptávač. Jakmile v dálce dozněly poslední hlasy lovecké družiny, otočil se neznámý lovec k zadýchanému Náhončímu a otázal se ho. No, co si přeješ? Zrádce si již stačil vše pořádně rozmyslet a začal tedy pěkně po pořádku vypočítávat na prstech. Tady na tom kopci mi postav mohutný hrad. Po druhé, ať má sklepení plné zlata, a po třetí, ať jsem nesmrtelný. Dobře, pravil lovec a v tom okamžiku před nimi zburácením vyrostl hrad. To je Edelstein a ty odteď zůstaneš navždy živ. Avšak zlato si musíš ze země vydolovat sám. Pomůže ti tato čarovná hůlka. Náhončí vzal hůlku do ruky a když od ní zvedl oči a rozhlédl se po okolí, cizinec už byl pryč. Chvíli přemýšlel, co s hůlkou, a pak se jí jemně dotkl nejbližší skály. Tu se objevili trpaslíci a začali do skály kopat krumpáči. Za malou chvilinku se ve slunečních paprscích zablištěla první hrouda zlata. Náhončí byl ohromen a od toho okamžiku čarovnou hůlku nepustil z ruky. Kdykoliv vyšel do lesa pod hradem na procházku, přeměnil ve zlato jakoukoliv skálu či jen kámen, který minul. Zakrátko měl hradní sklepení plné bohatství, jak si kdysi přál. Nejdříve byl Náhončí šťastný, měl vše, po čem toužil, stoly se pod vybranými pokrmy zrovna prohýbaly, skříně byly přeplněné skvostnými odivy tak, že se ani nedali dovřít a pokladnice ukrývaly úchvatné šperky a vzácné drahé kamení. Začas se mu však nesmrtelný život začal zajídat. Na svém hradě viděl umírat a rodit se mnoho poddaných. Jen on byl stále sám. Tehdy mu došlo, jak ďábelské přání kdysi vyslovil. Aby rozehnal chmurné myšlenky, vzal hůlku a vydal se do lesa. Ploužil se po lesní cestě, míjel slepé jámy, odkud jeho pacholci už dávno vyzvedli zlato, a najednou se s ním všechno zatočilo. Náhončí svou milovanou hůlku zahodil do křoví a proklel chvíli, kdy zradil svého knížete a spřáhl se s ďáblem. V tu chvíli zdi pyšného hradu pukly, rozpadly se na balvany a svalily se z kopce dolů. Pod Náhončím se otevřela zem, z níž vysoko vyšlehly plameny a černé ruce ho stáhly do hlubin země. Poté se díra v zemi zacelila a všude zavládlo ticho. Jen rozpadlý hrad zůstal po věky věků stát v lese a říká se, že dodnes ve svých sklepeních skrývá zlatý poklad.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Byl jeden král a měl 3 dcery, které choval jako oko v hlavě. Když mu počínala hlava sněhem zapadat, přicházelo mu často na mysl, která z dcer by měla být po jeho smrti královnou. Dělalo mu to nemalé starosti, neboť je měl všechny tři rád.
2: Moje dcery, jsem starý a nevím, jak ještě dlouho s vámi budu.
5: Ale tatínku, takhle přece nesmíte mluvit, co bychom si tu sami bez vás počali?
2: Jsi hodná, Maruško, ale přesto chci dnes rozhodnout, která z vás bude po mé smrti královna.
5: Já jsem nejstarší, tatínku.
6: A já nejhezčí.
2: No, rozhodnutí ponechte na mě, dcerušky. Dříve mi ale řekněte, jak mě která milujete.
5: Já vás, tatínku, miluji.
2: Tak hezky po pořadě. Nejdřív pověz ty, dcero nejstarší.
5: Otče můj, jste mi milejší nad zlato?
2: No, dobře. A ty, dcero prostřední, jak ty svého otce miluješ?
6: Můj drahý otče, já vás mám ráda jako svůj vínek zelený.
2: Také jsi hezky odpověděla. A ty, Maruško, jak ty mě máš ráda?
5: Já, tatíčku, já vás mám ráda jako sůl.
2: Jako co?
5: Jako sůl.
2: Ty nemiluješ svého otce víc než sůl?
5: A nemohu vás mít ráda víc, tatínku.
2: Než jako sůl. Takovou prachobyčejnou prostou věc, kterou každý má a každý mít může, které si nikdo ani nevšímá.
5: Ale tatínku, život bez soli.
2: Jdi mi z očí, ty ničemnice. A až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas. Pak budeš královnou.
5: Tatínečku.
2: Tak už jdi.
4: Maruška, zvyklá otce poslouchat, odešla na ta slova ze zámku, majíc oči plné slzí a srdce plné žalu. Bylo jí líto, že otec nepoznal, jak ho má ráda. Nevědouc, kam se obrátit, dala se po větru přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa.
7: Tak už se nedráb, Maruško. A jestli nemáš kam jít, pojď ke mně do služby.
5: Ráda, babičko.
7: A co dovedeš? Jestli pak umíš ovce pást a pak podojít, vlákno příst a plátno tkát.
5: Neumím, babičko. Ale kdybyste mi řekla, jak se to dělá, jistě bych se to brzo naučila.
7: Však já tě to naučím.
5: Děkuji vám, babičko.

0: Tatínku, tatínečku, kupci přijeli.
1: Já vím, dceruško.
0: A těch šperků a drahých kamenů, co dovezli.
1: To mi říkáš v tomto týdnu už po třetí.
0: Tatínku, ale ty šaty musíš určitě vidět. Takové jsem ještě v životě neměla.
1: Milá dceruško, na světě je krásných věcí, které v životě neviděla a neuvidíš.
0: Ale tatínku, kdybys věděl, jak jsou rozkošné. Já bych je moc chtěla mít.
1: Na světě je mnoho krásných věcí a my je přesto mít nemusíme nebo nemůžeme.
0: Ale já ty šaty mít mohu a musím.
2: Milostivý králi, nechtěl jsem vám nic říkat, ale zdá se mně, že jsou vaše dcery v poslední době čím dál rozmarnější.
1: Mám obavy, milý komoří, že se vám to nezdá.
2: Naše královská pokladnice není bezedná milost.
1: Právě jsem se to svým dcerám pokoušel vysvětlit, ale nechtějí o tom ani slyšet.
2: Často vzpomínám na vaší nejmladší, na Marušku. To byla hodná dívka.
1: Tu mi raději nepřipomínej. Když jsem se jí kdysi zeptal, jak mě má ráda...
2: Řekla jako sůl, slyšel jsem o tom, ale stejně, když dovolíte vaše jasnosti, mám dojem, že jste se unáhlil.
1: Ale co jsem měl dělat?
2: Víte, myslím, že nejstarší princezna vás má ráda hned po zlatu a prostřední hned po sobě. A to není právě nejčistší láska.
1: Ale Maruška mě měla ráda jen jako sůl.

0: Pane králi.
1: Hoří snad, kuchaři?
0: Veliká nehoda se nám stala.
1: Copak, nevíš, co uvařit?
0: Daleko strašnější, pane králi.
1: Tak už mluv.
0: Všechna sůl se nám rozmočila.
1: No tak pošlete pro jinou.
0: Ach, pane, to bude pozdě, než se vozy z dalekých zemí vrátí. Čím já budu do té doby solit?
1: Tak sol něčím jiným.
0: A co pak solí jako sůl?
1: No to nevím. Něco vymyslí.
0: Poraďte mi, prosím.
1: Tak nesol.
0: To vám ale nebude chutnat, milosti.
1: Tak vaš jen sladká jídla.
0: Jak poroučíte, milosti.

0: už nepřijedou.
1: Tak nepřijedou, šatů máš dost.
0: Tatínku, hosté odjíždějí.
1: No a co má být?
0: To už nebudou plesy.
1: Nebudou.
0: To se ale nikdy nevdáme, tatínku.
1: Tak horké to snad není.
0: A bude tady hrozně smutno. A na co mám tak krásné šaty?
2: A proč jsem tady tak hezká?
0: A proč jsme princezny, když se nesmíme bavit?
2: A proč si krát, když to nějak nezahrníš?
1: A proč tu není trochu ticho?
0: Odpusť, tatínku. Ale když odejdeme do svých komnat, budeš tu mít zase ticha až moc.
1: Tak budu.
0: Tak nashledanou, tatínku.
3: Pane králi.
1: Co zas?
3: Poslové se vrátili.
1: A vezou sůl?
3: Nevezou.
1: Jak to nevezou?
3: Všechny zásoby soli se rozpustily, všude je jí nedostatek. A kdo jí má, nedá, kdybyste mu jí zlatem zaplatil.
4: Mezitím se vedlo Marušce v lesní chaloupce dobře. Ani netušila, jak se daří sestrám a otci, ale moudrá babička věděla o všem.
5: Ach, babičko moje milá, jak mám jít domů, když mě otec nechce?
6: Všechno se změnilo. V celém království není špetka soli a tak je sůl dražší než zlato a drahé kamení. Teď už se smíš k otci hlásit.
5: Nerada se budu s vámi loučit.
6: Nedá se nic dělat. Protože jsi mi ale poctivě sloužila, chci se ti odměnit. Řekni, čeho si žádáš?
5: Dobře jste mi radila a dobře jste se o mne starala. Já nechci nic jiného než hrstku soli, abych donesla otci výslužku.
6: Nic jiného si nepřeješ? Mohu ti vyplnit cokoliv?
5: Ne, chci jen sůl.
6: No, když si tak vážíš soli, ať ti nikdy nechybí. Tady máš proutek. Až začne od jihu foukat, jdi po větru přes tři doliny a tři vrchy. Pak se zastav a šlehni tím proutkem o zem. Kde šlehneš, zem se otevře a ty vejdi dovnitř. Všechno, co tam najdeš, to je tvoje.
5: Děkuji vám, babičko.

0: kam pak, děvenko? Proč ten spěch?
1: Ke králi, pane.
0: Tam tě nemohu pustit, holčičko.
1: Proč ne, pane?
0: Náš pan král je tuze nemocný, jak návštěvám kohokoliv má pramálo chuti.
1: Ale jen mě pustíte. Nesu králi takový dar, který je vzácnější stříbra a zlata. A po kterém se určitě vyléčí.
0: Ale jestli to není pravda, budeš o hlavu kratší.
1: Jak si přejete, pane? Dobrý den, pane králi.
2: Dobrý den, děvče. Co pak bys ráda?
1: Chtěla bych vás poprosit o krajíček chleba.
2: O krajíček chleba? Chléb v našem království už dávno nepečem. Nemáme sůl.
1: Tu mám zas já.
2: Sůl? To snad není možné.
1: Ano, pane králi. Mám soli, kolik jen si můžete přát.
2: Žádej, co chceš. Všechno dostaneš.
1: Nepřeju si nic jiného, než abyste mě měl rád jako tu sůl. Tatínku.
2: Maruško, dceruško moje.
1: Tatínku.
2: Dceruško, odpust mi, já tě ani nepoznal. Odpust mi.
1: Já už jsem dávno zapomněla.
2: Komoří, dej rozhlásit po celém království, že od dnešního dne je Maruška královnou celé naší.

Rozneslo se hned po zámku i městě, že nejmladší králova dcera se vrátila a přinesla sůl. Každému, kdo přišel, dala Maruška trochu soli, ale ať jí brala, kolik chtěla, z mošny neubývalo. Starší sestry Marušce štěstí nepřáli, ale nebylo jim to nic platno, kdyby se byly zlosti rozsypaly. Otec svoji Marušku na rukou nosil a každý ji miloval a jí děkoval. Ona ale zůstala vždy tak skromná a hodná, jako bývala, a do smrti na babičku nezapomněla.

0: Cože? Co? Už?
1: Už se vysílá. Co?
0: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž rým.
1: Dobásníš to potom.
0: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justínou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
1: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
0: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
1: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
0: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
1: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
0: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
1: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
0: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
1: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohly i umřít, viď?
0: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
1: Neboj se. Řekl, věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit.
0: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
1: A co bude dnes?
0: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek, aha, borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
1: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
0: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... No, co tu ještě? Co je tu ještě?
1: Provázek.
0: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
1: Kolem šišky?
0: Kolem, ale ty mě úplně pleteš. Kolem špičky.
1: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
0: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
1: Už to mám asi na
0: patrané. A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
1: Hop, tam.
0: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
1: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzobou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
0: No ale ne, že zase utečeš.
1: A jedno pro zajíce Antonína.
0: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. Tak šup, nezdržuj to, Piggy, a nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak leda jakou šišku. Navíc ode mě.
1: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu tu šišku dát.

0: Dobrodružník jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hýlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
1: Hýlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
2: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hýlík.
1: To ti chválím, roztál trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
2: A s čím asi? Stekal se Hýlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej.
0: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl.
1: Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru?
2: On si začal, žaloval Hýlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále.
1: A tak dále, a tak dále.
0: Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
2: Nevyhodí, řekl Hýlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
2: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně sedá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
2: Ale má?
1: A koho?
2: Nás,
0: zvolal Hýlík triumfálně.
2: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
0: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
3: Vigy básnička.
4: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
3: V téhleté?
4: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
3: Je, tady je na obrázku prasátko.
4: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
3: Tak čti.
4: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
3: Já.
4: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
3: No.
4: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
3: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
4: Proč pak pořád ryješ v zemi?
3: Proč pak pořád ryješ v zemi?
4: Kdybys v zemi nerylo?
3: Kdybys v zemi nerylo?
4: Víc by se s nám líbilo.
3: Víc by se s nám líbilo.
4: Jak bys bylo roztomilé?
3: Jak bys bylo roztomilé?
4: Celé jako z cukru bílé.
3: Celé jako z cukru bílé.
4: Kdybys v ní však nerylo?
3: Kdybys v ní však nerylo?
4: Prasátkem bys nebylo.
3: frazátkem bys nebylo.
4: Tak to bylo pro tebe.
3: Děkuju.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Nya.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Léčení nimravky. Žil jednou jeden malý chlapec a ten se jmenoval Alan. Byl to kluk jako buk, měl kudrnaté kaštanové vlasy a uměl se usmívat jako sluníčko. Jednou ráno se posadil ke snídani, ale místo, aby si vzal lžíci, snědl kaši a vypil mléko jako každý normální kluk, uchopil vidličku a začal si nabírat ovesné vločky jednu po druhé. Za chvíli mu maminka přinesla vajíčko, protože si myslela, že už s kaší dávno skončil, jenže Alan si právě nabíral 11. ovesnou vločku. Maminka spráskla ruce.
2: Bože na nebi, ty se ale dneska ráno v tom jídle nimráš. Co je s tebou? Máš tu kaši moc horkou?
1: Pak si teprve všimla, že Alan jí kaši vidličkou vločku po vločce a tak mu podala lžíci.
2: Koukej pořádně jíst a pospěš si, než ti vystydne vajíčko,
1: poručila. Alan se pustil do jídla, ale místo, aby si nabral plnou lžíci kaše, roztržitě udobl z talířku jednu vločku a pomalu si ji strčil do pusy. Maminka se na něho chvilku dívala, ale pak řekla.
2: Jak chceš. Vajíčko budeš mít studené jako led, když budeš pokračovat tímhle tempem. Mně je to jedno. Já jdu nahoru do pokoje srovnat prádlo a než se vrátím, ať je všechno snědené.
1: Vyběhla po schodech a nechala Alana v kuchyni samotného. Sotva odešla, vzal si Alan znovu vidličku a pustil se do kaše. Pěkně vločku po vločce. Za chviličku mu připadalo, že celá ovesná vločka je na něj příliš velká, a tak každou rozdělil na dvě části a napichoval si na vidličku vždycky jen půlku. Byl tak zaujatý svým pipláním, že ani neslyšel, že se maminka vrátila. Proto ho velice překvapilo, když mu celou snídani sebrala a řekla mu, ať jde radši pryč. V poledne uvařila maminka rajskou polévku. Alany měl sice hrozně rád, ale místo, aby ji slupl a poprosil ještě o přídavek, začal si plavit po talířku malé lodičky z osmažených kostiček chleba. Spouštěl je do talíře, lovil je a po jedné je strkal do úst. Ve 2 hodiny přišla maminka a námořnickému dobrodružství s osmaženými kostičkami chleba učinila přítrž. Smutně sklidila nádobí ze stolu a poslala Alana, aby si šel po obědě odpočinout. Ten den při večeři krájel Alan maso na tak malé kousíčky, že se na něho tatínek podíval a prohlásil.
3: Nechtěl bys si, prosím tě, ode mě půjčit lupu? Myslím, že ji budeš brzy potřebovat, když si krájíš tak mikroskopické kousky masa.
1: Alanova maminka se přidala.
2: Takhle je to od božího rána. Jí ovesnou kaši po vločkách a ještě k tomu vidličkou. Pouští si kostičky osmaženého chleba po talíři a zobe je po jedné a teď zas vyvádí s masem.
4: Co se to s tebou děje, Alane?
1: Alan se zářivě usmál a pravil. Řekl bych, že se s ničím nemá pospíchat. Kdybych si ukousl moc velké sousto, mohl bych se udávit. Maminka se rozzlobila.
2: Nesmysl! Ještě včera ti to vůbec nevadilo.
1: Alan jí smutně vysvětlil. Včera bylo včera a dnes je dnes. Opatrně rozkrojil zrnko rýže na 4 díly a způsobně si ten nejmenší kousínek vložil do úst. Druhý den ráno se s ním vůbec nic nezměnilo. A i když ho maminka pořád hubovala a domlouvala mu, už diboval jídlo po tak malých soustech, že si to člověk může jen těžko představit. A jako by toho ještě nebylo dost, vzdychal a při každém soustu se rozhlížel po pokoji. Alanova maminka z toho byla zoufalá. Nevěděla, co má dělat, a tak zavolala své známé, paní Křivohlavé.
2: Dobré jitro, paní Křivohlavá.
1: Pozdravila ji.
2: Tady Alanova maminka. Volám vám, protože jsem se chtěla zeptat, jestli jste někdy měla potíže s Vítkem, co se jídla týče.
5: Potíže?
1: Podivila se paní Křivohlavá.
5: Jaké potíže máte na mysli?
1: Alanova maminka jí vysvětlila.
2: Náš Alan začal z ničeho nic uždibovat jídlo po takových kouscích, že kdybych mu nesebrala talíř, seděl by u snídaně určitě aspoň 12 hodin. Ovesnou kaši jí po vločkách, polévku po kapkách a maso si krájí na jednotlivá vlákna.
5: Dobrotivé nebe, není ten váš chlapec marot?
1: Polekala se paní Křivohlavá.
2: Tvrdí, že mu nic není. Změřila jsem mu pro jistotu teplotu, ale horečku nemá. Nevím, co je to za nemoc.
1: Stěžovala si utrápeně Alanova maminka. Paní Křivohlavá řekla.
5: Tedy, já žádné potíže s jídlem u našeho Vítka neznám. Mám jediný problém. Jak ho donutit, aby přestal? Včera ráno před snídaní vážil 90 kilo a tatínek mu začal říkat kule.
2: Nepovídejte.
1: Nevěřila svým uším Alanova maminka.
2: Tak to máte asi ještě horší problém než já.
1: Zavěsila telefon a přemýšlela, co dál. Zavolala další známé, paní Žouželkové.
2: Paní Žouželková, dělá vám pergolka nějaké potíže při jídle?
1: Paní Žouželková prohlásila s přepečlivou výslovností.
6: To tedy v žádném případě, vážená paní. Dbáme totiž vždycky na to, aby každé sousto důkladně rozžvíkala. Musí žvíknout 100krát, jenomže někdy na to zapomene a žvíkne jen 93krát. A představte si, tuhle jsem ji dokonce přistihla, že žvíkla pouze 71krát.
1: Alanova maminka si živě představila, jaká by to byla katastrofa, kdyby se jejich Alan doslechl, že pergola Žouželková 100krát kousne, než polkne jediné sousto. Kdyby si totiž znásobila každé zrnko rýže na talíři stem a připočetla si k tomu, jak pomalu Alan kouše, musela by dospět k nezvratnému přesvědčení, že je odsouzen k pozvolné smrti hladem, dřív než se slunce začne sklánět k západu. Alanova maminka se raději rychle s paní Žouželkovou rozloučila a položila sluchátko. Pak zatelefonovala Petřině mamince. Zeptala se jí.
2: Když dáte Petře na stůl jídlo, sní ho bez pobízení?
7: Samozřejmě, proč se ptáte?
1: Odpověděla Petřina maminka. Alanova maminka se jí svěřila.
2: Protože Alan začal ďobat jako vrabec a já si s ním vůbec nevím rady.
1: Petřina maminka navrhla.
7: Zavolejte paní Láry Fáry. Ta vám jistě poradí. Vzpomínáte, jak mi tuhle doporučila svou osvědčenou a zaručeně účinnou řetkvičkovou léčbu?
1: Alanova maminka se zaradovala. Že na to nepřišla dřív? Musí paní Láry Fáry zavolat. A to hned. Bez dlouhého rozmýšlení vytočila její číslo. Paní Láry Fáry se zamyslela.
8: Tak vy říkáte, že Alan se začal rýpat v jídle a uždibuje jen malé kousíčky? Hned jsem si všimla, že byl včera odpoledne nějaký pobledlý.
1: Alanova maminka zabědovala.
2: Je opravdu hrozně bledý. Tatínek někdy říká, že vypadá, jako by byl uplácaný z těsta. Za poslední 2 dny snědl dohromady asi tak 1 lžíci jídla. Co budeme dělat, paní Láry Fáry?
1: Paní Láry Fáry uklidnila.
8: O Alana si nedělejte žádné starosti, to je obyčejná nimravka. Za den nebo za dva bude zas v pořádku. Počkejte, zdá se mi, že... Ano, tamhle ho právě vidím, jde zrovna sem. Dám mu s sebou speciální sadu nádobí pro nimry. Největší nádobí mu prostřete dnes při obědě i večeři. Z prostředního by měl jíst zítra celý den. Menší talíře použijte pozítří. A další den mu nabídněte jídlo na těch nejmenších talířcích. Celkem to bude trvat 4 dny. Dneškem počínaje. A i když možná trochu zhubne, nebude mu to na škodu. Časem se to zase spraví. Poslední den pro něj vzkážu a vy ho ke mně pusťte bez ohledu na to, jak se bude cítit.
1: Alanova maminka poděkovala a ujistila paní Láry Fáry, že udělá všechno tak, jak jí poradila.
8: Pošlu vám ho hned domů s tím nádobím,
1: řekla paní Láry Fáry.
8: Nelamte si hlavu, stačí, když jenom budete dělat, co vám radím.
1: Pak se s Alanovou maminkou rozloučila. Za chviličku se Alan vrátil domů s velikým proutěným košem. Tohle ti posílá paní Láry Fáry jako dárek, říkala, abych na to dával veliký pozor. Chlapec postavil koš na zem v kuchyni a hned se hrnul do rozvazování provázku. Maminka ho však zarazila.
2: Tak dost. To je dárek pro mě a já si ho uložím sama. Ty si můžeš jít ven hrát. Vrať se až k obědu. Proboha, ty jsi ale bledý. Koukej se proběhnout až k Petřinu domu. Ať ti trochu zčervenají tváře.
1: Alanova maminka uložila koš od paní Láry Fáry do skříně v kuchyni a zavřela dvířka, takže zvědavému Alanovi nezbývalo nic jiného, než si jít ven hrát. Místo, aby se však proběhl k Petřinu domu, šoural se pomalu, pomaloučku ulicí. Byl totiž tuze slabý, protože se dost nenajedl. Těsně před obědem vyndala Alanova maminka koš ze skříně a otevřela ho. Byly v něm 4 jídelní soupravy. Největší připomínala malé dezertní talířky, patřil k ní i hrneček, z jakého dospělí pijí po obědě kávu, malá vidlička a lžička. Prostřední sada měla talíř jako pro panenku, hrneček jako pro panenku a malilinkatou vidličku a lžičku. Menší sada měla talířek velký jako 5 koruna. Hrnek jako náprstek, vidličku ve velikosti zápalky a lžičku podobnou miniaturní lžičce na sůl. Nejmenší sada nádobí měla talířek jako 10. Do nejmenšího hrnečku se vešla 1 kapka. Nejmenší vidlička vypadala spíš jako jehla a lžíce jako špendlík. Maminka podávala toho dne Alanovi jídlo na největších talířcích. Dostal pečenou bramboru, největší než vajíčko, kousek masa jako poštovní známka, plátek rajského jablíčka a malý hrneček mléka. Alan byl tak soustředěný na uždibování nepatrných soust, že si ani nevšiml, že má nové nádobí. Snědl celou 1/3 brambory, 1/6 masa, 1 rajčatové semínko a vypil dobrou polovinu mléka. Když prohlásil, že už nemůže, tatínek se podíval na jeho malý talířek, na němž zůstalo skoro všechno jídlo. A už se chystal začít hudrovat, aby Alan ještě něco snědl, ale maminka ho předběhla.
2: Samozřejmě, chlapče, nemusíš to dojídat, když nechceš.
1: Druhý den ráno nabrala maminka Alanovi malou lžičku míchaných vajíček, kousíček topinky velký asi jako nehet a použila talířky pro panenku. Do hrnečku pro panenku nalila asi polévkovou lžíci pomerančového džusu. Alanovi se malá vidlička a lžička hrozně líbily, protože mohl nabírat opravdu velice malá sousta. Za hodinu snědli jen 1/2 lžičky vejce a 1/3 topinky velké jako nehet. Za to vypil všechen pomerančový džus. U oběda a u večeře jedl ještě méně a uždiboval ještě menší sousta. Obličej mu zbledl a zezelenal. Alan byl tak unavený, že si musel každou chvíli sednout a odpočívat. Třetí den maminka vytáhla malou sadu nádobí. Na talíř velký jako 5 koruna položila 3 ovesné vločky, kousek šumky, velký asi jako muší křídlo a 1/4 lžičky vajíčka. Do hrnečku jako náprstek odměřila 10 kapek kaká. Alan byl tak zesláblý, že musel dolézt na snídani po 4. Byl rád, když viděl, jak maličké nádobí mu maminka prostřela a na oplátku se několikrát pokusil o chabý úsměv. Rozkrojil si ovesnou vločku na 13 kousků a část jednoho z nich snědl. Snědl i drobeček vajíčka, ždibec šumky a vypil 5 kapek kakaa. Pak se zase odploužil pryč a lehl si na pohovku. K obědu si dal 7 kapek polévky, 2 kostičky osmaženého chleba a mléka jen tolik, aby si svlažil rty. K večeři spořádal celý 1 fazolový lusk a vypil 4 kapky mléka. Hned po jídle se odplazil po schodech nahoru do ložnice spát. Cestou musel 8krát odpočívat. 4. den ráno byl už tak slabý, že mu trvalo skoro hodinu, než slezl dolů na snídani. Maminka mu prostřela talířek jako desetník, hrnek na 1 kapku a podala mu

0: Vypil půl kapky mléka a pak se natáhl na lavici v kuchyni. Právě tehdy zazvonil telefon. Byla to paní Láry Fáry a chtěla mluvit s Alanem. Maminka ho musela odnést k telefonnímu aparátu a přidržovat mu těžké sluchátko u ucha. Paní Láry Fáry sotva jeho slabý, tenoučký hlásek v telefonu slyšela a nakonec ho musela poprosit, aby jí předal maminku, ta ať mu všechno vyřídí. Paní Láry Fáry řekla:
1: Na Alana dnes přišla řada, aby si zajezdil na grošovatém poníkovi a já bych byla ráda, kdyby ke mně hned přišel.
0: Maminka to chlapci pověděla a Alan se rozzářil nadšením, jenomže byl tak slaboučký, že ho maminka musela vynést před dům a posadit ho do jeho malého červeného nákladňáku. Naštěstí to celou cestu k domku paní Láry Fáry bylo z kopce a když tam Alan dojel, čekali ho tam už Jarda Tomek s Hubertem Preclíkem. Pomohli mu vylézt z malého červeného nákladňáku a vysadili ho na grošáku v hřbet. Koník se otočil a klidně Alana olízl. Paní Láry Fáry vyšla na verandu před dům, aby je vyprovodila, a musela se hodně přemáhat, aby se nerozesmála, když grošák pomaličku vykročil ulicí a Alan mu visel na hřbetě jako pytel brambor. Celé dopoledne se Alan kymácel na grošákově hřbetě s obličejem zabořeným do hřívy a koník s ním klusal ulicemi. Z domů vybíhaly ustarané ženy a ptali se, jestli snad není Alan nemocný a nepotřebuje pomoc. Alan se hrozně styděl a vykřikoval ze všech sil, ale slyšet ho moc nebylo. Nic mi není. Snažil se držet v sedle zpříma, jenomže na to byl moc slabý. Pak bylo 12 hodin a Alan byl tak vyčerpaný, že se nemohl udržet na grošákově hřbetě už ani chvíli. Zamířil proto s koníkem domů. Před vrátky se skulil do trávy. Ležel tam bezvládně, jako vyždímaný hadr, až se nakonec rozbrečel. Jeho maminka vyhlédla oknem v kuchyni a když viděla, jak její synek leží na trávníku, polekala se. Myslela, že se grošák splašil a Alana schodil. Vyběhla ven a poklekla vedle ležícího chlapce.
2: Nestalo se ti nic? Co ti to zlé zvíře provedlo? Kolikrát tě schodilo?
0: Alan se pousmál při představě, že by hodný a mírný grošák mohl někdy někoho schodit. Ale pak se dal znovu do pláče, protože si vzpomněl, že to byla zas na dlouhou dobu jeho poslední příležitost zajezdit si na grošákovi. Byl tak slabý, že se nemohl udržet na jeho hřbetě. Nakonec řekl mamince: ten kůň mě neschodil. Byl jsem jen hrozně unavený a tak jsem spadl. Skulil jsem se dolů, ale nemůžu se vyškrábat zpátky. Přišla na mě řada zajezdit si na něm a bude moc dlouho trvat, než na mě dojde podruhé.
2: Podívej, Alane, to všechno se stalo jen a jen proto, že ses začal nimrat v jídle a uždibovat malá sousta,
0: řekla maminka.
2: Jestli si chceš dnes odpoledne ještě na grošákovi zajezdit, budeš muset jít na chvíli domů a najíst se.
0: Uvázala grošáka k plotu, popadla Alana a vtáhla ho domů. Posadila ho na lavici v kuchyni, Alan se unaveně opřel o zeď a zavřel oči. Maminka začala rachotit hrnci a točit knoflíky u sporáku a za chviličku přinesla hrneček na jednu kapku, naplněný rajskou polévkou a talířek velký jako desetník se dvěma drobečky stopinky. Nařídila Alanovi:
2: vypij tu polévku jedním douškem a dej si oba drobečky do pusy najednou.
0: Chlapec udělal, co mu přikázala, a pak se znovu opřel o zeď a vyčerpaně zavřel oči. Zakrátko mu maminka přinesla hrneček mléka jako náprstek a kolečko ukrojené z rohlíku, namazané máslem, na talířku jako 5 koruna. Řekla:
2: vypij to mléko naráz a dej si celý chlebíček do pusy.
0: Alan poslechl a překvapilo ho, když zjistil, že už se vůbec necítí tak unavený. Opřel se o zeď, ale oči nechal otevřené. Pak mu maminka donesla hrneček pro panenku naplněný polévkou a talíř

0: Jak pro panenku s trochou žervé.
1: Vypij polévku na jeden hlt,
0: řekla mu.
1: A vezmi si velkou vidličku, abys mohl to žervé sníst na dvě sousta.
0: Alan poslechl. Pane, ten měl najednou síly. Mohl už sedět rovně, nemusel se opírat o zeď a ku podivu dostal ukrutný hlad. Maminka mu pak přinesla kávový hrneček s mlékem a malý talířek s kusem perníku. Alanovi už nikdo nemusel radit, jak to sníst a vypít. Kousal, jak se sluší a patří na hladového kluka a pil velkými doušky, dokud všechno do poslední kapky nevypil. Maminka se ho zeptala.
1: Je ti už líp? Naobědval ses dost?
0: Alan řekl. Je mi už mnohem líp, maminko, ale pořád mám hrozný hlad. Mohl bych dostat plný talíř polévky a pořádnou sklenici mléka.
1: To víš, že ano, chlapče.
0: Zaradovala se maminka a rychle mu nalila talíř polévky a velkou sklenici mléka. Alan vyjedl polévku do poslední kapky, vypil všechno mléko a pak vyskočil od stolu. Maminko, Grošák má určitě taky hlad. Neměl bych mu donést trochu polévky?
1: To ne,
0: usmála se maminka.
1: Myslím, že Grošák by si dal spíš jablíčko nebo pár kostek cukru.
0: A tak nakrmili koníka a pak se na něj Alan vyšvihl a hrdě odklusal. Seděl na něm zpříma a uzdu držel jen jednou rukou. Když dojel na roh Petřina domu, maminka na něj zavolala, aby se vrátil. Alan otočil Grošáka a zamířil s ním k brance. Maminka vyšla před dům s velkým proutěným košem.
1: Byl bys tak hodný a vrátil tohle paní Láry Fáry?
0: Zeptala se ho. Mile rád, souhlasil Alan okamžitě. Dám si ten koš před sebe, jednou rukou ho budu přidržovat a druhou povedu koně. Opatrně si naložil koš pro nimry, pobídl Grošáka a pomalým krokem vyrazil k domku paní Láry Fáry.
2: Ale hleďme, badatel, odkud přicházíš?
3: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
2: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
3: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
2: To nemohu vědět.
3: A hory?
2: To nemohu vědět.
3: A města, a řeky, a pouště?
2: To také nemohu vědět.
3: Vždyť jste zeměpisec.
2: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
3: Jak to?
2: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
3: Jak to?
2: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
3: A jde se tam někdo podívat?
2: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
3: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam tři sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
2: My nezaznamenáváme květiny.
3: A proč? Jsou tak krásné.
2: protože květiny jsou pomíjivé.
3: Co to je pomíjivé?
2: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
3: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
2: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
3: Ale co to znamená pomíjivé?
2: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
3: Mé květině hrozí blízký zánik?
2: Ovšem.
3: Má květina je pomíjivá. Má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
2: Planetu Zemi. Má dobrou pověst. Má dobrou pověst. Dobrou pověst. Dobrou.

0: Sůl nad zlato. Byl jeden král a měl 3 dcery. Všecky byly krásné a moudré. Když zestárl, chtěl jednu z nich ustanovit královnou, leč nevěděl, kterou, protože měl všechny stejně rád. I napadlo ho konečně, že ustanoví královnou tu, která ho má nejradši. Zavolal si dcery a řekl: Dcerušky moje, jsem již stár, nevím, jak dlouho tu ještě mezi vámi budu žít. Dříve než umřu, rád bych ustanovil jednu z vás královnou. Proto bych rád věděl, jak mne která máte ráda. Odpověz mi nejdřív ty, dceruško nejstarší.
1: Tatíčku můj, ty jsi mi milejší nad zlato, řekla nejstarší princezna.
0: A jak ty mne máš ráda, ptal se král té prostřední.
1: Tatíčku, mám tě radši než perly a drahé kameny, odpověděla tato.
0: Což ty, Maruško, jak ty mne máš ráda, tázal se nejmladší.
1: Můj milý tatíčku, mám tě ráda jako sůl, řekla Maruška a políbila králi ruku.
2: Cože, ty nevděčná, zvolali obě sestry, tak málo tatíčka miluješ, jen jako sůl.
1: Ano, jako sůl, odpověděla Maruška a usmívala se mile na tatíčka.
0: Král se na Marušku rozhněval a řekl: Jdi pryč ode mne. Máš-li mne ráda jen tolik jako sůl, takovou obyčejnou, nepatrnou věc, kterou každý může mít. Až bude lidem sůl vzácnější než zlato a drahé kameny, pak se vrať, budeš královnou. Nyní však odejdi.
3: Maruška poslechla otce a s pláčem odešla ze zámku. Kudy šla, tudy šla, až přišla do hustého lesa a tam potkala babičku. Pěkně ji pozdravila a chtěla jít dále. Ale babička jí zastoupila cestu a ptala se:
4: Proč pláčeš, dívenko?
5: Ach, babičko, co je mi platno vám to povědět? Vy mi pomoci nemůžete.
4: Jen mi vše pověz, stará jsem, mnoho vím, ráda ti poradím.
3: Maruška se babičce svěřila se svým zármutkem.
5: Nechci být královnou, ale ráda bych tatíčka přesvědčila, že ho mám na světě nejraději, dodala s pláčem.
4: Nepláč, těšila jí moudrá babička.
5: Chceš-li, zůstaň po nějaký čas u mě ve službě. Uvidíme, co bude dál.

Maruška ráda svolila. Šla s babičkou do její chaloupky a když se najedla a napila, ptala se jí babička. Umíš pracovat, trávu sekat nebo len příst? Neumím, řekla upřímně Maruška, ale naučím se všemu. Babička ji tedy vyučila a Maruška ráda pracovala. Zatím na zámku žili obě sestry vesele v neustálých radovánkách. Otec jim dal klíče od pokladny a tu se přesvědčil, že den ke dni o něho méně dbají. Nejstarší stále jen zlato rovnala a dukáty počítala a k otci se mnohdy za celý den ani jednou nepodívala. Prostřední kupovala perly a šperky vykládané drahými kameny a zdobila se jimi. Jen radovánky a hostiny pořádala a na otce úplně zapomínala. Králi bývalo velmi smutno a často vzpomínal na Marušku, jaká byla hodná a jak ráda se o něho starala. Byl by nejraději pro ní poslal, ale nevěděl, kde je. Jakmile si však vzpomněl, že ho má ráda jen jako sůl, zase se na ní hněval. Jednoho dne měla být v zámku slavná hostina a tu přiběhl ke králi kuchař s velkým nářkem, že nemá soli, neboť všechna sůl, kterou měli v zásobě, se rozmočila a zkazila. Čím budou nyní solit? Ihned pošlete sluhy pro jinou, poručil král. Kuchař bědoval, že se po ní již scháněl po celém městě a nikde ji nemůže sehnat. A pošle-li posly do vzdáleného města, nemohou se včas vrátit. Hostina má být již večer, sejde se plno hostů, co jen si má nyní počít. Tedy připrav jídla bez soli. Poručil král a kuchař poslechl. Byla to divná hostina. Polévky a pečeně byly málo slané, hostům pranic nechutnalo a brzy se rozjeli. Král byl mrzutý a poručil vyslat posly na všechny strany pro sůl. Ti se však vraceli s nepořízenou, neboť i jinde měli o sůl nouzi. Kdo ji měl ještě trochu v zásobě, nechtěl ji prodat ani za zlato, perly a drahé kameny. Hosté přestali do zámku jezdit a bylo tam smutno. Všichni lidé v zámku i v městě jedli nyní jen sladká jídla a ta se jim brzy znechutila. Každý si přál mít aspoň tolik soli, aby si mohl osolit chléb. Ach, to by nyní byla ta pravá lahůdka. Lidé již nebyli tak zdraví a čilí jako dříve. Postonávali a sil jim ubývalo. Král onemocněl a princezny též. Tu teprve král uznával, jak vzácná je sůl a litoval, že Marušce tolik ublížil. Marušce se zatím dařilo u babičky dobře. Nevěděla nic o tom, co se děje v zámku, až jednou jí babička řekla: Dívenko moje, je čas, aby ses vrátila domů. Ach, babičko, jak se mám vrátit, když mne tatíček nechce? Rád tě uvidí, těšila jí babička a vyprávěla jí, co se přihodilo v té době, kdy ona zůstávala v lese. Dobře si mi, Maruško, sloužila. Řekni, co by si přála, vše ti splním, pravila babička. Nic jiného nechci, jen trochu soli, abych ji tatíčkovi mohla přinést pro pochoutku, odpověděla Maruška. Nic jiného si nepřeješ? Ne, babičko, jen o sůl vás pěkně prosím. Dobře tedy. Ať ti nikdy sůl nechybí, když si ji tak vážíš. Zde máš mošničku se solí, vezmi i tento proutek.
Až se otec s tebou smíří, jdi přes tři vrchy a uhoď proutkem do země u skály. Otevře se před tebou a co tam nalezneš, bude tvé. Maruška babičce pěkně poděkovala a ta šla s ní až na pokraj lesa. Políbila Marušku a zmizela. Když došla Maruška do zámku, nikdo ji nepoznal, protože byla oblečena jako chudá dívka a obličej měla spola zakrytý šátkem. Žádala, aby ji pustili ke králi. Služebníci ji však v tom bránili, že prý král je nemocen a nikdo k němu nesmí. Jen mne k němu doveďte, prosila Maruška. Nesu panu králi dar vzácnější než zlato a perly, ten ho jistě uzdraví. Oznámili vše králi a ten poručil, aby k němu dívku přivedli. Když vstoupila, král ji nepoznal. Požádala o chléb. Král poručil, aby jí chléb podali a řekl smutně, soli však nemáme. Sůl mám zase já, řekla Maruška a ukrojila krajíček chleba. Posolila a podala jej králi zároveň se svojí mošničkou se solí. Král se chopil jejího daru s radostí a zvolal, sůl, dívenko dobrá, jak vzácný dar si mi přinesla. Pověz, jak se ti mám odměnit, dám ti, co jen budeš chtít. Nic nežádám, tatíčku můj, jen abys mne měl rád jako sůl, řekla Maruška a sněla z hlavy šátek. Král ji poznal a nevěděl radostí, co by počal. Popadl jí do náručí a líbal svou milou dobrou Marušku a ta byla šťastná. Přišly i sestry a radovali se z Maruščina příchodu. Brzy se rozhlásilo po celém městě, že Maruška přinesla sůl a kde kdo byl, přišel k ní prosit o trošku soli. A Maruška ji ráda všem darovala. Král se brzy uzdravil a prohlásil, že si přeje, aby Maruška byla královnou. A tak se také stalo. Maruška šla, jak jí babička poradila, přes tři vrchy, až přišla ke skále. Udeřila proutkem do země. Země se otevřela. Maruška vešla dovnitř, spatřila velké jeskyně, kde stěny, strop a podlaha byly ze soli. Zaradovala se z babiččina daru, vyšla ven a jeskyně za ní zůstala otevřená. Teď bylo soli dost pro všechny lidi. Maruška dovolila každému vzít si, kolik potřeboval. Brali, brali a nikdy se nedobrali. Maruška jako královna zůstala vždy hodnou a skromnou. A proto ji také všichni lidé měli rádi.

0: V zimním čase, kdy sluníčko chodí dřív spát, nastupují do služby lampy i lampičky, aby svítily malým čtenářům na stránky pohádkových knížek. Když noční lampička zhasne a malý čtenář zavře knížku i víčka, vystupují z pohádek králové, aby schůzovali a radili se o svém králování. Bludička rozsvítí světýlko v královském stanu snů a králové usedají na svých létacích kobercích tak, jak kdo přilétl ze svého království za devaterými horami a sedmerým mořem. Tři sudičky usednou v průčelí stanu, aby posoudili spravedlnost jejich králování. Tak jedné zimní noci, temné jak černý samet a třpitivé hvězdami jak démanty zdobený plášť, hlásili trubači fanfárou přílet králů a herold uváděl jejich jména. Přichází smutný král z pohádky o šípkové růžence. Král šípkového království měl na létacím koberci šípkový trn a na plášti pavoučí vlákno, neboť čas vysvobození růženky ještě nenastal a jeho království spalo 99. rokem. Hlásím příchod starého krále z pohádky o zlatovlásce, znovu hlásil herold. A zachmuřený král vznášel svou stížnost k sudičkám, že čeká na mladící jablka už tu se dlouho. Zlá královna z pohádky o Sněhurce přišla i se svým kouzelným zrcadlem. Dostavil se i moudrý král, který vyslal své tři syny do světa pro nevěstu. Ba i Krakonoš, vládce nad horami, přilétl za svištění větrů. Už chtěli úderem na velký buben ohlásit začátek sněmování, když se ještě kdosi opožděný domáhal vstupu do zasedacího stanu. Hlásím příchod tří králů od východu, oznamoval herold. Kašpar, Melichar a Baltazar to mají z betlémského města daleko a měli mnoho práce s patronováním koledníkům. Položili jako důkaz své pouti tři uzlíky s vykoledovanými koláčky a předsedající sudičky jim vlídně pokynuli, nechť vejdou a usednou na velkém sněmu králů. Už zvedal bubeník paličky, kdy se zás hlásí kdosi zvenčí. Přichází Sněhulák Horáček a hlásí se jako král Klouzaček, oznamoval herold. I nastaly rozpaky, zda vytroubit slavnostní fanfáru i králi, jehož roucho se královskému šatu nepodobalo. Přivalil se do zasedání králů celý bílý a kulatý, nechával za sebou mokré kapičky a na pozdrav nesmekl, protože mu jeho klobouk, kastrol, přimrzl ke sněhové hlavě. Já sem musím, vážené kmotry sudičky, protože Toník Horáčku, můj přítel kluk, za nic nemůže, to já jsem vinen, řekl místo pozdravu a od mrkvového nosu mu ukápla slza lítosti. To já jsem rozprostřel na Horáčkovic dvoře Klouzačku dlouhou od stodoly až ke vratům. Tonda se tam upachtí a pak se mu zavřou oči, když se má naučit básničku do školy. A dnes je den vysvědčení. Králům se tento málo královský kolega nelíbil. Má vůbec svoje vojsko? Má své podané? Špitali si mezi sebou. Já nevím, co to je, přiznal Sněhulák Horáček, který se vydával za krále Klouzaček. Moje výzbroj jsou sánky a sněhové koule. Těmi vedou válku tondovci proti frantikovcům. A teď chystá Horáčkovic maminka vařečku na tondu a Novákovic tatínek pásek na frantu, protože je den vysvědčení a vinen jsem já, protože já jsem je vlákal do království dětské radosti a teď pro ně pláču. Sudičky se chvíli radili. A co bys od nás chtěl slyšet, králi klouzaček? Zeptala se jedna z nich. Já bych chtěl, abyste vyhlásili království klouzaček za dobré království a pro den vysvědčení začarovali maminkovské vařečky a tátovské pásky někam pryč, protože v království klouzaček je zákonem právo na radost pro děti a mělo by se dodržovat. Já za to tady pokutou vypláču kyblík sněhuláckých slzí. Řekl to tak vřele, že mu zas odkápla kapička mokroty z mrkvového nosu. A dobré sudičky tu kapičku mokroty přijali za výkupné. Zvlášť, když se i králové Kašpar, Melichar a Baltazar za klouzačkového krále zaručili. Vždyť se za mlada na jeho klouzačkách taky svezli.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jednou ráno šli Mach a Šebestová do školy, u trafik je předběhla Čermáková, co sedí v zadní lavici, a Mach povídá. To teda nechápu, kam ta Čermáková tolik pospíchá. Já bych dneska do školy nejradši vůbec nechodil. Paní učitelka bude zkoušet z počtů. Co kdyby jsme šli někam za školu, třeba do zoologické zahrady, co říkáš? A zastavil se, co tomu jako Šebestová řekne. Ale Šebestová šla pořád dál a řekla: no dovol, co jsou to zapraštěný nápady. Za školu chodí leda Horáček s Pažoutem. To by byla pěkná ostuda, co by si u nás paní učitelka řekla. Ono to nakonec opravdu dobře dopadlo, jenomže úplně jinak, než si Šebestová představovala, protože zrovna když se blížili k vile jednoho strašně bohatého pána, ozval se příšerný randál, ve vzduchu se objevil malý vrtulník, ten strašně bohatý pán vycházel zrovna na ulici a chystal se nastoupit do velikého a nablízkaného automobilu. Šofér už otevíral zadní dvířka, ale najednou se zhora sneslo lano s drapákem, drapák udělal chňap, chytil toho strašně bohatého pána za límec, a než se Mach s Šebestovou vzpamatovali, strašně bohatý pán se vznesl a letěl někam pryč, mrskal nohama, volal: pomoc, pomoc! A šofér se chytil za hlavu a křičel: unesli pana Balouna, unesli pana Balouna, zachraňte ho, zachraňte ho! A Mach řekl: člověče, Šebestová, nemůžeme se přeci jen tak koukat, jak nějací zločinci unáší nevinného člověka. Musíme toho pana Balouna zachránit, je to naše morální povinnost, o tom se nediskutuje. Načež vytáhl z kapsy sluchátko, domluvil se s ním, a než bys řekl švec, z Macha a Šebestové byli dva nenápadní vrabci, zamávali křídly a už letěli za vrtulníkem. Mach letěl první, Šebestová za ním, a tou vrabčí řečí cvrlíkala: to se ti teda, Machu, povedlo. Letíš si někam za školu, abys nebyl zkoušený z počtu, a přitom si ještě můžeš vymlouvat, že děláš dobrý skutek a bojuješ proti zločinu. Takový klikář, jako seš ty, hned tak se nevidí, to ti teda povím. A zatímco Šebestová takhle ve vzduchu cvrlíkala, ve škole právě zvonilo, paní učitelka vcházela do 3B, zavřela dveře a řekla: děti, sedněte si, kdo pak dneska chybí? A Kropáček zvedl ruku a řekl: prosím, dneska chybí Macha Šebestová. Asi dostali angínu a zůstali v posteli. Ale Čermáková řekla: houby angínu, ráno si mi viděla, jak šli normálně do školy s brašnami na zádech. A paní učitelka se zamračila a řekla: aha, takže šli někam za školu, aby se vyhnuli zkoušení z počtu. To jim teda nedarují, to se tedy mají na co těšit. A začala zkoušet. A Mach s Šebestovou zatím letěli a letěli. Už je bolela křídla, a tak si sedli na podvozek toho malého vrtulníku, ve kterém seděl strašně bohatý pan Balón a třásal se strachy, co s ním bude. Před ním seděli dva zločinci, jeden řídil, druhý měl na uších sluchátka, oba se dívali k horám, které se rychle přibližovaly a byly plné vysokých skal. Ještě chvíli a malý vrtulník se mezi těmi vysokými skalami proplétal jako v labirintu, a pan Balón se potil a říkal si: pane bože, tady mě nenajde ani milion policajtů. Ale to se už snášeli na travnatý vrchol jedné hory, kde byl malý domek a dřevěná stodola, před kterou stál třetí zločinec, mával rukama a ukazoval, kam mají přistát. A když se octli na zemi, schovali zločinci vrtulník do stodoly, pana Balouna odvedli do domku a řekli mu.
1: Tak pane Baloune, udělejte si pohodlí, udělejte si to nejpohodlnější pohodlí, jaké umíte, protože tady zůstanete tak dlouho, dokud nám vaše paní nezaplatí 20 milionů. Tady máte telefon a račte se s ní domluvit.
0: Načež se pan Baloun a paní Balounová domluvili, že ona dá ty peníze do kufru, kufr postaví na zahradu a že zločinci přiletí vrtulníkem a kufr si vezmou zase tím drapákem. A Mach s Šebestovou seděli jako dva nenápadní vrabci v otevřeném okně a všechno to slyšeli, potom odletěli kousek dál na strom a Šebestová začala cvrlíkat. Koukni se, Machu, jestli chceme tomu zločinu zabránit, tak sebou musíme pořádně mrsknout, protože až ti zločinci sednou do vrtulníku a odletí pro peníze, bude pozdě. A Mach zacvrlíkal. Šebestová, máš 100% pravdu, ten vrtulník musí okamžitě zmizet. A hned taky letěli do stodoly, kam zločinci vrtulník schovali. Mach pípl dvakrát louze a dvakrát krátce, což bylo znamení domluvené se sluchátkem. V tu ránu z nich byli zase žáci 3. B. Mach vytáhl z kapsy sluchátko a řekl. Prosím, my bychom potřebovali, aby z toho vrtulníku byl třeba Kamzík. Těch je už málo a bude se mu ve zdejších podmínkách určitě líbit. A ze sluchátka se ozvalo.
1: To je velmi moudrý nápad.
0: Načež vrtulník zmizel a na jeho místě stál krásně urostlý Kamzík, který se okamžitě snažil nabrat Šebestovou na rohy.
1: Jenomže v tom se stalo něco, s čímž nikdo nepočítal. Vrata stodoly se otevřela a v nich stáli všichni 3 zločinci. Zrovna chtěli vytáhnout vrtulník ze stodoly a odletět pro peníze, ale jak se ta vrata otevřela, Kamzík vyrazil mohutným skokem ven a zmizel kdesi mezi skalisky a 3 skoprnělí zločinci zírali, co se to tu děje. Kde se tu vzal Kamzík, kam zmizel vrtulník a co tady dělají 2 školáci s brašnami na zádech? Jeden z těch zločinců tahal z kapsy revolver, ale Mach byl rychlejší, řekl do sluchátka další přání, že 3 zločinců byli najednou 3 pánské kapesníky, Šebestová je strčila do kapsy a šli pryč. A pak už to jelo jako po másle. Panu Balounovi řekli, že už žádné nebezpečí nehrozí, že ty 3 zločince má Šebestová v kapse, že by se mělo letět domů, protože je poledne, pan Baloun s tím souhlasil, měl už pořádný hlad, zrovna tak jako Mach a Šebestová, a tak z nich sluchátko udělalo 3 vrabce a oni letěli rovnou na policejní stanici, kde se ti zločinci nestačili divit, protože všechny 3 rovnou zavřeli. Jenže příští den to ve škole začalo moc bledě. Paní učitelka vešla do třídy a hrozně se mračila a hned řekla. Machu, vstaň a ty Šebestová taky. Včera jste se vyhnuli zkoušení z počtu a lajdali jste někde za školou. Něco takového bych čekal spíš od Pažouta a Horáčka, ale ne od vás. Zklamali jste mě, jen co je pravda. Ale tomu zkoušení stejně neujdete. První půjde k tabuli Mach a po něm Šebestová. Machu, už ať si na stupínku. Ale zrovna, když se Mach chystal vkročit k tabuli, otevřely se dveře, vešel pan ředitel s panem Balounem a pan Baloun řekl.
2: Přišel jsem poděkovat 2 žákům této třídy, Machovi a Šebestové, za jejich odvážný čin, kterým vyzráli nad mými únosci. A mluvil
1: a mluvil, vyprávěl, jak to všechno bylo a nakonec řekl.
2: A protože mi Mach s Šebestovou zachránili velikou hromadu peněz, chci jistý finanční obnos věnovat této škole, která dva výše jmenované hrdiny vychovala.
1: A pan ředitel začal tleskat, tleskala celá třída, tleskala dokonce i paní učitelka, moc hezky se přitom usmívala jak na Macha, tak i na Šebestovou a celé to zkoušení z počtu oběma pro dnešek odpustila.
3: Ančka a kuřata. Marcelka posadila Ančku na plot, který odděloval dvorek pro drůbež od velkého dvora, protože byla zavolána domů. Teď seď klidně a nevrť sebou, napomenula ji, mohla by spadnout a uhodit se. Ančka tedy tiše seděla, zrovna, jak jí Marcela nakázala. Ale usmívala se na kuřata, protože věděla, že už kolikrát mezi ně byla spadla a nikdy jí to nebolelo. Přece, jak víte, byla vycpána hezkou měkkou vatou. Tak tam seděla, až maličký ptáček těsně u její hlavy zaštěřikal a jak hledal sladkou šťávu květin, letěl na blízko stojící keř. Ančka otočila hadrovou hlavou po ptáčku, ale tu ztratila rovnováhu a bum, už byla dole mezi drůbeží. Ta se rozutekla na všechny strany, kromě starého šedivce kohouta. Načepířil peří na krku, sklonil hlavu těsně k zemi a díval se přísně na Ančku, přičemž tak divně, jako by zasýpal. Ale Ančka se jen usmívala na šedivce kohouta a klidně si rukama prohrábla přízové vlasy, protože se ho nebála. A teď se stalo něco neočekávaného. Jak zvihla ruku, kohout na Ančku skočil a převracel ji ze strany na stranu. A když Ančka konečně zase klidně ležela, zdvihla zástěrku a odháněla kohouta. Kš, kš, ale místo, co by starý šedivec utekl, skočil na ní znovu. Toto počínání kohoutovo pozorovali dvě staré slepice a jak kohout znovu na Ančku skočil, jedna slepice se před starého šedivce postavila, druhá chytla Ančku za zástěru a vlekla ji do kurníku. Byla tam tma uvnitř a Ančka nevěděla, co se s ní bude dít. Cítila jen, jak je vlečena přes kukaně. Konečně jí přestala stará slepice vléci, takže se mohla Ančka zase posadit, protože Anččiny knoflíkové oči byly velice dobré, brzy rozeznala slepice před sebou. Ach bože, to koknák, to je ta nejtěžší práce, kterou jsem teď v poslední době dělala, řekla stará slepice, když konečně popadla dech. Koknák, já jsem se bála, že pan šedivec vám roztrhá šaty a zástěru. Ten si divně se mnou hrál, paní slepice, řekla Ančka. Slepici to hluboko v krku zakloktalo. Proboha, on si přece s vámi nehrál, on se s vámi prál. Prál? Vykřikla Ančka překvapena. Oh, ano, skutečně, odpověděla slepice. Starý šedivec se domnívá, že chcete ublížit kuřatům, proto se s vámi dal do boje. Mrzí mě, že jsem spadla do ohrady, ale to víte, já bych nikomu neublížila, pravila Ančka. My vám svěříme tajemství, ale musíte nám slíbit, že neřeknete své paní, řekly obě slepice. Slibuji na své čestné slovo. Ančka se zapřísahala. Tu obě slepice vedly Ančku do nejzašího koutu v kurníku. Tam za nějakou starou bedničkou si udělali hnízda a každá měla ve svém 10 vajíček. Kdyby to lidé v domě věděli, vzali by nám ta vajíčka, pravili slepice, a nám by se nevylíhla žádná kuřátka. mléko. Ančka sáhla na vajíčka a ta byla hezky teplá. My jsme právě vstali, když vy jste spadla do ohraty, vysvětlovali kvočny. Ale jak mohou ta vajíčka růst, když na nich sedíte? Tázala se Ančka. Naše paní vždycky hubuje fída, když si sedne v zahradě na nějakou květinku, protože pak prý neporoste. Tak. Vajíčka, to je něco jiného, vysvětlovala jedna kvočna. Aby se kuřátka správně vylíhla, musíme na vajíčkách sedět 3 neděle, aby měla hezky teplo. Víte, za žádných okolností nesmějí vejce nastydnout. A na konci 3. týdne vajíčka vypučí, zeptala se Ančka. Vy si snad představujete vejce jako rostlinu, vykřikla druhá. Ko. Vajíčka se líhnou na konci 3. týdne a nevypučí. A pak máme rozkošná, jako chmíří, jemná kuřátka. Máme je hrozně rádi, ko. A chováme je pod křídly, aby jim nebyla zima. A mazlíme se s nimi, tak. Jak už dlouho sedíte na vejcích, tázala se Ančka. Ani jedna, ani druhá jsme si to nezapamatovali, ko, řekla jedna z kvočen. Tak nevíme, kokodák. Víte, my skoro stále na nich sedíme. Vstaneme, jen když se jdeme trochu napít a najíst. Tak pomalu ani nevíme, kdy je den a kdy je noc. My jsme se šli zrovna napít, když se spadla do ohrady, pokračovala druhá. Teď si však musíme zase na vajíčka sednout a zahřát je. A obě slepice se zase usadily na svých hnízdech. Až je trochu zahřejete, já vám ráda na nich posedím, aby nevychladla. A vy si zatím můžete jít sehnat něco k jídlu a pití, nabízela se Ančka. A tak obě kvočny šly dokončit oběd, ve kterém je Anččin pád přerušil. Zatímco byli pryč, seděla Ančka tiše na teplých vajíčkách. Najednou slyšela něco pod sebou dělat pí, pí, pí. Snad to není myš, řekla si Ančka, když cítila, že se něco pod ní hýbe. Ach, kéž už by se kvočny vrátily. A když se vrátili a viděli rozpačitý výraz na jejím obličeji, vykřikli, stalo se něco! Ančka se postavila a viděla, že bylo pod ní několik malých, měkonkých, rozkošných kuřátek, kulatých jako chmíři u pampelišky. Pí, pí, pí, pí. Pípala, jak Ančka vystoupila z hnízda. Ach, kuřátka, vykřikla Ančka a jedno si zdvihla. Chtějí se mazlit. Obě kvočny s očima zářícíma štěstím sedly si na hnízda. Zbývající vajíčka se jistě také brzy vylíhnou, kokokodák, pravili. Ančka pomáhala tedy několik dní slepicím vysedávat a když už jednou byla všechna vajíčka vylíhlá, přišla Marcela, která se scháněla po Ančce. Prosím tě, Ančko, jak se sem dostala? Vykřikla. Co já jsem se tě nascháněla? To tě asi sem slepice vtáhly. Marcela zaslechla, jak za bedníčkou obě kvočny něžně kvokají na svá kuřátka, zdvihla bedníčku a vykřikla překvapením a radostí. Ach, vy drahé kvočničky, volala a zvedala obě kvočny z hnízd. Vy jste si až sem schovali hnízda a teď máte 1, 2, 3, 4, 20 kuřátek. A Marcela si je všechna dala do zástěrky. Potom Ančka dala návrh, aby hezky přikryla kuřátka. Pojďte se mnou, kvočničky, řekla Marcela a vyšla z kurníku. V patách za ní cupali obě kvočny. Marcela zavolala tatínka, který položil 2 sudy pod strom a každý pěkně vystlal. Potom otvor vpředu pobil laťkami a nechal jen malá místa pro dvířka. Konečně dostala každá kvočna 10 kuřátek a byla s nimi zamčena v sudě jako v domečku. Všechny panenky byly šťastné, když slyšeli o Anččině příhodě. Nemuseli dlouho čekat a byly také přivedené, aby se podívali na nová kuřátka.
4: Kouzlem vrátit koutek náš zpátky závětří v plází. Kouzlem splátit

0: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
1: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký, odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe. A měsíc si sedl na mez pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli, až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
2: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
0: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
2: Měsíc vstal z meze a křikl,
1: Fagot minaret! Ať už jsi zpátky v turecké zemi.
0: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
1: Tyrgi kemel abrhe apakel.
0: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá, tak si tam na něho dojdi.
1: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
0: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam? A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi, a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce. Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
2: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
1: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
0: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli, proč ne, to já rád. Chcete, dětičky, já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň, hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu, hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádné

0: prohlásil slavnostně a vytáhl pánbu ví odkud malý vozíček se čtyřmi koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali: Mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká vzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
1: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
0: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy, a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Kdy to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se.
1: Tak napřed hodně pomalu.
0: Neptejte se, hloupě trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinoškové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
1: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli, a štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: Už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
1: Měj mě ráda,
0: řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
2: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
0: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc

0: až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zlé. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, mne odehnali, mého člověka popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit beverky.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
3: Jak Trautenberg vyměnil Krakonošovi fajfku. Doslechl se Trautenberg, že Krakonoš má takovou fajfku, co nikdy nevyhasne a přitom potřebuje tabáku na jaře ždibeček a na podzim ždibec. To asi proto, že od podzimu do jara jsou večery dlouhé a času víc na klidné pokouření. A už mu v hlavě šrotuje, jak by se k té fajfce dostal. Že by si o ní Krakonošovi řekl?
4: To zrovna. Zadarmo i ten starý prašivka nedá a peníze. A tudle.
3: Inu každý hádá podle své planety. A nikdo jak těživ neslyšel, že by Trautenberg zadarmo něco dal, i kdyby to třeba jen slepičí pírko bylo.
2: Přemýšlí, hlavu si láme, až se mu v ní všechno motá, plete, obrací, ale ne a ne na to přijít. Vypil džbán bezinkového vína, aby se mu projasnily myšlenky. Snědl mísu makových buchet, aby ty myšlenky měly podstament. Ale kde nic, tu nic. I na jídlo ho přešla chuť, jak má tu krucaj svajvku pořád před očima. Do večeře jen tak ďobl. Milost pane, já vám uvařím pelíněk, to je na trávení ten nejlepší lék.
4: Dej mi pokoj s pelínkem, já mám jiný starosti. Odnes to a jdi spát a ať mě nikdo neruší.
2: Kubičku, rozumíš tomu? Taková dobrá omáčka ze samý smetany a milost pán sotva lžíci olízne. Určitě ho z těch makových buchet zlobějí outroby.
5: Měli by ho zlobit častěji. Tohle je jiný pošmáknutí, než pořád samý kyselo.
2: Kubičku, tobě mý kyselo nechutná.
5: To jsem zas něco plácel. To si Anče nezaslouží. Však kdyby mohla i dvojí maso, by mi každý den strojila.
3: Ale ne, že ze sebe stačil vysoukat, že i suché brambory chutnají od ní jako... Jako ta nejpanštější pečínka, dveře se otevřou a v nich špalek jako hrom, že Hajnému za ním jen hlava kouká.
2: Hajnej, co sem strkáte ten špalek? Podívejte, jak z něj kape špína na čistou podlahu. Toho tady chcete štípat?
0: I toto, štípat lipový špalek, co já se ho nascháněl. Nechám ho tady vyschnout, teda... Jestli proti tomu nic nemáte, pěkně prosím. A do Vánoc z něj vyřežu parádní betlém.
2: To bude krása.
3: Anče v tu ránu zapomněla na špinavou podlahu.
2: Z takovýho špalku bude betlém. Tak velkej nemají ani v rokytnickým kostele. Kubičku, pomoz Hajnému s tím špalkem ke kamnům. Já vám zatím přihřeju křenovou omáčku. Milost pánovi dneska nebere. Pořád mu říkám, že nemá jíst makový buchty teplý. Teď z nich má špatný trávení.
3: To chce kápku jalovcový. Po tý člověk stráví i hřebíky.
5: Však on milost pánovi ten půst neuškodí. Aspoň se mu bude lehčej spát.
3: Ale nespalo. Převaluje se pod prachovou peřinou. Hned je mu zima, hned zase horko. Hlava mu brní, třeští. Až najednou. Venku už začíná šírat. Už to má. Už ten nápad drží za pačesy. Vyskočí z postele, až peřina odletěla, chytne provaz, co mu natáhli od postele k výměnku a přidělali na něj kravský zvonec, aby je milost pán mohl přivolat třeba o půlnoci a... Ale taková věc se musí čelátce oznámit důstojně a se vší vážností, a to je v noční košili nepřípadné. S funěním a hekáním se tedy Trautenberg souká do šatů, jindy k tomu potřebuje Kubu i Hajného, a pak škube provazem, jako by hořelo. Mrtvého vrak by ten kravál probudil.
2: Kubičku, vstávej, něco se stalo.
5: No, co by se stalo, vždyť je noc?
3: Ale Anče už na sebe hází sukni a jubku, už i Hajný vybíhá z přístěnku, tak Kuba po paměti natahuje kalhoty, v té rozespalosti ještě pořádně nevidí a už všichni běží jako k neštěstí.
2: Trautenberg stojí uprostřed světnice v plné parádě. Tváří se tak vážně a důstojně, že by to ani sám císařský hofmistr líp nedovedl. Milost, pane,
6: Vy jste si ani nešel lehnout? Proč jste neřekl, uvařila bych vám ty makoviny?
4: Já nespal úmyslně, protože jsem přemýšlel a teď vám chci oznámit, co jsem vypřemýšlel.
3: Koukají na Trautenberka, jestli se mu třeba nezdál těžký sen a on se ještě neprobudil, ale ten už řeční jako z Partesu.
4: Rozhodl jsem se žít s Krakonošem v míru. Já pán, on pán, tak co bychom si dělali na schvály? A abych ukázal, že mám dobrou vůli, chci na jeho počest udělat na téhle stěně muzeum.
6: Milost pane, já vám pořád říkám, že nemáte jíst teplý buchty. Teď se vám to vrazilo do hlavy.
4: Mlčet! Řekl jsem, že tady bude muzeum, tak taky bude. Anče, ty se teď sebereš a obejdeš všechny chalupy, kramáře a jarmareční báby a koupíš všechno, na čem je Krakonošův obrázek. A koukej smlouvat, lidi by dneska z člověka sedrali kůži. Kubo, nařežeš prkna a uděláš polici od rohu k rohu.
6: Anče kouká na Trautenberka, jako by ho viděla poprvé. Nikdo jí nevymluví, že tu jeho vymyšlenost mají na svědomí teplé makové buchty. Kuba jen tak, že nezývá na celé kolo a tváří se, jako každý, komu utrhnou kus nejhezčího spánku a místo snídaně ho ženou dělat polici. Jen hajného ten milost pánův úmysl nadchl a hned je samá rada.
3: Milost pane, to jste ráčel vymyslet náramně, ale s dovolením taková police musí být parádní. Nejlepší z Verpánu nebo z Borovice. A my máme v kůlně jenom kulatinu. Já bych třeba skočil na pilu.
4: Na žádnou pilu. To by mě to muzeum přišlo pěkně draho. Půjdeš ke Krakonošovi, že se dávám uctivě... Ne, uctivě je moc. Že se dávám poroučet... A jestli by se obtěžoval přijít ke mně v neděli na oběd, tak. A koukej se rád do pucu, vyblejskat boty, sváteční kamát, zaklobouk péro, protože tímhle už nejseš jen obyčejnej hajnej, ale panskej poselák. A to je důležitá osoba. Anče, Kubo, co stojíte? Už jste měli být dávno pryč.
3: Chudák hajný. Celý se třásl, když se přišel Trautenberkovi ukázat, jestli je na to poseláctví náležitě vystrojený. On Trautenberg, když si umane, najde smítko i na peruti andělské. Ale tentokrát se na hajného ani pořádně nepodíval, jen si nechal dvakrát zopakovat to pozvání a když se hajný, celý se přitom spotil, nespletl poprvé ani podruhé, zatvářil se Trautenberg, jako by mu chtěl svěřit tajemství, při kterém člověk musí svatosvatě přísahat na život i na smrt.
4: A teď dávej pozor, až budeš Krakonošovi vyřizovat to mi vzkázání. Pořádně si prohlídni jeho fajfku.
3: Jo, fajfku? Ale tu já moc dobře znám. Pěkně prosím, je takhle dlouhá.
4: Mlčet! Když říkám pořádně, tak myslím, abys mohl udělat na chlup stejnou, aby ji Krakonoš od svý nerozeznal. A teď marš!
6: A tak se hajný plahočí, drápe a škrábe samými necestami, protože cesty už jsou dávno hluboko pod sněhem.

0: Chvíličku si odpočinu.
1: Opřel se o sněhovou stěnu a že tam bylo ticho, závětrno. Oči se mu sklížily, hlava spadla a v tu ránu spal. Ještě, že sněhové mraky začaly chumelit z druhé strany hor, jinak by Hajného přikryla měkoučká peřina, pod kterou se pěkně usíná, ale už neprobudí.
2: Krakonoš si toho rána přivstal, aby se podíval, jestli sněhu není už dost a jestli mu větrní koně nenadělali přes noc v hospodářství rotiku. Taky, že nadělali. Samou rozpustilostí foukali sníh jeden proti druhému z vršku na vršek a zaváli kleče takovými závějemi, že se chudinky až dusily.
3: I vy, čerchmanti, jen vás člověk pustí z dohledu, vyvádíte jako z jednaní. Tak teď si chvilku pobudete v maštali.
2: Zavřel maštal na železnou závoru a už rázuje od kleče ke kleči. Mohutným fukem odfukuje závěje a pak holí opatrně stahuje světvý sníh. To se rozumí, že ne všechen. Musí ho zůstat aspoň na dva prsty, aby na větve nemohl mráz. A jak je tak v plné práci, přijde mu podívat se na protější kopec. A to je nadělení. Hajný spí u sněhové stěny. Jestli on tam nezmrzl.
1: Dvěma kroky je Krakonoš u Hajného. Je dočista promodralý. Třepe s ním? Nic. Tady pomůže jen bylinková kápka a pořádnej klůt. A už do Hajného lije tu svou krakonošovskou medicínu rovnou z láhve, až Hajný otevře oči, zamrká.
0: Je, úctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. To máme letos zimu, to je natílka. Ale aby to nepolámalo stromečky, on je vždycky lepší ode všeho akorát. Radši to odpustit, to mě jen tak vylítlo.
3: No tak to spláchni a pořádně. Vždyť bys mohl jít v obřím dole do spolku s rampouchama.
2: Kdybyste Krakonošovi lahvičky ubývalo, vypil by jí Hajný do poslední kápičky. Tak si klútnul, že se mu staré kosti rozehřály a v hlavě projasnilo. Na 100 000krát děkuju, jemnost, pane Krakonoši. To je zrovna živá voda.
3: A co, že jsi vybral takovej ložír?
2: A kde pak ložír? To já jen chvilku odpočíval. Ono je to na člověka najednou moc. Taková dálka a sněhu po kolena.
3: A to nevíš, že kdo usne pod sněhovou peřinou, už se neprobudí?
2: No právě, že vím, jemnost, pane Krakonoši. Jak bych nevěděl. Kolik takovejch každý jaro, když se jde sníh, odvezli na rokytnických zbytov? Ale mus je mus. Uctivě melduju, že mě posílá náš milost pán, jestli byste byl tý laskavosti a obtěžoval se k němu v neděli na oběd.
3: Ale, a to ten oběd nemůže počkat, že tě žene do takový Sibérie?
2: On, prosím, milost pán, s dovolením povídal, já pán, on pán, to jako vy, tak co bychom si dělali schvály. A že má dobrou vůli, tak vám chystá. Já bych to neměl říkat, ale když mě neprozradíte, on vám chystá muzeum.
3: Cože chystá?
2: Hajný, jak je po té Krakonošově medicíně vráží, sype ze sebe, jak Anče musí zběhat kramáře, kupce a jarmarečníky a skoupit všechno, na čem je Krakonošova podobizna a Kuba, že dělá police pro ty věci přes celou stěnu od rohu k rohu. Div, že nevyklopil, že si má prohlídnout Krakonošovu fajfku, aby pak milost pánovi udělal na chlup stejnou.
1: Krakonoš by vsadil celý hora i se Sněžkou, že Trautenberg chystá špatnost opravdu náramnou. Jináč by se nepáral s nějakým můzem. A sám byl zvědav jakou.
3: Děkuji za vyřízení a Trautenbergovi řekni, že na ten oběd přijdu.
2: Řeknu, ale jemnost, pane Krakonoši, kdybyste byl tý dobroty a počkal s chumelením do večera, ona Anše bude mít těžkou nůši a špatně by se jí šlo. Je to kus cesty a pořád do kopce.
1: Krakonoše zrovna u srdce zahřálo. Přece ten svět není tak špatný, když lidi myslejí jeden na druhého.
3: To víš, že počkám a tebe taky nenechám trmácet pěšky.
2: Stáhl z oblohy nejtlustší sněhový mrak a než se Hajný nadál, seděl v tom mraku jako v prachové peřině a peřina se vznesla a letěla a vyklopila Hajného přímo uprostřed dvora. Ve světnici bylo jako ve mlýnici. Kuba slouká police, Anče s Hajným vyndávají z nůže kousek po kousku, oprašují je a leští a Trautenberg staví na prkna, Kuba tu kulatinu pěkně přihobloval, aby nedělala muzeu ostudu, ty hrnečky a čbánky, talíře a misky a na všem je vymalovaný krakonoš s fajfkou, jako by k němu přirostla.
1: A když bylo všechno vyložené a postavené, i pár vyřezávaných krakonošů na nejhořejším prkně, dívají se všichni na tu krásu a je jim, jako by je po duši hladil. Milost, pane, nic pěknějšího se snad ani nedá vymyslet. To je hned vidět, jak lidi mají krakonoše rádi.
4: No, jen se moc nerozplývej a jdi zadělat na koláče. Kubo! Ty klepní dva králíky, ať máme traktaci jako o posvícení, když přijde tak vzácný host. Hajnej, ty tady zůstaň. Teď mi pěkně ukážeš, na kterým z těch obrázků si je krakonošova fajfka nejpodobnější.
2: Hajný kouká, oči si může vykoukat. Hned se mu zdá, že je to tahle, hned zastavedle, ale spíš to bude tamhleta, jenže ta je kapánek. O fousí načí, až toho má Trautenberg dost.
4: Himmler, Gott, Kruzeis Element! Je to černý, jenomže trochu bílý, dlouhý, ale spíš krátký. Do zejtřka vyřežeš fajfku na chlup stejnou, žádný o fous nebo kapánek. A teď zmiz a pošli sem Anče.
1: Anče se nestačila divit. Když si Trautenberg poručil odvar z makovin, pořádně silný a plný džbán. Potom z honu by neusnul a zítra by před návštěvou zíval. Ale nenapil se, ani neochutnal. Džbán strčil do police, vlezl do peřin a sotva dolehl, chrápal, že se klepalo i celé to slavné muzeum.
2: Ráno přinesl Hajný čerstvě vyřezanou fajfku. Trautenberg ji prohlíží, srovnává hned s obrázkem na talíři, hned s tím na hrnečku, od toho je ofous, od tamtoho kapánek.
4: No, možná, že není tak úplně na chlup, ale na první pohled k nerozeznání. Za to ti možná odpustím, že si bereš moje dřevo na ty svý vyřezávánky.
1: Na druhý den bylo jako o velikým svátku. Stůl prostřený vyšívaným ubrusem, Anče v parádní zástěře, Kuba v košili od svatby, Hajný ve svátečním a Trautenberg jako ženich. Když se ozvalo z rokytnické věže poledne, stojí ve dveřích krakonoš. A ne s prázdnou. Pro Anče šátek jako pro rusálku. Pro Kubu zavírák s jelení střenkou a Hajnému lahvičku s bylinkovou kápkou. Co je v jednom loku síly za 10 a tepla za 2 kožichy. Trautenbergovi pak tabák v březové pixličce.
4: To se teda nepředal. Ale to nemuselo být, děláte si škodu. Já jsem vám taky něco nachystal, abyste viděl, jak si vážím šleketného souseda tadyhle. muzeum.
3: No, pane sousede, to je teda vymyšlenost. Takový muzeum mi ještě nikdo neudělal. Děkuju pěkně za tu poctu.
2: Zasedli ke stolu, jedli, pili, hodovali a když Anče, Kuba a Hajný sklidili se stolu, vytáhl Trautenberg ze skříně džbán a kameninové džbánky. To, aby nebylo vidět, že sobě nalévá sotva na lžíci a Krakonošovi vrchovatě.
4: Tadyhle mám něco pro dobrý trávení, náramný pití, outrobám. Je po něm jako v peřince. Tak na zdraví, pane sousede.
2: Aby Krakonoš nepoznal makoviny, tak on ho chce Trautenberg uspat. No, uvidíme, co má za lubem. Napil se, jako by ten džbánek chtěl vypít na jeden klůt do samého dna.
3: Opravdu náramný, pane sousede, ale nějak jde na mě spaní. Není divu po takových hodech.
4: No, tak to má být. Najíst se, schrupnout si a hned je člověku veselý.
1: Ale to už Krakonoš pochrupuje. Odfukuje, až se mu vousy třesou. Ale spod víček Trautenberga merčí. Ten ještě chvíli vyčkává, pak opatrně vytáhne Krakonošovi fajfku z kapsy jeho kabátu, strčí tam tu od Hajného a Krakonošovu schová do truhly až na samé dno. Teď, aby se ten starý prašivka Krakonoš rychle probudil, dočkat se už nemůže toho pokouření a jestli tabáku opravdu neubývá.
3: Ach, pravda pravdoucí, pane sousede, takové schrupnutí hlavě odlehčí, oko projasní a když se k tomu přidá ještě dobré pokouření, no pojď sem, má stará dobrá fajfko.
1: Můj ty světe, truhla se rozletí, jako by jí roztrhla obří ruka a fajfka z ní vyletí Krakonošovi rovnou do ruky.
3: Tak proto si mě pozval, Trautenbergu, proto ta paráda s muzeem. Kdybys měl v hlavě, co máš v teřichu, dávno bys si z takové chytračinky odpustil.
2: A je ten tam. Jen kouř po něm zbyl, truhla na prkínka a slavné muzeum. Trautenberg by je nejraději roztřískal, roztupal, kdyby se v něm neozvala skrblická dušička.
4: Všechno narovnat do nůše a donést zpátky. Kolik jste dali, tolik musíte dostat. A ne, abyste se nechali očidit.
2: Chvilku mudrovali, jestli není toho muzea škoda, ale pak si řekli, k čemu tolik Krakonošů na jedné polici a navíc Trautenbergovi na očích. Takhle si koupí někdo hrneček, někdo talíř a třeba i vyřezávaného Krakonoše a bude ho mít doma k užitku i pro potěchu.
1: A Trautenberg vyhodil tu na chlup stejnou fajfku oknem a Hajný si ji pověsil do svého přístěnku. Pro potěšení z pěkného díla a taky, aby připomínala, že pravda nakonec vždycky vyjde najevo. Jako ta Krakonošova fajfka ze dna Trautenbergovy truhly.

0: Nad pavoučím lesem dorůstal měsíc do úplňku. Proto si strýček Sekáč svolal na večer pavoučky a velice vážně k ním promlouval. Máme před sebou zvláštní noc, mládenci. Musím vyhlásit úplňkovou pohotovost, když je úplněk vylétá někdy z temných keřů zlatá muška. Je, zaradovali se pavoučci, ale pozor, zarazil je strýček. Také se dějí divné věci. Jaké divné věci, zeptal se Pája. No všelijaké. Ale jaké všelijaké, nedal se Pája odbít. I docela malé mušky dostanou takovou sílu, že dokáží roztrhat pavučinu. Ryby začnou tichounce zpívat, hlemišť vyjde z ulity a hadi se začnou svlíkat. Zahučeli pavoučci. A co ještě? Zeptal se dychtivě Pája. Strýček se zamyslel, pak zavrtěl hlavou. Ne, řekl. Nechci vás děsit. Třeba možná ani nepřiletí. Kdo? Volali pavoučci jeden přes druhého, ale strýček neodpověděl. Mečel a tvářil se pochmurně. A nakonec si začal broukat. Na našeho Juru z hůry přiletěly v noci chmůry. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra, zaprášené, omšelé, chodili mu po čele. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra, fůra chmůr. A chmůra chmůře šeptala, že bude hůře. Zahučeli pavoučci a roztřásli se strachy. Vůbec se nedivím, že se bojíte, řekl strýček Sekáč. Z můry chmůry má strach každý. Tak už povídej, prosil Pája, vyprávěj o té strašlivé můře chmůře. Často vám říkám, že každý tvor má na světě svoje místo, začal strýček ze široka. Dokonce i člověk. I člověk, divil se Pája, opravdu, stryčku? Stryček Sekáč znejistěl. No, vlastně, já tak docela jistě nevím, proč jsou na světě lidi a k čemu jsou užiteční. Ale například o můrách vím naprosto určitě, že se nepovedli. Kousíček masa na nich není, jsou suché a nezáživné a navíc se z nich hrozně práší. A to zatím mluvím jen o neškodných můrkách a můrách. Mnohem horší jsou noční můry, ty přinášejí ošklivé sny. Strýček se zlověstně odmlčel a pak pokračoval. Ovšem nejhorší ze všech můr je můra chmůra. Před tou si není jistý nikdo, ani pavouk, ani tygr, ani člověk. A co dělá? Zašeptal Pája. Dělá chmůry, zvolal strýček. Na koho si můra chmůra sedne, ten onemocní strašlivým smutkem. Jednou jsem to zažil a nechci na to vzpomínat. Vzpomínaj, strýčku, prosil Pája. Už je to dávno, začal strýček. Měsíc byl v úplňku, svítil na nebi jako lampion. Snažil jsem se usnout a vedle v pavučině se snažil usnout můj soused, pavouk Křižák. Najednou nebe potemnělo a mě hned napadlo můra chmůra. Zahučeli pavoučci. A byla to můra chmůra? Vydechl Pája. Byla. Bez rozmyšlení jsem skočil po hlavě do trávy, ale můj soused zůstal sedět v pavučině. Můra chmůra se o něho jen otřela křídlem a zase odletěla. Dlouho jsem se schovával v trávě a když jsem se vrátil, Křižák pořád seděl. Byl skleslý, byl zachmuřený. Nic ho nebavilo, jen zíral do prázdna jako zakletý, jako mouchy sněste si mě. Jako mouchy sněste si mě, vylekali se pavoučci. Ano, přikývl strýček pochmurně. A úplňkové mouchy to hned poznali. Přiletělo jich celé hejno. Je, sláva, radovali se pavoučci. Chyba, napomenul je strýček sekáč. Jste úplně vedle. Říkám, že to byly úplňkové mouchy a to znamená, že byly velké jako stršáni a žravé jako kobylky. Vylekali se pavoučci. Správně, pochválil je strýček. Sesypali se na mého souseda pavouka Křižáka, který pořád seděl. Jako mouchy sněste si mě, vyhrkl Pája. Přesně tak, pokýval hlavou strýček. A co bylo dál, naléhal Pája. To už byl konec, povzdechl si strýček. Mouchy ho snědly. Ne, volali pavoučci a strýček se usmál tedy. Málem ho snědli, řekl. Ty jsi je zahnal, viď, jásal Pája. Nezahnal, řekl strýček. Úplňkové mouchy a můru chmůru dokáže zahnat jedině sluníčko. Jedině ve slunci se můra chmůra rozplyne. No ale kde sehnat sluníčko v noci? To mi poraďte. Pavoučci se radili, ale nic nevymysleli. Strýček sekáč si počkal, pak vstal a prohlásil. Pod lopuchem, milánkové, pod listem lopuchu obyčejně nějaké sluníčko najdete. I v noci. A já ho tam taky našel. A tak jsem chudáka Křižáka zachránil. Strýček domluvil, rozhlédl se kolem, zazýval a usnul. Za chvíli spali i Pájovi bratranci a kamarádi, jen Pája se převaloval v síti a přemýšlel o můře chmůře a o sluníčku pod lopuchem. A najednou ho něco pošimralo. Promiň, řekl pištivý hlásek v jeho pavučině, nevíš, kde je tu nejbližší lopuch? Ty jsi sluníčko, viď? Zaradoval se Pája. Říkají mi tak, ale správně se jmenuju Beruška. Beruška sedmitečná. Já vím, řekl Pája šťastně. Potom ukázal sluníčku cestu k lopuchu u potůčku. No a konečně taky usnul.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti.

0: jednou, jak tak Žovka úřaduje ve své ředitelské kanceláři, přijde slečna pokladní a povídá. Vyšel nový zoologický zpravodaj. Tentokrát je to moc zajímavý číslo. Měla by ses na to podívat. Doporučuje se tu výměna zvířat z jedné zoologické zahrady do druhé, aby se ty chudinky v klecích tak nenudily. A Žovka řekne. No, to je výborný nápad. Nejen kvůli nudě, ale taky ze zdravotního hlediska. Protože koukněte, slečno pokladní. Když bude tadyhle někomu chybět sluníčko, pojede dolů na jih, třeba až semhle, kde je tepla hapatěj. Skvělý, že jo? Dobře, že jdete, pane doktore. To bude vynikající způsob, jak upevnit v budoucnu zvířatům zdraví. Jenže pan doktor řekne, mě budoucnost nezajímá, na budoucnost kašlu, ano, kašlu, protože je tady jedna malá chudinka, která potřebuje upevnit zdraví nikoli v budoucnu, ale hned. Je to Mášenka Outlaňová, jdi se na ní podívat. A Žovka spěchá do pavilonu, kde má Mášenka klec. Je to pavilon jen pro gorily, ale Mášenka Outlaňová tam bydlí s nimi. A pan gorila Žovku vítá.
1: Ale ne, to je návštěva, paní ředitelko. Jak se máte? Pod vaším vedením ta naše zoologická zahrada přímo kvete.
0: Ale Žovka řekne. Zahrada možná kvete, za to tohle ubožátko ubohý spíš chřadne. Co pak je tím, Mášenko? Proč jsi tak hubená, nechutná ti jíst nebo co? Ale Mášenka slabounce pípne. Prosím, mě chutná všecko, já bych jedla i suchý kůrky. Načež paní gorilová řekne.
1: Nechci vám do toho mluvit, paní ředitelko, ale být vámi. Poručila bych panu Veverchovi, aby Mášence nosil toho jídla víc. Hlavně co se týče moučníku, to by té malé určitě pomohlo.
0: A Žovka se vrací, přemýšlí o Mášence, nejde jí to z hlavy, nějak se jí to nezdá. A tak se večer sejde s partou v prázdné kleci po panu Pásovci, všichni zvědavě poslouchají, co bude, a Žovka povídá. Heleďte se, panstvo, měla bych pro vás menší detektivní úkol, čistě důvěrně. Co kdybyste se občas nenápadně koukli na Mášenku Outlaňovou? Jde to s ní z kopce a nevíme proč. Ale Karolína řekne, prosím tě, Žovko, už jsi viděla nenápadního slona nebo klokana. To můžu udělat jedině já, to dá rozum. A taky Žovka ten detektivní úkol opravdu svěří. A pak je ráno a paní gorilová, která se dobře vyspala, volá.
2: Mášo, ustel a pospěš si, nebo ti něčím přetáhnu. A dělej, budeš vařit snídaní, nenochulinej, to vím, to by se ti spalo.
0: A Karolina nevěří svým uším. A to prosím není všechno. Pan gorila křičí.
2: Pořádně, ty děky musí být podle pravítka. Tady ti to dělá falt nemehlo.
0: A to už paní gorilová žve.
2: A kdo bude zametat a udělat prach, co?
0: A tak to jde jedno za druhým, dokud pan Veverka nepřijde s obědem. Gorilovi ho zdraví.
1: A pan Veverka, co pak dělá zdravíčko?
0: A pan Veverka říká Mášence. Tak ty jsi už zase vlezla ke gorilovu, no, jen abys moc neobtěžovala. Ale paní gorilová se usmívá.
1: Co vás to napadá? Mášenka nás neobtěžuje, čteme jí pohádky, je taková roztomilá.
0: A pan Veverka řekne. To rád slyším. A rozdá všem telecím medailonky s rýží a žloukové věnečky. Mášenka dostane dva, je to příkaz Žovky. Ale sotva pan Veverka zmizí, pan gorila zazve.
2: Mášo, naval moučníky a maso taky, rýže ti stačí.
0: A Mášenka poslechne ani nepípne. A paní gorilová řekne.
2: To máš štěstí, protože kdyby spípla, čekal by tě mazec.
0: A Mášenka kývne hlavou. Ano, prosím. A zobe rýži jako kanárek. A Karolína, která plní svědomitě svůj detektivní úkol, říká Žovce. Člověče, já jsem z toho na matvici. Takový dva hulváty jsem v životě snad neviděla. Pak se div, že ta malá hubne bodeň by nehubla a všechno Žovce vylíčí, úklidem počínají a moučníkem konče, nači Žovka řekne, jdeme. to se ví, že manželé Gorilovi vůbec nic netuší, oč jde, pan Gorila Žovku vítá.
1: No ne, to jsou k nám hosti, taková vzácná návštěva, jak se vede, paní ředitelko.
0: Jenže Žovka řekne, jak se vede mně, to je vedlejší, ale jak se povede vám, to budete koukat, budete mrkat na drát vážení. Já vám ukážu, zač je to loket. Pročiš odsune spojovací mříž a řekne, tak a teď pojďte sem, paní Gorilová, okamžitě tohle ustelete a pořádně, žádné faldy, budu se dívat. A vy, pane Gorila, tady máte smetátko, už ať to lítá. A kdo cekne, ten se zlou potáže, vy surovci, suroví. To vím, troufnout si na slabšího to vydovet. Každý, stejďte se. Ode dneška budete kolem mášenky tancovat, až se z vás bude kouřit. Karolina tady zůstane a bude mi pravidelně dávat hlášení. Jo, a mimochodem, ode dneška máte oba reduční dietu, žádný maso, žádný moučníky, akorát rýži. A ty, mášenko, budeš dostávat nášup, dokud se nespravíš. A od toho dne Gorilovi uklízejí. Vaří snídaní mášence, drží dietu a Karolina hlídá, ale to všechno trvá akorát týden, protože Gorilovi zbalí svých 5 švestek, pan Veverka je vyprovodí na letiště a přiveze odtamtud v rámci výměny akce 2 milé hosty. Jsou to veselé gorily ze Švýcarska, manželský pár z Curychu. Paní je nadšená a říká, božínku, vy to tu máte hezké. U nás jsou jen samé hory, eventuálně velehory. A když ten nový pan Gorila uvidí mášenku, je s ní úplně vedle a volá, Lidie, podívej se, jakou máme roztomilou sousedku. No řekni, není k zulíbání, nějaká úplňoučka. Kachminko Malan, jak se jmenuješ? A opička slavonce pípne, prosím, mášenka. A nová paní Gorilová řekne, koukni, mášenko, co pro tebe mám? A pan Gorila se směje, na ty ztračeny si spolu budeme hrát. A začne bučet jako kráva rohta. A mášenka neví, co dřív, jestli má jíst tu švýcarskou čokoládu nebo se smát. A Karolina řekne, tak si myslím, holka zlatá, že mi to hlídání skončilo.

0: Jak žirafy závodily. Jednou odpoledne se dvě žirafí holky procházely po Africe a šeptaly si všelijaká žirafí tajemství. To bylo tenkrát, když ještě žirafy mluvily. A mluvili nejenom spolu, ale s každým, koho zrovna potkali, protože to byly ty dvě nejupovídanější brepty a treperendy široko daleko. Takové, co dokážu brebenti, tam lít pusou od rána do večera. A tak, kdo chtěl mít klid, nebo komu zrovna nebylo do řeči, radši se žirafám vyhnul. Jako například hroch. Hroch se před nimi potápěl až na dno řeky a pštros, ten zas vyprávěl, že prý jednou dokonce strčil hlavu do písku, aby nemusel žirafy poslouchat. Tyhle dvě žirafí holky, jo, jmenovali se Nikola a Pikola, se nejdřív rozhlíželi, s kým by si mohli trochu popovídat, ale nikdy nikoho neviděli. Odpoledne v Africe bývá totiž takové horko, že každý radši zaleze někam do stínu a tam si zdřímne. Hroch jako obvykle se potopil na dno řeky. To nevadí, řekla Nikola. Můžeme zatím spolu závodit.
1: V tomhle vedru nikam utíkat nechci a nebudu, prohlásila Pikola.
0: Nikola jí ale vysvětlila, že jako nemyslela závodit v běhu, ale ve vyplazování jazyků. A při tomhle soutěžení se přece ještě nikdy nikdo ani nezadýchal, natož aby se zapotil. Prostě vyhraje ta, která vyplázne dál. Tohle se Pikole líbilo. Hned si pomyslela, že vyhraje ona.
1: Určitě vyhraju. Mám totiž jazyk po mamince a ty ne.
0: A hned ho taky začala vyplazovat. Byl dlouhý jako plácačka na mouchy. Jenže Nikolu to vůbec nepřekvapilo. Nedivila se ani trošku.
2: Říkáš po mamince, jo? Jenomže já mám jazyk po strýčkovi z Ameriky a on je tam totiž mravenečníkem. Hele.
0: Jenže když vyplázla jazyk, byl tak dlouhý asi jako plácačka na mouchy. Žirafy zkrátka mají jazyk vždycky jenom jako žirafy a nikdy ne jako mravenečníci. A tyhle dvě žirafí holky měly ke všemu jazyk na chlup stejně dlouhý. Soutěž skončila nerozhodně. A nejspíš proto chtěli závodit dál.
1: Můžeme se vsadit, která má delší krk?
0: Napadlo Pikolu. A hned začala ten svůj krk bez tak už dost dlouhý natahovat. Šlo jí to tak dobře, že brzy přestala vypadat jako mladá žirafa a začínala se spíš podobat stavebnímu jeřábu. A k tomu, aby dohlédla z té výšky na zem, málem potřebovala dalekohled. Spokojeně si utrhla pár mladých zelených lístků až ze samého vršku toho nejvyššího stromu, co v Africe vyrostl, a řekla.
1: Koukej, kam až dosáhnu. A teď si na řadě ty, Nikolo. Ukaž, jak máš dlouhý krk.
2: Zelené lístky z našeho nejvyššího stromu umývám každý den k snídani. Ani se pro ně prostě nemusím natahovat.
0: Už klíbla se žirafa Nikola a hned si jich také pár utrhla bez natahování.
2: Jsou dobrý jako vždycky. I když teďka odpoledne už trochu zvadlí. Jak vidíš, milá Pikolo, můj krk před natahováním je stejně dlouhý jako ten tvůj po natahování. A stačí, když se jen tak malinko povytáhnu, asi takhle, jo? Hele, a teď pověz, která z nás má delší krk.
0: Pravda je, že Nikola byla z těch dvou žirafích holek o měsíc starší a o kousek větší. Není divu, že měla i o metr delší krk. Teď jásala.
2: Já vyhrála!
0: A Pikola to musela uznat.
2: Tohle moje vítězství nejlíp oslavíme zpěvem, řekla Nikola. Takovou docela malou pěveckou soutěžičkou, kterou nejspíš taky zase vyhraju. Pro zpěv je totiž důležitý krk a můj krk je o metr delší než ten tvůj krk.
0: V té době totiž toho žirafy nejenom spoustu namluvili, ale také naspívali. Každému, koho potkali, vykládali, že jsou hudebně nadané a nepřestali s tím, dokud nepřespívali aspoň jednu písničku. Zpívání je bohužel bavilo. Hroch, když to slyšel, vždycky se radši potopil až na dno řeky. Tyhle dvě žirafí holky hodně bavilo závodit a soutěžit. Takže se teď vsadili, že vyhraje ta, kterou bude víc slyšet. Hned proto co nejvíc natáhli krky a spustili tu svou nejmilejší žirafí.
3: Na jedné louce v Africe našli žirafy střevíce. Boty jim sluší, až srdce buší. Při tánci v horké Africe. La, la, la, la.
0: Nikola zpívala svým vítězným delším krkem a Pikola s kratším krkem a společně trochu bzučeli a trochu bučeli a jejich žirafí zpěv se nesl Afrikou, ale pravda je, že moc daleko slyšet nebyl. Nedalo se ani poznat, která vyhrála, i když zpívali opravdu dlouho. Tak dlouho, že se pomalu setměl. Pak vyšel měsíc a z bláta vylezla žába. Nadmula hrdlo a spustila svůj žabí koncert. Žirafy Nikola a Pikola přestali zpívat a už jenom žasly nad sílou žabí písně. Žábu bylo slyšet široko a daleko. Dokonce i vysoko, až tam, kde mají žirafy uši.
2: Jsi slyšet daleko víc než my dvě dohromady a přitom nemáš ani krk,
0: divila se Nikola.
1: Za to mám talent,
0: zaskřehotala žába a pokračovala v koncertu tak dlouho, dokud měsíc nezapadl. Od těch dob už žádná žirafa, i když má krk jako rozhlednu, ani v Africe, ani v zoo, ani nikde jinde radši nespívá. Ale kdo ví, třeba ještě někdy nějakou žirafku uslyšíme.
3: La, la, la, la, la.

0: Jak se žížela Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap nahle míždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla.
1: To je vzdoušek, jen se pije. Tomu říkám poezie.
0: Vykoupu si trošku plíce, jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší. Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá.

0: říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
3: Slyším?
2: Zařval padre do sluchátka.
1: To rád slyším.
2: Uchechtl se hlas na druhém konci.
1: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
3: Kde je?
1: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
3: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
1: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
2: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
1: Končím.
2: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor

0: Jeřábek si připadal jako hrnec. Jako papémův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to Padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil. Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
0: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: A tak kdykoliv uvidíte bratři někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
4: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
3: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
4: Já povídám písek. Chlapi, copak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
3: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
4: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
3: Můžu?
4: Ten mizera povídá. Himmel, Herrgott, pověste ho za nohy.
3: Himmel, Laudon?
4: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
3: Herrgott, tady se ale blbě přednáší.
5: Slavík a růže.

Říkala, že by si se mnou zatančila, kdybych jí přinesl červené růže, naříkal mladý student. Jenže já nemám ani jedinou červenou růži v celé své zahradě. V hnízdě na Cesmínovém dubu ho slyšel Slavík, vzhlédl skrze listí a zvědavě čekal, co bude dál. V celé zahradě ani jedinou červenou růži, naříkal student a krásné oči se mu zalily slzami. Ach, na jakých to maličkostech závisí štěstí? Přečetl jsem všechno, co napsali moudří lidé. Pronikl jsem do všech záhad filozofie a přece jsem v životě ztroskotal, protože nemám červenou růži. Konečně opravdový milenec, řekl si Slavík. Noc co noc o něm zpívám, ačkoliv jsem ho zatím nepoznal. Noc co noc o něm vyprávím hvězdám a teprve teď ho vidím. Vlasy má tmavé jako květy hyacintu a rty rudé jako ta růže, po které touží. Ale vášní mu pobledla tvář, že je jako ze slonoviny a na čelo mu vtiskl pečeť žál. Zítra večer pořádá princ ples, šeptal mladý student, a přijde tam i moje milovaná. Když jí přinesu červenou růži, bude se mnou tančit až do svítání. Když jí přinesu červenou růži, budu jí držet v náručí a ona mi skloní hlavu na rameno a její ruka se schoulí do mé. Ale já nemám v zahradě ani jedinou červenou růži a tak budu sedět sám a sám a ona se u mě nezastaví. Vůbec si mne nevšimne a mě z toho pukne srdce. V skutku opravdový milenec, řekl si Slavík, o čem já zpívám, tím on trpí. Co mně působí radost, jemu působí bolest. Ba, láska je něco úžasného. Je vzácnější než smaragdy a drahocenější než skvostné opály. Ani za perly a za granátová jablka ji nekoupíš a nevystavuje se na tržištích. Nedostaneš ji u kramářů a nedá se vyvážit zlatem. Na kruchtě se usadí muzikanti, pravil mladý student, a budou hrát na struné nástroje a má milovaná bude tančit za zvuků harfy a houslí. Tak lehce bude tančit, že se bude nohama sotva dotýkat podlahy a dvořané v pestrých úborech se k ní jen pohrnou. Se mnou však tančit nebude, protože pro ní nemám červenou růži. A vrhl se do trávy, zabořil tvář do dlaní a plakal. Proč pláče? Ptala se zelená ještěřička, která kolem něho běžela se zdviženým ocáskem. No vážně, proč? Divil se motýl, poletující za slunečním paprskem. No vážně, proč? Zašeptala něžným stlumeným hláskem své sousedce Sedmikráska. Pláče po červené růži, řekl Slavík. Po červené růži, volali všichni, to je k smíchu. A ještěřička, která byla tak trochu cynik, se rovnou rozchechtala. Ale Slavík rozuměl tajemství studentova žalu. Seděl na dubu mlčky a přemýšlel o mystériu lásky. A náhle rozepjal hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl houštinou a jako stín plul nad zahradou. Uprostřed trávníku stál krásný růžový keř a Slavík, když ho uviděl, doletěl k němu a usedl mu na větévku. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže bílé,
odpověděl. Bílé jako mořská pěna, bělejší než sníh na horách. Ale zaleď si k mému bratrovi, co obrůstá ty staré sluneční hodiny. Ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který obrůstal staré sluneční hodiny. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže žluté, odpověděl. Žluté jako vlasy mořské pany, co sedí na jantarovém trůně, žlutější než narcis, co kvete na louce, než přijde sekáč s kosou. Ale zaleď si k mému bratrovi, co roste pod studentovým oknem, ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který rostl pod studentovým oknem. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám červené růže, odpověděl. Červené růže jako holubí nožky, červenější než ohromné vějíře korálů, co se vlní a vlní v podmořských jeskyních. Ale zima mi zmrazila cévy, mráz mi spálil poupata a bouře mi polámala větve, takže letos vůbec žádné růže mít nebudu. Já potřebuji jen jednu červenou růži, pravil Slavík. Jednu jedinou červenou růži. Copak není vůbec žádná možnost, jak ji získat? Jedna možnost je, odpověděl keř. Ale ta je tak hrůzná, že nemám odvahu ti ji prozradit. Jen mi ji prozrať, řekl Slavík. Já se nebojím. Potřebuješ-li červenou růži, pravil keř, musíš ji za měsíčního světla vytvořit z hudby a zbarvit krví z vlastního srdce. Musíš mi zpívat z hrudí nabodnutou na trn. Celou noc mi musíš zpívat a trn ti musí proniknout do srdce a tvá živá krev musí proudit do mých cév a stát se krví mou. Smrt je vysoká cena za jednu červenou růži, zabědoval Slavík. Život je každému velice drahý. Je tak příjemné sedět v zeleném háji a pozorovat slunce v jeho ekvipáži ze zlata a lunu v její ekvipáži z perel. Tak líbezná je vůně hlou. Tak líbezné jsou zvonky schovávající se v údolích a vřes kvetoucí na kopcích. Jenže láska je víc než život. A co je srdce ptačí ve srovnání se srdcem člověka? I rozepjal Slavík hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl nad zahradou a jako stín proplul houštinou. Mladý student dosud ležel v trávě, kde ho Slavík opustil, a slzy v jeho krásných očích dosud neoschly. Raduj se, volal Slavík, raduj se, budeš mít tu svou červenou růži. Já ji za měsíčního světla vytvořím z hudby a zbarvím krví vlastního srdce. A od tebe za to žádám jenom jedno, abys vždycky zůstal opravdovým milencem, neboť láska je moudřejší než filozofie a ta je velmi moudrá a vlivnější než moc a ta je velmi vlivná. Plameně zbarvena jsou její křídla a jako plamen je zbarvené i její tělo. Rty má sladké jako med a dech jí voní po kadidle. Student vzhlédl z trávy a naslouchal, ale nemohl rozumět tomu, co mu Slavík říká, neboť znal jenom to, co je psáno v knihách. Ale rozuměl tomu dub a zesmutněl.
protože toho slavíčka, co si vystavěl hnízdo v jeho větvích, měl velice rád. Zaspívej mi ještě jednou, naposled, zašeptal. Bude mi po tobě teskno, až tu nebudeš. I zaspíval slavík dubu a jeho hlas zněl jako zurčení vody tekoucí ze stříbrného džbánku. Když slavík svou píseň dospíval, zvedl se student a vytáhl z kapsy zápisník a olůvko. Formu má, říkal si, procházeje houštinou, to se mu upřít nedá, ale má nějaký cit? Bohužel asi ne. Inu, jako většina umělců, všechno jen styl a upřímnost žádná. Pro nikoho by se neobětoval. Myslí jen a jen na hudbu. A umění, to ví kdekdo, je sobecké. Nicméně nutno přiznat, že mu v hlásku zní pár krásných tónů. Škoda, že nic neznamenají a nejsou k praktickému užitku. A šel do své jizby, lehl si na pryčnu a začal myslet na svou milovanou, a po chvíli usnul. A když na nebesích zazářila luna, slavík přiletěl k růžovému keři a nabodl se hrudí na trn. Celou noc zpíval s trnem v hrudi a chladná křišťálová luna se sklonila níž a naslouchala. Celou noc zpíval a trn mu vnikal do hrudi hlouběji a hlouběji a z těla mu odtékala životodárná krev. Nejprve zpíval o zrození lásky v srdci jinocha a dívky. A na nejvyšší větévce růžového keře vykvétala divukrásná růže, plátek po plátku, jak šla píseň po písni. Bledá byla zpočátku, jako opar vznášející se nad řekou, bledá jako nožky jitra, stříbrná jako perutě úsvitu. Jen jako odraz růže v zrcadle ze stříbra, jako odraz růže ve vodní kaluži, taková byla růže vykvétající na nejvyšší větévce keře. Ale keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc a jeho píseň zněla hlasitěji a hlasitěji, neboť zpíval o zrození vášně v srdci muže a pany. A do plátků růže se rozlil něžně růžový ruměnec, podobný ruměnci v tváři ženicha, který líbá rty nevěstiny. Avšak trn ještě nepronikl až k srdci slavíkovu. A tak i srdce růže zůstávalo bílé. Neboť jenom krví srdce slavíkova může skarmínovět srdce růže. A keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc. A trn se dotkl jeho srdce a tělem mu projel divý záchvěv bolesti. Krutá, krutá to byla bolest. A bouřlivěji zněla píseň, neboť slavík zpíval o lásce zocelené smrtí, o lásce, která neumírá ani v hrobě. A divukrásná růže skarmínověla jako růže východní oblohy. Karmínový byl prstenec jejich plátků, karmínové jako rubín bylo i její srdce. Slavík však zpíval hlasem stále zemdlenějším, začal tlouci křidelky
a oči se mu pokrývaly blankou. Píseň slábla a slábla a co si svíralo Slavíkovo hrdlo. Pak náhle propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství k moři. Podívej se, podívej se, zvolal keř. Teď je růže dotvořena. Ale na to už Slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě v srdci trn. V poledne otevřel student okno a vyhlédl ven. No ne, vykřikl, takové zázračné štěstí. Červená růže a podobnou růži jsem jakživ neviděl. Ta je tak krásná, že má určitě dlouhatánské latinské jméno. A vyklonil se a růži utral. Pak si nasadil klobouk a s růží v ruce utíkal k profesorovu domu. Profesorova dcera seděla před dveřmi, navíjela klubko modrého hedvábí a u nohou jí ležel pejsek. Říkala jste, že byste si se mnou zatančila, kdybych vám přinesl červenou růži, zvolal student. Tady máte tu nejčervenější růži na světě. Připněte si ji večer těsně k srdci a ona vám poví, až spolu budeme tančit, jak vás miluji. Ale dívka se zamračila. Nehodí se mi bohužel k šatům, odpověděla. Ostatně synovec Komořího mi poslal pár pravých šperků a šperky, jak je kde komu známo, mají mnohem větší cenu než kytky. Vy jste ale nevděčná na mou duši, řekl rozlobeně student a odhodil růži na ulici. Spadla do kaluže a přejala ji jakási kára. Nevděčná, odsekla dívka, vy jste pěkný nezdvořák, abyste věděl. A kdo vůbec jste, obyčejný student? A já si myslím, že nemáte ani takové stříbrné přesky na střevíce jako synovec Komořího. A zvedla se ze židle a odešla do domu. To je ale pitomost, ta láska, říkal si student, když šel odtamtud. Není ani z polovice tak užitečná jako logika, protože nic nedokazuje a pořád nám slibuje něco, co se neuskuteční a nutí nás věřit tomu, co není pravda. Je prostě dočista nepraktická. A protože být praktický znamená v téhle době všechno, oddám se zase filozofii a začnu studovat metafyziku. A vrátil se do své jizby, vytáhl velikánskou zaprášenou knihu a pustil se do čtení.

0: Fík tedy přestal růst, aspoň do výšky, ale do šířky to teda zase rostl. Fuj, ty jsi ale otylý, fíku, řekla mu jednou Ája.
1: O co?
0: Otylý, slabikovala Ája. Otylý, to jako, že jsi tlustej.
1: Tak proč to neřekneš rovnou? A stejně to není pravda.
0: Podíval se do okna jako do zrcadla.
1: Nejsem moc olitý, tlustej, nejsem.
0: A seš, měl bys trochu sportovat.
1: Sportovat? A tak to jo, to by mě bavilo, řekl fík. Třeba hrát kopanou.
0: Ale fíku, fotbal není pro psy, protože mají moc nohou, řekla Ája.
1: Jak pak moc? 4.
0: No, a to je moc. Ale závodit bys mohl. Závodění, to je pro psy. Fík radostně přikývl.
1: Fajn, tak mě někde přihlás na závody.
0: Neumíš se přihlásit sám?
1: Umím, ale oni by se zas divili, kdybych na ně promluvil. A třeba by mě pak ani nevzali, víš? Jakože nejsem správnej pes, víš?
0: Tak dobrá, já tě teda přihlásím, slíbila Ája. Šli spolu za město, tam, co bývají chrtí závody, a Ája řekla panu pořadateli. Prosím, já bych chtěla tohle pejska přihlásit na závody.
2: Pejska? Vybafl pořadatel a vyvalil oči, jak přišlápnutý žabák.
3: Holčičko, nedělej si z nás legraci, tady jsou závody štíhlých chrtů a ne koní. Tohle kůň, jestli se nemýlím, a hezky tlustý. Tady nemá co dělat, běž s ním pěkně do chuchle.
0: Fík začal lítostivě plakat a tekly mu ovšem obrovské slzy. Každá byla jako džbánek slané vody.
3: Nebreč, řekla Ája, vezmu tě do chuchle, však už to nějak zařídíme, abys tam mohl sportovat.
0: Jak šli kolem krámu se zbožím hodně smíšeným, koupila Ája pořádné koště, přivázala je fíkovi na ocas a hned vypadal jako kůň. No, skoro.
3: Pane, já bych chtěla přihlásit na závody tohodle ps... tohodle koně, řekla Ája v chuchli.
0: Pán s páskou na rukávě řekl, jo. No, dobře. To. Potom si fíka dlouho prohlížel, obcházel ho kolem dokola a říkal, jo, dobře. Tedy, je to trošku divný kůň, holčičko, poškrábal se pak za uchem. Takový nějaký, divný, víš?
3: Já vím, souhlasila Ája. Ale když on rád závodí...
0: Jo. No, dobře, řekl zase pořadatel.
3: No, vyhrát nemůže, to tedy ne. No, ale závodit ho necháme, aby nám tady neplakala. A jak pak se jmenuje?
4: Prosím, fík.
0: Jo, dobře, ale to je divné jméno. Jak si se to nehodí pro koně?
3: Víš co? Napíšeme fikus, ano?
0: Napsali teda fikus... A závody začaly. Fík samozřejmě zmeškal start a když konečně vyběhl, byli už všichni řádní koňové daleko vepředu. Lidi se smáli, ukazovali si na fikuse a říkali si, podívejte, támhle, no, co je támhle za obludu? To je mi teda pěkný kůň, nějaký neohrabaný, že? Ten doběhne tak pozítří. Ale fík se najednou rozběhl, začal pádit velikým psím během třetí rychlostí a brzy začal všechny koně dohánět. Bariéry jásaly, diváci začali fíka mocně pozbuzovat. Fikus. Pak přišla poslední rovinka před cílem. Fík nasadil takové tempo, že ostatní koňové nad tím jen kroutili hlavami. Samo sebou to se jim pak běželo ještě hůř, takže fík je nakonec všechny předběhl a do cíle už přibíhali vpředu pouze dva. Fikus a jeden pravý kůň. Kousíček před cílem fík celý ulíchaný vyplázl svůj předlouhý jazyk a protrhl jim cílovou pásku.
5: Zvítězil kůň Fikus o délku jazyka.
0: Tak to ohlásil místní rozhlas. V cíli vítěze fotografovali, dali mu na krk krásný vavřínový věnec
2: a nabídli mu hrst ovsa. No, jak se to dělá? Fík tomu čichl a řekl:
1: fuj, fuj.
2: Ale všichni si mysleli, že jen tak zafrkal. Ája mu podala za odměnu kus salámu a ten mu ovšem chutnal. Lidé kolem se tomu divili a bylo jim to docela podezřelé, bodejť. Kůň, který žere salám a neloupaný.
4: Kdyby tak ještě zaštěkal, lekla se najednou Ája. To by se to provalilo.
2: Fík však byl rozumný. Vzepjal se na zadních jako pravý kůň a zařechtal. Cestou domů mu potom Ája povídá.
4: Poslechni, Fíku, že umíš báječně běhat, to jsem věděla. Ale jak to, že jsi dokonce i skvostně koňsky zařechtal?
1: No, co? Zahučel Fík. Přece, kolik řečí umíš, tolikrát si zvířetem.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Divoký Bill. Stalo se to dávno, tenkrát, když ještě v Americe bylo míň lidí a víc bizonů. Tenkrát, když nikdo nikam nespěchal, když měl i každý bizon spoustu volného času. V té době se bizonům líbilo, měli rádi závody nebo zápasy, ale nejvíc si potrpěli na hodně dlouhé společné výlety. A také na oslavy narozenin, když jich bylo pohromadě co nejvíc. Tam se sešli příbuzní, známí, ale i další a další bizoni a jejich hosté. V té velikánské tlačenici pak spolu jedli, pili a veselili se a když už snědli úplně všechno a nikde nezbyla ani travička, stěhovali se všichni zase o kus dál. V jejich Americe bylo pro všechny místa dost. Tehdy se jednou odpoledne procházel po prérii malý bizon a každému, koho potkal, říkal: tak tohle to všechno kolem, široko daleko, kam až dohlédnete, to je moje louka. A když potkal někoho, kdo byl ještě menší než on, jako třeba mravence nebo sisla, tomu řekl jenom hello. Když se ten bizonek před rokem narodil, maminka s tatínkem uspořádali náramnou oslavu a synáčkovi dali jméno Bill. On sám si ale brzy začal říkat Divoký Bill, protože si tak líp připadal. Jeho kamarádi z prérie mu však neřekli jinak než bizonek hello. A to se Billovi ani trochu nelíbilo. Chtěl být co nejdřív veliký a silný bizon, zkrátka Divoký Bill. A teď se měli slavit jeho první narozeniny. Bizonek o to vůbec nestál.
8: Co to je první narozeniny? To je zatraceně málo,
7: bručel si potichu pro sebe, aby ho nikdo neslyšel. Taková ošklivá slova jako zatraceně totiž malí bizonci říkat nemají. Bizonek si přál, aby měl narozeniny nejmín 10. Napadlo ho také, že kdyby mohl slavit narozeniny častěji, třeba každý měsíc, bylo by mu 10 určitě dřív.
9: Jistě, přesně za 10 měsíců, řekl kojot prérijní, který uměl počítat, jako když bičem mrská. Ale nač potřebuješ, aby ti už bylo 10?
8: Abych mohl chodit pozdě spát, abych směl říkat zatraceně, abych už konečně byl Divoký Bill. Takhle mě pořád někdo hlídá a nikam sám nesmím, stěžoval si bizonek.
9: Mě nehlídá nikdo, chlubil se kojot. Jdu si, kdy chci, kam chci a viděl jsem i tvůj dort k narozeninám. Už je skoro hotový.
8: Ty se máš, vzdychl bizonek. Co bych dal za to, kdybych byl veliký? Už teď hned.
9: A dal bys třeba i svůj dort?
7: Olízl se mlsně kojot.
9: Jestli jo, prozradím ti tajemství. Platí?
7: Aby neplatilo, za takové tajemství by slíbil bizonek všechno na světě.
9: Tak mě dobře poslouchej,
7: šeptal kojot bizonovi do chlupatého ucha.
9: Vydáš se prérií rovnou za nosem a půjdeš tak dlouho, dokud nepotkáš čarovného ptáka rejdováka. Rejdovák je takový mocný čaroděj, který zná všechna kouzla. Poví ti, co máš udělat, abys honem vyrostl. Aby z tebe byl hned teď veliký divoký byl. Tak běž, ať ptáka najdeš dřív, než se setmí. Já si zatím dojdu pro ten tvůj dort.
7: Bizonek se tedy rychle rozběhl prérií, uháněl tak, jak mu kojot řekl, rovnou za nosem, ale i když utíkal, co mohl, čarodějného rejdováka pořád nikde neviděl. Běžel ještě chvíli a zastavil, až když se začalo stmívat. Kolem všude byla jen prérie a nic než prérie. Bizonek byl úplně sám. Od někud se ozvalo strašidelné brůčení. Něco zafunilo a pak mlasklo. Co to asi bylo? Brr, určitě nějaká hrůza. Teprve teď bizona napadlo, jestli ho kojot nenapálil.
8: Jasně, že jo. Čarodějného ptáka si vymyslel, aby dostal můj narozeninový dort. Co pak se může pták jmenovat rejdovák? Zůstanu malý byl a ještě přijdu o dort. Asi začnu plakat, napadlo bizona. Ale kdo mě tady uslyší?
7: Ještě žádný malý bizon v Americe nebyl tak opuštěný a nešťastný.
10: Hello,
7: ozvalo se najednou od někud z trávy.
10: A nejsi ty náhodou bizonek Hello, co má dneska ty slavné první narozeniny?
8: Ano, jsem, tu jsem já, zaradoval se malý byl. A kdo jsi ty? Je už taková tma, že tě nevidím.
10: Přece jsi sel. Koukám, že ses zatoulal nějak moc daleko. Tak abych tě radši dovedl domů. Tahle naše zatraceně veliká prérie není v noci dobré místo pro malé ztracené bizonky.
7: Zatím se už všichni bizonci sešli k oslavě narozenin a jako pokaždé byla kolem dortu veliká tlačenice. Jdeš zrovna včas, řekla bizonkovi maminka. Málem jsme načali dort bez tebe a hned dala kousek i syslovi.
9: Dort to musel být velikánský, když se tenkrát na oslavě prvních narozenin bizona Billa dostalo na všechny. Jen na kojota prý ne, snad příště.
7: U bizonů se přece narozeniny slaví každý rok a budou se slavit ještě moc krát, než z malého Billa vyroste divoký Bill.

Karlovské jezero. Kdo chce do Karlovic z Rožnova spěš dojít, jde chodníkem a přijde k jezeru Karlovskému, které před časy bylo o mnoho větší, ale během časů znamenitě zarostlo, takže včil na jeho břehu lůky jsou. Před dávnými časy na tých lůkách sekel jeden člověk seno. O snídaní přišel k němu černokněžník a dal se s ním hovořit. Když tak spolu hovořili, černokněžník povídá: Přítelu, jestli byste chtěl, já bych vám dobrý výdělek dožitčil. Vtedy obyvatel Valašských hor snadno k penězom nepřišel. Vrchnost nedala růbať drva, protože jich neměla komu prodať. O obchodě a řemesloch ani zniku nebylo. A co kdo z dobytka vytěžil, to zase na sůl a jiné spotřeboval. Protož, jak ten člověk o výdělku uslyšel, byl rád. Jak to černokněžník spozoroval, pokračoval dále. V tom jezeře jsou dva draci a ty já chcu vyvést. Tož já chcu, abyste mě toho prvního zadržál, než druhého vyvolám. Potom si každý na jedného sednem a poletíme pryč. Když se na jisté místo dostanem, dobře vám zaplatím. Člověk, jak uslyšel o drakoch, velice se bál, ale černokněžník ho ujišťoval, aby se nic nebál, že ty draky jak kuřata ukrotí, enem aby přes ten čas nemluvil a nechť sá dělá cokolvěk, že mu ani vlas z hlavy nezhyne. Člověk svolil, pověsil kosu s kubíkem a s kutím na jedlu a šel za černokněžníkem. Přijda k jezeru černokněžník vytáhl knížku, kleknul na zem, rozevřel knihu a začal sa modlit. Sotvá sa počal modlit, začalo sa jezero hýbať. Čím věc sa modlil, tím věc sa jezero hýbalo. Tu najednouc vystrčil drak hlavu, však ale sa hned zase skryl. Černokněžník pořád sa modlil a tak musel drak z jezera ven. Jak ten drak tak daleko připlul, co na ní se břehu ruku dostať mohel, dal mu náhubek z vazového líčí, vytáhl ho na suchu a dál ho držať temu člověkovi. Ten člověk od velkého strachu malého ducha měl, ale když viděl, že sa drak ani nehýbá, nabil smělosti. Jak černokněžník drakovi oči zavázal, kleknul na zem a dál se po druhé na modlení. Sotva sa počal modlit, zase jí sa počalo jezero mnohem strašněji hýbať a bůřit, až z něho konečně mnohem hroznější drak vylézel. Jak připloul k břehu, zase jí mu dal černokněžník náhubek z vazového líčí a oči mu zavázal. Když to všecko bylo hotové, pomohel černokněžník temu člověkovi na tého menšího draka sednúť, ale mezi tým jeden k druhému ani B, C neřekl a sám na tého většího sednul, jaké si nesrozumitelné slova propověděl a hneď sa draci od země zdvihli a do povětří letěli. Když letěli nad horami, černokněžník povídal, že jsou to města. Na češti draci s takovou prudkostí letěli, že hrozný větr od nich fučel, který všecky stromy v lesech, nad kterými letěli, vyvrátit a polámať hrozil. A když nad osadami letěli, zase jí povídal černokněžník,
že jsou to lesy. Načež draci prudkost svého letu znamenitě zmírnili, aby tak hrozný vichr od nich nefučel, poněvadž oni, když zavázané oči měli, mysleli, že jest to tak, jak jim černokněžník oznámil. Kdyby jim byl pravdu oznámil, byli by všecky lidské obydlá povyvrácali, protože jich černokněžník přinutil z jezera vylézt. Tak letěli pořád a pořád a černokněžník jim vždycky tak, jak jest hore praveno, oznamoval, až přijeli nad jedno veliké město. Tam naprostřed toho města na zem sletěli. Načež černokněžník draky zabil a maso z nich tamním obyvatelům velice draho prodával. Ten člověk se ho tázal, že proč ti lidé to dračí maso tak draho kupují, že sa nic na draho tu neobhlídají a enem kupují jak narvač. Inu, milý člověče, pravil černokněžník, kdyby nemuseli, tož by nekupovali. V tých krajinách je náramně horko. Ti lidé, aby tomu horku vydržať mohli, musá dračí maso pod jazykem nosiť. Jak byl černokněžník po prodaji, šel s tým člověkem do hospody, dal se mu najesť a napít a dobře mu zaplatil. Jak ten člověk ty peníze spatřil, začal velice plakať, že což je mu po tých penězoch, když on domů netrefí. Nepláč, pravý černokněžník. Když jsem tě až tady přived, aj sa oposla obstarám, co tě až domů dovede. Seber si své peníze a pojď se mnou. Šli. Jak přišli za město, černokněžník začal na píščalce pískať a hned se k němu černý kozel zjavil. Na něho kázal člověkovi sednout, že ho brzo domů donese. Vol, nevol, sednul člověk na kozla, který zanedlouho až na to místo, kde sekel, ho donésel a jak z něho slézel, hneď se mu z očí ztratil. Člověk šel k jedli pro kosu a sekel pořád až do poledňa. O poledni, jak přišel k obědu, žena ostala jak zarazena, neboť došel rok, co ho doma nebylo. On ale se divil, jak je to možná, poněvadž ten čas tak dlouhý samu nezdál.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh,
0: odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím.

0: chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
1: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
2: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
3: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám z nich, jaký si přejete.
3: Pak si vyšel na procházku.
5: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
3: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
3: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
5: Nastalo nedělní ráno.
3: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
5: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
3: Vstal a vyhlédl z okna.
5: Venku padal bělostný sníh.
3: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
5: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
6: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný, bílý a studený sníh.
3: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
6: Hurá!
5: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
3: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a voňavý sníh s příchutí.
5: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, vy jste zapomněl na svůj slib.
5: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
3: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
3: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
5: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
3: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
5: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
3: Hrrr, bum!
5: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
3: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
5: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
3: Však si ji taky všichni společně namíchali.
5: Každý si honem zacpával nos.
3: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
5: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali.

0: Na útěk?
1: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
0: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
1: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
2: Od zhora až dolů.
1: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
2: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
1: Různě. Puma, sardel, bomba.
2: Bomba?
1: Otřes a kdo ví, jak ještě.
2: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
1: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
2: Žádnou.
1: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
2: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
1: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždy cinky býval pilník.
2: A co jste prosím piloval?
1: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
3: Tiše, tiše, tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je ta Tulda dobře naloženej? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánko můj činanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
1: Tak, už slyším Hurvínka. No. Co myslíš, Máni?
2: Já nevím, pane Spejble.
1: Dáme se překvapit, jo?
2: No.
1: Tak, co je s tebou, Hurvajs?
3: Já čekám.
1: My taky.
3: Co tomu říkáš, taťuldo?
1: A čemu?
3: Tomu, co máš před sebou.
1: Tomu vysvědčení?
3: No tomu.
1: No to, co mám před sebou, docela ujde.
3: Je, tati, myslíš to vážně?
1: No zcela vážně.
3: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
1: No tak jen pojď. A pochlub se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče. Chci říct jednušky. Tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
3: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
1: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
3: No ne, ale já jsem, vždyť jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
1: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
3: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
2: Po Žerikovi?
1: A proč po Žerikovi?
3: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
1: Žeriku, co to má všechno znamenat?
3: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
1: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti. Že se, Hurvajs, nestydíš přinést takovéhle známky.
2: Prosím, pane Spejble, to je přece vaš...
1: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
3: dvě
1: dvojky,
3: dvě jedničky,
1: dvě trojky,
3: ty jedničky dvě
1: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
3: Jedna čtyřka.
1: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
2: no,
1: se tady.
2: No ano, pane Spejble, jenom, že
1: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
3: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
1: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines tohleto?
2: Sím, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
1: Šmanko, ta ostuda.
2: Ale... Z toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
1: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vidžeričku.

0: jak skřítek Racochejl přišel na svět. V černém lese, napůl zapadlé do vlhkého mechu, leželo malé, strakaté vajíčko. Přes den na něj ze zhora skrz koruny borovic pražilo slunce a v noci mu po skořápce skotačily měsíční paprsky. Ale vajíčko nic. Spokojeně leželo v hebkém mechu, ani se nehnulo. Až jednou strhla se v noci ukrutná bouřka. Pršelo a vítr ohýbal stromy až k zemi. Hrom duněl a rachotil a z mraku lítaly ohnivé blesky, že bylo chvilkama vidět jako v poledne. A v takové bouřkové metelici je to ten nejlepší čas na líhnutí všelijakých rarachů, skřítků a strašidel. A najednou uhodil blesk do borovice. Ohnivá čára sjela po kmenu, projela mechem a rozprskla se na tisíc světel. Z mechu se zakouřilo, vyvalila se horká nazelenavá pára, ve vajíčku to zapraskalo, překulilo se a dole z něj vykoukly dvě nožičky. Pak to zapraskalo po druhé a po stranách se vysunuly dvě ručičky a vajíčko se postavilo. Chvilku se tak nějak pomotávalo, točilo se dokola a potom zase upadlo. V tom samém okamžiku pukla skořápka docela a rozpadla se na dva kusy. A vyskočil skřítek Racochejl. Bylo to takové tenké holátko s velikýma ušima, třemi vlásky na hlavě, ale už uměl pěkně zlobit.
1: Co je to tu za randál?
0: Zavřískal nespokojeně.
1: A zima je tady, ve vajíčku mi bylo líp. A
0: v tu chvíli mu spadla rovnou na hlavu tlustá dešťová kapka, až se mu nohy podlomily.
1: A prší na mě,
0: rozkuckal se skřítek, honem na sebe překlopil půlku z kořápky a schoval se. Ráno nebylo po bouřce ani stopy. Racochejl seděl schoulený na mechovém kamenu a veliké uši se mu klepaly zimou. Šel kolem hraboš. Když uviděl skřítka, povídá:
2: dám ti kožich, nebo tady ještě zmrzneš.
1: A co budeš mít ty?
0: Zeptal se Racochejl a popotáhl.
2: Ale mám doma ještě jeden,
0: mávl tlapkou hraboš.
2: Ber, dokud dávám, je pravý, hraboší.
0: A tak dostal skřítek Racochejl kabát. Pravda, byl mu kapánek větší, trošku ho tahal za sebou po zemi, ale bylo v něm teplo. Za chvíli šla kolem stonožka. Dělalo to pěkný rámus, když pochodovala, bodeť by taky ne, když měla na každé botě podkůvku. Otočila hlavu dozadu a křikla:
1: zastavit, stát, raz, dva.
0: A všech těch 100 nohou se rázem zastavilo.
1: Jak to, že nemáš boty?
0: Zeptala se zvědavě.
1: Já jsem se teprve dneska v noci vyklubal z vajíčka,
0: vysvětloval Racochejl.
1: Ten kožich jsem taky dostal. Tak já ti nějaké dám,
0: rozhodla se stonožka.
1: Mám jich stejně nějak moc. Když mi budou dvě chybět, tak se to ani nepozná. A nebudu jich muset aspoň tolik pucovat.
0: Zachechtala se. A tak přišel Racochejl ještě taky k botám. Když stonožka oddusala, seskočil z mechového kamenu a šel se podívat do lesní kalužinky, jak mu to sluší.
1: No, žádná sláva to není,
2: povídá, když se na sebe dost vynadíval.
1: Už mám jak žebravý placky, na hlavě dva, ne, tady je ještě jeden, tři vlasy a v tom kožichu vypadám jako strašidlo.
2: Ale potom mávl rukou.
1: No a co? Na začátek to stačí, vždyť jsem se teprve teď vyklubal.
0: A rozběhl se do lesa, aby si ještě taky našel nějaké bydlení. Proběhl kapradím, přeskočil konvalinkové listy, běžel dál kolem strouchnivělých pařezů a najednou Racochejl si musel protřít oči, jestli dobře vidí. V křoví leží klobouk.
1: Je, kdo pak ho asi ztratil?
0: Šeptá si a rozhlíží se.
1: To by bylo něco pro mě. Takový klobouk, to je vlastně hotová chalupa. Jenom se musí správně postavit.
0: Převrátil klobouk střechou nahoru a obhlížel ho ze všech stran.
1: Chalupka by to byla pěkná. No jo, ale jak se dostanu dovnitř? Těžko.
0: Zašišlalo mu to najednou za zády. Postával tam myšák Rejsek a přátelsky cenil dva přední zuby. A hned skočil a vykousal v kloboukové chaloupce dvířka.
1: Ještě okýnko,
0: vzpomněl si Racochejl.
1: Aha, a jaké by to prosím mělo být?
0: Zašišlal Rejsek.
1: Takové to mrňavoulinké skřítčí? A nebo to od zhora dolů francouzské, jako na zámku? To já nevím,
0: řekl rozpačitě Racochejl.
1: Takové, abych mohl vykukovat. Vykukovat se přece dá z každého,
0: povídá Rejsek a vyhryzl po straně klobouku okénko. Rázem měl skřítek Racochejl i svou chaloupku. Ale ještě se ani pořádně nezařídil, už se hrne do dveří první návštěva, skřítek Polníček. Rozhlédl se po chalupě a diví se.
1: A kde máš postel? Ještě žádnou nemám,
0: pokrčil Racochejl ramínky.
1: Teprve jsem se nastěhoval. Taková měkká postel je přece velice důležitá,
0: poučoval skřítek Polníček.
1: Nadarmo se neříká postel, přítel člověka. Od toho jsme to my skříci odkoukali.
2: No jo, vzdychl Racochejl, byla by dobrá. Kožich a boty jsem dostal, ale kdo mi dá svou postel?
1: Nikdo,
0: řekl Polníček.
1: Musíš si ji udělat a já ti pomůžu. A aby byla obzvlášť měkoulinka, vezmem na to měkké dřevo, jo?
0: Navrhl Racochejl.
1: Správně,
0: přisvědčil Polníček.
1: Je vidět, že se rychle učíš.
0: Stloukli postel z vonavých lesních prkýnek a vystlali jí mechem. A kousek mlhy ustřihli na peřinu.
1: Tak, teď ještě musíme vyzkoušet, víš?
0: Řekl Polníček.
1: Jestli někde netlačí. A já se hlásím dobrovolně jako první.
0: Rychle vlezl do postele, přikryl se mlhovou peřinou a než by řekl švec, usnul.
1: Tlačí?
0: Zeptal se po chvíli Racochejl.
1: Netlačí.
0: Zavrněl ze spánku Polníček a spal dál. Racochejl tam postával, přešlapoval a když už to trvalo moc dlouho, nesměle se ozval.
1: Jo, já bych ji chtěl taky vyzkoušet. Netlačí,
0: zafuněl polníček a vmuchlal se pod peřinu.
1: Vzbuď mě, až dvakrát zakouká. Kuku, kuku,
0: udělal racochejl.
1: Tak honem vstávej, už dvakrát zakukalo.
0: Polníček vylezl z postele a smál se.
1: Teď, vždyť jsem ti říkal, že se rychle učíš.
0: Racochejl vlezl pod peřinu a blaženě zavřel oči. A skřítek polníček šel domů, aby vyzkoušel zase svoji postel.

0: Bobek natírají. Když se Bob a Bobek probudili prvního dne na louce, do zpěvu jim moc nebylo.
1: Co budeme dělat? Kouzelník Pokuston nám dával vždycky jíst.
2: Teď se milí Bobku, musíme živit sami, řekl Bobkovi zkušenější Bob.
1: No jo, a čím?
2: Přece prací.
1: A kde budeme pracovat?
0: Kňoural v klobouku rozespalý Bobek.
2: To se uvidí. Na světě je tolik práce, že ti pilní nevědí, kam dřív skočit.
1: Proč zrovna my musíme být ti pilní?
0: Nadával Bobek, když pak mrzutě šlapal po silnici za Bobem. Na kraji města uviděli babičku, jak si sama natírala plot.
2: Pomůžeme jí, Bobku, řekl Bob.
1: To je moc pěkná práce.
0: Pochvalovali si za chvíli oba, když se ohlédli a viděli plaňky zářící novotou. Babička se usmála.
1: No, když jste pomohli ubohé stařence, bohatě se vám odměním. Daruji vám malířské náčiní. Ta plechovka je kouzelná a barvy v ní nikdy neubude. A štětce budou malovat takovou barvou, jakou budete chtít. Jako kdybyste měli propisovačky s více náplněmi.
0: A než se Bob s Bobkem nadáli, zmizela babička i s natřeným plotem.
2: Hele, Bobku, ona byla kouzelná z pohádky.
1: To jsme měli kliku, Bobe, radoval se Bobek.
0: A králíci měli práci. Za rohem si je najal jeden pán.
3: No, pěkně jste mi natřeli plot, pochválil je potom.
2: My vám natřeme i dům, nabídli se Bob s Bobkem.
3: To budete hodní, řekl pán
0: a šel se spokojeně natáhnout. Bob s Bobkem, jak byli v ráži, nešetřili barvami a natřeli hezky na duhovo nejen dům, ale i stromy, trávník, auto, psa a nakonec i rozespalého pána, který vyběhl a myslel, že se mu to všechno jenom zdá. Když zjistil, že to je všechno doopravdy, rozlobil se a tak se králíci odměny nedočkali. Nestačili utíkat a zastavili se až v přístavu.
2: Hele, kolega,
0: upozornil Bob Bobka a oba otočili hlavy vzhůru a dívali se na obrovskou námořní loď, kde uprostřed trupu vysoko, vysoko nad zemí seděl natěrač a spal.
1: Ale moc práce nenadělá,
0: řekli si naši dva borci.
3: Protože mu došla barva,
0: řekl kapitán, který šel zrovna do města.
3: Nemůžeme kvůli tomu ani vyplout.
1: My bychom vám tu loď natřeli, šéfe,
0: nabídl se Bobek a Bob souhlasil.
3: Cože? Vy? Smál se kapitán.
1: Jaký odstín si přejete?
0: Vyjednávali dál králíci.
3: Pomalujte si třeba kytičkama s tou troškou barvy, co máte, toho na naší lodi stejně moc vidět nebude.
1: Tak děkujeme,
0: volali za ním králíci.
1: My se do toho, pane kapitáne, okamžitě pustíme.
0: A oba vystřídali na lavičce spícího námořníka. Práce jim šla od ruky. A když se vracel kapitán, byli hotovi.
4: U všech mořských draků, žraloků a želv, kdo tu loď takhle zmaloval? To není prokrinda, to není loď, to je květinový záhon. Co pak takhle můžeme na moře? Teda, že by ti dva králíci...
0: Vyběhl vstekle na palubu a rozkázal kuchařovi.
3: Okamžitě chytit, svázat, uvěznit, zítra upéct.
0: Marně se králíci hájili, že jim to kapitán dovolil. Poslední noc svého života strávili svázáni v podpalubí. Naštěstí byl lodní kuchař obrovské dobračisko. Chodil po kajutě sem a tam a zase zpátky. Držel se za hlavu a naříkal. Já jsem za celý svůj život neublížil ani kuřeti. Ani mouše jsem křidýlko neutrhl. Teď tu mám zabít takové dva sympatické králíky. A když šel sem a tam už po desáté, praštil se rukou do čela a řekl, mám to. Já je pustím v záchranném člunu na svobodu a řeknu kapitánovi, že utekli. A tak se i stalo. Když přišlo ráno, králíci v záchranném člunu už byli daleko na moři. Kuchař se třásl strachy, co řekne kapitán, ale ten vyběhl na palubu a jásal. V ruce držel telegram. Pojďte sem, poslouchejte. Vedení námořnictva vám dává cenu za nejveselejší lot plující po mori. Stop.
4: Kde jsou ti králíci? Křičel kapitán. A tě můžu obejmout.
0: Ale ti pomalu mizeli za obzorem a taky se radovali. Z toho, že unikli své vlastní popravě, veslovali jako o závod, aby už konečně byli zase doma ve svém klobouku.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: O pekle. Peklo. To je vlastně velké společenství čertů. A mezi nimi jsou samozřejmě čerti i čertice, a to malí a velcí, hubení a tlustí, mladí a starší, oškliví a hezcí, hodní a zlí. A nad nimi, jak jinak, má největší moc sám pekelný Lucifer. Lucifer je ten největší, nejsilnější, nejmazanější a zná také nejvíce čertovských kouzel. Samotné peklo, neboli čertovské doupě, je ukryto mnoho metrů pod zemí a je v něm pekelné vedro, ve kterém si ta čertí cháska libuje. Mastí karty, hrají v kostky, chrápou nebo z dlouhé chvíle pouštějí kouř z nosu. Vchod do pekla vypadá jako obyčejná díra do země, nejspíše v nějaké hoře, ale kde je vchod, nikdo z nás lidí už neví, protože to je mezi čerty velké tajemství a znají ho jen a jen oni. Ani ten z lidí, kdo se do pekla dostal a měl to štěstí, že se zase z pekla vrátil, to nemůže vědět. Čerti, jak každý dobře zná, dopravují své oběti do pekla tak, že je zastrčí do záplatovaného pytle, ze kterého není nic vidět, a velkou rychlostí s nimi letí do pekla. Občas se při letu pytel rozhoupe, jak zavadí o nějaký ten kopec nebo větev, a to potom chudák v pytli je samá modřina a boule. Do pekla se většinou dostane jen člověk špatný a zlý, ale jsou také případy, kdy se tam dostane omylem i člověk nevinný. První, co v pekle člověk pocítí, je velké horko a strašný zápach síry. Všude planou ohně, které provází smrdutý kouř. Každou chvíli se udělá otvor ve stěně a z něj vyšlehne plamen. Každému lidskému červu, jak nás lidi čerti nazývají, se při příchodu do pekla dostane řádného přivítání. Vysvléknou ho ze šatů, polijí ho smolou a důkladně vyválejí v černém peří a prachu. Takto vymouděného ho předvedou před samotného vládce pekla Lucifera. Ten mu přečte všechny jeho pozemské hříchy a odsoudí ho k přiměřenému trestu. A ten je věčný. Tresty v pekle jsou různé. Od nejlehčích, jako je třeba zapalování ohňů a přikládání pod kotle, až po ten nejtěžší, a to je koupel v kotli, ve kterém je vroucí smola. To se potom ti špatní lidé vaří v kotli věčně. Peklo samotné, to je prostě mnoho pekelných komůrek s vroucími a kouřícími kotly pospojovanými pekelnými chodbami. Lucifer ze svého křesla a opřen pařáty o opěradla vidí všechno, co potřebuje. Když položí levý pařát na opěradlo, vidí před sebou ve velkém obraze život v pekle. Když položí na opěradlo pravý pařát, vidí život na zemi. a tedy i všechny lidské hříchy na světě. Jakmile nějaký ten hřích zjistí, Lucifer pokyne čertovskému písaři a ten okamžitě hřích i se jménem toho, kdo se ho dopustil, zapíše do knihy hříchů. Čerti o nás lidech vědí všechno. Luciferovi ovšem někdy připadá, že v pekle je hříšníků moc málo a to potom posílá čertovskou cházku na zem, aby nás lidi pošťuchovala a donutila nás udělat něco špatného. Čerti se dostávají na zem i z jiných důvodů. Tak třeba jsou tam posíláni z trestu. To musí potom třeba 40 let strašit na nějakém známém hradě nebo ve starém mlýně. Pro čerty je takový trest nepříjemný, protože to jsou tvorové od přírody líní a každá práce jim smrdí. I když je to třeba jen obyčejné strašení. Jak uvidíte, život v pekle bude jistě pěkně pestrý. Příhod z pekelného života je k nespočítání. A tak vám budu vyprávět jen ty, co zatím ještě nikdo nezná. Sám jsem je totiž na vlastní uši slyšel od čertí babičky. A když čertí babička té umouněné čertovské omladině začne vyprávět, všichni rohatí caparti poslouchají a ani nedutají. Tak si hezky udělejte pohodlí a pěkně poslouchejte. Jak se stavělo peklo? Za dávných časů, kdy ještě peklo neexistovalo, čerti a čertice lítali ve vzduchu jen tak. Moc jich tou dobou na světě ještě nebylo, snad nějakých pár stovek. Kotle na hříšníky měli buď volně v přírodě, to se ovšem moc špatně udržoval oheň, protože jim ho déšť neustále zhasínal, nebo ve skalách, a to už bylo lepší. Přespávali v komínech nebo v děrách, či přímo u kotlů. Několik čertů dokonce spávalo na stromech. Když potom přišla velká zima a napadlo plno sněhu, čertovská cházka brblala, že je moc zima a že by chtěli do tepla. Když si uhodili takové mrazy, že jednomu z čertů přimrzli k hlavě uši a od té doby špatně slyšel. Když ostatní hudrovali, že chtějí do tepla, tak jim špatně rozuměl a začal brblat, že chce také do toho pekla. Všichni se mu začali smát, ale ten nejmoudřejší řekl: vždyť má pravdu, postavíme si peklo, kde bude pořádné teplo. A jak si řekli, tak také udělali. Ale protože nikdo z nich nevěděl, jak se takové peklo staví, začali snášet na velkou hromadu všechno, co kde našli nebo ukradli. Jeden čert přinesl rezavý hrnec, druhý starou bačkoru, třetí celý strom i z kořeny, další nabíral v potoce do drápů vodu, ale ta mu pořád utíkala. Jeden dokonce přinesl vystrašenou kočku. A když do večera všechno snesli, byla toho pěkná hromada. Ale k ničemu. Tehdy nejmoudřejší z čertů jménem Lucifer prohlásil: stavět neumíme, ale každý z nás umí udělat do země díru, kde přespává. Zkusíme spojit síly. Všichni společně vyhloubíme v zemi velkou díru, z ní povedou chodby do dalších děr a to bude naše peklo. To se ostatním velice zalíbilo. A jelikož jim byla pořádná zima, na nic už nečekali a začali vrtat do země hned. Za týden už měli hlavní díru hlubokou 50 metrů a v ní ještě vyhrabali jeskyni pro toho z nejchytřejších z čertů Lucifera. Po práci je Lucifer pozval k sobě a všichni se radili, jak a kde vrtat dál. Do roka a jednoho dne vyrostla vedle pekla z vyházené hlíny pěkná hora. Ta zarostla pichlavými keři a peklo bylo hotovo. Lucifer potom určil, kde kdo má být, jak má pracovat, kam postaví kotle pro hříšníky, kotle s vroucí smolou a kde všude se rozdělají ohně. Když to všechno postavili, uviděli, že by bez chytrého Lucifera nic nepořídili, a tak si ho zvolili za pekelného vládce. Lucifer potom vládl peklu dlouhá léta k čertí spokojenosti.

Ančka a malíř. Když přišla doba velikého úklidu, Marcelčina maminka usoudila, že by se měl dát dětský pokoj znovu vymalovat. Proto také panenky ležely jedna na druhé na nejvyšší poličce. Malá jejich velitelka přišla se na ně podívat a přála si je uložit do postýlek, ale maminka myslela, že bude lépe, dají-li se zatím postýlky do skříně, protože malíři zas měli druhého dne ráno přijít. Postýlky byly tedy na sobě urovnány ve skříni a panenky byly dané na nejhořejší poličku. Když už bylo všude ticho té noci, Ančka, na které ležely všechny panenky, vlídně je požádala, aby si lehly trochu dále. Vata v mém těle je už tak zmuchlaná a placatá jako lívanec, vzdychla. A přestože plechový vojáček ležel tak, že Ančka měla jeho nohu přitisknutou na obličeji, usmívala se stále svým obvyklým úsměvem. Panenky tedy lezly k jedné straně, až se Ančka už mohla docela pohodlně posadit. Ach, teď je to mnohem lepší. Vydechla si a natahovala ruce a nohy, aby se v nich vata srovnala a uhlazovala si zmačkané šaty. Já už budu ráda, až bude ráno, pravila konečně. Jistě nás velitelka vezme na dvůr a bude si tam s námi pod stromy hrát. A tak si panenky sedly a povídali si až do rána, až přišli malíři. Jeden z malířů, ještě mladý hoch, uviděl panenky na poličce a vzal odtamtud Ančku. Podívej se na tuhle hadrovou panu Vašku, řekl druhému malíři. Není to kráska? A tancoval s Ančkou po pokoji, hvízdaje si veselou melodii. Ančce se to moc líbilo, jak jí paty dupaly po podlaze. Dup, dup. Druhé panenky seděly na poličce, strnule se dívali před sebe, protože dospělí lidé nesmějí vědět, že vlastně panenky žijí. Raději jdej zpátky na poličku, řekl jeden z mužů. Ta holčička se bude na tebe zlobit. Zdá se, že ona má tuto hadrovou panu nejraději ze všech. Ale mladík točil stále Ančkou a smál se a smál jejímu zvláštnímu poskakování. Konečně ji začal vyhazovat do vzduchu jako míč a chytat ji. To byla báječná zábava a Ančka vždycky, jak se odsla nahoře u přihrádky, zachytila úsměv ostatních panenek, neboť ty měli obrovskou radost, když viděli Ančku šťastnou. Ale všeho moc škodí a mládenec jednou Ančku nechytil a ona bác vletěla po hlavě přímo do kbelíku s olejovou barvou. Já jsem ti to říkal, povídal starší malíř, teď si to vypiješ. Proboha, já to nechtěl udělat, křižoval se mládenec, co teď mám s ní dělat? Nejlíp bude, dáš-li zpátky na poličku, odpověděl kamarád. Tak se odstla Ančka zase na poličce. Barva jí chudákovi tekla z hlavy na šaty. Po snídani, když Marcela přišla do dětského pokoje a uviděla Ančku tak zřízenou, dala se do pláče. Mladíkovi jí bylo líto a vysvětlil jí, jak se vše přihodilo. Když mě dovolíte, řekl, vezmu ji dneska večer sebou domů, vyčistím ji a pozítří vám ji přinesu zpátky. Ančka byla tedy toho večera zabalena do novin a odnesena pryč. Všem panenkám se stýskalo té noci po Ančce. Uboha Ančka, bylo mě do pláče, když jsem ji viděla celou od barvy umazanou, pravila Francouzka. Ach, nebyla si docela nic podobná, řekl plechový vojáček. Utírá si rychle slzy, aby se mu neskutálely po rukou a ty, aby mu nezrezavěly. Ta barva zakryla Ančin milý úsměv, nos a ani nebyla vidět veselost v jejich knoflíkových očích, řekl Indián. Tak panenky vzpomínali té a příští noci
ale ve dne, když tam byli malíři, ani se nepohnuli. Za dva dny se Anička vrátila a panenky už se nemohly dočkat noci, až Aňčku uvidí a budou s ní moci mluvit. Konečně přinesla Marcela Aňčku a dala ji k ostatním panenkám na poličku. Když malíři odešli a dům byl klidný, vykřikli panenky: "Vypravuj nám, jak ses tam měla, drahá Aňčko." "Já jsem vám tak ráda, že jsem spadla do barvy," odpověděla Aňčka, když předtím všechny panenky zlípala. "Měla jsem se tam báječně. Když mě ten malíř vzal domů, vyprávil jsme mamince, jak se to stalo, že jsem spadla do té barvy, a ona mě velice litovala. Nejdříve mi hadrem otřela mé knoflíkové oči a potom jsem teprve viděla, jaká to byla velmi hezká, jemná paní. Pak mi benzínem vyčistila obličej. Ale víte," pokračovala Aňčka, "ona se mi ta barva prosákla hlavou, takže jsem měla vatu uvnitř všecku slepenou a mokrou. A nemohla jsem proto jasně myslet, také mé nitěné vlasy vypadaly hrozně. Ta milá paní mi tedy vlasy ustřihla, vypárala stehy na hlavě a vyndala tu špinavou vatu. Bylo to veliké ulehčení, ačkoliv mi bylo ze začátku tak divně a myšlenky jsem měla všecky rozptýlené. Nechala mě té noci ve svém košíčku na šití a druhého dne ráno mě pověsila na šňůru na prádlo, když už mi byla poslední zbytky barvy vyčistila. Když jsem venku visela na šňůře, co myslíte, co se stalo?" "Nikdy bychom to neuhodli," zvolali pany. "Přiletěl ke mně malý střízlíček a vybral si ze mě tolik vaty, co by stačilo na vyslání roztomilého teplého hnízdečka ve vinném keři." "Ach, to bylo krásné," vykřikly panenky. "Ano, skutečně bylo," odpověděla Aňška. "Byla jsem tak šťastná. Potom mě ta paní sundala a vycpala novou krásnou čistou vatou od kolen až k hlavě, sešila mě a dala mě nové přízové vlasy a mám ještě tajemství," řekla Aňčka. "Řekni nám to tajemství," křičeli panenky a přitiskli se těsněji k Aňčce. "No, já vím, že to nikomu neřeknete, tak vám to tedy povím, to tajemství. A zrovna to vám taky vysvětlí, proč je můj úsměv teď o něco širší," pravila Aňčka. Skutečně, panenky zpozorovali, že Aňččin úsměv je o půl centimetru širší na každé straně. "Když ta hodná paní dávala novou čistou vatu do mého těla," svěřovala se Aňčka, "šla si do skříně pro papírový sáček a z toho sáčku vytáhla 10 nebo 15 cukrových srdíček a na každém bylo něco napsáno. Našla mezi nimi jedno takové krásně červené, které mi zašila do těla i svatou. Tak to je to tajemství. A to je, proč jsem tak šťastná. Sáhněte si sem," řekla Aňčka. Panenky poslechly a opravdu ucítili Aňčino krásné nové červené srdce. Když se políbili na dobrou noc a schoulili se do postýlek, zeptal se ještě plechový vojáček: "Měla jsi příležitost, Aňčko, přečíst si nápis na svém novém cukrovém srdíčku?" "Ano," odpověděla Aňčka. "Byla jsem tak šťastná, že jsem vám to zapomněla říci. Bylo na něm vytištěno krásnými modrými písmeny: Miluji tě."

0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musím pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
2: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
1: A když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
2: Já první, jo?
0: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ajo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
0: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose, jak si špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
3: Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš.
0: A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
3: Psi, jedu, pedu, babika.
0: Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, co to jen může znamenat?
3: Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se.
2: Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej. Všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzlo. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovku. Vaškovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se shromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí.

rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce.
0: Zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel a paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prrr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Haló, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo? Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš?
3: Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný, ale tak malinký, že mu říkáme paleček.
1: Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím.
0: Navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtěl hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku. Prodej mě,
0: rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový

0: Jí krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili a dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne Paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se se mnou, přinese vám sekyrka smrt.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, se večer procházel měsíc. Šel pomalu, pomaloučku a dával pozor, jestli borovice dost voní, smrky rostou rovně a jestli všechny malé sojky spí. A tu se najednou z houštiny pod třemi smrky ozvalo tiché žalování. Docela tichoučké, ale měsíc ten slyší všechno. A tak hned uslyšel i ten pláč.
1: No, no, no, no. Ve svém lese znám přece každý pařez, každé kukaččí zavolání, ale ať mě tma spolkne, jestli jsem tu něco takového někdy slyšel. A copak mi to tady sedí pod kapradím? Kabátek zelený, oči jako dva povidlové vdulky. Kdo pak jsi?
2: Já jsem, prosím, drak.
1: Drak?
2: Vlastně spíš dráček.
1: A jak se jmenuješ?
2: Melichárek.
1: Ať mě tma spolkne. To si musím napřed srovnat ve své stříbrné hlavě. Drak a v mém lese. Kde pak ses tu tak najednou vzal?
2: Já jsem, prosím, utekl.
1: Utekl? A odkud?
2: Z pohádky.
1: Ale co pak to se smí? Pořádný drak z pohádky nemá co utíkat. Jenže ty asi budeš nějaký pěkný dračí panáček. Tak se mi zdá, že si na tebe budu muset posvítit.
2: Ale pane měsíc, jaký já jsem drak? Hlavu mám jen jednu a ještě malou a dokonce trochu šišatou. No, jen se prosím koukněte. Když se narovnám, nejsem větší než smrkový pařízek. A to ještě stojím na špičkách. Já jsem opravdu jenom takový docela obyčejný dráček. Dokonce nejím ani princezny. Už se do pohádky nemůžu vrátit, to snad uznáte.
1: Sakulente. Ať mě tma spolkne, jestli vím, co budeme dělat.
2: Tak to je pěkné nadělení. Tma na krku a já nemám kam jít.
1: Hlavně nebreč. Já to nemám rád. A pláčem se nikdy nic nespraví, to si, Melichárku, pamatuj. A potom v mém lese musí být pořádek. Každý tady má domov a jenom ty mi tu sedíš pod kapradím a nevíš, kam jít.
2: Právě. A teď už si pro samou tmu nevidím ani na špičku nosu.
1: Sakulente, ty jedno dračisko. Nebreben ti pořád, rozeženeš mi všechen rozum. Tak ty nemáš kam jít.
2: Ne.
1: Co kdybys zůstal u mne a dohlížel mi na pořádek?
2: A to se mám, pane měsíc, stěhovat na oblohu? Už jste někdy viděl draka, aby se kutálel po obloze jako pomeranč? Co kdybych uklouzl a byl bych na to tata dole? Když spadne drak, to je, prosím, hrozná rána. A v tu ránu vám vyplaším celý les?
1: No to bych věru nerad. Tak to musíš bydlet v lese. Vím o jednom starém dubu u Mechové paseky. Bydlela v něm veverka Terka. Měla tam pokojíček jako klícku, ale přestěhovala se o dva stromy dál. Prý pro lepší výhled. Ale jestli tě do toho prázdného dubu pustí, to nevím. No, zkusit to můžeš.
2: Takže mám jít bydlet na strom? Joj! To se mi náhodou líbí. To se mi náhodou líbí.
1: Sakulente, Melichárku, co mi tu najednou poskakuješ jako splašený vrabec? Ještě mi pošlapeš stříbrné střevíce. A měsíci musí přece střevíce svítit na celé kolo.
2: Nezlobte se, pane měsíc, to já ze samé radosti.
1: Z jaké radosti? Děláš, jako kdybys už měl vyhráno. A co když tě do toho dubu Terka nepustí? Co potom?
2: Je mi nánku, pane měsíc, snad by nebyla taková.
1: Taková nebo maková, to se ještě uvidí. Ráno se jí pěkně zeptej, ale to ti povídám. Až ráno, teď s ní nebude žádná řeč, je to takový spáč, sedmi spáč. Vlezeš si potichoučku do dubu a dneska se tam vyspíš. Však se projednou nic nestane.
0: Měsíc vzal dráčka za ruku a vedl ho na mechovou paseku. Stříbrně svítil na cestu a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním.
1: Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy.

0: Ráno se první probudilo sluníčko. Uklonilo se zemi, nebi i vodě a pak se otočilo na podpatku tak prudce, že celý svět rázem proloupl očka. Jen Melichárek ve starém dubu spal a spal, ať mu sluníčko nahlíželo do okýnka sebe víc, ať ho budilo sluníčkovým hlasem, jak chtělo, nic nepomáhalo. Na víčkách mu seděl sen jako přilepený. Ale najednou ten sen vyplašil nářek. Jajajaj, to je nadělení, to je ale nadělení, jajajajaj. Sen uskočil, Melichárek konečně otevřel oči.
1: Joj, copak, slyšel jsem nějaké naříkání, že by loupežníci ukradli červenou karkulku anebo vílu. Kam se jenom schovali? Dočista nikoho nevidím. A přece, Peverku. A mračí se, zástěrku má umouněnou a ty tlapky. Peverko, Peverko, kde jsou loupežníci?
2: Loupežníci.
1: Loupežníci, ukradli karkulku anebo vílu.
2: Karkulku a vílu taky, ale já ty loupežníky neviděla. A poslechni, co tu děláš ty? Taková podezřelá osoba.
1: No dovol, já nejsem žádná osoba, já jsem prosím drak.
2: Co to povídáš? Draci jsou přece jenom v pohádkách.
1: Však já také z jedné pohádky přišel.
2: To jsou mi noviny. Tak ty jsi přišel z pohádky. A jak se jmenuješ?
1: Prosím, Melichárek.
2: A co děláš na tom dubu?
1: Prosím, já jsem tady spal.
2: No tohle. Ty... Draku, jak si to představuješ? To je můj dub.
1: Když já neměl kde spát, tak jsem si myslel, že...
2: Myslel, nemyslel. To je mi pěkný pořádek. Vloudit se do cizího bytu.
1: Já jsem se prosím nevloudil. Já se chtěl dovolit.
2: Chtěl, ale nedovolil. To jsou mi divné způsoby.
1: Měsíc mi poradil, abych se zeptal ráno.
2: Zeptat se ráno, jestli tu můžeš spát, když už ses vyspal. A ještě si bude dělat legraci. A strašit mě loupežníky.
1: Jeminánku, co pak si to o mě myslíš? Já jsem přece slušný drak. Měsíc mi řekl, že tu smím zůstat. A já se tě na to chtěl dnes ráno zeptat. Myslel jsem, že by to šlo, když ses přestěhovala o dva stromy dál.
2: Ale tenhle dub je taky můj. Dostala jsem ho od prababičky.
1: Poslechni, Terko, nejsi ty lakomá. Co pak může někdo bydlet ve dvou bytech najednou?
2: No tak... Když se ti ten dub tolik líbí, no, tak si ho nech. Alespoň budu mít souseda.
1: Líbí se mi. A moc. Spalo se mi tu jako v pohádce. Celou noc jsem nevěděl o světě. Až teď mě probudilo nějaké naříkání. Povídám si, Melichárku? Někoho ukradli loupežníci.
2: Kde pak loupežníci? To jsem naříkala já.
1: Ty?
2: Mám veliké soužení. Zadělala jsem si na buchty. A těsto už nakynulo. Roste. A já ho čím dál víc. Ale já pořád ne a ne zatopit.
1: Je. Tak to přece stačí říct. V kamnech ti zatopím raz, dva.
2: Ty bys to uměl.
1: Když mi pomůžeš, seber honem pár smrkových šišek.
2: Je, těch je tady zrovna na seto.

0: šišek máme celou hromadu. A jsou pěkné, voňavé. Z těch bude plamínek jako malovaný. Dýchnu dračím dechem. A je to. Jú, Melichárku, v komíně to udělal. Co tam v komíně? Hlavně, že ti v kamnech hoří. Tak, no a abych zase šel, taky musím vařit. Poledne se blíží, ale pro pánička, já si v pohádce zapomněl kuchařskou knihu.
1: A protože dračí vaření bez kuchařské knihy není žádné vaření, zavřel Melichárek svůj nový byt na dubovou petlici a hurá, koupit novou kuchařku. Když se vracel domů, slunce pálilo a prstem si na něj ukazovalo. Vidíš, vidíš, to máš z toho dlouhého vyspávání. Teď máš bříško plné hladu. Dej si pozor, Melichárku, nebo se schneš na placičku. A sluníčko mělo pravdu. Jak se drak nenají, svrkává se, svrkává, až je z něj, co? Pidi drak.
0: Už jsem takhle dost maličký. Honem, honem, abych už byl doma u starého dubu. Tak se mi zdá, že doma na mě někdo čeká. A podívejme, Terka. A jakou má čistou zástěrku.
2: Něco jsem ti, Melichárku, přinesla. Jestli pak uhodneš, co je to?
0: Jak bych to mohl vědět? Je, mináčku, plný talíř buchet.
2: Jsou s mákem.
0: Makové buchty, ty já moc rád.
1: A tak si Terka s Melichárkem sedli pod starý dub a jedli, až to všechno snědli. Nezbyl ani drobeček. A než si slunce s měsícem vyměnilo stráž, měl Melichárek kamarádku i nový domov.

0: Tatuldo, nepůjdeš náhodou ven?
1: No to náhodou nepůjdu. Proč se ptáš?
0: Ale já jen tak, myslel jsem, že se půjdeš projít na čerstvý ozon, když je venku tak hezky.
1: No dovol, venku leje jako z konve. Urvajs, proč mě hodláš vystrnadit z domova, ptám se.
0: Vůbec ne, Tatuldo, já jsem si jenom myslel, že...
2: Dobrý den! Pane Spejble, bábinka vás nechá prosit, jestli byste k ní nezašel. Představte si, vůbec doma nevidí.
1: Ale co pak, že by měla něco s očima?
2: S očima ne, ale s kamnama. Strašně nám kouří.
1: Jo tak, tak to hned letím, kde pak kamna? Na ty jsem já, to já...
0: Je, hurá, hurá, máni, ať žijou kouřící kamna tvé bábinky.
2: No, posmívat by se zrovna nemusel.
0: Ženská, nerozumíš věci.
2: Jak to?
0: Naopak jsem strašně rád, že Tatulda odešel. Máme málo času, rychle poslouchej.
2: Já rychle poslouchám, co se děje?
0: Děje se králík.
2: Co?
0: No, mám v koupelně schovaného králíka.
2: Cože? Opravdického živého králíčka?
0: No, jistě. No, co pak opravdový králík je jiný než živý?
2: Poslyš, a co dělá v koupelně?
0: Vyklá nosem a čeká, že ho někam schovám.
2: Ale proč ho musíš schovávat?
0: Protože by mě s ním Tatulda vyhodil. Nemůže králíky ani vidět. Co pak už si nepamatuješ, jak králíci vaší bábinky sežrali Tatuldovi na zahrádce všechny tulipány?
2: No, ale co pak za to bábinka mohla?
0: Jistě ne, sama je neschroustala, ale měla si opravit dvířka. No. Máni, mohu dát toho králíka do té opuštěné králíkárny?
2: Jistě, ale poslyš, ta dvířka jsou pořád ještě rozbitá.
0: To nevadí, hele, z téhle bedničky uděláme nová a to rychle, než se vrátí Tatulda.
2: Tak.
0: No, tohle to uřízneme, tamhle se řízneme a v prostředku pořízneme. Dřív ale musím vytlouct taky hřebíky, víš?
2: Urvínku, malér.
0: Jaký malér, Máni, nelekej mě.
2: Váš tatínek spraví kamna, umaže se, vrátí se, bude se do koupelny umít.
0: Je, upadne mu mídlo, sehne se pro ně a bude mít místo mídla v ruce králičí čumák. Honem pro králíka.
2: Pro králíka, honem.
0: Tady je. Co mu říkáš?
2: Ten je hezkej. Umí něco?
0: Nelíbo mi chroustat salát. Máni, snad bys nechtěla, aby dával pác. Tak ho chvilku podrž.
2: No.
0: Já rychle dodělám ta dvířka.
2: Tak.
0: Ať se něco nejdřív pryč, jo?
2: Tak co, čenicháčku? Máš krásný bílý kožíšek jako vatičku.
0: Tak, hotovo. Máni, vem králíka. Já vezmu dvířka a jdeme. Jezme, Tatulda se vrací, co teď?
2: Hurvínku, honem někam s králíkem.
0: Ale kam? Semhle půjdeš. Tak.
1: No, vždyť vám to říkám. Když já spravím kamna, táhnou jak železná pec. Tak se zase můžeme pěkně natáhnout. Víš, Žeričku, pojď k pánovi. Kde pak jsi?
2: Žerik se probudil a jak si poodešel, kam si proběhnou ti se, nožičky protáhnou ti.
1: Počkat. Co to bylo?
2: Ne,
1: slyšeli jste?
2: Ne.
0: Já neslyšel nic. Co jsi slyšel?
1: Jako kdyby zarachotili pokličky nebo něco takového.
0: Možná, že na ulici nakládají sběr.
2: Lehneš?
1: Urvaj, co si to dovoluješ?
2: Ale to neříká Hurvínek vám, to říká to říká Žerikovi, taky ne, je jedna ránky, komu to vlastně říká.
1: Počkám, slyšíte? Už zase. Jako by bylo něco v kredenci.
0: Já myslím, Tatuldo, že tě klamou sluchové halucinace.
1: Žádné cucanice, něco je v kredenci. Hurvaj, co o tom víš? Hned se přesvědčím, takhle zabouchám. Šmang. Co to vyskočilo? Co to je?
0: To je konec.
2: Víte, on to Hurvínek myslel dobře napřed spravit dvířka, abyste se nezlobil, ale nevěděl to a já to nádobí všechno uklidím, uvidíte, já to krásně srovnám.
1: Nádobí, počkám, napřed chci vědět, co to tady běhá a poskakuje. Hurvajs, co je to?
0: No to je přece sisel.
2: Ale, Hurvínku, co jsi to zase vymyslel, to je...
1: Cože? Jaký sisel?
0: No přece sisel sibirský, modrooký, sislus sibirius, modrobulvus. Ty jsi ho nepoznal?
1: No na první pohled ne, Žano, vždyť to vypadá jako králík. Říkáš sislus modrochlupus?
2: Pane Stejble, to je úplně jinak. To přece není žádný...
0: Žádný králík, vždy to povídám. Podobný mu sice je, ale liší se mnoha znaky, které pozná jen odborník.
1: No vždyť já nic neříkám. Co s ním budeš dělat?
2: Dá ho do naší prázdné králíkárny a bude ho pěstovat. Že může, pane Stejble?
1: No proč by nemohl? To víš, s nějakým králíkem by letěl. Ale když je to sislus modrohubus a navíc ještě sibirius, že jo, tak bez všeho. Počkej, a co takhle tulipány? Neublížím?
0: Ne. Pak tulipány, no ne, ty mi přímo z duše pohrdá. Naopak si je úplně ošklivý.
1: Ano.
0: Jo? Jo, jo.
1: A co žere nejradši?
0: No, kromě tulipánů, kterým je absolutně znechucen, žere všechno to, co králík.
2: Hurvínku, nebylo by lepší to tvému tatínkovi říct? Vždyť už králíka vzal na milost.
1: Co si to tam šuškáte? Nechte všeho a postarejte se tady o sisluse, vyčistěte mu králíkárnu, vystelte mu jí senem, dejte mu něco papat a tak, viď ho sisluse, no jo.
0: Nejdřív musím přibít nová dvířka, aby neutekl.
1: No tak jděte, a já jdu oznámit bábince, jaký, že tu máme pěkný exemplář sisluse, omnibuse, aby se na něj přišla podívat. Tak nenechte ho utéct a hned jsem tady, jo?
0: Yeah. Tati, počkej moment. A je pryč. Mani, to je katastrofa.
2: Vidíš, to máš z toho, že jsi lhal. Babinka si nic namluvit nedá, přece pozná králíka. Měl si říct všechno popravdě a byl pokoj.
0: No jo, když já jsem se o něj bál.
3: No, to jsem na to vzácné zvíře opravdu zvědavá.
1: Jen pojďte, takovej sislus se hned tak nevidí. Tak prosím, no, co mu říkáte? To je sislus autobusus.
3: Tohle, a vždyť je to králík.
1: Ale dovolte, bábinko, vrtíte se jaksi na omylu.
3: A co bych se vrtila, přece poznám králíka.
1: Ale račte se prosím podívat, má jaksi modré oči.
3: Kdyby je měl kafe brown do zelena, pořád je to králík.
0: Teťuldo, babinka má pravdu, je to opravdu králík.
2: Ano.
1: Hurvajs, tak proč jsi mi namlouval, že je to sislus bělovousus, když je to docela obyčejný králík?
3: A to ne, pane Spejble, tak docela obyčejný zase není. Je to králík. Bílý, vídeňský a moc hezký.
2: Vidíte, pane Spejble, je vídeňský. Ze Sibiře nebo z Vídně. Vždyť je to skoro jedno.
1: No, ať je třeba z Paříže, ale Hurvínek mě chtěl obelhat.
2: On se bál, pane Spejble, že mu nedovolíte mít ho doma.
3: Bylo by ho škoda. Je to králíček jedna radost. A když se Hurvínek vlastně sám přiznal...
1: Nepřiznal. Má 3 dny domácího vězení. A toho králíka, ať si tady nechá, když je z Vídně nebo odkud.
2: Hurá!
0: Ty 3 dny beru, taťuldo, to je bratru zadarmo a už se nezlob.
1: No tak dobře.
0: Taťuldo.
1: Ano, dobře. Počkej, a kam jste vlastně zavřeli Žerika?
2: Do přístěnku, já ho dopustím.
1: No, bude mít jistě hlad, chudáček.
2: Kde pak, pane Stejble? Právě vám sežral druhou ponožku.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Nejhorší bylo, že Jakuba vůbec nenapadlo, že by měl jít domů. Kdyby si byl třeba říkal, kde já to vlastně bydlím, nebo co pak asi teď dělá maminka, nebo co bude dál, nebo aspoň jejdanánku, nebo podobně tak nějak. Ale on ne. Měl si ruce v kapsách a pískal si písničku z pekla a plnými doušky vdechoval mrazivý vzduch svobody. Přitom tak jednou nebo dvakrát kýchl, protože ono lokat mrazivý van svobody nelze bezstarostně. A mířil k malé straně, aniž věděl, kam míří. Malá strana si vždycky své lidi přitáhne. Jen si všimněte, někdy jdete a jdete a jdete a najednou jste na Malostranském náměstí. Jakub tedy prošel několika úzkými uličkami a octl se na malém náměstíčku s podloubím. Proti němu kráčel lampář a rozsvěcoval plynové svítilny. Byly to už jedny z posledních plynových luceren v Evropě a ten lampář byl také poslední. Pane dozorce, řekl Jakub, mohl bych si tu tyč podržet? Kdybyste mi dal podržet, dal bych vám žvejkačku. Nebo bych vám dal, co byste chtěl, ale já nic nemám. Mohu si ji podržet? Chyť si ji, řekl lampář, on totiž tak mluvil, protože byl starý, a rozsvítíme spolu. No tak rozsvěceli pak spolu celý zbytek náměstí, svítilo bíle a zeleně. Pane, já jdu z pekla, řekl Jakub, a viděl jsem ďábli napichovat chlapečky, pane. A zadupal jsem na ně a oni si už na mě netroufli. Pane, nemáte něco k jídlu?
1: Mám suchý rohlík,
0: odvětil lampář,
1: ale s ohromně vypečenými špičkami.
0: A dal mu rohlík. Náhle řekl Jakub, vidíte tu holčičku pod lampou, jak prodává zápalky?
1: Já žádnou nevidím,
0: povídal lampář.
1: Ale taky jsem to četl o té holčičce, jak potom zmrzla.
0: Pane, řekl opět Jakub, ale ta holčička se zápalkami tam stojí.
1: Dejte mi korunu, já vám koupím zápalky.
0: Jenže lampář korunu neměl a tak šel Jakub k holčičce bez koruny a zeptal se jí,
1: nechceš rohlík? Já tě znám, holčičko, ale nevím, jak se jmenuješ.
0: Dívenka mlčela. Byla bledá, vlastně byla trochu bílá a trochu zelená, jako světlo plynových lamp. Pak škrtla zápalkou a hřála si u plamínku ručky.
1: Pane lampář, ona nemluví, řekl Jakub, a celá se třese. Podívejte, už rozsvítila poslední sirku a sněží. Pojď ke mně,
0: pravil lampář.
1: Já tu bydlím blízko a ohřeju ti polévku. Budeme na Štědrý večer spolu. Nechceš?
0: No on tak taky mluvil, protože asi byl nachlazený. No to byste musel vzít taky jí, řekl Jakub. Tak nás vezměte oba a ohřejte nám tu polévku.
1: Tak dobře, řekl lampář. Ale vždyť tu nikdo není. Jen já a ty.
0: Ale v tom škrtla zápálka a lampář řekl,
1: sakra, kdo pak to tu škrtá?
0: Kdyby tu nikdo nebyl, tak nikdo nebude škrtat, řekl mu Jakub.
1: Promluv ti mi, ubožátko, ubohy, aby tě viděl pan lampář. On nás odvede k sobě. Tak řekni třeba, jejdanenku, to je zima, nebo napadlo sněhu, nebo co chceš, nebo...
0: Holčičce vzplál na tváři temný ruměnec, ale neřekla nic. Ten ruměnec byl vlastně bílý a zelený, ale když se ve správných pohádkách říká temný ruměnec, tak to do naší dáme taky, ne?
1: Tak vidíš, řekl lampář, že tu nikdo není. Kdyby tu někdo byl, tak by to nevydržel a aspoň by vydechl.
0: A v tom uviděli stoupat obláček bledozelené páry. Lampář už z toho sám byl trochu nejistý.
1: Tak nejdeš?
0: Řekl hodně nahlas. Ne, řekl Jakub. Vy si jděte, já tu zůstanu s holčičkou a budu jí zahřívat dechem. Snězte si svou polévku sám.
1: No dobře, řekl lampář. Ale ty už koukej jít domů, protože už je pozdě. Koukej, první hvězda už vyšla.
0: Nevyšla, namítl Jakub. Pojďte ji rozsvítit, pak můžete jít. Lampář zvedl hlavu a ona první hvězda skutečně nikde. Zvedl tedy tyč. A v tom nahoře něco slabě zajiskřilo, jako když se v dáli rozsvítí zápálka a na obloze zasvítla hvězda. Byla bílá a zelená.
1: Tak já už jdu, řekl lampář.
0: Ale bylo na něm vidět, že jde nerad, jako by se mu nechtělo domů. Vidíš, holčičko, řekl Jakub, že jsem tě neopustil. Nikdy tě neopustím. A když to říkal, už ji vlastně ani neviděl, ale zaslechl drobné capkání po dlažbě, jako kdyby se někdo vesele loudal po umrzlém chodníku. Na náměstíčku byla kašna a za kašnou hospoda a z ní se linulo žluté světlo a ještě žlutější teplo plné jemných vůní. Jakub si skromně kousl do rohlíku a poprvé si vzpomněl na to, jak se usmívá maminka, když mu maže rohlík. Před hospodou stál starý poštovský vůz, pěkně modrý, na střeše měl černou zahrádku ze železných tyček, loukotě červený a uprostřed byla namalovaná zlatá trubka. Do vozu byl zapřežen koník s moudrou hlavou a velkou bílou lisinou na čele. Čím moudřejší kůň, tím větší lisina. Proto se říká, že nejchytřejší jsou bělouši a z nich zase nejmoudřejší lipicáni. Vlezu si na kozlík, pomyslel si Jakub, a dojím si tam rohlík. Na kozlíku totiž chutná rohlík nejlíp. Kozlík a rohlík patří k sobě. Vyškrabal se na vysoký kozlík a rohlík mu tam tak zachutnal, že si mlaskl takhle. A jak se to stalo? Koník se líně pohnul. Starý poštovní vůz se kolébavě rozjel. Dlažební kostky se rozvlnily a svět se zvolna sunul dozadu. Svět začne pokaždé ubíhat hned dozadu, jakmile se něco pohne vpřed. Ovšem, rohlík na kozlíku je skutečně nejlepší, co vůbec může být. Koníku, řekl Jakub, teď jsme se oba ztratili. Chceš, abych byl tvým pánem? Koník jako přikývl, ale nebylo moc jisté, jak to myslí. Oni totiž koně s velikou bílou lisinou nemění pány příliš rádi. Koníku, řekl mu Jakub, jsme pošta, viď? Nejraději, řekl náhle kůň. Jsem tahával stříkačku u hasičů, ale to už jsou léta. Jakub si uvědomil, že na štědrý večer i zvíře může promluvit. No, tu a tam nějaké slovo. Ovšem, s výjimkou ryb, které by ti mohly porušit štědrovečerní pohodu. Je, prosím tě, povídej si se mnou, řekl Jakub. Třeba si můžeš postěžovat nebo i nadávat, nebo mi pověz, co je pro koně nejdůležitější. Dnes mě stále napadá, řekl kůň, že oves už není jako býval, tím méně pak obrok. A kde není obroku, není ani doskoku. No, jen se courej, koní, řekl Jakub, není naspěch. Já bych takhle jezdil pořád. Můžeme tak jezdit pořád?
1: Jo, povídá kůň, pořád. Za chvíli Klement dopije třetí tvrdou, a to už musíme být zpátky před hospodou, milé dítě. S Klementem si to nesmíme rozházet.
0: Doufám, že tě nikdo nebije, řekl Jakub. To bych nedopustil.
1: Zavolal bych čorty z pekla. Ty mám ochočené na jedno dupnutí. Bylo to docela pěkné povídání,
0: řekl kůň a zastavil před hospodou.
1: Minulý štědrý večer jsem zapomněl mluvit, ale tentokrát jsem si panečku užil. Škoda jen, že jsme si nehráli na hasičskou stříkačku. Není nadpěkný požár, ale na poště bohužel nic nehoří.
2: Nechceš kousek rohlíku koní?
0: Zeptal se dojatě Jakub.
1: Slez dolů, jde Klement, zašeptal koník. Už se neuvidíme, kamaráde. Příští rok nás vyřazují. Je určitě štědrý večer, abych nepovídal o všedním dnu.
2: No je určitě štědrý večer, koní, řekl mu Jakub a pocítil hrozný hlad.
0: Před hospodou spatřil náhle to děvčátko, ale už bez sirek a s velkým džbánem piva s pěnou.
2: Je, povídá Jakub, co tu děláš s pivem?
1: No, tu jsem pro pivo tatínkovi, řeklo děvčátko, ale tebe neznám.
2: Tvůj tatínek je listonoš?
1: Já sám jsem listonoš, řekl Jakub, a vezu balíky. Dnes jsme měli velkou rozvážku.
2: Jo, jestli ty jsi listonoš, řekla holčička, zaříkej se.
1: Zaříkám se, že jsem listonoš, povídá Jakub. Ať mi hlava upadne, jestli nejsem.
0: A teda trochu si přidržel hlavu, ale nic se nestalo. Držela pevně.
1: Já musím jít, řekla holčička, protože je štědrý večer a něco dostanu.
0: Hodně toho dostanu. Měl jsem samé jedničky a jsem pořádná. A máme doma živého kapra.
1: To je toho, řekl Jakub, kapra.
0: A máme taky mandle, řekla ta pořádná holčička.
1: Mě mandle vytrhli, řekl Jakub, to je lepší.
2: Jo, zaříkávej se, řekla holčička.
0: Ale Jakub už nechtěl. Stále se na ní díval, kde má ten bílý a zelený ruměnec a ten pohled a ty sirky a nic neměla, jen copy. V tom spatřil muže v pošťácké čepici, který kráčel z osvětleného klenutého průchodu rovně jako svíčka a zamířil přímo k vozu.
1: Už je tu Klement, řekl potichu kuň s lisinou. Jdi k němu, ať tě ještě sveze, pojedeme teď domů.
2: Jakub kývil na holčičku a řekl, pane Klement, můj tatínek vás dobře zná. My jsme taky od pošty, nemohl byste mne svést?
0: A šibalsky na sebe s koněm mrklí.
1: Od pošty svezu každého, řekl Klement. Já myslel, že jsi sirotek, když jsi na štědrý den tak sám.
2: Jo, sirotek jsem byl taky, řekl Jakub, hodně a dlouho, ale teď už nejsem, protože jsme od pošty.
1: Tak kam jedem, řekl pan Klement. Mám tu ještě jeden balík, ale adresát je neznámý. Hledáme ho od rána. Viď, Karle. Já mu říkám Karle, té kobile víš, ale ona je to vlastně Karlička. Viď, Karličko, že jsi Karlička.
0: No ale kuň dělal, že neumí mluvit, protože před dospělými se asi styděl. Bál se snad, že by ho vyhodili z pošty a že by musel k cirkusu. Jeli tedy a sníh pod vozem vesele křupal.
1: Kdysi bývala pošta na saních s rolničkami, řekl Klement. To bylo ale ještě za císaře pána, a rolničky byly v oblibě a troubilo se, hodně se tehdy troubilo.
0: Nemáte náhodou trubku? Řekl Jakub.
1: Náhodou mám, řekl Klement, ale zatroubím ti až doma, jestli se stavíš, udělám ti čaj a pak ti zatroubím na tu starou trub, té synové vlasti věrní, nebo otroubeno máte trubačí. To je stará píseň poštovních revolucionářů.
0: A co jsou to revolucionáři? Zeptal se Jakub.
1: To ti řeknu až doma, jestli se zastavíš, řekl Klement. Ale to z toho troubení poznáš sám nejlíp. A jak naše Karlička dnes pěkně kluše, holka zlatá, bublatá. A je to ještě štramanda. Veď, Karle?
0: Ano, Božko, řekl tiše kůň, ale Klement to neslyšel. Díval se na měsíc, který vyplul z mraků a stál teď nad starým městem. No, necháme je, ať se projíždějí, dopovíme si to zítra. Naschledanou.

Jednou v září přišel tatínek domů s velkým batohem na zádech a řekl: podívejte se, co nesu. Plný ranec švestek spráskla ruce maminka. Nadělám z nich kompoty a ještě nám zbyde na švestkové knedlíky. A opravdu, celé dopoledne zavazovala švestkové kompoty. Ještě nebylo ani poledne a zaklepal na dveře dědeček. Hlejte, co jsem vám přivezl, mrkal na maminku a na Cibulka. Ale ani hádat nemuseli. Vždyť bylo vidět, jak na dvorku stojí vozík a na něm pořádná bedna veselých modrých švestek. To nadělám poviděl, sepila ruce maminka. Hned druhý den se do nich pustila. A když byla v nejlepším, objevil se na samotě strýček Rudolf. Kde jste, chaso? Volal pod okny. Přivezl jsem vám trošku švestek. Ale nebylo to trošku, byly toho dva košíky. Že si děláš takovou škodu, Rudolfe, karala ho maminka, ale strýček namítal, jakou škodu. Letos se nám urodilo, letos je švestkový rok, přece to nesníme sami. Maminka mu poděkovala, ale už byla celá nesvá. Nevěděla, kam s tolika švestkami a hlavně se obávala, že to nejsou poslední švestky, že ještě někdo jiný nějaké přinese. A neobávala se marně. Pan Hajný přinesl kabelu a košík a z pošty jim došly zase dvě košatiny od tety Růženy. No opravdu byl švestkový rok a stromy v zahradách se úrodou jen prohýbali. Maminka tedy zavazovala, ale švestek jakoby neubývalo. Naopak, spíše jakoby přibývalo, ačkoliv jich byl za domem ještě vrchovatý sud. Švestky dlouho nevydrží a v sudu jim nikdy nesvědčí. Jenže co měla dělat dřív? Nehnula se sice od kamen, ale jak pak by se dostala i na švestky v sudu? A ty se kazily, hniličily a začaly kvasit, ale řada na ně nepřicházela. Vždycky někdo přinese další košík čerstvého ovoce. A jednoho dne se ozvalo pod okny: malá. A před chalupou zastavil pan Hamous. Mám cestu kolem, tak jsem si řekl, že vám sem hodím pár švestek, vysvětloval. A sundoval z vozu, palbu maminku netrestej, veliký prádelní košík a plný švestek. Tolik ovoce, spráskla ruce maminka. To musíte zůstat u nás na oběd. Vypřáhněte hnědku, Cibulek jí za domem trochu na pase a pojďte dál. Uvařila jsem čerstvé švestkové knedlíky. Věděla, že je má pan Hamous rád, že jich vždycky sní nespočítaně. Ale nevěděla, že mu paní Hamousová nevaří už 14 dní nic jiného než švestkové knedlíky a že už na ně tedy nemá takovou chuť, jako když právě není švestkový rok. Naložila mu jich ne talíř, ale mísu, třeba že už volal dost. Cibulek zatím vodil hnědku za chalupou a když došli k švestkovému sudu, napadlo ho, že by třeba ani ona nepohrdla hrstičkou švestek. Nepohrdla. Ostatně jí vybral ty jakž tak zdravé vrchní plody a ještě z nich vyloupal pecky. Pak jí nabral ještě jednu hrst a zase jí slupla jako drobeček. Víc ti už ze sudu nedám, řekl jí, ty spodní jsou ošklivé. Přinesu ti pěkné zdravé švestky. Jenže hnědka nečekala na čerstvé švestky. Pustila se do těch starých.
byly už rozbředlé a plavali v rudé šťávě plné bublin a bublin. Bublinky dělali blum, blum a šťáva vonila trošku jako švestkový kompot a trošku jako hostinec, kam vzal jednou dědeček Ctiburka na limonádu. Dost už, strkal do ní Ctibůrek. Ale hnědka nic. Mlaskala a srkala, třeba, že jí to dost, řekl Ctibůrek mnohokrát, a třeba, že jí táhla za ohlávku, co měl sil. Oči se jí začaly lesknout, ale odsudu se hnout nechtěla. Tak, a to se řekne, rozdíval se Ctibůrek, řekne se to mamince i panu Hamouzovi, a to hned, hned. Pan Hamouz měl před sebou ještě pár švestkových knedlíků, když přišel Ctibůrek žalovat, cože hnědka vyvádí. I to můra, řekl pan Hamouz a sáhl po čepici, jaj, po ženu. A šel ven k vozu, kde měl bič, a tím strašlivě zapráskal. No, aby si hnědka v tom měla na dobré vychování. Ale co se nestalo? Hnědka nechala sud sudem a objevila se za rohem, ale v panu Hamouzovi hrklo. To nebyla ta krásná, stepilá hnědka, se kterou přijel před obědem. Stála sotva na nohou, hlavu měla svěšenou mezi kolena, šilhala, no ano, šilhala. A jazyk měla vyplazený jako útěrku, co maminka sušila na bydle. Když pan Hamous tak zapráskal, myslela, že chce zapřahat. Chtěla jít k vozu, ale nějak jí to nešlo. Hlavou si to sice namířila správně, ale nohy nesly úplně jinam. A tak nejdřív zakopla o košík na prádlo, převrhla jej a všechny švestky od Hamouzů se rozkutálely po dvoře. Pak šlápla Alíkovi do kastrůlku s obědem a to Alíka rozlobilo. Huf, huf, huf, huf, huf, vyletěl na ní. A ona se lekla, honem, honem si to namířila k vozu, ale je, mináčku, co to? Nohy nijak nebrzdily a nesli ji dál, až ji odnesli do louky, kde stála stará Olše. U ní se teprve zastavila. Opřela se o strom a to bylo to, co potřebovala nejvíc. Potřebovala pátou nohu, třeba Olšovou, aby se nesvalila a mohla trošku klimbat. Pan Hamouský přišel celý vyjevený. A když jí poplácal, věděl, kolik uhodilo. Že to byly lihovaté švestky, povídal. To je vůně. Toto táhne, no a měl pravdu. Spořádat tolik nakvažených švestek, to bylo totéž, jako kdyby někdo vypil velký hrnec piva. Tomu pak taky nestačí dvůr. Co teď? Teď jí nebohu naložit vůz? Teď by ho ani neutáhla, uvažoval pan Hamous. Nejlíp bude, když ji odvedu domů. Hnědka, dom. Tomu domů hnědka rozuměla, i když se jí točila hlava. Věděla, že doma jsou dřevěné dveře z hrubých prken. Za nimi teplá stáj z náručí jetele. A tak se probrala z dřívější dřímoty, ospale se rozhlédla, kde jsou dřevěné dveře z hrubých prken a šla. Stoj! Stoj! Volala ji pan Hamous, když si uvědomil, kam si to zamířila. Prr, malá! Prr! Ale marně, hnědka už byla ve dveřích z hrubých prken a byla tak ospalá, že nepoznala, že to není vchod do její stáje. Kde by se tady také vzala stáj?
Byly to dveře do přístavku, kam dávala maminka brambory, zeleninu a hlavně kompoty a povidla, které navazila v posledních týdnech. Hnědka se vpotácela dovnitř, lehla si, položila hlavu do škopíku povidel a usnula jako břeně. Usnula a nikdo ji ten den z přístavku nedostal. No jak také? Když někde usne kočka, dá se vynést v náručí. No ale vyneste z přístavku hnědku. Když se ráno probudila, nechápala, co se to s její stájí stalo. Nikdy ani kousek slámy, nikdy ani hrstičky jetele, všude jen sklenice z kompoty a škopíky z povidly. No tak tedy vstala a vyšla ven. Pan Hamous právě přicházel. Hnědka k němu šla, ale káravě pokyvovala hlavou. Mám to ale, hospodáře. Strčí mě kam strčí a ani nerozezná přístavek od maka.

No vida, konečně se nehádáte, ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: nesnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bývala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bývala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: No, to tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.
2: Nebožka bába zabila švába, neboštík dědek byl toho svědek, neboštík dědek byl toho svědek.
3: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
4: Bábinko?
0: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
1: Kde pak? Já

0: nebo tuhle? Sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, no, Hurvájs, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: zase špatně.
1: Re mi fa sol la si do.
0: Teď je to dobře.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi:
1: salát? Podívej se, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holiča, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikuře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla nazpět do džberu. Škrabka také, dříma, podřimuje. Kuchař klimbá u kotle, ošetřovatelka v židličce, holič v kumbálku, zahradník ve skleníku, hospodský za pultem, řezník v chladírně, instalatér na divanu a kohoutka drží vodovod, drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí, odtlačí kohoutku, která také zadřímala, a teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: Zastavit! Zastavit! No tak.
1: Nezabloudili jsme?
0: Já se přece vyznám všude, že ono všude trefím.
1: Takže jsme opravdu tam, kde máme být?
0: No samozřejmě.
1: A co bude dál, to se hned uslyší. Jestli pak poznáváte, lidičkové, co to je? No ovšem, trumpeta. Taková ta veliká nananánská, zakroucená, na kterou hrávají jenom ti nejsilnější muzikanti, protože je moc těžká. Ale určitě nevíte, že si na ní vyhrává do kroku huňatý, strakatý, chmířím porostlý čmelák, potulný muzikant.
2: Jo, vyhrávám. Jo, do krku. To jen občas fouknu do trumpety, jak jsem udýchaný z toho trmácení cestou necestou.
3: Dobrý den, pane čmeláku.
2: Co mě to jenom napadlo? Dát se najmout za trubače do čmeláčího hnízda, až kdo ví kde. Prý, abych je každé ráno budil, milost pány, jako by si nemohli zatroubit sami. Nebýt to, že mi zaplatili předem. Lehnu si někde do mechu a ani se nehnu.
0: Být vámi, šéfíku, najmu si na tu těžkou trumpetu nosiče.
2: To bych taky udělal a dobře bych zaplatil. Jenom někoho šikovného najít.
3: Prosím, prosím, jsem vám k službám.
2: Ty, mravenče, ty toho tak unese.
0: No pardon, šéfíku, vám zřejmě není známo, že mravenec je nejsilnější ze všech tvorů na světě.
2: V tom případě jsi ty ze všech tvorů nejchytřejší.
0: No, takže jsem, všechno znám, všechno vím, všemu rozumím, všude jsem byl a tady můj kamarád, Ferda Mravenec, všechno udělá, všechno spraví a všechno taky unese.
2: Tak popadněte trupetu a půjde.
0: Jestli je tady šéfe líbo, že ono, tak zahrajeme do kroku.
2: No to byste nejdřív museli umět.
0: To je pro mě malý škost. Pozor!

0: Pardon, šéfiku, pouhé drobné nedopatřeníčko, teď už mi to půjde přímo mistrovsky.
1: Víte co, hoši? Dáme si pohov. Mně nějak vyschlo v hrdle. Opatrujte mi trumpetu, já si zaskočím na kapičku šťávinky. Nejvíc mi chutná šalvějová, ale jetolová je taky dobrá. I hluchavková, nebo mateřídoušková. A pampelišková, divy zlová, prysky hrůková.
2: Víte, lidičkové, tenhle čmelák je takový, jak se říká, komotr z mokré čtvrti. Rád nasává. A jen vycucne šťávu z jednoho kvítku, šup, šup, šup, šup, už zase šplhá na další a přihýbá si splná hrdla, vlastně splná sosáku.
3: Ty, Ferdo, já si trošičku zatroubím, jo?
2: A šéf se bude zlobit.
3: A dítě jenom maličko a tichoulince.
1: Co to bručí? Medvěd. Kde bručí medvěd? Třikrát tři je 15. Ba ne, čmelák přece bručí. Dvakrát pět je 9. Kdo bručí je čmelák. Nějak se mi to plete, víte, kluci? Já vám radši zahraju, než si ještě zaskočím na krapítek šťávinky.

0: Hele, hele, někdo tluče na buben.
1: Baba, ne, to by bylo z pušky.
2: Někdo vystřelil.
3: Jaký pak někdo? Tady střílí z pušky jenom slavný lovec Střevlík Masoráta, to jsem já.
1: Pardon, kdybyste někoho trefil.
3: Proto střílím, abych trefil.
4: Jestli pak bys dokázal se střelit kvítek hluchavky, abych nemusel šplhat tak vysoko, když jsem zrovna dostal chuť na lokánek šťávulím.
3: Aby ne, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Prosím, pardon, já si zacpu uši.
0: Tak střílej, střevlíku.
3: Co mi dáš, když ti ten kvítek plný šťávy se střelím?
4: Všechen svůj personál ti dám. Budou ti nosit pušku, jako mě nosili trumpetu.
3: Platí.
2: Tak vidíte, lidičkové, ani jsme se nenadáli a máme nového pána. Vykračuje si křepce, jako by měl na nohou 7mm bodky a my mu jen tak stačíme. Pytlík s puškou na rameni a já s těžkou brašnou plnou náboju.
3: Hned po západu slunce vyrazíme na lov, jasné?
1: No, že lov, to je moje, šéfíku, já totiž všechno znám, všechno dovedu. A tedy i lovit, příkladně seloní.
3: Ne, slony, neznám.
1: No, pro mě to úplná maličkost, anebo levy.
3: Neznám.
1: Tigry.
3: Neznám.
1: Buvoli, zelený, jarný.
3: Neznám, co je to závěť. Já lovím červy, slimáky, chrousty a podobnou zvěř. Bírate žbroukovi, který se opozdil a posetnění spěchá do svého ukrytu. Číhám-li někde za kamínkem načekané, zalicím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Pardon, šéfe.
3: Prach a broky.
1: To nic.
3: Co tě to napadlo sát na spoušť?
1: Když ono to jaksi samo. No,
3: kdybych věděl, že jsi tak hloupý, nikdy bych ti ručnici nesměřil.
1: Já už to víckrát neudělám, šéfíku.
3: Však já ti taky už nedovolím na ručnici ani sáhnout. Bude jí nosit mravenec. Ty jenom brašnu.
1: Ale že to byla šupa, co?
3: A ty věc, mravenče, že ručnice není žádná hračka.
2: Ano, nikdy nedáváme prst na spoušť.
3: Umí.
2: Ani když zbraň není nabitá.
3: Správně.
2: A nikdy se na nikoho střelnou zbraní nemíří.
3: Velmi správně. Mířit smí jenom lovec na čekané.
1: A to jste vy, šéfe.
2: Teď musím, lidičkové, mluvit docela potichu, abych nerušil Střevlíka Masoráda na čekané. Číhá. Přikrčený za kamínkem, číhá, ale zatím nic.
3: Alespoň žížálka, kdyby se ukázala, nebo pěkný tučný červ. Zalícil bych, zamířil, stiskl spoušť, prásk. A už by bylo něco na zub.
1: Mňam.
3: Spokojil bych se i s nějakým statným broukem. Třeba takový.
1: Jako jsem já.
3: Jako ty? No.
1: No, jenomže je druhý takový brouk, jako jsem já, šéfíku, takový se nenajde.
3: Ty, poslyš, pytlíku, jak pak umíš běhat?
1: Úžasně rychle.
3: Tak běž.
1: Až kam?
3: Kamkoliv.
1: Ale ne, abyste si mě popletl s jelenem.
3: No, tak běž.
1: To se ví. Já se budu přímo vznášet. Hopsa, hejsa, dobranica, běží zajíc k táboru.
2: Puškou se přece nemá na nikoho mířit.
3: To já jen tak.
2: A nikdy se nedává prst na spoušť.
3: To já jen
2: tak. Ani jen tak.
3: Ale já jsem Střevlík Masorát, já můžu, jsem přece lovec.
2: Utéct.

0: Jsi tu? Prosím tě, co je s tebou?
1: Já jsem zastřelený.
0: Ale dí, střevlík tě přece vůbec netrefil.
1: Netrefil? A kam se nás hrabe nějaký takový střevlík masorát? A to bylo pořád, zalícím, zamířím, stisknu spoušť. Ferdo.
0: To nic, pytlíku. Konečně asi ulovil nějakou kořist. Ale my si pro jistotu najdeme práci někde jinde.

0: promluvil lidičkové potápník Straž Rybka. Žije u malého rybníčku, nosí dlouhý hnědý kabát a vysoké hrozně moc chlupaté boty. Najal si nás, abychom mu pumpovali pod vodu vzduch? Divné, že? Kdo to jakživ slyšel, že by se pumpoval vzduch? Jenomže potápník Straž Rybka. Kdo pak uhodne, nač asi potřebuje pod vodou vzduch? No proto, aby mohl dýchat, když se potápí a loví všelijakou tu podvodní havěť.
1: Zazvoním, zapumpuješ, rozumíš?
2: No se mi, šéfe, zazvoníš, zapumpuješ, tedy zapumpujem, pumpovat, to je pro nás malič.
0: Kost.
2: Ano, maličká kost je pro... co pak je to? Je pro nás maličká kost. Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: Tak já mu jdu otevřít.
0: Pumpovat máme pytlíku.
2: Jo tak? Pumpujeme a ono to nebublá.
0: Potápník přece pod vodou všechny bubliny chytá a strká si je pod fráček. Do zásoby, víš, na dýchání. Až jich bude mít dost. Slyšíš? Teď. Konec pumpování.
2: Tady řeknu ti, Ferro, ten potápník, ale plave, panečku, skoro jako já. No, Ferdo.
0: Já se nesmál.
2: Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: To je divné, Ferdo, pumpujeme a ono to bublá.
1: Proč pumpujete? Nezvonil jsem.
0: Ale zvoneček zacinkal.
1: Ale ne.
2: Trošičku, jo.
1: Neodmlouvat.
0: No prosím, zase.
1: Aha, to holky.
3: Tatíku, chlapíku.
1: Moje dcerky, larvičky. Až dorostou, budou z nich brouci jako já.
2: A tady dcerky, larvičky, spanilé potápnice, máte tu čas s broukem, pitlíkem, který všechno zná, všemu rozumí, všude byl.
1: No tak, holky, no tak.
3: Tačko, tatíčku, chyť nám rybičku.
1: Ale ne, abyste tropili neplechy.
3: Plum, plum, plum, plumpiny, pumpujte bubliny.
0: Dokud váš tatínek nezacinká, nemůžeme pumpovat.
3: Cililink, cililink, na zvonec, bubliny, pupiny, smravené.
2: Že oni se nám, Ferdo, posmívají.
3: Pitlíku, šmitlíku, ty všecko.
2: No, šmítlíku, počkejte, však my si na vás taky něco vymyslíme.
0: Třeba tohle, larvičky, barvičky, housatadou. Jejda, lidičkové, ty se rychle schovali pod vodu. Bojí se totiž housat, že by je slupla, víte?
2: On se to taky povedlo.
0: A jestli budete pořád vřískat, vy tlachalky, postraším vás ještě víc.
2: Nech to, Ferdo, na mě. Fousata, housata, jde na vás. To, no, netopír. No co, proč se nebojíte?
3: Protože

0: se ukáže. A dokážu pumpovat ještě rychleji, abyste věděli. A ještě rychleji. A ještě rychleji. A ještě rychleji.
1: Ty jsi tomu zase dal, pytlíku.
0: Kde je ta pumpa?
2: Zničená.
0: Pardon.
2: Jen na kusy.
0: To samo, šéfe.
2: Ničemníku.
3: Ničemníku, to bude máze.
0: Pardon.
4: Tak vidíte, lidičkové, naše služba u potápníka Straže rybky dopadla neslavně. A teď jsme se ocitli, víte kde? No přece přímo u vás. A jestli máte ještě chvilku času, povíme vám pohádku o Bleše, která se proměnila v chlapečka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka borovým lesem a uslyšeli tiché stěžování. Seděla tam v hnízdě na vajíčkách datlička, překládala křídlo přes křídlo a vzdychala. Už mám od sezení peroutky celé olámané a datlíci ne a ne se vykulit.
1: Ale my ti pomůžeme,
0: povídá Vochomůrka.
1: Ovšem, nejdřív bys musela kousek odletět.
2: To se na mě nejdřív musí křiknout všá,
0: řekla datlička. Vochomůrka tedy křikl všá a datlička odletěla do korun. Křemílek se na to dívá a jen vrtí palcem.
1: To bych rád, Vochomůrko, věděl, jak chceš té datlici pomoct.
0: Vochomůrka si podmázl paty borovou smůlou, vylezl do hnízda a posadil se na vajíčka místo datličky. Když si přeseděl nohy, vystřídal ho Křemílek. Datlička si zatím protahovala křídla. A když ve vejcích začaly ťukat zobáčky, řekla:
2: to stačí, teď přijde jemná práce. Teď zas musím já sama.
0: Křemílek s Vochomůrkou slezli z borovice a šli dál lesem. Najednou se Křemílek zastaví a všecko kolem je mu cizí.
1: Vochomůrko, asi jsme zabloudili.
0: Zabloudili, jako by překročili bludný kořen. Chodili po lese, nahoru a dolů, křížem a krážem, až Vochomůrka řekl:
1: víš co, vylezeme na strom a podíváme se.
0: Vylezli na nejvyšší borovici a že se rozhlídnou po pasekách, jestli neuvidí pařezovou chaloupku. A v tom jim někdo povídá za zády.
3: To je dobře, že jste přišli.
4: On to byl Veverčák Pizizubka. V pelechu má rozházeno ještě od pátku, sedí nad hromadou ořechů a znovu povídá:
3: zrovna mě nějak bolí louskací zuby. Tamhle je palice a budete mi louskat o fechy.
1: To my nemůžeme, protože my jsme zabloudili,
0: řekl Křemílek. Pizizubka jen mávl tlapkou. Začal jim kutálet ořech po ořechu a Křemílek s Vochomůrkou je museli roztloukat palice.